0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Začíná květen, měsíc lásky, a tak jsem se rozhodl naše dnešní hudební setkání věnovat třem skutečným pěvcům lásky, kterými jsou lyrický tenor Karel Gott, majitel robustního baritonu Tom Jones a majitel něžného baritonu Engelbert Humperdinck. Snad vás jejich milostné písně lásky plně naladí. Miluju Prahu, ve které šťastně a spokojeně už léta žiji, mám rád

Karel Gott, Tom Jones a Engelbert Humperdinck, to jsou zpěváci, kteří mají mnoho společného. Všichni začínali v 60. letech, během kterých se taky mezinárodně prosadili. Mají nádherné hlasy a jejich písně vždy oslovovaly ženské publikum. Tomovi Jonesovi je 85 a narodil se jako Thomas John Woodward ve Walesu. Proto se mu také říká Tiger z Walesu. Toma Jonese z něho udělal jeho manažer Gordon Miles podle Fieldingova románu Tom Jones. Z Toma Jonese se stal jeden z největších sexuálních symbolů světové populární hudby. Žádný muž, zanaříkal po Jonesově koncertě v Miami jeden z jeho návštěvníků, by neměl brát na koncert Toma Jonese manželku. Jsem rád, že jsem dneska nechal doma aspoň dceru. Sociologové se shodují v tom, že Tom Jones vždycky nejvíce přitahoval starší ženy. Polovina ho chce prý zahrnout mateřskou láskou, zatímco ta druhá polovina po něm touží, jak jen ženy toužit umí.

Málo známý je u nás král milostných romancí, britský zpěvák Engelbert Humperdinck, narozený v indickém Madrásu. Zítra mu bude 90 let a pořád čile koncertuje doslova po celém světě. Přednedávnem měl turné v Austrálii a na Novém Zélandě a čeká ho řada koncertů v Las Vegas, kde je jako doma. Jeho životním přítelem a hlavně manažerem, bez něhož by se nikdy nedostal tam, kde je, byl Gordon Miles. Ten z Arnolda George Dorseyho udělal Engelberta Humperdincka. A to podle německého skladatele, jehož opera Perníková chaloupka se hrála v Pražském národním divadle ve 30. letech minulého století a dětem se při ní rozdával pardubický perník. Prvním a největším hitem Engelberta Humperdincka je písnička Release Me. A až ji uslyšíte, bude vám určitě povědomá. Tady je.

Právě doznělou písničku u nás naspívala Lucie Bílá s českým textem Gábiny Osvaldové Trouba. Karel Gott, Tom Jones a Engelbert Humperdinck jsou nesmírně všestranní zpěváci, kteří naspívali, dá-li se to tak říct, vše od Bacha po Vlacha. Trefnější termín snad není. Co ale Jones a Humperdinck nespívali zcela určitě, je opereta. To Karel Gott ano. Tak si teď v jeho podání poslechněme nádhernou árii z opery Světluška, kterou v roce 1912 zkomponoval americký skladatel českého původu Rudolf Frimmel.

Karel Gott se s tygrem z Walesu Tomem Johnsem seznámil na prvním mezinárodním veletrhu gramofonových společností a hudebních vydavatelství MIDEM, který se konal ve francouzském letovisku Cannes. V roce 1967 byla během všech festivalových koncertů v Cannes měřena hlasitost potlesku. A zatímco potlesk Toma Johnse dosáhl 58 fónů, nováček Karel Gott překvapil svými 54 fóny. A francouzský tisk? Ten o něm druhý den nepsal jako o slibném zpěvákovi, ale jako o přírodním úkazu z východu. U příležitosti 70. narozenin Karla Gotta mi Tom Jones v roce 2009 napsal. Letmo jsme se s Karlem Gottem potkávali na různých pódiích v západní Evropě a dobře věděli o svých kvalitách. Byl jsem informován, jaká hvězda to ve střední a východní Evropě je, a to byl taky jeden z důvodů, proč jsem do Prahy přijel poprvé až v roce 2001.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tom Jones dospíval píseň Till, která vám určitě byla povědomá. Aby ne, Karel Gott pod názvem Já zahajoval svou televizní show, která se v 70. letech natáčela v divadle ve Slaném. Ale zpátky k Engelbertovi Humperdinckovi. Karel Gott mi o Engelbertovi vyprávil toto. Sešli jsme se v roce 1995 v jedné německé televizní vánoční show. Překvapilo mě, jak je vysoký a urostlý, ruce jako lopaty s pevným stiskem pořádného chlapa. Prostě žádná leklá ryba. Navíc na mě vůbec nepůsobil dojmem do sebe zahleděného naboba a snoba, jak ho po léta líčí světová média. Choval se naprosto normálně, byl velmi přátelský a já jsem rád, že jsem tohoto vynikajícího zpěváka s hlasovým rozsahem 3,5 oktávy mohl poznat osobně. Engelbert Humperdinck vám teď zaspívá svůj velký hit Les Bicycles de Belle Sides, který souběžně s ním v roce 1968 proslavila Mireille Mathieu a který Karel Gott zpíval s textem Jirky Štajdla Zavřu teď krám s básněmi.

O tom, že má Karel Gott 4 dcery, dobře víte. Tom Jones se oženil v 16, Engelbert v 27. Ani jeden z nich se nikdy nerozvedl, ale oba si stihli pořídit nemanželské děti. Tom syna a Engelbert 2 dcery. Ani jeden se však se svými nemanželskými potomky nestýká. A jejich manželské děti? Ti jsou součástí jejich pěveckých kariér. Pomohli otcům zmodernizovat repertoár a drželi jim palce při hudebních návratech. Tomův syn Mark je otcovým manažerem a jeho manželka Donna Mary tiskovou mluvčí. A z Toma Jonese učinili dvojnásobného dědečka. Engelbert má děti 4. Scotty je jeho manažer, Bradley je jeho tour manažer, dcera Louis Sarah je pak pravidelným hostem otcových koncertů. A syn Jason, ten se s rodinou nestýká a otci nikdy neukázal svého syna. Karel Gott vám teď zaspívá písničku Mám tě rád víc než dřív, kterou si v roce 1968 našel v repertoáru Toma Jonese.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a neb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď přichází na řadu agent britské tajné služby 007 James Bond. Od roku 1962 bylo o Bondovi natočeno 25 filmů. Tom Jones naspíval v roce 1965 do čtvrté Bondovky Thunderball stejnojmenou titulní písničku. V jednom rozhovoru vyprávěl o tom, jak vyspíval v této písni závěrečný vysoký tón následovně. Zavřel jsem oči a pustil se do toho. Když jsem je otevřel, celý pokoj se se mnou točil. Měl jsem pocit, že omdlím. Tak si jednu z nejúspěšnějších písní, které v Bondovkách zazněly, v interpretaci Toma Jonese poslechněme.

Když se začnete pídit po tom, kteří naši herci jako první naučili Jamese Bonda mluvit česky, zjistíte za prvé, že to vůbec nebyli herci, a za druhé dojdete ke dvěma nečekaným jménům. Ondřej Hejma a Karel Gott. Oba zpěváci mají podíl na tom, že ještě za komunismu začaly mezi filmovými fanoušky kolovat ilegální kopie Bondovek opatřené českým dabingem. A právě tehdy Ondřej Hejma v domácích podmínkách a pobytech přátel začal namlouvat filmové šlágry, mezi kterými Bondovky prostě nemohly chybět. A jak se o to zasloužil Karel Gott? Videokazety s tehdy nedostupnými filmy z kluky ze Štajdlovy kapely vozil tenkrát domů ze zahraničních zájezdů a Ondřejovi Hejmovi je dával k namlouvání. Když Karel Gott slyšel v samém konci minulého století vitální píseň Sex Bomb, kterou zpíval Tom Jones s německým diskjockeyem Mausem T, napadl ho slogan jako James Bond. Odpíchl se od něj k úplně jiné melodii, kterou potom přinesl do dílny Petra a Pavla Ormových. A oni mu složili píseň jako James Bond, která je podle mého názoru vtipnější než sama Sex Bomb. Věděl, že bondovský text mu musí napsat Ondřej Hejma. Ten s Karlem Gottem musel svést boj doslova o každý řádek. Na textu k písni Karel Gott s Ondřejem Hejmou pracovali 3 měsíce. A Gott s písní jako James Bond díky skvělému Hejmovu textu doslova boural sportovní haly po celé republice.

možná jsem jak blázen, ale já mám lidi z fantazí rád. Ten chlapík, stejně jako já, má hodně na co vzpomínat. Tak tedy proč se někam ženu, když mě žádná bota netlačí? Já

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Engelberta Humperdinka má moc rád od poloviny 70. let. Seznámil mě s ním Honza Smigmátor. Jak k tomu došlo? Když Engelbert Humperdink poprvé koncertoval v Praze, bylo to až v roce 2022 v pražské Lucerně, chtěl, aby publikum rozumělo každému jeho slovu. A tak požádal Honzu Smigmátora, aby jeho průvodní slovo překládal do češtiny. Na konci koncertu, ještě než Honza odešel z pódia, se mu řekl: Honzo, chceš splnit sen 12-letému klukovi tím, že ho vezmeš za Engelbertem? Tak ho přiveď, zareagoval Smigmátor. Odpověděl jsem: stojí před tebou. Honza je kamarád, navíc hrozně hodný a férový chlap, a tak mě s mým přítelem Lukášem do šatny za Engelbertem vzal. Chvilku jsme pohovořili a zaspomínali na Karla Gotta. Poslechněme si teď v Engelbertově podání písničku A Man Without Love, která od roku 1968 nechybí na žádném jeho koncertě a publikum si ji s ním zpívá. Zpívalo si ji s Engelbertem Humperdinkem nejen v Lucerně roku 2022, ale tamtéž i o dva roky později. To nám s Lukášem Engelbert podepsal CDčka a LPčka, která jsme si na jeho koncert přinesli.

Tom Jones a Engelbert Humperdinck měli to štěstí, že jim celý život k úspěchu stačilo zpívat anglicky. To Karel Gott naspíval bezmála 3000 písní ve 13 jazycích. Engelbert Humperdinck prodal celosvětově 140 milionů desek, Tom Jones 100 milionů a Karel Gott 50 milionů desek. 23 milionů z nich se prodalo v německy mluvících zemích. Od roku 1987 miluju v podání Toma Jonese písničku A Boy From Nowhere, která pochází z muzikálu Matador. Díky téhle písničce se Tom Jones po 15-leté odmlce vrátil do první desítky britského singlového žebříčku a umístil se na druhém místě. Tom Jones podává v písni A Boy From Nowhere skutečně excelentní výkon. Sami se o tom teď přesvědčíte.

Ať si Tom Jones a Engelbert Humperdinck navzájem konkurovali a konkurují dodnes, nezávisle na sobě se oba přátelili s Elvisem Preslym. Převzal Elvis od Toma karatistické výkopy nebo si nechal po Engelbertově vzoru narůst ve své době tak módní kotlety? Dneska už je to jedno. Ovšem fanoušci zpěváků o tom vedou dlouhé spory dodnes. Karel Gott v Las Vegas zažil, jak si Tom Jones úplně podmanil dámské publikum. Tak ho dostal do varu, že mu házelo na pódium těžké klíče od svých hotelových pokojů. Jeviště měl místo květin poseté těžkými mosaznými klíči. Dámy mu házely na scénu i podprsenky a spodní kalhotky. To všechno se stalo neodmyslitelnou součástí jeho koncertu po celém světě. A stejné to měli i Engelbert Humperdinck a Karel Gott. I když Karel to neměl v takové míře a tak často jako Tom a Engelbert. Jednou jsem dal na Karlu Facebook fotky z jednoho koncertu, na kterých si otírá čelo podprsenkou a kalhotkami, které mu jedna faninka hodila na jeviště. A to jsem, přátelé, neměl dělat. Následující den mi Karel řekl: Honzo, už nikdy podobné fotky nezveřejňuj. Kdybys viděl, jak mi Ivana vynadala, řekla mi, že jsem čuně a přestala se mnou mluvit. Spontánně ze mě vypadlo. Na co si to hraje? Věděla přece, koho si bere, a tohle je show business se vším, co k němu patří. Poslechněme si teď v podání Engelberta Humperdincka píseň Too Beautiful to Last, ve které Engelbert vyspíval nejvyšší tón ve své pěvecké kariéře.

S Karlem Gottem jsem spolupracoval a přátelil se s ním dlouhých a krásných 33 let. S Engelbertem Humperdinckem jsem se potkal dvakrát a k mému setkání s Tomem Jonesem málem došlo v Brně. Jenže lidská ješitnost a zloba jsou věčné. A tak doufám, že se s Tigrem z Walesu snad ještě někdy někde sejdu. Byl jsem na několika jeho koncertech. V Lipsku, v Praze, v Brně, v Bratislavě a na festivalu Benátská. Vždycky to byl úžasný zážitek. Dospěli jsme do finále mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, který jsem věnoval slavným pěvcům lásky, protože láska ke Květnu neodmyslitelně patří. Rozloučíme se písničkou V máji, kterou vám zaspívá Karel Gott. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni nejenom v Květnu a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Doufám, že se cítíte dobře, že náladu udržíme nebo ještě zlepšíme a uděláme si takovou pohodu v další hodině s Humoriádou. Patrik Rozehnal k tomu vyzývá a myslím, že dobře naladěn už podle oblečení, rozkvetl jarně jako nějaký zvonek luční. Václav Knop, Václave, dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. No je krásně venku, no tak jsem si říkal, tak to podpořím, ne?
1: Jo.
2: No.
1: A funguje to na náladu?
2: No, tak nebo? Já mám černý brýle si nosím, tak se tak rozlížím, kdo se po mně kouká a on si mě prakticky nikdo nevšimne.
1: Všimněte si nás a všimněte si, jestli máte u sebe telefon, budete ho potřebovat.
0: Humoriáda.

0: Na to jarní toulání má tady Václav Knop své sako, modré, to už víme. Má i nějaké speciální boty, když jde o to třeba vyrazit na túru?
1: Máte já nějaké... na túru nechodím, ne. Nejspíš jenom dojdu do nejbližší kavárny. Je. Ale trpím, prosím vás, já trpím totiž pocitem takového jako fobii mám z uzavřených prostor. Protože když jdu do kavárny, mám strach, že mají zavřeno. Tak radši si to vždycky zjišťuji nějak předem. Jo, ale jo. Na túry moc velký nechodím.
0: To vůbec nemáte ve výbavě, to prostě není potřeba.
1: Ne,
0: to
1: mám normálně polobotky, já jo. Ani kecky nebo botasky, to nic nenosím.
0: Vy jste byl naposled na Sněžce třeba?
1: No, to bylo ještě ve školním čase někdy. Ano, ale byl jsem tam, ano, jo, ale se školou.
0: Jo, jo, protože tam už je potřeba nějaká ta výbava, i když jsou i tací, kteří tam jedou v žabkách.
1: No, ale tak asi bylo léto a myslím, že to bylo školní vejlet nějaký. A já jsem z toho turnova, to není daleko zase, tak to bylo příjemný.
0: Co vybereme, nebo vy vyberete ze seznamu v Humoriádě?
1: Tak strašně jste mě potěšili, že tady máme na seznamu mé mládí, protože to ano, patří k mému mládí. Jan Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Miroslav Horníček a dotazy tenkrát, já se na to pamatuju, já jsem nebyl přímo účastněn, ale vím, že ta Lucerna byla velmi slavná. A tak prosím, mi to připomeňte.
2: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
3: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
2: Nebo uhnízt ze chleba?
3: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
2: Dobře. Má představy spíše plastické.
4: Střídku, abyste hnět mladou.
2: Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku.
4: On ještě mladý, on to neví.
2: No já jsem to v 35 taky ještě nevěděl. No.
3: Já bych taky jeden dotaz, a kdy se ti to doneslo?
2: Já jsem intelektuál, já jsem se to dočet.
3: To čteš pěkný prasárny.
2: Má váš dům také omlácenou omítku?
4: Ne.
2: Děkuji. Jak to děláte?
4: Lžu.

0: suchý, co pokládáte za maximálně možnou kliku.
1: Prosím? Někdo mě napověděl, já bych hrozně rád, já to uvítám, každý napovídání...
0: U dveří, brej.
1: U dveří. U dveří.
0: Verich, co považujete za svůj největší životní úspěch?
2: No, že jsem se narodil pro Pětra nás.
0: To byl náš životní úspěch a ne tvůj.
2: No ne.
0: A ještě na tebe, jakému nápoji byste dal zlatou medaili?
2: Vážně, jako ty
0: viděli? Ano, ano, snad, já nevím.
2: No to bych dal čistý, studniční, neskažený vodě. Ta není žádná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak co se objeví za vzpomínky, když... No, je slyšet tohle, Václave.
5: Za prvé to, že každý týden, to jsem byl někde devítiletka, potom Gimpl, se objevila nová písnička, Šlítr suchý, že jo, zpívali vždycky další a další písničky a já jsem si kupoval ty noty a s kytarovými akordy a hrál jsem to na kytaru, učil jsem
4: takhle
5: se to. No ano, tak to celkem to bylo takový strašně, to se dobře zpívalo, dobře pamatovalo. No a...
4: Kdo by si dneska kupoval k těm hitům noty a zkoušel to hrát, to bude hrstka.
5: No a s Janem Verichem, já jsem se s ním nikdy nepotkal, i když jsem potom později bydlel na kampi, ale tam už byl jsem samozřejmě nežil, ale jednou se mi dostal do ruky scénář Falstaffa, filmový scénář, který on napsal a přečet jsem si ho a tak jako z takový mladický nerozvážnosti jsem mu napsal dopis, že se mi to hrozně líbilo. A on mi odpověděl, že rád, že jsem to přečet a že škoda, že se to neuskutečnilo, protože se to tenkrát opravdu neuskutečnilo. Asi to byl příliš drahý projekt. No a ten dopis mám samozřejmě schovaný.
4: Hmm, ten scénář?
5: Ten už myslím nemám.
4: A skončil někde, zůstal u Verichu v šuplíku nebo někam se dostal? To... Zůstalo nenatočeno nic prostě?
5: Nic. Já vím, že jsem to tenkrát dostal od nějakého kamaráda, který pracoval na Barandově a říkal, hele, přečti si to, to je zajímavý. A to byla prostě taková ta verichovská záležitost, že on dal dohromady vlastně Shakespeareovy věci toho Falstaffa a doplnil to těma svýma vtipama a vlastně hlavní figura byl ten Falstaff. A bylo to velmi zajímavé, samozřejmě jako film by to bylo překrásný. Tak.
4: Říká Václav Knop, vybral si tedy dotazy z Lucerny na Miroslava Horníčka, Jana Vericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vyberete i vy v tom prvním souboji. Má Ačko tahle ukázka a proti nasazuju, máme stále ještě možnost oslavit ty 95. s Jiřinou Bohdalovou. Slavili jsme i tady u nás ve vysílání. Připomenout si to můžete třeba i na profilu Patrik Rozenal Pochpoutky. Ale pozor, Jiřina Bohdalová jako konferenciérka z televarieté Klasika. To je varianta B, kterou dávám do prvního souboje proti dotazům z Lucerny. Vybíráte si ale vy 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište do Humoriády.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Lucerna nebo konferenciérka, tak bychom to mohli nazvat ten souboj. Je tedy buď čtveřice pánů, anebo Jiřina Bohdalová jako konkurs na konferenciérku samozřejmě s Vladimírem Dvořákem. To jsou ukázky, které jsou ve hře. Vydáváte najevo své preference po telefonu 731 800 900 a naslouchá Patrik Rozehnal a Václav Knop. Komu teď?
2: Dobrý den, telefonu Vítek. Já zdravím vás oba dva.
3: Díky.
2: A dávám hlas paní Bohdalové.
1: Dobře, děkujeme za něj.
2: A mrzí, můžu ještě rychle něco?
1: Můžete.
2: Mrzí mě, že zkrátili důvod, když je mávat zpoždění, takže už neříkají, jaký to má důvod. Tak to mě mrzí jenom.
1: Ano, to je reakce na hlášení Václava Knopa na nádražích. No už se neudává, už já nevím, vás vy už asi nenatáčíte ty hlášení, ale teď už zrušili takové to, jak se z důvodu na straně dopravce a takové, nebo
3: tak
1: z technickou
3: to, vůbec nevím.
1: To zrušili. No protože asi potřebují těch hlášení mít víc, aby se jim tam do té minuty vešly. No, to je pravda.
3: To nevím vůbec.
1: Kdo další? Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych pokračoval, protože tu scénku jsme slyšeli nedávno.
1: Dobře.
4: Tou konferenci. Jako,
1: Bohdalovou.
4: Děkuji.
1: Dobře, myslím, že ne u nás, ale celou. Tohle by bylo již tak pokračování, jenom upozorňuji, kdo další na telefonu.
5: Dobrý den, tady je Vlastimil. Vlastně nevím, pro co hlasuju, jo, ale třeba já pro tu Bohdalovou. Ale chtěl bych se Václava zeptat,
3: ano.
5: Tomu říká jméno, nebo příjmení. Kvapil, Drašár, Cuchán, Schoenfeld, Nejedlo.
3: To jsou naši učitelé. To jsou
5: naši učitelé. Libor, Vašek, Miloš, Vašek.
3: To jsou naši učitelé a asi patrně spolužáci.
1: Je to tak?
5: Ano.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
3: Díky Vlastíku.
1: Mějte se. Kdo ještě další hlasuje? Dobrý den.
6: Je dobrý den, tady Ludmila Kijov. Zdravím vás oba dva a pokračování s paní Bohdalovou a panem Dvořákem.
1: Takže změna, takhle tak ano, dobře. Píšu. Dobře, děkuji moc, ať se vám daří. A ještě někoho vememe do party. Dobrý den.
7: Jejda, dobrý den. Zdravím oba dva vás, pánové. Přeji vám oběma dvěma hodně zdravíčka.
1: Děkujeme.
7: A prosila bych paní Jiřinu Bohdalovou s panem Dvořákem. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme za hlasování a výběr. Tak nakonec se to překulilo, jak já říkám. Vypadalo to nejprve na dotazy, ale nakonec vyhrála Jiřina Bohdalová. Oslavila 95. Ještě si chcete připomenout. Tady je konkurs na konferenciérku z Televariety v režii Pavla Haši.
8: Máte ohlásit pouze umělce.
9: Pouze? Nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
8: No prosím.
9: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekuteku Heše.

0: Kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je tak, jedno. Teďko říkala. Nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, slyšte.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak... No. Ale no tak... No. Proč ne?
1: Jo,
0: tak. Máte štěstí.
1: Jo?
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Já jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jak? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Tak, Jiřina Bohdalová, slavná scénka nebo její část. Tedy
3: ale nejslavnější, a to se mě nejvíc líbilo, já jsem o tom mluvil s Jiřinou, ta si taky na to ráda vzpomíná.
2: Učitelka?
3: Ano, Aneška Lídlová, to je masakr.
2: Ono těch scének, co zlidovili, je opravdu hodně, tohle jsou takové ty klasiky, to je pravda. Tak teď mě zajímá jenom, jestli něco takového zažil i Václav, teď zkouška před nějakou komisí, důkaz toho, jestli s tímhle třeba představením nebo vystoupením člověk může na zájezdy nebo před veřejnost, bývalo to? Tak?
3: No bývalo, ale to jsem já byl tenkrát v Ústí nad Labem v divadle a protože jsem byl jako profesionální herec, tak a vlastně jsem na žádný estrády tenkrát jsme nejezdili a nebyl na to čas a dělali jsme umění. Ne, teď já si z toho nedělám legraci.
2: No a to tak, umění musel někdo hlídat, taky vás asi hlídali, ne?
3: No ale tam to byli speciální lidi, kteří jak si tam přišli a dívali se do textu, jestli říkáme všecko podle textu, jenom že to si neuvědomili, že když to vidějí na premiéře, že to za 10 repríz bude jinak, že jo? No ale takže já jsem nikdy před nějakou takovou komisí nebyl. Mně to přišlo hrozně ponižující a říkám, nepotřeboval jsem to, protože jsem po těch estrádách jezdil a tak dále.
2: Bylo nějaké představení v divadle, které jste vyloženě neměl rád, že jste ho hrál z musu?
3: No, v tom Ústí ne, tam to celkem šlo, ale třeba předtím jsem byl 4 roky v Karlových Varech a tam byla představení, která jsem neměl příliš.
2: A odpovídala tomu i návštěvnost?
3: No, taky, ale nejhorší snad představení, který jsem tam zažil, byl Strakonický dudák,
2: ano.
3: Který se rozhodl pan režisér ještě s dramaturgem udělat tak, že místo toho, aby to jsme hráli tak, jak jsme to měli hrát, nebo jak je předloha, tak oni to rozstříhali a udělali to jako filmovou záležitost, že to časově šlo po sobě. To si nedovedete představit, jaký to byl masakr. Jak se to rozpadlo, to představení. A my jsme tam hráli, ještě plus já a plus 3 kolegové, jsme hráli různé zbrojnoše a tak dále, tak dále. A pak měli jsme neustálé převleky. Takže my jsme to potom vyřešili tím, že jsme si ty převleky dávali od toho posledního do toho prvního. To
2: na
3: znamená,
2: sebe.
3: Že jsme měli na sobě 4 šaty.
2: A
3: jenom
2: medvědi.
3: Jsme to sundávali. Protože to opravdu nás to nebavilo.
2: Tak říká Václav Knop, náš dnešní host. Vy jste vybrali Jiřinu Bohdalovou, předtím v tom souboji posunuli jsme se dál v seznamu a já teď proti Jiřině Bohdalové, která je samozřejmě ve hře, má teď Ačko, nabízím Petra Novotného, jeho vyprávění ze Silvestra, televize Nova o masožravé kytce. A nebo Jiřina Bohdalová, její monolog. A pozor, už z roku 1959. Co si vyberete? Jiřina Bohdalová Ačko, Petr Novotný Bčko, 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, který můžete využít. Volejte, hlasujte, povídejte si s námi, anebo když se vám to nepodaří, tak napište SMSku hlasovací humor mezera A nebo B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z humoriádou dál, za dalším výsledkem druhého souboje teď. Proti Jiřině Bohdalové tedy stojí Petr Novotný. Kdo vyhrává u vás? Můžete nám to sdělit. Telefony k tomu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Knope.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Petrovi Novotnýmu.
3: Díky.
1: Ano, je za něj. Mějte se pěkně. Tak jména už taky prozrazena, kdo je dnes ve studiu. Jenom třeba připomínám Václav Knop, Patrik Rozehnal. Na telefonu teď kdo?
4: Dobré odpoledne. Tady je Petr Steplec nad Betlí. Pozdravuji pana Knopa.
3: Děkujeme.
4: Kterého znám dost hospody.
3: Ano.
1: A proč vás
4: svoje?
1: Dobře.
3: Ze seriálu, že jo? Ze seriálu zase.
1: Děkujeme. Možná i z nějaké skutečné. Kdo je tam teď?
5: Zdravím vás, tady Jaroslav. Dal by se paní Bohdalovou a zdravím vás všechny.
1: Děkujeme. My taky. A šťastný dojezd. Mějte se hezky. Díky.
5: Děkuju, taky se mějte.
1: No a další telefon pro vás, hlasující. S kým jsme teď ve spojení?
6: Ano, dobrý den. Já bych prosila pana Novotnýho.
1: Dobře.
6: A zdravím vás oba.
3: Děkujeme, to bude těsný.
1: My vás oba taky, děkujeme. No, je to těsný, ale těsně bude to pestré, protože se zase posouváme dál. Jiřinu Bohdalovou necháme v archivu. Výborně. A vytáhneme Petra Novotného, povídání o masožravé kytce. To jste vybrali, rozhodli jste.
7: Adelko. To není Gondíková, to má vidím furt, já nejsem takový blázen, abych jí mával. Víte, kde je Adela? To je moje masožravá rostlina. Já mám fakt doma masožravou rostlinu. A ne takovýho chcipáčka za stovku, co koupíte na trhu. Já mám Adelu, ale ta má takovýhle kalichy. Já jsem si to koupil na květinovém trhu v Amsterdamu. A ona si chytí mouchu, nemyslete si? Ta moucha netuší, ta si to sledoval. Ta si tak bzz, bzz, říká, lítá si, říká, to je pěkná kytička tamhle. Bzz, tu si jdu prohlídnout a sedne si na kraji toho kalichu. Říká, co to tam dole je? To je šťávička, to voní, bzz, tam si budu ochutnat a šup do toho kalichu. A ty nám říká, to je dobrý, to je dobrý. To si tady cachtám. A jak to, že se nemůžu odlepit? A já to zkusím a fraps, a kde, a co toto, a kde mám nožičku? A mezi tím ta kytka udělá nahoře poink. Pak se tam děje 14 něco, co nechci ani domyslet. Mně se o tom i v noci zdálo. Jednou mně se zdálo, že já jsem ta muška a že tam trávím v tom kalichu 14 dní. A mě tráví ta rostlina. Byly příšerný sny. Šíp mě jednou říkal, ty vole, co blbneš, ta rostlina mě nesežrala ani za 14 let, jo. Ale ona se samozřejmě neživí jenom mouchama, to bych cípla, to by se neuživila. Kde se ženete v zimě mouchy, jo? Jedno možná, když se probudí tam v tom teple toho radiátoru, ale to je málo, ta kytka má těch kalichů hodně. Leda, že by ta muška byla tak hodná a přelejzala, jo? Že by tam nechala nožičku, tam zadeček, tam hlavičku. To je hnusný, že? Ale hele. Ale ten pán v Amsterdamu mi taky říkal, prej to je kytka jako každá jiná, hlavně ji zalívejte, to jí bude úplně stačit. Ta moucha občas, to je jenom takový přilepšení. No hele, já ji zalíval furt, ona mi začala chřadnout, ta kytka, jo. Mě to bylo tak, kdy to já chci zachránit, jo. Já byl v botanický zahradě, teď na internetu jsem si našel nějaký takový masožravý kamarády a oni mi raději víc světla, míň vody, víc tepla, no. Hele, to je ta kytka, ty se prostě nedaří dobře, já to cítím, jo. Teď ta moje žena je posedlá prostě tím, že já tu rostlinu prej týrám hlady. Že prej já ji nedám nažrat. To je samozřejmě blbost, jak to mám ty ženě vysvětlit, jo. Teď to s ní začalo jít ale fakt z kopce. S tou kytkou, stačíte to ještě sledovat, prosím vás. Ta moje žena je dobrá, jo. Ale ona najednou, jeden zelený lísteček se objevil najednou. Novej! Já měl takovou radost do té doby, než jsem si všiml, že z akvária zmizela jedna rybička. Já jsem si říkal v první chvíli, že možná kočka, jo? Jenomže ta v zápětí zmizela taky. Teď ten sumeček, co furt čistil to sklo, jo? Ten byl najednou tak podělaný, že vůbec nevylízal z té skalky. To pavíočko, jak by smet. Já vám něco řekl, já z toho nechci dělat horor, já vydržím hodně, ale tam se začaly dít věci. Já jsem se vám jednou v noci šel nasnídat a tak už jsem přišel do kuchyně. Hele, já už v předsíní z té kuchyně slyšel takový mláč, mláč, mláč. Ale já jsem se tak ale vyděsil. Otevřená lednička. Já tam koukal takhle tou škvírou. Tam prokazatelně stálo něco zeleného. Tak já jsem si říkal, ta svině kytka, tam jde po mý čabajice, jo. Já jsem se tak rozužil, já tam vlítnul. Hele, ta moje malá Soninka v zeleném pyžámku, protože já mám žížeň. Já to nebudu protahovat, jo. Ten zelený lístek už taky opadal. Ta rybka se za 3 dny objevila, já nevím, kde byla, jo. Kočka se za 14 dní taky vrátila, vymrouskaná, jo. Bohužel ta kytka prostě chřadne dál, jo. Nejhorší je, víte, na co já jsem dneska přišel? Ta moje žena, jak ona je posedlá tím, že já tý kytce nedávám jíst, ona jí podstrkuje granule pro kočku. Pak ta kytka nemá chcípat.
1: Kdo se u vás stará o květiny?
3: No, my příliš doma květin nemáme z prostého důvodu, že...
1: Zašli by?
3: Že by zašli, ano, ano, ano. Tak kdybych já měl vlastní kytku, tak já bych se o ní staral. Ale protože ty kytky jsou všechny té mé přítelkyně tam, přesně, a ona říká, nešahej mi na to, já se o to postarám, tak uschnou sami bez jakéhokoliv příčinění dalšího. No.
1: Tak i nepřežijí i tu její péči teda.
3: No jde, tak ona řekne, abych se o to nestarala, sama se taky o to nestarala. No.
1: Jo, jo, jo. A jaká květina potěší ji teda třeba řezaná, když byste přinesl?
3: Růže, samozřejmě. Jo, ano,
1: to zabere vždycky. Mm. A nosíte?
3: No, občas jo, jo, jo. Ale jako, ono to potom vypadá, já přinesu domů růži a ona řekne, co si proved.
1: Jo, jo, to je jak v té takové normální rodince, ano. To nemůžeš takhle. Podívej, co to udělá.
3: Co zprovec, ty máš nečistý svědomí.
1: Jak nečistý svědomí?
3: Ne, jsem si na tebe vzpomněl, chtěl jsem tě nekecej.
1: Tak je tohle funguje pořád. Dobře. No a co potěší vás, když by měl být dárek k svátku? Nebo už je to univerzální květina, co se nocí chlapům u vás tak?
3: No, tak já mám rád whisky, takže jako nepohrnu lahví dobré skotské whisky.
1: Pak se posadí.
3: No, anebo jdu okolo a vidím, já tam mám takový báreček, tak si to vytáhnu. Já mám totiž taky, jak jsem dělal toho Brand Championa, tak mám takový speciální jako boxík, kde mám své jméno, je to na zámek, dá se to zavřít. Aha. Ano, a svého času jsem to měl v jedné restauraci a tam jsem vždycky přišel a naplnil jsem si to vlastní lahví, jo, a bylo to zamčený. A vždycky jsem dal tomu vrchnímu korunu a on šel, odevřel, nalil mi, zase to tam vrátil, zavřel, ty klíče jsem měl já, že jo, ty jo. Jsem mu jako vždycky půjčil. A za korunu mi to udělal. No tak za korunu 2-3 panáky, panečku, to byla nádhera.
1: A to byla vlastní, ale to si tam
3: no to jsem si musel vlastní, no, pochopitelně. No. Ale když jsem tam někoho takhle přived, tak ten žasnul, že jo, tomu jsem neříkal, že to tam dávám jo. Já, ty.
1: Já mám za korunu tady panáčka, tak zhledem od číšníka přinese, to je hezký. No. Dneska tohle možná použije spíš na mobily, že vám ho zamknou, aby jako byl klid v restauraci, že tak jako skříňky na to, co jsem jo. Taky se potkal s tím letím.
3: Ano, ano, no, ano. Aby... My to máme ve studiích, jo. Aby se neprozradilo, co se film no, jako dabuje, no, protože ty Netflixy a tyhle jsou na to strašně hákliví.
1: Tak to ne jako, aby to nerušilo při práci, ale ne. Aby někdo něco nenatočil. Nevynesl.
3: A nevynesl ven, ano, ano. Takže tam jsou takový speciální. Tyhle tam musíte odložit ten mobil, zamknete. No já, nic.
1: A vracíte to až při premiéře, nebo jak?
3: Nesmí se o tom ani mluvit, to podespisujete ke smlouvě, mlčenlivost.
1: Jo. No. No, ve smlouvách jsou různé věci. Já měl svého času ve smlouvě, že nesmím ráno jezdit výtahem, abych se nezaseknul.
3: No to je pozor v Národním divadle. Tam, kde se tam při představení se nesmí jezdit výtahem dolů, ano. Jedině nahor. Protože jo, že tam se jaksi eliminuje taky ta možnost jo, toho neštěstí.
1: Václav Knop je naším hostem, to jenom připomínám a teď se vracíme k tomu souboji. Tak Petr Novotný poprvé, po druhé, co kdybychom dali, ptám se vás, Václave, Karolínu Slunečkovou s Jirkou Cízlerem a
3: no, tak Cízlera jsem měl vždycky velmi rád. Karolínu Slunečkovou ještě pamatuju, samozřejmě ta odešla velmi brzy, ale ta byla velmi příjemná, bezvadná ženská, taková měla zvláštní perfektní humor. No a Kostelka, pochopitelně.
1: Tak to nabízíme proti ve scénce, proti Petru Novotnému. Vy si ale vyberte 731 800 900, číslo znáte, ještě 190 011 04 pro SMSkaře. Humor, mezera A nebo B je třeba psát. Hlasujete, vybíráte si, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Telefonní číslo sem do studia pro hlasování a výběr 731 800 900. Vy posloucháte Humoriádu a taky vytváříte. Teď si můžete vybrat mezi tím, jestli budeme poslouchat Petra Novotného nebo scénku s Karolinou Slunečkovou a třeba i Jiřím Cízlerem. Kdo nám volá, tedy, když říkám nám, jestli mi Václava Knopa?
2: No, já vám to řeknu.
1: Ano.
2: Ruda ze Třetína.
1: Dobře, tak Rudo, povídejte, co jste vybral?
2: Zkuste tu Slunečkovou.
1: Dobře, Bčko.
3: Děkujeme.
1: Dáme jí bod. Kdo další?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála pana Cízlera s paní Slunečkovou.
1: Píšu jim další bod, děkuju, ať se daří. Dobrý den.
5: Jo, dobrý den, přeji. Tady je Jana z Moravy a já bych prosila paní Slunečkovou s panem Cízlerem.
1: Jo? Dobře, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím vás,
1: chlapci. My vás taky zdravíme. Děkujeme. Děkujeme všem. Děkujeme všem za pomoc. Myslím, že je to jasné. Prostě ukázka varianta B opět vyhrála. Posouváme se dneska po jedné ukázce, o to je to pestřejší, takže o jedné manželce, jedné návštěvě u nich doma.
6: Kdo je?
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích.
6: Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No.
7: Tak. Dobrý den.
6: Prosím, pojďte.
7: Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám.
6: Prosím, pardon.
7: Hluboce se omlouvám, prosím, že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno.
6: Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím.
7: Ale to víte, taková novina, taková zpráva.
6: Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera.
7: Jenže to vysílali v noci všechny stanice.
6: Ano.
7: Nobelova cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál.
6: Děkuji vám. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to
7: opravdu... Vzácná skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že?
6: To budu muset.
7: No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko.
6: Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to...
7: Takže já jsem první. Já jsem skutečně první.
6: No.
7: Naše redakce přijde se první interview s naší první nositelkou Nobelovy ceny. Dovolíte, abych se posadil?
6: Prosím, jo, tak.
7: Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek.
6: Ano.
7: Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu?
8: Hermínko!
6: Ano?
8: Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček.
6: Promiň, Oskary, ale máme návštěvu. To je... Kamilku...
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích. Promiňte, že ruším tak časně ráno.
8: Ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým luxorkem. No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost.
7: My máme všichni radost.
8: Ano. No, tak se posadíme, ne?
7: Ano, děkuji vám.
6: Ano, posadíme se, prosím. No.
8: Tak.
6: Prosím, Kamil.
8: Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne?
6: Ach, ano, zapomněl
8: no. jsem. Já jsem totiž ještě dneska nesnídal.
6: Miláčku, já jsem tě nechtěla budit.
8: Aha.
6: Neměl by si pojedem kouřit zlato. Kafičko bude hned.
8: Co? Tak co byste potřeboval?
7: No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci a také něco ze soukromí.
8: Ze soukromí byste rád, no. Tak napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to odjakživa.
6: Kamile, prosím, ano? Já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit.
8: Ale prosím tě, proč bych se zlobil, to nemůžeš takhle prosím. Před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitiv, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že?
6: Voda už se vaří, kámo.
8: Ano, vaří se voda, výborně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A že si někdo dává tu bábovku a kávu. Byla jedinečná světová Karolina Slunečková.
3: Byla ohromná, ona měla, jak říkám, velmi, velmi skvělý humor, takový až trošku černý, na ženskou nebývalý. Ale chtěl jsem vzpomenout na Jirku Cízlera, který já nevím, jestli to lidi vědí, ale on začínal vlastně jako muzikant v Českých Budějovicích, hrál na housle v orchestru. A jednou popisoval takovou situaci, protože samozřejmě ty hudebníci se tam nudili, v divadle to bylo, že se hráli něco a oni měli dirigenta, který celou dobu ty skladby doprovázel hlasitým zpěvem. A ono je to svým způsobem štvalo, že jo? Protože on do toho křičel pořád. Což nebylo slyšet, ta muzika to přehlušila. A tak se na něj jednou domluvili, že měli nějakou skladbu, která končila takovým jako velkým finále. No, byl konec. A oni se domluvili, hráli, on samozřejmě do toho řval a těsně před koncem pampadeba skončili a to finále ten dirigent prořval.
1: To
3: měli z toho průšvih, ale oni se bavili ohromně. Takže to jsou takový vtípky, které já mám hrozně rád. Jo, to se dělává i na divadle občas, ano. Že se na kolegu něco malinko připraví a on je pak překvapený.
1: Ano. Václav Knop je náš host. Co vybereme proti? Karolina Slunečková, Jiří Cízler, jedna strana, druhá?
3: No a mně by se tady líbil, ještě tu máme audio. Dlouho jsem neslyšel Vladimíra Menšíka.
1: Tak jo.
3: Epizodu s tanečnicí Kájankou. To by mohlo být velmi zajímavé.
1: Varianta B. Ačko, pokračování Bčko, Vladimír Menšík. 731 800 900. Hlasujte. Právě teď máte šanci ještě během jedné písně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě máme skoro rozhodnuto, ale schválně, jestli se trefíte na stranu vítězů v této chvíli. Kdo nám volá? Rychlé hlasování. Ačko nebo Bčko, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla paní Slunečkovou, tady Eva z Ústí.
1: Evo, snad se nebudete zlobit, ale vyhrál to menšík. Snad někdy příště. Epizoda s tanečnicí Kájenkou.
3: Co pak, Kájenko, vás tady zapomněli?
4: Ne, nezapomněli.
3: No proto, pan, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás, soudruhu, řediteli, pamatuju takhle malinkýho. Vy mě tady čekáte?
4: Ne, ale já mám přání.
3: No proto, páš, to by bylo dost takový nešťastný místo a nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
4: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
3: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci a kteří jsou tady a teď... Víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo. Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
4: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
3: No to já jsem právě slyšel. Já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
4: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
3: Tomu se říká křoví. Ha! O to slovo rošťačky, jo. My máme podobnou takovou terminologii, taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom hned děli, o co jde, a ti kolem jako netušejí nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
1: Děkuji za pomoc, děkuji Václavu Knopovi za návštěvu, ať se daří, hezké jaro, Václave.
5: Děkuji a já se objevím v červenci. Naschledanou.
1: Mějte se pěkně, zítra Antonín Procházka.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kopec na Valech, odkud se rozšířil lesní požár v Českém Švýcarsku, nepatří mezi turisticky vyhledávaný. Žďárští tenisté můžou využívat nové kurty u fotbalového stadionu. 33-letý Němec vjel v Lipsku autem na pěší zónu a zabil dva lidi. Při zadržení nekladl odpor. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Hasiči v podvečer lokalizovali lesní požár v Národním parku České Švýcarsko. Hořelo zhruba na 100 hektarech a plochu se daří postupně zmenšovat. Zašením pomáhají vrtulníky, mezi nimi také dva ze Slovenska. Místo, odkud se v sobotu požár rozšířil, je mimo turistickou trasu. Podle mluvčího parku Tomáše Salova se mu říká Na Valech a leží mezi Dolní Chřibskou a Rynarticemi. Je to spíš klidnější oblast parku, kam návštěvníci příliš nechodí, upřesňuje Salov.
2: Kde je bukový porost, který výrazně utlumil postup požáru, ale v některých strmých svazích ty souše ještě zůstaly a v těch svazích se ten požár začal rychle rozvíjet v tom suchu, které teď panuje.
1: Kompletně opravené antukové kurty vedle fotbalového stadionu už můžou využívat sportovci ve Žďáře nad Sázavou. Fungují od tohoto týdne. Místo tří starých poničených kurtů vznikly čtyři úplně nové. Pokračuje Josef Růžička z městské organizace Sportis.
3: Tady byly původně takhle dva a jeden takhle otočený. A kus ještě bordela, jo? Tak jsme to celý jsme to rozšířili. Takže teď jsou vlastně tady čtyři kurty a zase důležitý, že jsou správně otočený, tak aby těm lidem v podstatě při té hře odpolední co nejméně svítilo sluníčko proti.
1: Německá policie za

0: Držela řidiče, který v Lipsku zabil dva lidi, autem vjel na pěší zónu a ve vysoké rychlosti projel centrem města. Muž je ve vazbě a podle německých médií ještě nevypovídal.
1: Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
2: Pachatelem je podle saského ministra vnitra Armina Schustra 33-letý Němec. V minulosti se u něj projevily psychické problémy. Podle Schustra zřejmě najel do lidí úmyslně. Motivy činu ale nejsou objasněné. Státní zástupce ho vyšetřuje jako dvojnásobnou vraždu. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z toho těžce. Pachatel projel osobním autem asi půl kilometru po pěší a nákupní zóně v samotném centru Lipska. Při zadržení nekladl odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejista Roman Červenka bude hrát na mistrovství světa ve Švýcarsku. Řekl to na gala večeru ke skončenému extraligovému ročníku, na kterém převzal ocenění hokejista sezony. 40-letý útočník Pardubic je dvojnásobným světovým šampionem. Letos nechyběl na olympijských hrách v Miláně. Mistrovství světa ve Švýcarsku začíná 15. května. Počasí. V Jihlavě teď mají 7 stupňů, v Libici nad Doubravou 10 a ve Vatíně 12. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozor, teď dávejte na silnici 354 u Zahradiště na Žďársku. Došlo tam ke střetu osobního auta s lesní zvěří.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pátá hodina, čtvrtá minuta. Škoda, že není pátá hodina, pátá minuta, hodilo by se to, máme 5. května je úterý, Klaudiím přejeme hezký sváteční den, studený máj v Stodole ráj, to praví dnešní pranostika, herec Marek Vašut má dnes 66. narozeniny, připomínáme si květnové povstání českého lidu v roce 1945, také tady máme Mezinárodní den porodních asistentek nebo Světový den astmatu a alergie. Alergie vás teď na jaře možná trápí, tak zítra už snad bude pršet, tak snad se vám aspoň trošku uleví. Jinak před 20 lety bylo v Rize zahájeno 70. mistrovství světa v ledním hokeji. Skončilo 21. května vítězstvím týmu Švédska nad reprezentanty České republiky. Tak my se těšíme na to letošní mistrovství světa v hokeji, které, jak už jste slyšeli ve zprávách, odstartuje 15. května ve Švýcarsku.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 5. května, svátek má Klaudie a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dnes je výročí založení Rady Evropy v roce 1949 v Londýně a je také významný den v našem kalendáři, připomínající květnové povstání českého lidu v roce 1945.
4: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu.
3: Největší české ozbrojené vystoupení v boji proti nacismu skončilo v noci z 8. na 9. května. V roce 1891 byla slavnostně otevřena proslulá Carnegie Hall v New Yorku. První představení v hudebním svatostánku dirigoval Petr Iljič Čajkovský. Nejslavnější parfém světa Chanel číslo 5 uvedla na trh před 105 lety v roce 1921 francouzská módní návrhářka Coco Chanel. Tvoří ho kompozice více než 80 složek a složení se přísně střeží. Před 30 lety v roce 1996 vyzvali naši hokejisté ve Vídni ve finále mistrovství světa Kanadu. Vítězství 4-2 pečetili naši borci do prázdné brány.
5: Jirka Kučera do prázdné brány, že se musí koncem.
3: Poprvé v historii samostatné České republiky jsme se stali šampiony.
5: Ve mistři světa!
3: Koučem byl nezapomenutelný Luděk Bukáč. Před 15 lety zemřel poslední účastník bojů první světové války, australský voják Claude Schulz. Bylo mu 110 let. A kulatých 60 má velká soupeřka Kateřiny Neumannové, ruská běžkyně na lyžích Ljubov Jegorovová, ale měla problémy s dopingem. Já přeju

0: byla naprosto skvělá skupina Beatles v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli máte 6 stupňů Celsia ve Velkém Meziříčí, 7 stupňů hlásí Třebíč nebo Jihlava, 8 stupňů máte v Bystřici nad Pernštejnem, 10 stupňů je v Libici nad Doubravou, 11 stupňů hlásí Telč, Dukovany, Moravské Budějovice, taky Havlíčkův Brod, 12 stupňů máte v Nedvězí nebo v Náměšti nad Oslavou, 13 stupňů pak hlásí Počátky anebo Svratouch. Dnes čekáme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Odpolední teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Co je hostitelská péče a proč je tak důležitá? Zjistíme to už úterý po 11. hodině. Hostem našeho vysílání bude zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová, která nás pozve i na jednu zajímavou výstavu do Jihlavy.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Jarda Hypochondr, jeho vrásky z lásky. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina 9 minut před půl šestou v úterý 5. května. Vysočina hledala autobusového dopravce na červenec a dočkala se hned dvou, kteří se podělí o Humpolecko a Pelhřimovsko, ale prodraží se to o miliony korun, jak vám po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí Tereza Pešoutová.

0: stanici Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučleného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Pelhřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná?
3: Jak kdy? A jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Maturanty dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíc studentů. Výsledky by se měly dozvědět nejpozději 15. května. Pietní akt před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě dnes připomene padlé boj o rozhlas v květnu 1945. Čeští vlastenci ho tehdy bránili před německými vojáky. Ceremoniál zahájí v půl jedné generální ředitel rozhlasu René Zavoral. Silnici v Olší nad Oslavou řidiči od dneška neprojedou. Místní část Velkého Meziříčí je až do 26. června uzavřená kvůli stavbě kanalizace. Objízdná trasa vede přes Netín, Velké Meziříčí a Mostiště. Změní se i jízdní řády autobusů, které budou jezdit přes Slavičky a Závist. Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření na případné zvýšení cel na dovoz automobilů do Spojených států. Německý ministr financí řekl, že cílem je najít s Američany společné řešení. 27 ale musí být připravená i na možnou protiakci. Prezident Trump v pátek oznámil navýšení cel na evropská auta z původně domluvených 15 na 25%. Basketbalisté Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play-off a v úterý mohou slavit postup. Středočeši zvítězili v Ostravě 93-71. Roli favorita dál potvrzují i Pardubice, které vyhrály v Písku 78-63. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 za 110. kilometrem u Jihlavy. Silničáři tam uzavřeli pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Možná, že jste grilovali o víkendu, možná, že grilovat budete dnes, počasí nám teplotně přát bude. Jak moc je grilování zdravé, o tom za chvíli bude mluvit Jana Bémová z krajské hygienické stanice. Dobrý den.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Olympik a slzy tvý máme v 5.39. Tady u nás, na Českém rozhlasu Vysočina, přejeme hezké úterní ráno. Je grilování zdravé? Na to včera v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Vysočina odpověděla Jana Bémová z krajské hygienické stanice.
2: Grilování patří mezi ty zdravější úpravy pokrmů už proto právě, že se používá méně tuku. Zaujalo mě, že třeba grilovaná kuřecí prsíčka obsahují o polovinu méně tuku, než když je usmažíme jako řízek. Ale je určitě dobré dát si na pár věcí pozor, protože při nevhodné úpravě se mohou tvořit nežádoucí chemické látky nebo dojít k mikrobiální nákaze a to určitě nechceme.
3: To rozhodně ne. Co tedy může hrozit tím špatným postupem?
2: Když je grill příliš rozpálený, při vysokých teplotách vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky, takzvané PAU, zkratkou, anebo heterocyklické amíny, což je HCA. A to jsou látky, které jsou spojovány se zvýšeným rizikem nádorových onemocnění. A ty se tvoří právě při přepalování toho masa a pak také při odkapávání té šťávy a tuku. Vlastně z masíčka do rozžhavaného uhlí se vytváří toxický kouř, který vlastně stoupá zpátky a to maso, které se griluje, kontaminuje.
3: Dá se tomu vůbec nějak zabránit?
2: Určitě. Určitě je lépe grilovat pozvolna, aby nedocházelo právě k tomu přepalování a spalování a pokrm by určitě neměl přijít do styku s přímým plamenem. A také má vliv volba grilu. Pokud mám ten klasický, kde vlastně dole topím dřevěným uhlím a nad tím vlastně griluji, tak určitě je dobré používat grilovací misky, které vlastně propouští teplo, ale zabraňují právě prokapávání té šťávy do ohně. A nebo si můžeme vybrat gril třeba s bočním ohřevem, což je báječné. Hodně jsou využívané také různé grilovací a lávové kameny nebo elektrické grily, kde lze navíc dobře regulovat i teplotu.
1: Řekla na Českém rozhlasu Vysočina Jana Bémová z krajské hygienické stanice. Co je hostitelská péče? Proč je tak důležitá? Zjistíme to po 11. hodině. Ptát se budeme zakladatelky nadačního fondu Spoluživot Tereze Schindlerové, která bude hostem Heli Dvořákové. Teď už share.

0: Zpěvačka Cher, minutu po tři čtvrtě na šest, za chvíli Tereza Mašková s Markem Lamborou a náš příběh. No a taky se dostanu ke slovu makovičky. Vědí děti, co je to bída?
1: Počasí.
0: Teď ale servírujeme počasí. Na Vysočině dnes v úterý 5. května čekáme oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky. A to hlavně v západní části kraje. Odpolední teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia. Terko a Marku, je to vaše.
2: Právě.

0: Víte, co je to bída?
1: Že je chudej, že nemá peníze. Někdo nic nemá a nemůže si nic koupit.
2: Třeba nemá hračky, peníze a jídlo a dům.
3: A nemá i zvířátko,
1: žádnou rodinu.
0: Co by ten člověk měl dělat, aby mu bylo lépe?
3: Těmu něco dáme a navštívíme.
1: Pracovat,
4: vydělávat peníze a taky jíst vitamíny.
1: Že nějaký třeba, který ho znají, mu postavili domeček někde, kde neví, kde to je, a nějaký pejsek by ho tam navedl, aby udělali mu překlapení.
2: Já by se mu dovolil u nás bydlet. Makovičky.
5: To byly naše hodné makovičky, máme 10 minut před 6 hodinou. Tady už je Petr Spálený a obyčejná žena.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrý den, je úterý, je 5. května, před námi jsou krátké zprávy s Jeroným Kulhánkem. Václav Neskář tady taky bude. Šelalali už za chvíli.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Křiklavou fasádu Pacovského nádraží nechá Správa železnic přemalovat v květnu. Sněmovna by mohla schválit odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Po výbuchu v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zemřelo nejméně 21 lidí. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Oprava fasády vlakového nádraží v Pacově začne v následujících týdnech. Svítivě oranžový nátěr, který historická budova dostala po rekonstrukci, chtěla Správa železnic po protestech veřejnosti nechat přemalovat už v březnu. Začátek prací ale pozdržela konzultace s radnicí, jak vysvětlila mluvčí národního dopravce Nela Frýbová.
5: Město nám minulém týdnu po konání schůze rady města potvrdilo, že respektuje finální barevné řešení nádraží podle návrhu architektů. Se zhotovitelem tak můžeme doladit pořízení konkrétních nátěrů i harmonogram. Práce by se měly realizovat v průběhu května.
4: Barva by měla odpovídat nátěru, který mělo Pacovské nádraží před opravou. Poslanci mají dnes projednat stavební novelu, která o rok odkládá povinně používání Národního geoportálu územního plánování. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO chce návrh schválit v takzvaném zrychleném řízení. Podle ní ještě nejsou otestované všechny funkce. Není jisté, jestli zrychlené řízení podpoří opozice. Hnutí STAN je podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka pro odklad.
6: My jsme o tom s paní ministryní hovořili. Nevím tedy, jestli to bude v 90. nebo to ve standardním režimu. O tom ještě bude jednat náš klub, ale podpoříme posunutí účinnosti o rok.
4: Na středu je svolaná mimořádná schůze dolní komory. V závěrečném kole mají poslanci schvalovat novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. S tou opozice nesouhlasí a avizuje dlouhé projednávání. Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku zabil na jihu Číny nejméně 21 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. Prezident země Xi Jinping vyzval k důkladnému vyšetření události. Úřadům také nařídil, aby zvýšili kontroly v klíčových průmyslových odvětvích.
3: Sport.
4: Fotbalová liga mistrů dnes pozná prvního finalistu v odvětví.

0: čtvrtě semifinále se utká Arsenal a Atletico Madrid. První duel ve Španělsku skončil remízou 1-1. Zápas začne v 21 hodin. Zítra je na programu druhé semifinále, ve kterém se utkají Bayern Mnichov a Paris Saint-Germain. Úvodní utkání vyhrál francouzský obhájce trofeje 5-4.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 7 stupňů, v Telči a Novém Rychnově 11. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 6:04, je tady úterý 5. květen roku 2026. Maturanti v těchto dnech píší společné didaktické testy, mají za sebou angličtinu a matematiku, dnes je čeká český jazyk a literatura. Tak jaké to včera bylo? Tak to nám ve své reportáži po 6:45 popíše Tereza Pešoutová.
1: Dobré ráno.

0: 6 hodin 12 minut.
1: Alex a host.
0: Alex Minářová tady s vámi na Českém rozhlasu Vysočina bude jako vždy po 13. hodině. Nepřijde sama. Kdo usedne k mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a na co se bude ptát?
2: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Radkou Fischerovou. Díky muzikálovému představení Edit v Rabčák z předměstí se začala věnovat šanzónu. Vedle zpívání se také věnuje produkci koncertního cyklu Šanzóny v zahradách. Plánuje ho i na letošní rok. Je něco, co ještě neumí a chtěla by se to naučit? A kam se chystá na dovolenou? Nejen to probereme v Alex a host po 13. hodině.
0: Teď už zpívá Pavel Bobek.

0: minuta po čtvrt na sedm, za chvíli se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme za letošními maturanty.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 5. května, dnes na Vysočině čekáme oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Odpolední teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů Celsia a foukat má mírný jižní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Co je hostitelská péče a proč je tak důležitá? Zjistíme to už v úterý po 11. hodině. Hostem našeho vysílání bude zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová, která nás pozve i na jednu zajímavou výstavu do Jihlavy.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: byla slovenská zpěvačka Kristýna a Stonka v úterý 5. května v 6.20 na Českém rozhlasu Vysočina. Studenti posledních ročníků středních škol píší v těchto dnech povinné didaktické maturitní testy. Od dnešních 8 hodin ráno je ve třídách čeká zadání z českého jazyka a literatury. Včera už napsali testy z matematiky a anglického jazyka. Z těchto dvou předmětů si mohou maturanti vybírat, přičemž většina obvykle vybírá cizí jazyk.
1: Zatímco na část maturitních testů musí školy omezit minimálně část budovy, aby se všichni maturanti do tříd vešli, po didaktickém testu z matematiky vyšlo na obchodní akademii a hotelové škole v Havlíčkově Brodě ani ne 15 maturantů. Mezi nimi studentka Aneška.
2: Já už jako od základky s tou angličtinou trochu bojuju, takže jako matika tam mi vždycky šla líp, no, takže jsem se vybrala jí.
1: Vysvětluje maturantka, že na rozdíl od většiny spolužáků menší zlo pro ni představuje právě matematika. Po dopsání testu se jí i docela ulevilo.
2: Přišlo mi to, že to zase jako tak těžký nebylo, jako něco jsem jako typla, protože jsem jako nevěděla, ale zase jako čekala jsem to asi těžší podle toho, co jsem jako zkoušela.
1: Maturantů, kteří si zvolí raději matematiku než angličtinu, je tady na obchodní akademii ale menšina.
3: Máme 94 prvomaturantů a většina si zvolila anglický jazyk, 15 jde na matematiku a jeden žák na ruštinu, to znamená, ti ostatní všichni jdou na anglický jazyk.
1: Ředitel akademie Jiří Forman, že angličtinu si ostatně můžou maturanti i dost usnadnit. V případě, že při studiu získali jazykový certifikát, tak pro ně zkouška didaktickým testem v podstatě končí.
3: Velká část dodala jazykový certifikát Cambridge minimálně na úrovni B1, někteří na úrovni B2 nebo C1, takže vlastně k té zkoušce z anglického jazyka, to znamená k ústní zkoušce a písemné práci, jde pouze 9 žáků z těch více než 70.
1: Dnes ještě maturanti absolvují test z českého jazyka a literatury a někteří přijdou do školy i ve středu, kdy jsou v plánu testy z rozšiřující matematiky nebo dalšího cizího jazyka, jako je němčina, francouzština, ruština nebo španělština. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Byl Michael Jackson v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď už zprávy a Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Správci Krkonošského národního parku vyzývají turisty, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varují také před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků. Informace o možných požárech mohou lidé volat přímo na telefonní linku 150 nebo 112, případně na pohotovostní telefon správy parku. O autobusovou obsluhu Pelhřimovska se v červenci podělí končící a nastupující dopravci. Na Humpolecku budou ještě jeden měsíc jezdit vozy IKOM, na Pelhřimovsku budoucí busem. Kraj Vysočina musel po změně smluv zajistit překlenovací měsíc. Podle hejtmanství se jízdní řády změní až od srpna. Na zámek ve Slavkově u Brna se po letech vrací napoleonská expozice. Novou moderně zpracovanou výstavu dnes slavnostně otevírají ve zrekonstruovaných konírnách. Od zítřka v ní lidé uvidí audiovizuální projekce a díky umělé inteligenci si můžou s Napoleonem i promluvit. Úplně poprvé v Česku jsou vystavené i autentické předměty slavného vojevůdce, třeba jeho osobní šavle nebo neseser. Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení. Tamní ministr zahraničí Abbas Araghchi to prohlásil poté, co se Írán a Spojené státy vzájemně obvinili z několika útoků na svá plavidla. Spojené státy včera zahájily takzvaný projekt Svoboda, jehož cílem je pomáhat skrze Hormuzský průliv proplout uvázlým obchodním lodím. Hokejista Roman Červenka bude hrát na mistrovství světa ve Švýcarsku. Řekl to na gala večeru ke skončenému extraligovému ročníku, na kterém převzal ocenění hokejista sezony. 40-letý útočník Pardubic je dvojnásobným světovým šampionem. Letos nechyběl na olympijských hrách v Miláně. Mistrovství světa ve Švýcarsku začne 15. května. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: A v tuto chvíli nemáme ze silnic kraje ani z úseku dálnice D1 na Vysočině hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Klasická hudba nepotřebuje překlad a právě díky tomu Pražské jaro propojí hned několik desítek zemí. Úvodní koncert 81. ročníku budou pořadatelé festivalu vysílat do Tokia, Tchajvanu nebo do Francie a Spojených států. O programových novinkách si na Českém rozhlasu Vysočina řekneme více už za chvíli. Sluníčko už vykukuje, tak tady máte třeba Copacabana.

0: Plzeň. Máš chuť majoránky v 6.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli Anaka, vždycky se budeme znát, anebo Věra Martinová, poslední relí. Za Vltavou už příznivci klasické hudby nemusí jezdit do Česka. Díky pražskému jaru si je letos Vltava najde i v zahraničí. Festival totiž plánuje Smetanův cyklus Má vlast odvysílat na úvod přehlídky do 24 zemí. A hned první koncert odehraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví v tomto roce své výročí.
2: Popisuje ředitel festivalu Pražské jaro Robert Hanč.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zanechal na Pražském jaru v minulosti výraznou stopu. Poprvé na festivalu vystoupil v roce 1948 a od té doby na festivalu provedl úctyhodných 226 koncertů. A přitom se profiloval jako špičkový interpret soudové hudby a hudby české.
3: Tentokrát se představí pod taktovkou dirigenta Petra Popelky. Dnes jste podepsali také memorandum s českými centry. Z jakého důvodu? Je to kvůli lepší propagaci Pražského jara zahraničí?
1: My chceme jako Pražské jaro sloužit ještě lépe jako ambasador České republiky. Vlastně máme s českými centry mnoho společného. Oni usilují o zlepšování, posilování dobrého jména České republiky v zahraničí. My děláme to též, tak jsme spojili síly. Díky českým centrům poběží například zahajovací koncert Pražského jara na mnoha místech v zahraničí. Jednak to bude v kinech, v Londýně, ve Vídni, v Bratislavě, v Bělehradě a v Tokiu. Jednak to bude na facebookových profilech většiny českých center. A v Riegerových sadech připravujeme open air Pražského jara. Tam na velké obrazovce večer poběží právě přímý přenos zahajovacího koncertu.
4: In 20 years, the festival will celebrate its 100th anniversary.
2: Na festivalu bude mít také premiéru nový televizní dokument Pražské jaro, okno do světa. V něm připomíná režisér Martin Suchánek také více jak 80 let dlouhou historii přehlídky. V různých překladech uvidí snímek i diváci po celém světě, vysvětluje generální ředitelka českých center Jitka Pánek-Jurková.
5: Taky pro Japonsko už teď chystáme překlad nového dokumentu o festivalu Pražské jaro. Česká centra obecně chtějí pomoct budovat značku Pražského jara v zahraničí, to znamená, bude celá řada doprovodných aktivit, tak abychom přilákali i třeba pozornost médií v těch stěžejních zahraničních teritoriích, aby jsme pozvali více hostů třeba na festival příští rok ze zahraničních odborných sítí nebo právě z mediální sféry.
4: At that time I will be 92 years old. Still younger than the festival.
2: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro začne 12. května a koncerty jsou naplánované až do začátku června. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Českého rozhlasu Vysočina přejeme hezké úterní ráno, minutu po 6:45.
1: Počasí.
0: Počasí v kraji Vysočina sleduje meteorolog Ondřej Brambus. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaké to ráno na Vysočině právě teď máme?
2: Aktuálně nám převládá polojasná obloha, spíše nějaká taková drobnější oblačnost vyšších pater. Srážky se nám aktuálně nevyskytují, i když během noci kolem půlnoci se nám pohybovaly přehánky na západě Vysočiny. V podstatě dá se říci, že tečovaly západní okraj Vysočiny. Aktuálně tedy ale bez srážek, polojasno a teploty, ty se pohybují v poměrně širokém rozpětí od 5 do 12 stupňů Celsia. Vyšší teploty jsou spíše ve vyšších polohách nebo na větrnějších lokalitách. Ty teploty kolem 5-6 stupňů se udržují v údolích.
0: Předpokládám, že i dnes se budeme moci opalovat.
2: Budeme mít trošku více oblačnosti, ale to sluníčko se bude dostávat k zemskému povrchu a tedy i k nám. Bude převládat oblačná nebo polojasná obloha, ale ta oblačnost bude dosti průsvitná, takže sluníčko určitě uvidíme. Musíme počítat s tím, že v odpoledních a večerních hodinách se můžou na některých místech objevit přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Dnešní den bude ještě hodně teplý, teploty 24 až 26 stupňů Celsia, v těch okrajových nejníže položených lokalitách může být výjimečně až k 27 stupňům. Vítr nám bude foukat z jižních směrů, většinou do 20-25 km za hodinu, v případných přeháňkách může trošku zesilovat a večer se pak bude od západu měnit na takový slabý proměnlivý.
0: Takové bude úterý na Vysočině. Jak vypadá předpověď na středu?
2: Po většinu noci na zítřek bude oblačno nebo polojasno a v druhé polovině noci k ránu se můžou objevit drobnější přehánky a pak by se ráno měla protrhat oblačnost, takže zítřejší den budeme začínat spíše malou oblačností, ale v průběhu dne nám bude pak oblačnost přibývat. Opět se mohou objevit přehánky nebo i nějaké bouřky, zejména tedy v těch odpoledních a večerních hodinách. A teploty budou zítra od 21 do 24 stupňů Celsia.
0: Tak toto vidí meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme za předpověď a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak jo, teď tady mám jeden takový parádní. Hele, Katko, prosím tě, řekni mi, proč jsi uhodila toho Karla?
2: Hele, řekl mi, že jsem tlustá.
1: Jo, a to jsi si jako myslela, že když mu dáš jeden flákanec, tak zhubneš?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Maturanti píší didaktické testy, v loni jich neuspělo 12%. Kopec na Valech, odkud se rozšířil lesní požár v Českém Švýcarsku, nepatří mezi turisticky vyhledávaný. Auta s cizí registrační značkou budou mít v létě zákaz vjezdu do centra Salzburku. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Maturanti až do středy píší didaktické testy, tedy společnou část maturitní zkoušky. V loni nezvládlo přes 12% studentů. Nejvyšší úspěšnost bývá na gymnáziích, nejnižší pak u nástavbového studia. U středních odborných škol pak podle ředitele Havlíčkobrodské obchodní akademie Jiřího Formana často záleží na konkrétním oboru.
2: Záleží na oboru vzdělání. 100% úspěšnost bývá u ekonomického lycea, více než 90% bývá u obchodní akademie a občas se někomu něco nepovede v hotelnictví, v tom oboru hotelnictví, který je víc zaměřen prakticky, takže tam někteří žáci potom ještě musí opakovat na podzim.
0: Hasiči v podvečer lokalizovali lesní požár v Národním parku České Švýcarsko. Hořelo zhruba na 100 hektarech a plochu se daří postupně zmenšovat. Zašením pomáhají vrtulníky, mezi nimi také dva ze Slovenska. Místo, odkud se v sobotu požár rozšířil, je mimo turistickou trasu. Podle mluvčího parku Tomáše Salova se mu říká Na Valech a leží mezi Dolní Chřibskou a Rynarticemi. Je to spíš klidnější oblast parku, kam návštěvníci příliš nechodí, upřesňuje Salov.
3: Kde je bukový porost, který výrazně utlumil postup požáru, ale v některých strmých svazích ty souše ještě zůstaly a v těch svazích se ten požár začal rychle rozvíjet v tom suchu, které teď panuje.
0: Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci nebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
4: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o tisícovku denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Basketbalisté Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play-off a v úterý mohou slavit postup. Středočeši zvítězili v Ostravě

0: 71. Roli favorita dál potvrzují i Pardubice, které vyhrály v Písku 78-63.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Černovicích teď mají 10 stupňů, ve Velkém Meziříčí 6. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A ze silnic po čtvrt na 8 zamíříme na železnici. Budova z konce 19. století na nádraží v Pacově stále září sytě oranžovou barvou. Výsledek dvouleté rekonstrukce budí mezi místními rozpaky a správa železnic už v březnu slíbila nápravu. Co práce zdrželo, to vám po čtvrt na 8 prozradí redaktor Milan Soldán. Teď na Českém rozhlasu Vysočina 5 minut po 7. hodině zaspívá dáma, která se těší na 13., 14. a 16. červen. V tyto dny bude mít koncert v pražském Edenu. A vy tam možná s Evou Farnou budete taky.
1: Dobré ráno.

0: Máme 5. května, připomínáme si květnové povstání českého lidu v roce 1945. Na Českém rozhlasu Vysočina 4 minuty před 7:45 o událostech, které se staly 5. května, promluví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 5. května, svátek má Klaudie a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dnes je výročí založení Rady Evropy v roce 1949 v Londýně a je také významný den v našem kalendáři, připomínající květnové povstání českého lidu v roce 1945.
2: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu.
1: Největší české ozbrojené vystoupení v boji proti nacismu skončilo v noci z 8. na 9. května. V roce 1891 byla slavnostně otevřena proslulá Carnegie Hall v New Yorku. První představení v hudebním svatostánku dirigoval Petr Iljič Čajkovský. Nejslavnější parfém světa Chanel číslo 5 uvedla na trh před 105 lety v roce 1921 francouzská módní návrhářka Coco Chanel. Tvoří ho kompozice více než 80 složek a složení se přísně střeží. Před 30 lety v roce 1996 vyzvali naši hokejisté ve Vídni ve finále mistrovství světa Kanadu. Vítězství 4-2 pečetili naši borci do prázdné brány.
3: Jirka Kučera do prázdné brány, že se před koncem.
1: Poprvé v historii samostatné České republiky jsme se stali šampiony.
3: Jsme mistři světa! Jsme mistři světa!
1: Koučem byl nezapomenutelný Luděk Bukáč. Před 15 lety zemřel poslední účastník bojů první světové války, australský voják Lord Schulz. Bylo mu 110 let. A kulatých 60 má velká soupeřka Kateřiny Neumannové, ruská běžkyně na lyžích Ljubov Jegorovová, ale měla problémy s dopingem. Já přeju hezký den.

0: Přejeme pohodové vstávání v úterý 5. května v 7.16.
1: Počasí.
0: Dnes na Vysočině čekáme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Odpolední teploty budou mezi 25 až 28 stupni Celsia a foukat bude mírný jižní vítr. Tolik počasí, za chvíli Aleš Brychta s dívkou s perlami ve vlasech.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Co je hostitelská péče a proč je tak důležitá? Zjistíme to už úterý po 11. hodině. Hostem našeho vysílání bude zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová, která nás pozve i na jednu zajímavou výstavu do Jihlavy.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: 7.20 to byl Aleš Brychta na Českém rozhlasu Vysočina. Máme 5. května a náprava nepovedené rekonstrukce nádraží v Pacově stále nezačala. Vedení správy železnici přitom slibovalo zahájit už v březnu. Kritiku sklidili především sítě oranžová barva fasády a robustní železná rampa pro kočárky a imobilní osoby. Odložené práce by prý měly začít v tomto měsíci, tedy v květnu.
1: Na nádraží v Pacově, jehož historická budova září sytě oranžovou barvou, právě přijíždí vlak.
2: No, je to takový jiný. Je to opravený, je to asi jako hezčí, než to bylo, ale takový divoký, no.
1: Komentuje vzhled budovy studentka, která právě vystoupila z vlaku. Správa železnic už koncem února, kdy byla ta rekonstrukce dokončená, slíbila nápravu. Něco už je hotového, například hodiny, které překážely výhledu na nápis Pacov, už jsou na jiném místě. A já, když se podívám tady za roh, tak vidím namalované různobarevné obdélníčky, což je pokus přímo na místě, jaká by mohla být barevnost budovy po opravě opravy. K rozhodování byla přizvaná také pacovská radnice, jak mi vysvětlil bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
3: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechceme, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako v tom město prostě nemůže tohle určovat, jo? A není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
1: Komunikace mezi městem a správou železnic nějakou dobu trvala. Přemalování budovy původně avizované na březen se tak zdrželo. Teď už prý ale zahájení prací nic nebrání, řekla mi mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Město nám minulém týdnu po konání schůze rady města potvrdilo, že respektuje finální barevné řešení nádraží podle návrhu architektů. Se zhotovitelem tak můžeme doladit pořízení konkrétních nátěrů i harmonogram. Práce by se měly realizovat v průběhu května.
1: Pacovské nádraží je v provozu od 1. října 1888. Jeho dvouletá rekonstrukce stála 16,5 milionu korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vaše.

0: Marka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tady je Český rozhlas Vysočina. Máme úterý 5. května. Po krátkých zprávách s Jaromírem Kulhánkem. Michal David zaspívá Decibely lásky.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Pietní akt před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě dnes připomene padlé v boji o rozhlas v květnu 1945. Čeští vlastenci ho tehdy bránili před německými vojáky. Ceremoniál zahájí v 12:30 generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Finský prezident Alexander Stubb druhým dnem pokračuje v oficiální návštěvě Česka. Po včerejší schůzce s Petrem Pavlem ho dnes čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématem by měla být především spolupráce v obranném průmyslu. Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do České muniční iniciativy. Silnici v Olší nad Oslavou řidiči ode dneška neprojedou. Místní část Velkého Meziříčí je až do 26. června zavřená kvůli stavbě kanalizace. Objízdná trasa vede přes Netín, Velké Meziříčí a Mostiště. Změní se i jízdní řády autobusů, které budou jezdit přes Lavičky a Závist. Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření na případné zvýšení cel na dovoz automobilů do Spojených států. Německý ministr financí řekl, že cílem je najít s Američany společné řešení. 27 ale musí být připravená i na možnou protiakci. Prezident Trump v pátek oznámil navýšení cel na evropská auta z původně domluvených 15 na 25%. Fotbalová liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. V odvetě semifinále se utká Arsenal a Atletico Madrid. První duel ve Španělsku skončil remízou 1-1. Zápas začne v 21 hodin. Zítra je na programu druhé semifinále, ve kterém se utkají Bayern Mnichov a Paris Saint-Germain. Úvodní utkání vyhrál francouzský obhájce trofeje 5-4. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Opatrně teď na silnici 152 u Jaroměřic nad Rokytnou. Došlo tam k havárii osobního auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 7:32 je úterý 5. května. Mimochodem, těšíme se na další prodloužený víkend. Pokud se o prodlouženém víkendu budete pohybovat v okolí Hluboké, tak právě tam bude mít 7. května přímo v Postřižinské zahradě koncert tento pán, Michal David. Dobrý den.

0: Od včerejška můžete ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina slýchávat naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Připravuje ji Martin Písařík. Dnes se tady ozývá podruhé a zaměří se na větrné mlýny.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtolí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Co je to podle Makoviček bída? To nám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina řeknou už za chvíli. Za okamžik taky zaspívá Lucie Vondráčková svůj vzkaz v láhvi.
1: Počasí.
0: Je před námi úterý s datem 5. května. Na Vysočině dnes čekáme oblačno až polojasno. Odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky. A to hlavně v západní části kraje. Odpolední teploty budou mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát si s ornitology vylezeme na vysoký žebřík, až k hnízdu sov, puštíka a sýce. Nakoukneme, kolik mají mláďat a dozvíme se, kdo je jejich největší nepřítel. Další reportáž možná budete chtít slyšet ještě jednou. Zajdeme si totiž za kováři na Šlaghamr a poslechneme si vodou poháněný buchar v plné síle a při práci.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 7.49, takový je aktuální čas. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina jako vždy dostanou prostor makovičky.
1: Makovičky.
2: To, co je to bída?
3: Že je chudej, že nemá peníze. Někdo nic nemá a nemůže si nic koupit.
4: Třeba nemá hračky, peníze a jídlo a dům.
5: A nemá i zvířátko,
6: žádnou rodinu.
2: Co by ten člověk měl dělat, aby mu bylo lépe?
7: Že mu něco dáme a navštívíme ho.
8: Pracovat,
9: vydělávat peníze a taky jíst vitaminy.
10: Že nějaký třeba, který ho znají, mu postavili domeček někde, kde neví, kde to je, a nějaký pejsek by ho tam navedl, aby udělali mu překvapení.
11: Já by se mu dovolil u nás bydlet.
1: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak složitá je cesta k energetické soběstačnosti? Premiéra publicistického pořadu Rozpleteno, udělej si elektřinu. ČT2. Příběh odvážného učitele, který odmítl šířit propagandu. Premiéra oscarového dokumentu Pan nikdo proti Putinovi. A ČT Art. Ač legendární herec, přesto dál zůstává záhadou. Proč chtěl vždycky hrát všechno a střídal autorské a komerční filmy? Druhá část dokumentu Nenapravitelný Belmondo. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Pacovská radnice chce místo zářivě oranžové fasády na nádraží původní barvy. Sněmovna bude rozhodovat o odkladu povinného používání geoportálu územního plánování. Hokejistou sezony se stal Roman Červenka, který by chtěl jet na mistrovství světa. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Budova nádraží v Pacově zřejmě dostane v průběhu května původní barvu. Vedení radnice návrh na změnu fasády zaslalo správě železnic. Historická železniční budova dostala nový nátěr při dvouleté rekonstrukci. Svítivě oranžová fasáda ale vyvolala pobouření části veřejnosti. Vedení města teď souhlasí s architektonickým návrhem správce. Uvedl to bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
4: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechcem, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako to město prostě nemůže tohle určovat, jo, a není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
3: Poslanci dnes mají na programu takzvanou malou novelu stavebního zákona. Ta má prodloužit přechodné období, ve kterém není povinné používat Národní geoportál územního plánování do konce června 2027. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO chce, aby byla novela schválená ve zrychleném řízení. Při brzkém spuštění geoportálu by podle ní mohly hrozit komplikace.
5: V tuto chvíli je Národní geoportál územního plánování funkční, čím jsme naplnili milníky Národního plánu obnovy, ale bohužel nejsou 100% otestovány všechny jeho funkcionality.
3: Zda opozice schválení v takzvané 90. podpoří zatím není jisté. Ve středu poslance čeká mimořádná schůze, kde bude hlavním bodem novela upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice už k tomu ohlásila dlouhou debatu. Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku zabil na jihu Číny nejméně 21 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. Prezident země Xi Jinping vyzval k důkladnému vyšetření události. Úřadům také nařídil, aby zvýšili kontroly v klíčových průmyslových odvětvích.
6: Sport.
3: Roman Červenka se po druhé v kariéře stal hokejistou sezony. Na slavnostním večeru, kde kromě hlavní ceny převzal i další tři, sezona ale pro Romana Červenku ještě nekončí. Chtěl by startovat už za týden na mistrovství světa.
7: Jako i když ta sezona byla náročná, teďka playoff byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že jo, celý ten štáb má končit, radím, a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, nedovedu představit říct, že ne.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a Košeticích teď mají 13 stupňů, v Bystřici nad Prenštejnem 8. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda dvou osobních aut teď překáží v Třebíči na silnici 23 v Suchenyově ulici. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 8:04, ladíte Český rozhlas Vysočina. Hokejovou Duklu Jihlava čeká příští sezónu další útok na postup do extraligy a také narozeninová oslava. Jaká bude, to už za chvíli prozradí Dušan Vrbecký.

0: byla australská zpěvačka Kylie Minogue v 8 hodin 12 minut. Teď ale na Českém rozhlasu Vysočina míříme na Vysočinu.
1: Sport v regionu.
0: Další útok na postup do extraligy, ale taky pompézní oslavu 70. To všechno plánuje na příští sezónu hokejová Dukla Jihlava. Ve studiu je Dušan Vrbecký s podrobnostmi. Přeju ti hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Dušané, sezóna Dukle skončila před necelými 2 týdny, už se chystá na sezónu novou. Jaké budou cíle?
2: Znovu jen ty nejvyšší, jak potvrdil jednatel klubu Bedřich Ščerban na včerejší odpolední tiskové konferenci. Klub se chce znovu pokusit vyhrát soutěž a na třetí pokus proniknout přes baráž do extraligy. A to i přesto, že současný systém dlouhodobě kritizuje jako nespravedlivý pro vítěze první ligy. Podle Bedřicha Ščerbana není sice na dohled změna, ale i mezi majiteli extraligových klubů se mění pohled například pardubický Petr Dědek dokonce nabídl odkup marketingových práv na celou soutěž s tím, že přímý postup by znamenal navýšení částky k jednání. No a pro přímý postup je dlouhodobě například i majitel Komety Brno Libor Zábranský. Nicméně aktuálně vedení klubu počítá s tím, že bude muset pro případný postup znovu absolvovat současnou formu baráže, kdy se nejhorší tým extraligy zhruba 40 dní připravuje na boj o záchranu, zatímco vítěz Maxaligy jde bez odpočinku rovnou z play-off.
0: Přizpůsobuje tomu klub přístupovou politiku?
2: Podle Bedřicha Ščerbana je nereálné dostat do Maxaligy elitní extraligové hráče. Vysvětloval to i ekonomicky s tím, že přestupem do nižší soutěže hráči dlouhodobě ztrácejí na hodnotě příjmů. Vyčísleno to prý dělá zhruba 50 tisíc měsíčně, tedy asi 600 tisíc za sezonu. Hráči pro nižší soutěž proto odmítají nabízet i agenti, aby jim nepokazili životopis.
0: Nabízí se tedy otázka, posílí klub nebo ne?
2: Snaží se o to. Zatím oznámil 4 příchody obránce Vojtěcha Rýdla ze Zlína, Adama Srdínka ze Vsetína a taky 18-letého slovenského talentovaného zadáka Alexe Rimka. Do útoku Dukla přetáhla z Litvínova Jaroslava Brože. Na dalších příchodech se podle vedení zatím pracuje. Prioritou je druhý brankář, protože končí dosavadní dvojka Maxim Žukov. No a když už jsem u těch odchodů, loučí se i beci Vlastimil Bílčík, Ondřej Dlapa, Daniel Bukač a Daniel Krenželok a zazněli taky jména útočníků. Tomáš Havránek a Tomáš Jáchym.
0: Dukla v příští sezóně oslaví 70 let klubu. Chystá nějakou narozeninovou akci?
2: Ano, a má to být něco, co se na českých ledech zatím neodehrálo. Na 13. listopadu chystá multimediální show, která přiblíží celou historii klubu. Podle Bedřicha Ščerbana bude v hale pódium, živý orchestr, kapela a celé to bude mít formu takového, řekněme, muzikálu na ledě. Oslavy 70. Dukly se ale projeví podle jednatele klubu i jinde a prolnou se celou sezonou.
0: Říká Dušan Vrbecký. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Vysočina hledala autobusového dopravce na Červenec. Nakonec se dočkala hned dvou, kteří se podělí o Humpolecko a Pelhřimovsko, ale prodraží se to o miliony korun, jak zjistila redaktorka Tereza Pešoutová. Za chvíli se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dostane ke slovu.
1: Počasí.
0: Co se týká dnešního počasí, tak na Vysočině čekáme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů, foukat pak má mírný jižní vítr. V pátek odpoledne na májové slavnosti v Lukách nad Jihlavou vystupoval Petr Kolář. Taky jsme se tam myhli, stihli jsme asi prvních pět písniček, pak jsme museli jít. No a v rámci těch prvních pěti písniček došlo i na vyznání. A když se člověk podíval kolem sebe, tak viděl, jak hlavně dámy s Petrem Kolářem zpívají ten refrén Najednou se. Jo, tak já nebudu zpívat, pojďme si to poslechnout od Petra.

0: Pelhřimovsko a Humpolecko už má zajištěné dopravce na jeden chybějící měsíc. Kvůli nové smlouvě a změně autobusové firmy hrozilo, že jeho západ Vysočiny nebude mít polovinu prázdnin autobusovou dopravu. Nakonec spoje zajistí končící i nová firma. Vše nám vysvětlí Tereza Pešoutová. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. Je to vlastně jednoduché. IKOM v téhle části Vysočiny na konci června končí. Busem neboli autobusy České Budějovice od srpna na 10 let nastupují a vznikla měsíční mezera, po kterou nebyl zajištěný žádný dopravce. Už minulý týden kraj vybral pro Humpolecko IKOM, teď potvrdil taky busem na Pelhřimovsko.
0: Změní se něco pro cestující? Dostanou se tím svým autobusem i nadále do práce k lékaři?
1: Podle hejtmana Martina Kukly změnu nepoznají, neškrtaly se žádné spoje, neměnily se jízdní řády. Jen na Pelhřimovsku si budou s měsíčním předstihem zvykat na změnu barev vozů. Místo modrých autobusů IKOM to budou bílé pod značkou busem. Tady je potřeba ještě podotknout, že nepoznají změnu oproti běžnému prázdninovému režimu. Ten dotčený měsíc je totiž letní a to jsou jízdní řády chudší typicky o autobusy, které jinak masivně využívají školáci. Jízdné zůstane pro cestující stejné, ale kraj tím, že hledal jen takové převozníky na měsíc, tak zaplatí oproti dosavadním smlouvám o 7 milionů korun víc. Takhle to vysvětloval hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
2: Ten cenový nárůst ten je daný tím, že kraj Vysočina byl v nevýhodě, protože potřeboval pokrýt jenom jeden měsíc a všichni věděli, že to nemůžeme zrušit a nechat ty obyvatele bez dopravního spojení, ale dělali jsme maximum.
1: Kolik z těch 7 milionů navíc jde končícímu a kolik začínajícímu dopravci hejtman nechtěl rozklíčovat a ani to, kolik procent navíc to dělá.
0: Připíšou si tedy dopravci vyšší marže?
1: Bavili jsme se s předsedkyní představenstva IKOMu Kateřinou Kratochvílovou. Podle ní bylo pro končícího dopravce hodně složité zajistit hlavně řidiče, kteří se už s firmou kvůli změně dopravce rozloučili a mají třeba domluvené nové zaměstnání jinde. Takže musela přesvědčovat nabídkou vyšších prémií.
3: Hodně řidičů se rozhodlo odejít z dopravy. Někteří odcházejí do důchodu, že taky už nechcou jezdit navíc a ty zbylé umíme přesvědčit pouze finanční pobídkou.
1: Připomenu, že IKOM měl původně být v obou oblastech do náběhu nové desetileté smlouvy s firmou Busem, tedy do konce července. Dal ale výpověď předem a tak vznikla ta měsíční proluka. S novými smlouvami pak i na Humpolecku a Pelhřimovsku bude jezdit více spojů. S touhle změnou kraj počítá od začátku té běžné smlouvy, takže od srpna.
0: Říká redaktorka Tereza Pešoutová. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: To byla ABBA, teď už zprávy a Jaromír Kulhánek.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Správci Krkonošského národního parku vyzývají turisty, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varují také před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků. Informace o možných požárech mohou lidé volat přímo na telefonní linku 150 nebo 112, případně na pohotovostní telefon správy parku. Návštěvníci jihlavské zoologické zahrady na čas neuvidí irbise. Kočkovité šelmy budou na jaře ukryté v zázemí zahrady. Důvodem je chystaná oprava jejich výběhu. Zoologická zahrada vymění ochranné sítě nad výběhy, které jsou ve špatném stavu. Na zámek ve Slavkově u Brna se po letech vrací napoleonská expozice. Novou moderně zpracovanou výstavu dnes slavnostně otevírají ve zrekonstruovaných konírnách. Od zítřka v ní lidé uvidí audiovizuální projekce a díky umělé inteligenci si můžou s Napoleonem i promluvit. Úplně poprvé v Česku jsou vystavené i autentické předměty slavného vojevůdce, třeba jeho osobní šavle nebo neseser. Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení. Tamní ministr zahraničí Abbas Araghchi to prohlásil poté, co se Írán a Spojené státy vzájemně obvinili z několika útoků na svá plavidla. Brankář Daniel Vladař předvedl v play-off hokejové NHL 40 zákroků, ale další porážku Philadelphia neodvrátil. Ta prohrála na ledě Caroliny 2-3 v prodloužení a v sérii ztrácí 0-2 na zápasy. Vegas s Tomášem Hertlem v útoku si doma poradilo s Anaheimem 3-1 a ujalo se vedení 1-0. Golman hostů Lukáš Dostál kryl dalších 19 střel. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo bouřky, a to hlavně na západě kraje. Teploty do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 102. kilometrem u Větrného Jeníkova a na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 8:32.
2: Posloucháte Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Nákladňák a Petra Černocká v 8.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Studenti posledních ročníků středních škol píší v těchto dnech povinné didaktické maturitní testy. Od dnešních 8 hodin ráno píší český jazyk a literaturu. Včera už se napsali testy z matematiky a anglického jazyka. Z těchto dvou předmětů si mohou maturanti vybírat, přičemž většina obvykle vybírá cizí jazyk.
1: Zatímco na část maturitních testů musí školy omezit minimálně část budovy, aby se všichni maturanti do tříd vešli, po didaktickém testu z matematiky vyšlo na obchodní akademii a hotelové škole v Havlíčkově Brodě ani ne 15 maturantů. Mezi nimi studentka Aneška.
2: Já už jako od základky s tou angličtinou trochu bojuju, takže jako matika tam mi vždycky šla líp, no, takže jsem se vybrala jí.
1: Vysvětluje maturantka, že na rozdíl od většiny spolužáků menší zlo pro ni představuje právě matematika. Po dopsání testu se jí i docela ulevilo.
2: Přišlo mi to, že to zase jako tak těžký nebylo, jako něco jsem jako typla, protože jsem jako nevěděla, ale zase jako čekala jsem to asi těžší podle toho, co jsem jako zkoušela.
1: Maturantů, kteří si zvolí raději matematiku než angličtinu, je tady na obchodní akademii ale menšina.
3: Máme 94 prvomaturantů a většina si zvolila anglický jazyk, 15 jde na matematiku a jeden žák na ruštinu, to znamená, ti ostatní všichni jdou na anglický jazyk.
1: Ředitel akademie Jiří Forman, že angličtinu si ostatně můžou maturanti i dost usnadnit. V případě, že při studiu získali jazykový certifikát, tak pro ně zkouška didaktickým testem v podstatě končí.
3: Velká část dodala jazykový certifikát Cambridge, minimálně na úrovni B1, někteří na úrovni B2 nebo C1, takže vlastně k té zkoušce z anglického jazyka, to znamená k ústní zkoušce a písemné práci, jde pouze 9 žáků z těch více než 70.
1: Dnes ještě maturanti absolvují test z českého jazyka a literatury a někteří přijdou do školy i ve středu, kdy jsou v plánu testy z rozšiřující matematiky nebo dalšího cizího jazyka, jako je němčina, francouzština, ruština nebo španělština. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak jo, teď tady mám jeden takový parádní. Hele, Katko, prosím tě, řekni mi, proč jsi uhodila toho Karla? Hele, řekl mi, že jsem tlustá. Jo, a to jsi si jako myslela, že když mu dáš jeden flákanec, tak zhubneš?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Požár v Českém Švýcarsku mají hasiči pod kontrolou, ještě dnes jim budou pomáhat vrtulníky. IKOM motivoval řidiče na prodloužení služby na Humpolecku vyššími prémiemi. Fotbalisté Arsenalu a Atletika Madrid nastoupí po úvodní remíze k odvetě semifinále Ligy mistrů. Teploty do 26 stupňů, oblačno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, a to hlavně na západě kraje. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Požár v oblasti Chřibské v Národním parku České Švýcarsko mají hasiči pod kontrolou. Lokalizovali oblast zhruba 20 hektarů, to je pětina původního rozsahu. Z místa postupně odjíždějí jednotky z jiných krajů. 8 vrtulníků ještě zůstává. S hašením budou pomáhat ještě dnes, řekl velitel zásahu Martin Lengner.
2: Protože stále ty rokliny jsou poměrně teplé, tam je potřeba dopravit dostatečné množství vody. Nicméně myslím si, že dnes už vrtulníky svou činnost ukončí a zbytek už bude řešen pouze pozemními zásahy. Budu opravdu hodně predikovat, ale troufám si říct, že do konce tohoto týdne ukončíme naši činnost, ten požár byl likvidován a místo požáru bude předáno Národnímu parku.
0: O autobusovou obsluhu Pelhřimovska se v červenci podělí končící a nastupující dopravci. Na Humpolecku budou ještě jeden měsíc jezdit vozy IKOM, na Pelhřimovsku budoucí busem. Kraj Vysočina musel po změně smluv zajistit překlenovací měsíc. Podle hejtmanství se jízdní řády změní až od srpna, za červenec ale kvůli neobvyklé situaci vysoutěžil dohromady o 7 milionů korun dražší kompenzace. IKOM musel podle předsedkyně představenstva Kateřiny Kratochvílové zvýšit odměny pro řidiče.
3: Jako dopravce, který odchází z oblasti, tak nemáme moc nějakých motivačních prvků. Hodně řidičů se rozhodlo odejít z dopravy. Někteří odcházejí do důchodu, že taky už nechcou jezdit navíc, a ty zbylé umíme přesvědčit pouze finanční pobídkou.
0: Smlouvu na měsíc Kratochvílová podle vlastních slov podepíše v nejbližších dnech. Lékaři mají podezření na 7 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím 2 případy. 3 lidé na lodi zemřeli, 4 další jsou nemocní, 1 pacient je v kritickém stavu. Plavbu z Argentiny na Kapverdské ostrovy organizuje nizozemská společnost. Teď se snaží zajistit vylodění a lékařské vyšetření všech zhruba 150 cestujících. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Neexistuje na něj lék ani vakcína. Sport. Večer se ve fotbalové lize mistrů rozhodne o prvním finalistovi. Arsenal bude po úvodní remíze 1-1 hostit v odvetě semifinále Atletico Madrid. Oba týmy o víkendu v lize zvítězili s čistým kontem. O dobrém naladění svých svěřenců mluvil pro klubový web trenér Arsenalu Mikel Arteta.
4: Nemůžu se dočkat, viděl jsem energii týmu v kabině po výhře nad Fulhamem. Jsme na to připravení, doufejme, že předvedeme něco speciálního. Pojďme se dostat do finále.
0: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Atletikem začne v 21 hodin. Zítra se ve stejný čas utkají Bayern Mnichov a obhájce titulu Paris Saint-Germain. První souboj ovládli Pařížané před svými fanoušky 5-4.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově a Dukovanech teď mají 13 stupňů, v Přibyslavi 14. Bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.

0: Karviná.
1: Pozorněte, v pražském směru dálnice D1 za 142. kilometrem u Velkého Meziříčí. Silničáři tam opravují svodidla.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Slunečné úterý, to vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina 4 minuty po 9. hodině přeje Hela Dvořáková, startuje dobré dopoledne. Všimli jste si nově, že v restauracích v rámci obědů přidávají jako ozdobu do jídla často taková různá snídka mikrobylinek a my si právě o nich budeme povídat v dalším díle Dobrod Dáši Kubíkové, protože Dáša nám poradí, jak si je můžeme vypěstovat i doma.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Jaro, to je období, kdy se všechno zelená, pučí, roste, kvete a chuť vypěstovat si něco svého se objevuje i u lidí, kteří jinak zahrádce ani, řekněme, truhlíkům moc nedají a neholdují. Dnes si tedy zkusíme vypěstovat mikrobylinky, které jsou zdravé a sklízet je můžeme třeba už za týden.
2: Jak dostat do těla co nejvíce čerstvých vitaminů a minerálů? Na to jsou ideální klíčící misky na výhonky, třeba od fazolek Mungo nebo Čočky. Další možností, a tou se dnes budeme zabývat, jsou speciální misky na zelené mikrobylinky. Jsou to vlastně rostliny, které jinak pěstujeme normálně velké, třeba řetkev, hrášek nebo slunečnice, ale jako mikrobylinky je sklidíme už za pár dní a jíme je celé. Jak je pěstovat, učí Monika Kovalská z Nového Veselí.
3: Celý proces trvá zhruba těch 7 až 8 dní. Záleží to na druhu semínka, který se použije. Taková semínka, jako je řetkev, možná už za 5 dnů můžete sklízet, ale třeba bazalka trvá klidně třeba i 10 dnů. Ten start je takový, že 2 až 3 dny se nechává přiklopená poklička, víčko, jenom se sprašuje. Potom, když vidíme, že už se tam začínají objevovat rostlinky, odděláme víčko a pak to trvá, jak jsem říkala, v závislosti na těch bylinkách 5 až 8 dnů. Stříháme, když vidíme, že je to velikost těch 3 až 5 cm. Kromě hrachu a slunečnice, tak se to použije vlastně jednorázově. To sklidíte a vlastně se musí založit nová miska. Takže nejlépe buď to sklidit napřímo a uchovat do lednice, dát si to do nějaké misky, kterou vakuově zavřete, anebo si to chodit postupně, ale pak zas hrozí, že to přeroste.
2: Ustřižené mikrobylinky čím dál častěji zdobí obědy v restauracích. Určitě jste si toho všimli a jejich pestrých barev také. Inspirovat se tedy můžeme nechat i my. Ta malá 5 až 8 cm rostlinka je totiž doslova vitamínová bomba. Tak je někdy zkuste a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Budova z konce 19. století na nádraží v Pacově stále září sytě oranžovou barvou. Výsledek dvouleté rekonstrukce budí mezi místními rozpaky. A správa železnic už v březnu slíbila nápravu. Co práce zdrželo, to zjišťoval náš reportér Milan Soldán. A vy si to poslechněte už za chvíli v našem vysílání. Teď si dáme Marušku Rotrovou a skladbu S tebou. Hezký úterní den s Českým rozhlasem Vysočina.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina jsme se ocitli na vodě s ksindlem X, teď ale pro změnu vyrazíme na nádraží. Náprava nepovedené rekonstrukce nádraží v Pacově stále nezačala. Vedení správy železnici přitom slibovalo zahájit už v březnu. Kritiků sklidili především sitě oranžová barva, fasády a taky robustní železná rampa pro kočárky i mobilní osoby. Odložené práce by měly ale začít už teď v květnu.
1: Na nádraží v Pacově, jehož historická budova září sitě oranžovou barvou, právě přijíždí vlak.
2: No, je to takový jiný. Je to opravený, je to asi jako hezčí, než to bylo, ale takový divoký, no.
1: Komentuje vzhled budovy studentka, která právě vystoupila z vlaku. Správa železnic už koncem února, kdy byla ta rekonstrukce dokončená, slíbila nápravu. Něco už je hotového, například hodiny, které překážely výhledu na nápis Pacov, už jsou na jiném místě. A já, když se podívám tady za roh, tak vidím namalované různobarevné obdélníčky, což je pokus přímo na místě, jaká by mohla být barevnost budovy po opravě opravy. K rozhodování byla přizvaná také pacovská radnice, jak mi vysvětlil bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
3: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechcem, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako v tom město prostě nemůže tohle určovat, jo? A není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
1: Komunikace mezi městem a správou železnic nějakou dobu trvala. Přemalování budovy původně avizované na březen se tak zdrželo. Teď už prý ale zahájení prací nic nebrání, řekla mi mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Město nám minulém týdnu po konání schůze rady města potvrdilo, že respektuje finální barevné řešení nádraží podle návrhu architektů. Se zhotovitelem tak můžeme doladit pořízení konkrétních nátěrů i harmonogram. Práce by se měly realizovat v průběhu května.
1: Pacovské nádraží je v provozu od 1. října 1888. Jeho dvouletá rekonstrukce stála 16,5 milionu korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Ohně to bude téma, které dnes probereme v dalším díle pořadu Bejvávalo s Mírou Markem. Ještě předtím nabízím ale hudbu, muziku, která vám snad zlepší náladu takhle při úterku, i když venku je nádherně, asi nebude potřeba co zlepšovat. Cool and the Gang, skladba Cherish, právě teď letí k vám. Hezké dopoledne vám přeje Hela Dvořáková.

0: František Nedvěd a řemeslo v 9 hodin 30 minut v dobrém dopoledni. Je čas na ohně. Hned několik ohňů nabídne Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o ohni z mnoha úhlů pohledu. Včera bylo svatého Floriána, patrona hasičů, kterého měli naši předkové za ochránce před ohněm. V této souvislosti si řekněme, že ač nám, lidem 21. století, to už dávno tak nepřijde, tak oheň je jednou z největších vymožeností lidstva. Samozřejmě, lidé se o to, že se někde objevil, nezasloužili, ale jeho pozdější ovládnutí pomohlo rozvoji civilizace. Za těch dávných a ještě dávnějších časů oheň vždycky přicházel z hůry. I proto lidé odedávna viděli v ohni něco božského, magického, něco, co nejde jen tak vysvětlit. A takhle to přetrvávalo po tisíciletí. Proto vzniklo kolem těch plamenů, o něž se člověk nezasloužil, tolik pověr. Oheň a z něj vycházející světlo patří k nejstarším symbolům, které naznačovaly přítomnost boží a byly dokladem síly božstev. Oheň bejvával pro člověka mocným symbolem očisty a ochrany, často využívaným k odhánění temných sil, duchů a zla. Proto se lidé, když se cítili ohroženi, oháněli hořící loučí. Byl rovněž symbolem nového života. Tradičně se vždy na jaře po staletí nechalo vše vyhasnout a zapaloval se nový oheň pro zajištění úrody a ochrany domova. A jako ona čistota, jako zahájení něčeho nového. Popel z těchto ohňů měl magickou moc. Lidé si ho schovávali. Ale pojďme od pradávných záležitostí na český venkov v době našich pradědů. Ohni se nemělo škodit a leckde se věřilo, že oheň i dává znamení, že totiž jeho kouř ukazuje na škůdce svého. Za kým se otáčí, ten asi ohni jistě někdy ublížil nebo něco nekalého s ním natropil. Však děti kol ohně sedící zpívali kouříčku, kouříčku vokolo, kdo krade homolky, ukaž na toho. A nezapomínejme na ono okřídlené, ale tolikrát potvrzené, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. No a zítra o vodě a studánkách a úctě našich předků k nim.
1: Bejvávalo.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina i dnes pořad Minuta pro zdraví s paní doktorkou Irenou Zimenovou. Ano, máme úterý, takže spíš minuta pro hubnutí. Dneska se zaměříme, protože máme už 8. týden, na takzvaná selhání, protože co si budem, kdo kdy držel dietu, tak ví, že občas se to stane, že nás prostě něco zláká a potom je ta váha opět nemilosrdná. Ale my na to dneska vyzrajeme, zůstávejte s námi i nadále, poradíme.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: pro hubnutí.
1: Dnes pokračujeme v kurzu hubnutí paní doktorky Zemenové a jeho hlavní myšlenky vám přinášíme i v úterní minutě pro zdraví, kterou jsme dnes změnili na minutu pro hubnutí. Téma 8. týdne jsou rizika selhání. To je určitě důležité téma. Na co si dát pozor? Ve kterých situacích lidé nejčastěji selhávají při snaze zhubnout?
2: Ono to bude vypadat, že to je pořád dokola. To, co říkám od začátku. A ono to tak je. Pokud chceme u změn vydržet, nemohou to být takové, které člověka dostávají do nepohody, kterou prostě nevydrží. Takže jsme si říkali už v prvním týdnu plánovat změny postupně tak, aby byly udržitelné. No, k téměř jistému selhání dojde, pokud si řeknu, že už nikdy nebudu nic sladkého. I za mě je to tak trochu k nežití. Pokud tam byla ze začátku motivace a já jsem to chvilku vydržela, tak zákonitě přijde období, kdy mi to bude chybět. A to může být stres, nepohoda, ale také událost, kdy si všichni dopřávají a vy to máte sami pro sebe zakázané. Řeknete si, že takové utrpení nemá smysl. A vy nahradíte si újmu. Rizikové bývá také takovéto černobílé vidění. Když se mi to nedaří stoprocentně, tak se na to vykašlu. A právě tomu je dobré předejít tím, že budu předem počítat s tím, že to stoprocentní nebude a ani to nechtít.
1: A pokud vás téma hubnutí a zdravějšího životního stylu zajímá víc, rozšířené informace k dnešnímu dílu i všechny předchozí díly najdete na webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Jste s Českým rozhlasem Vysočina a je to přesně 81 let, co v tehdejším československém rozhlase zazněla věta je 6 hodin. A tím začalo pražské povstání. Události 5. května roku 1945 se dnes budou připomínat hned v několika městech. Jedna z pět bude i před budovou rozhlasu. Detaily nabídneme už za chvíli.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: 9:52 jste s Českým rozhlasem Vysočina. Věta, která se zapsala do rozhlasové historie.
1: Je 6 hodin.
0: Přesně před 81 lety řekl hlasatel Zdeněk Mančal do éteru právě tohle. A tím začaly události, které dnes známe jako Pražské povstání. Historii 5. května 1945 si dnes připomenou Češi po celé republice. Jeden z pietních aktů bude přímo před budovou Českého rozhlasu. Víc nám o něm řekne redaktor František Kýrku, který už je se mnou ve studiu. Dobré dopoledne, Františku.
2: Dobrý den.
0: Kdo všechno dorazí zavzpomínat na hrdiny Pražského povstání?
2: Poklonit se přijdou pamětníci, politici, ale i zástupci rozhlasu. Dorazí třeba předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD nebo místopředseda senátu Jiří Drahoš za STAN. Na pietu přijde i slovenský velvyslanec Martin Muránsky. Celý vzpomínkový akt slavnostně zahájí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Akce na Vinohradské třídě začne ve 12:30. Pokud dnes budete mít po polední cestu kolem rozhlasu v Praze, můžete vzpomínku padlých také uctít.
0: My jsme zmínili, že vše začalo větou Zdeňka Mančala, je zech z hodin. Čím jsou ta slova tak významná?
2: Jsou důležitá hlavně proto, že ukázali odpor rozhlasu řídit se pokyny nacistů. V té době se totiž smělo vysílat jen v němčině. Od té chvíle ale začali hlasatelé mluvit česky. Toto gesto ale mělo i další význam, jak popsal Českému rozhlasu před několika lety spisovatel a badatel Zdeněk Roučka.
3: Prohlásil takovým mírně posměšným hlasem, je sex hodin, že jo. Čili ta věta nezněla sex, ale jako sex, to znamená ten lehtivý podtext. To tomu dalo takový ten správný start, že jo, takový ten český humor, že jo, který máme vlastně do dneška.
2: Pokud se vrátíme o 81 let zpátky, kolem 7 ráno hlasatelé pokračovali ve vysílání v češtině a v 8 hodin už nedovolili německé hlasatelce přečíst zprávy. Pro národ šlo o impuls a obrovské povzbuzení. Lidé vyšli do ulic a začali strhávat německé symboly a nápisy. Předpolednem se ale situace začala dramaticky měnit a nacisti obklíčili budovu rozhlasu na Vinohradské a v éteru začaly znít volání o pomoc.
4: Přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy.
5: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.
2: Kolem budovy se odehrávaly těžké boje. Hlasatelé ale nepřestali vysílat a rozhlas se tak stal hlavním zdrojem informací o vývoji povstání.
0: Němci ale začali postupně ztrácet převahu. Kdo všechno se do bojů 5. května zapojil?
2: Do Pražského povstání se zapojili zaměstnanci rozhlasu, povstalci, četníci i třeba hasiči, kteří na Němce valili hadicemi proudy vody. Na místě byli ale i obyčejní lidé. Například Jiří Ješ byl zrovna u holiče, když se rozhodl podívat k budově rozhlasu. Takhle na události vzpomínal před několika lety pro projekt Paměť národa.
6: Jsem tak jako koukal kolem, co bude. A najednou vidím tady přes ten mroh v budově rozhlasu v prvním patře. Najednou se v maskáčích objevil chlap, SSák zřejmě. A já jsem viděl, jak zvedá tu zbraň a střel, ale úplně do nás. Tedy to vedle mě padla mrtvá ženská.
2: Povstalcům se postupně podařilo Němce zahnat. Tím ale boje neskončily. Pokračovaly až do 8. května, kdy německá posádka kapitulovala. Sovětská armáda do Prahy dorazila 9. května. V bojích o rozhlas padlo 170 českých vlastenců. V celém městě při Pražském povstání 3000 lidí.
0: Je to přesně 81 let, kdy začalo Pražské povstání. Události 5. května roku 1945 nám v dopoledním vysílání přiblížil František Kýrku. Děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Krásný den a naslyšenou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Maturanti píší společné didaktické testy. Premiér Babiš se setká s finským prezidentem Stubbem. Auta s cizí registrační značkou budou mít v létě zákaz vjezdu do centra Salzburgu. Teploty do 26 stupňů, oblačno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, a to hlavně na západě kraje. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Další společné didaktické testy dnes píšou maturanti po celé zemi. Písemnou zkoušku z anglického jazyka nebo matematiky už mají za sebou. Dnes dostávají zadání z českého jazyka a literatury. V loni je zvládlo přes 90% studentů. Do lavic usednou i studenti Havlíčkobrodské obchodní akademie.
2: Vždycky jsem tam měla nějakou rezervu, když jsem je zkoušela, takže doufám, že dobrý.
3: Vysvětluje maturantka Havlíčkobrodské obchodní akademie Aneška, že předpokládá, že společné písemné testy dopadnou dobře. Konkrétně český jazyk bývá víceméně úspěšný i podle ředitele akademie Jiřího Formana.
4: Většinou bývá největší neúspěšnost u matematiky. Loni jsme měli i nějaké neúspěšné žáky u českého jazyka a literatury. Ta angličtina je většinou bez problému.
3: Popisuje Jiří Forman úspěšnost u maturit v jednotlivých předmětech. Liší se podle něj ale i v závislosti na studovaném oboru. Tereza Pašoutová, Český rozhlas.
0: Policisté nadále pátrají po 24-leté Matěji Vaňkovi z Jihlavy. Minulou sobotu odešel z domova a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a nemá u sebe ani telefon. Aktuálně ho v okolí Hebrálce hledá asi 60 policistů. Nasazený je i policejní dron. Pohřešovaný je asi 178 cm vysoký, štíhlé postavy a má hnědé krátké vlasy. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Finský prezident Alexander Stubb druhým dnem pokračuje v oficiální návštěvě Česka. Po včerejší schůzce s Petrem Pavlem ho dnes čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématem by měla být především spolupráce v obranném průmyslu. Finsko patří mezi aktivní podporovatele Ukrajiny a přispívá i do české muniční iniciativy. Rakouský Salzburg v létě zakáže vjezd do historického centra autům s cizí registrační značkou. Úřady tím reagují na problémy a dopravní kolapsy z minulých let. Opatření má platit od července do konce srpna a za porušení hrozí pokuta. Výjimku dostanou rezidenti, zaměstnanci nebo hoteloví hosté s potvrzenou rezervací.
5: Turisté mají využít záchytná parkoviště na okraji města, odkud se do centra dostanou hromadnou dopravou. Radnice jim za to nabízí kombinovanou jízdenku v přepočtu za asi 190 korun na den. Ta zahrnuje parkování i MHD pro více osob. Opatření podle vedení Salzburku sníží počet aut v ulicích zhruba o tisícovku denně. Platit má zatím jen tohle léto, po sezóně ho ale město vyhodnotí a může omezení i prodloužit. Kritici už nyní namítají, že to problémy nevyřeší a jen je přesune do jiných částí města. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Brankář Daniel Vladař předvedl v play-off hokejové NHL 40 zákroků, ale další porážku Philadelphie neodvrátil. Ta prohrála na ledě Caroliny 2-3 v prodloužení a v sérii ztrácí 0-2 na zápasy. Vegas s Tomášem Hertlem v útoku si doma poradilo s Anaheimem 3-1 a ujalo se vedení 1-0. Gólman hostů Lukáš Dostál kryl dalších 19 střel.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Novém Rychnově teď mají 15 stupňů, v Moravských Budějovicích 16. Bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na průtahu Telčí, silničáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je 4 minuty po 10. hodině, jsme s vámi, Český rozhlas Vysočina. No a v dnešním příběhu z Vysočiny vás pozveme do aleje parašutistů. Více o tom za chvíli.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Ze Střížova na Třebícku vede polní cesta, kterou si lidé zkracovali cestu na Vladislavské nádraží. Dnes jí lemuje Lipová alej, která připomíná desítky parašutistů z druhé světové války. Nechybí tam jména jako Kubiš, Opálka, Gabčík, Široký, Pospíšil a další. Minulý rok touto dobou se v aleji sešlo přes 400 lidí, aby uctili památku hrdinných vojáků.
2: Stojím na začátku polní cesty ve Střížově na Třebíčsku. Se mnou je tady Tomáš Sláma, můžu říct iniciátor té aleje stromů, která tady je.
3: Alej československých parašutistů je vlastně budoucí pěti místo.
2: U každého toho stromu je cedulka se jménem.
3: Každý strom je vlastně adresně věnovaný konkrétnímu člověku, jeho životu, jeho osudu.
2: Váže se ke Střížovu osud některého z těch parašutistů.
3: Ta aleje je věnovaná památce majora Jaroslava Krátkého, který je vlastně místním rodákem.
2: Máme tady před sebou Střížov jak na dlani, kde žil Jaroslav Krátký, v které chalupě.
3: Se podíváme vlastně tamhle vlastně na to městečko. První dům vpravo má takovou okrovou fasádu. Tady v blízkém okolí se narodilo 8 parašutistů. Dvě paraskupiny tady byly vysazeny a několik jich tady působilo. Tady ta polní cesta je vlastně nejkratší spojnice mezi Dolníma Vilímovicema a nádražím Vladislavy, takže podle místních rodáků je to cesta, kterou i Jan Kubiš i Jaroslav Krátký užívali. Možná to byla i cesta, kterou vlastně oni využili, když šli na ten vlak, kterým cestovali do toho exilu.
2: My jsme na začátku celé té aleje.
3: V současné době je tady 89 stromů, konečné číslo bude 98.
2: Druhý strom právě patří majoru Jaroslavu Krátkému. Co je to za strom, lípa?
3: Ano, všechny jsou lípy.
2: To je učebnice dějepisu. Projít si tady tu cestu a dozvídat se o těch jednotlivých lidech.
3: To bylo naším zbožným přáním. Chtěli bychom právě, aby tohle místo navštěvovali školy. Jestli si všimnete, i na té destičce je vymezený prostor, kde bude v budoucnu umístěný QR kód, kde by našli další informace o životě toho konkrétního parašutisty.
2: Právě jsme narazili na příbuzné plukovníka Jana Bartejze.
4: Jdeme jenom uctít jeho památku a vzpomínat si na tu dobu, kdy jsme s ním strávili svůj čas ještě po válce, kdy byl naživu. To je on velice brzy zemřel, byl mu 50 roků. Byl to velice hodný člověk, tichý, byl to vášnivý šachista.
2: A vy jste jeho?
4: Synovec, Pavel Severa.
2: A mám to štěstí, přijela i dcera generála Klemeše.
5: Jarmila Koubová. Jsem moc ráda, že lidi na tyhle ty osobnosti nezapomínají.
2: Jak vzpomínáte na tatínka?
5: Vím, že jsme si vždycky spolu sedli a že mi to vyprávěl.
2: Jaký byl?
5: Měl rád řád určitý, takže byl někdy i trochu přísný, že to měl v sobě tohleto. Často vzpomínal právě na to špatný na Loretu, kde vedle byl uvězněn a že už nemohl slyšet ty zvonečky, že tam byl vlastně na samotce a to, že mu strašně vadilo. Pak to cinkání neměl rád.
2: Jsou zde samozřejmě i aktivní vojáci. Se mnou tady stojí kapitán Lubor Pokorný.
6: Pro mě je to, dá se říct, srdeční záležitost, protože jsem byl 20 let na výsadkovém místě a jsem vlastně náčelník třetí skupiny péče a podpory pro váleční veterány. A můj děda, který vlastně pocházel z Heřmanic, co bylo tady kousíček u Dukován a vlastně vedle ve vesnici byl pan Opálka. Oni jako se znali.
2: Takže ani není divu, že jste skončil v armádě.
6: Ani ne.
2: Ze Střížova Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jak tomu ještě doplním, že více informací o aleji parašutistů a konkrétní údaje o nich najdete na internetu v stránkách www.alejčeskoslovenskýchparašutistů.cz. V dobrém dopoledni pokračujeme dál, za pár minut se vydáme například do Bystřice nad Pernštejnem. Tam už totiž je náš regionální stopař Adél Zachová. Dneska se rozhodla navštívit hrady, kláštery a krásná místa. To všechno na jednom místě v Bystřici nad Pernštejnem v parku Miniatur. Tak tam za ní vyrazíme, alespoň prostřednictvím telefonu. Zůstávejte s námi. Všechno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Bystřici nad Pernštejnem mají novou muzejní expozici, tedy Bystřický park miniatur. Ten se nachází v Lužánkách nedaleko zimního stadionu. Zhruba 20 miniaturních modelů hradů, klášterů a jiných památek můžete vidět v měřítku 1:50. Adéla Zachová, regionální stopař, se teď v parku nachází a vše nám přiblíží. Přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já už jsem se podívala na většinu miniatur, které tu jsou. Prochází se tu po cestičkách, které spojují jednotlivé exponáty. Modelů je tu 16 a ty teda nezachycují současný stav památek, ale jsou vyobrazeny v jejich největším rozkvětu, tedy ve 14. a 15. století. Jak už jsme říkali, všechny jsou zhotovené v měřítku 1:50 modelářem Zdeňkem Brachtlem, který nejdřív tedy prováděl studii v terénu, vytvořil všech 16 modelů, nejdříve 1:500 a potom všechny modely převáděl sem, aby byly 1:50. Začalo se v roce 2016 s těmi plány a v dubnu se potom už postavil hrad Čepička. Pozemek, který tady připomíná svratku u Jimramova na Žďársku, a postupně tedy vznikla kopie údolí řeky, do které se ty jednotlivé modely zasadily.
1: Jaké miniatury památek můžeme tady vidět?
2: Jak už jsem zmínila, například hrad Čepička u Tišnova, klášter Porta Cély, hrad Pernštejn, Dalečín, Auersperk, Pišolec a mohla bych jmenovat ještě řadu dalších. U každé miniatury je vždycky přidán popisek, kde se dozvíte nějaké zajímavé informace o té dané stavbě. A také jsem se dozvěděla i o novinkách v tomto parku od pana ředitele, kdy potom v létě přes tu největší turistickou sezónu tady v parku bude každý den probíhat jedna komentovaná prohlídka a zároveň od 9 do 16 hodin tady bude otevřená takzvaná bouda, kde si budete moct koupit i nějaké drobné občerstvení a propagační materiály.
1: Ale to je dobrá zpráva, že tam bude i občerstvení, protože je to tam krásné, navíc si to člověk zpříjemní něčím dobrým k jídlu, ideální kombinace, ale kdy se můžeme vydat na výlet právě do parku miniatur do Bystřice nad Pernštejnem?
2: Park je celoročně volně přístupný, takže můžete zavítat kdykoliv a hned vedle něj je i pohádková aleje s řadou dřevěných pohádkových bytostí, kam se také můžete podívat.
1: Tolik tedy regionální stopař Adéla Zachová, která nás dnes vzala do Bystřice nad Pernštejnem do parku miniatur. Moc děkujeme za krásnou pozvánku a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den.
0: Regionální stopař.
1: Už za pár minut nabídneme další díl Babských rad s Jarkou Vykoupilovou. Pokud ještě nemáte na kuchyňském parapetu kerblík, tak byste si ho rozhodně měli pořídit. Víc nám o tom řekne Jarka Vykoupilová, která nás přesvědčí, proč se ho pořídit do té kuchyně.

0: V dobrém dopoledni dozněly Popelky v podání Karla Černocha. Slibovala jsem další díl Babských rad, to také splním dneska na téma kerblík.
1: Babské rady.
2: Čerstvé zelené bylinky dodají pokrmům nejen výraznější chuť a vůni, ale také cenné vitamíny. Za pozornost stojí kerblík třebule, který hojně a rádi používali už naši předkové. Je to výrazně aromatická, jednoletá bylinka s chutí po anýzu a petrželi, často využívaná ve francouzské kuchyni. Je bohatá na vitamin C a železo, díky tomu podporuje trávení a detoxikaci. Obsahuje silice, které čistí krev a povzbuzují metabolismus. Rychle roste, takže je to ideální rostlinka pro pěstování v truhlících, například na kuchyňském parapetu. Dokáže povýšit chuť nejen sladkých pokrmů, ale i sladkých jídel. Nejvhodnější období pro sběr přichází na jaře, kdy je bylinka šťavnatá a plná chuti. Nejlépe chutná čerstvě utržený, dejte ho do domácího bylinkového másla, pomazánek nebo zeleninových salátů. Výborně doplní také snídaňová míchaná vejce, ryby i polévky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Jak už dobře víte z našeho vysílání, hasiči čtvrtým dnem bojují s požárem v Národním parku České Švýcarsko. A i hasiči musí občas jíst. Požáry v oblasti přinesly jednu tradici. Skupina přátel zasahujícím hasičům vaří večeře. Více o tom za pár minut v reportáži. Petr Janda, taky Petra Janů, ty jedou dál společně s námi. Tak i vy zůstávejte na vlně Českého rozhlasu Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si s ornitology vylezeme na vysoký žebřík, až k hnízdu sov, puštíka a síce. Nakoukneme, kolik mají mláďat a dozvíme se, kdo je jejich největší nepřítel. Další reportáž možná budete chtít slyšet ještě jednou. Zajdeme si totiž za kováři na Schlaghammer a poslechneme si vodou poháněný buchar v plné síle a při práci.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: města vydáme přímo do Českého Švýcarska. Na vepřové na houbách pro 600 lidí potřebuje asi 70 kg masa. Právě tolik skupina přátel z Jetřichovic na Děčínsku použila do jídla, které připravili pro hasiče zasahující jen nedaleko od nich v Národním parku České Švýcarsko.
1: Policie tady zastavuje lidi, kteří tady dál nemají co dělat a paní Jelínkovou, které náhodou sleduju v autě, jede přede mnou. A vy jste tady rovnou i obsloužila tady pana policistu, dal jste mu nějaký řízek, nějakou tyčinku.
2: Je to nejen pro hasiče, ale že i pro vás, pro chlapy, co tady jako od rána do večera stojí.
3: Říká Marie Jelínková, která se s bratrem Leošem a přáteli rozhodla, že pozvou hasiče na večeři. Pokud možno všechny, kteří zasahují v Národním parku České Švýcarsko.
2: Já vám ukážu, jak se vaří pro 600 hasičů.
1: Přípravy ve velkém, obrovské kotle, ze kterých se vaří obrovský mlýnek na maso.
2: Dáte čerství. To nám darovali občani z České Kamenice, konkrétně Hedvika a Michal Zamazalovi.
1: Aha.
2: Takže jim strašně moc děkujeme.
4: Dneska bude vepřový na houbách.
1: Vepřové na houbách bude dneska.
4: Místní hub. Vedla jedla.
1: A to jste ale máte usušený, no.
5: Aha, jasně. Jasně, to je houbový prach.
1: Takže na to padne minimálně celá tohle zavařovačka, ne?
5: Ne, dvě aspoň.
3: Zatímco v neděli hasičům přichystali 300 porcí, teď jich bude dvojnásobek.
5: Maja volala, že místo pro 300 vaříme pro víc.
3: Říká Jiří Klamicha, v jehož venkovní kuchyni se vše připravuje.
5: Tak jsem třeba volal do mateřské školky na Rýgrovce v Děčíně a jestli nemají dvě odepsané várny, bez problémů paní ředitelka s šéfovou kuchyně.
1: Jo, poslali je. Že
5: poslali a...
1: Jasně, takže máte to do čeho dát i potom.
2: U nás ve škole jsem dětem vyprávěla, co děláme. Napsali menu, co máme vařit hasičům, jo, tak si máme vybrat. Plněný knedlíky se švestkou, kebab, rýže se zeleninou, svíčková.
1: No jak vás vůbec napadlo takovouhle věc uspořádat?
2: Tak my jsme v roce 22 vařili ve Žensku. Takže jako my už máme praxi a abych byla upřímná, tak jsme doufali, že vařit nebudeme muset. No ale kamarád napsal, vaříme guláš, tak jsme vařili guláš.
3: Nakonec se vždy zbývá porce rozvést na jednotlivá hasičská stanoviště. I to už mají vymyšlené a zorganizované. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: I dnes po 11. hodině přivítáme v dopoledním vysílání zajímavého hosta. Tentokrát to bude zakladatelka nadačního fondu Spoluživot, Tereza Schindlerová. Povídat si totiž budeme o hostitelské péči. Oč se vlastně nám, dozvíte se po 11.

0: je podle lékařů 7 případů hantaviru, 3 lidé zemřeli. Teploty do 26 stupňů, oblačno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, a to hlavně na západě kraje. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hasičům se podařilo po více než 50 hodinách dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Lokalizaci ohlásil velitel zásahu v pondělí v 6:30 večer. Podle odhadů budou hasiči na místě do konce týdne, pak ho předají správě Národního parku. Co se bude dít potom, vysvětlil mluvčí parku Tomáš Salov.
1: Máme určitou dobu dohled nad tou požární plochou. Jak dlouhá ta doba má být, to nám předepisuje hasičský záchranný sbor. Tam musí být ještě zajištěné nějaké doplňkové zdroje vody, je tam třeba stanovená četnost kontrol.
0: Oprava fasády vlakového nádraží v Pacově začne v následujících týdnech. Svítivě oranžový nátěr, který historická budova dostala po rekonstrukci, chtěla Správa železnic po protestech veřejnosti nechat přemalovat už v březnu. Začátek prací ale pozdržela konzultace s radnicí, jak vysvětlila mluvčí národního dopravce Nela Frýbová.
2: Město nám v minulém týdnu po konání schůze rady města potvrdilo, že respektuje finální barevné řešení nádraží podle návrhu architektů. Se zhotovitelem tak můžeme doladit pořízení konkrétních nátěrů i harmonogram. Práce by se měly realizovat v průběhu května.
0: Barva by měla odpovídat nátěru, který mělo pacovské nádraží před opravou. Lékaři mají podezření na 7 případů nákazy hantavirem na výletní lodi v Atlantiku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím 2 případy. 3 lidé na lodi zemřeli, 4 další jsou nemocní, 1 pacient je v kritickém stavu. Plavbu z Argentíny na Kapverdské ostrovy organizuje nizozemská společnost. Ty se snaží zajistit vylodění a lékařské vyšetření všech zhruba 150 cestujících. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Neexistuje na něj lék ani vakcína. Sport. Basketbalisté Nymburka Pardubic vyhráli i 3. čtvrtfinálové zápasy v ligovém play-off a v úterý mohou slavit postup. Středočeši zvítězili v Ostravě 93-71. Roli favorita dál potvrzují i Pardubice, které vyhráli v Písku 78-63. Počasí. V Třebíči a Hubenově teď mají 18 stupňů, ve Vatíně 16. Bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer se mohou místy přidat přehánky nebo bouřky, a to hlavně v západní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, foukat má mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením a také se zdržením počítejte na průtahu Telčí. Silničáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I 4 minuty po 11. hodině zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Někdy stačí jedno odpoledne, jeden rozhovor nebo pravidelné setkání, aby se v životě dítěte začalo něco měnit. Hostitelská péče je cesta, která dá dětem z dětských domovů možnost zažít svět mimo instituce a možná i pocit, že někam patří. O tom, jak to funguje a proč se této cestě rozhodla věnovat i Tereza Schindlerová, si právě dnes budeme povídat přímo se zakladatelkou nadačního fondu Spoluživot, právě Terezou Schindlerovou. Vítejte, krásné dopoledne.
5: Dobré dopoledne, dobrý den.
3: Hosté Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Hostitelská péče, to je téma, které dnes v dopoledním rozhovoru otevřeme. Pro někoho je to neznámý pojem, pro jiné šance, jak změnit život dětem z dětského domova. Jak vůbec hostitelská péče funguje, co obnáší a proč má smysl. To nám přiblíží dnešní host, Tereza Schindlerová, zakladatelka nadačního fondu Spoluživot. Ještě než přiblížíme ten samotný pojem hostitelská péče, tak mě zajímá, když se vrátíme úplně na začátek, tak byl ve vašem životě moment, kdy jste si řekla, hele, tohle už nemůžu jenom pozorovat, musím něco změnit? A kdy to bylo?
2: To bylo asi to, co mě překvapilo, bylo, že i já sama jsem měla úplně jinou představu o dětech v dětských domovech a o tom, jak náš systém funguje a jakou jsem měla představu o tom.
1: Takže já jsem si
2: v nějaký naivitě, ano, byla jsem naivní, myslela, že v dnešní době, ve tady střední Evropě, je to všechno v pořádku, takže jsou děti v dětských domovech, ale občas jako by se jim hodí, že jim, nebo občas je fajn, že jim koupíme nějaký dárek navíc jako k Vánocům, můžeme tam třeba dovíst nějakou materiální pomoc a všechno je dobrý, ale jako po té psychické nebo emocionální stránce je o ně jako postaráno. A vlastně jsem zjistila, že je to celý naopak, že ty děti nepotřebují oblečení, hračky, nepotřebují úplně jako materiální pomoc, ale spíš to, co jim chybí, je ta pozornost, láska a nějaká emocionální podpora, protože je tam prostě ten systém náš je nastavený stále tak, že je 8 dětí na jednoho vychovatele a ty děti jsou od 3 do až třeba 25 let. Takže já sama jako máma, biologická máma dvou svých vlastních dětí si nedokážu představit, že bych měla 8 dětí, kterým bych měla dávat pozornost a věnovat se jim.
1: No, vaše cesta vedla od dobrovolnictví až vlastně k hostitelství, pěstounství. Co vás na ní asi nejvíc překvapilo na té cestě?
2: No, tady ten začátek, když jsem s kamarádkou Angelikou Nevěřilovou, která právě má tu organizaci Dobré víly, který jezdí jako dobrovolníci do dětského domova, tak jsem zjistila, že je to celé jinak, tak jsem si řekla, OK, já se do toho chci zapojit a chci jim dávat ten svůj čas pozornost. A no, pak mě překvapilo to, že jsem vlastně tam přilnula k jedné holčičce a že se to celé začalo měnit a že z dobrovolnictví jsem se stala hostitelkou. Zjistila jsem, že existuje něco jako hostitelská péče. Potom úplně neplánovaně jsem se stala pěstounkou a teď, no, už je Natálka jako součástí naší rodiny.
1: No, co vlastně pro to dítě znamená, když ví, že za ním někdo přijede? Jenom kvůli němu, že opravdu přijede za ním.
2: Strašně moc to pro ně znamená. Několikrát jsem slyšela o těch dětí, které měly štěstí na to projít hostitelskou péčí, měly to štěstí mít svého hostitele, tak od nich zaznělo, uvěřila jsem v sebe, až když někdo uvěřil ve mě. Takže oni mají pocit, nebo si můžu mluvit za těch pár, s kterými jsem o tom mluvila, nebo se svojí Natálkou, tak, že vlastně nic neznamenají, že jsou, zažili to trauma, to opuštění těch nejbližších osob, to odložení, hodně často se jim děje, nebo Natálce se to dělo velmi asi hodně často, že jí slibovali rodiče, že si pro ní přijedou, čekala na schodech, často vypráví, jak čekala na schodech, že teda ta maminka nebo ten tatínek přijede a nepřijeli, takže pořád jako opakované zklamání z toho, že nestojí za tu pozornost ani vlastním rodičům. No a pak tam začne někdo za nima jezdit, vlastně jenom za nima, začne mít ta hostitelská péče je o tom navázání vztahu, takže vznikne tam vztah, který je jedinečný. Jedinečný vztah mezi tím dítětem a tím dospělým a pro toho dospělého je to dítě to jenom jedno a pro toho dítě hlavně ten dospělý jenom jeden. A i když ta hostitelská péče není založená na tom, že to dítě k vám přichází na každodenní bydlení, ale že je to třeba na víkendy nebo na jedno odpoledne, i kdyby na jeden víkend v měsíci, tak je to ale opakovaně. To znamená, že tam vzniká se znova jako buduje ta důvěra vůči těm dospělým a důvěra vůči právě že to dítě věří i samo sobě, že stojí za to, aby někdo se za ním vracel.
1: Jaký je rozdíl mezi hostitelskou a pěstounskou péčí, i to dnes rozebereme. Zůstávejte v naší společnosti i vy.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dnešního dobrého dopoledne je zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová a my se dostáváme konečně k té hostitelské péči. Co si pod tím máme představit a jak se liší od pěstounské péče, kterou asi naše posluchači většinou znají?
2: Ano, hostitelská péče není tak známá a proto děkuju, že tady můžu být a mluvit o ní. Je to vlastně, jak jsem říkala, navázání vztahu s dítětem, které žije v dětském domově s někým mimo ten systém. V praxi to funguje tak, že vlastně navážete vztah s nějakým dítkem a po jasně jako dopředu domluvených pravidlech a intervalech se s ním vídáte. Může to být, že s ním chodíte každou středu odpoledne na kroužek. Máme pána, který chodí s chlapečkem každý pátek na ryby, nebo je dokonce právě možné a to, co je na tom skvělé na ty hostitelské péči, že si to dítě z toho dětského domova můžete brát na víkendy nebo na prázdniny i k sobě domů. A rozdíl od té pěstounské péče je, že to dítě dál svěřené jako v dětském domově, žije v dětském domově, ale ten hostitel je vlastně taková pak jako spolupracující osoba a na tu spolupráci hodně dbáme s těmi vychovateli a vlastně je to někdo další, kdo vstupuje do toho jeho života, ale může ho na ten omezený nebo na ty určitý časový intervaly dostat jakoby ven nebo vyvést ven z toho systému a ukázat mu jiné vzory chování, rodinný život, dát mu tu individuální pozornost.
1: Napadá mě, pěstounská péče je celkem zdlouhavý proces, než se člověk vůbec dostane k tomu dítěti, než tím vším projde těmi různými kolečky. Je to třeba v případě té hostitelské péče snažší cesta?
2: Snažší asi je, ale zároveň je to také cesta, nicméně celou tou cestou, když by se tady třeba někdo z posluchačů našel jako zájemce, tak budeme moc rádi a nemusí mít strach, protože my ho celou tou cestou provedeme. Stačí se přihlásit na našich stránkách www.spoluživot.cz, že má zájem stát se hostitelem nebo se dozvědět víc o hostitelské péči a máme konkrétně jako stanovený postup, jak se jakoby pokračuje, ale vším tím ho naše koordinátorka Silvie Slováková, která je teda zároveň jako jihlavská rodačka, tak ta ho celým tím procesem provede a vlastně ten proces slouží i pro ty zájemce, aby se odhalilo třeba to, z čeho mají strach, aby byli připraveni, nebo aby si třeba řekli, OK, líbí se mi to, ale pro mě to není, ale je to tady pro někoho, nebo pro mě to bude za 5 let, až mi odejdou moje vlastní děti z domu, tak se o tom budu zatím jako informovat a hostitelem se stanu až později.
1: Proč je podle vás v Česku pořád tak málo rozšířená ta hostitelská péče?
2: No, protože není známá, nemluví se tolik o ní a zároveň nebyla tak uchopená. A tím, že o ní nebyl takový zájem, nebylo to ani jako v legislativě úplně jako jasně uchopený, tak nebyl nikdo, kdo by ji nějak více rozšiřoval. Ale to se teď ty poslední 2 roky mění. Vznikají i různé metodické pokyny. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo výklad paragrafu 30, který právě se dotýká té hostitelské péče. Ministerstvo školství pracuje na své metodice. Vznikají tady právě organizace, jako je náš nadační fond Spoluživot, který nejenom, že šíří tu osvětu o té hostitelské péči a říkáme a snažíme se říkat ty příklady, jak to právě může změnit život tím dětem, ale zároveň jsme si uvědomili i, že aby ta cesta byla bezpečná a aby celá hostitelská péče byla bezpečná hlavně pro ty děti, takže je potřeba těm zájemcům a těm hostitelům pomoct a získali jsme si grant od nadace Sirius a vytvořili jsme takový doprovodný program, takový vlastně provázení a to poskytujeme těm zájemcům a těm hostitelům zdarma, aby se v tom cítili bezpečně.
1: Hostem dnešního dobrého dopoledne je zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je mým hostem Tereza Schindlerová, zakladatelka nadačního fondu Spoluživot. My hovoříme o hostitelské péči, což není velké gesto, ale je to něco mnohem, řekla bych, jednoduššího a zároveň zásadního. Je to pravidelný kontakt a zájem o jednoho konkrétního člověka, o jedno konkrétní dítě, kterému vlastně můžeme ten život od základu změnit. Jenom tím, že budeme, tím, že jsme a tím, že ho podporujeme. Ale dá se říct, kdo je nejčastějším hostitelem?
2: Nejčastěji se nám hlásí rodiny nebo páry, které už vychovaly děti a ty děti dospěly a odešly vlastně, vylítly z hnízda, ale oni se zároveň cítí ještě plný energie k tomu, aby věnovali ten svůj čas a pozornost a víkend nějakému dítku.
1: Co přesně v ten okamžik, kdy se takovýhle lidé najdou, dělá organizace Spoluživot nebo nadační fond Spoluživot? Jak moc jim pomáháte, v jakých směrech a co třeba i ty lidé často řeší?
2: Ano, snažíme se jim, uvědomujeme si, já ze svého vlastního příběhu si uvědomuji, že ta cesta by byla mnohem těžší, kdybych na to byla sama, ale já jsem v té době už chodila na terapie a našla jsem ty terapie, nebo zařídili jsme terapie i Natálce a vlastně se pak z toho různě i stávaly párové terapie a tak. Takže měli jsme podporu někoho zvenčí a myslím si, jsem přesvědčena o tom, že to bylo strašně zásadní. Proto, když se nám někdo ozve, tak ho od začátku toho prvního kontaktu až do konce, to znamená, když už je navázán s dítětem a chodí k němu na ty víkendy, tak jsme tam pořád a jsme kdykoliv na telefonu, nabízíme krizové intervence, nabízíme supervize, nabízíme intervize, což je pravidelné setkání v online prostoru, třeba i 15 hostitelů, včera jsme měli intervize, bylo tam myslím 15 lidí se přihlásilo, kde můžou mluvit o tom, co je trápí, sdílet svoje zkušenosti, jak špatné, tak dobré a vlastně jako rozhodně chceme, aby ten člověk na to nebyl sám, protože to je právě to, proč třeba jako v dětských domovech pro ředitele nebyla hostitelská péče dřív oblíbená, protože se stávalo to, že se to nezvládlo, že ten vztah jako nebyl zvládnutý, ať už ze strany hostitele nebo dítěte, protože, jak říká Silva, nebyl opečovaný ten vztah a to je vlastně to nejhorší, co se může stát, protože to dítě je pak znova opuštěný a znova tam dochází tam k retraumatizaci. A tohoto rizika jsme si vědomí a to děláme všechno proto, aby se to nestalo. Takže tím chci vzkázat, že nemusí mít nikdo strach a jsme tady a budeme tady vždycky pro něj a máme nejenom koordinátorku, máme odbornou garantku, která byla x let přechodná pěstounka, osvojila si dvě děti. Máme zástup terapeutů, psychologů, a myslím si, že máme velkou podporu, kterou jsme připraveni nabídnout.
1: Hovořili jsme o té psychice, protože mnohdy se ten hostitel setkává i s tím reálným příběhem toho, co se opravdu tomu dítěti dělo, tomu dítěti, které se bere do té hostitelské péče, ale co je z vašeho pohledu na tom hostitelství asi nejtěžší? Je tam nějaký moment, který je opravdu třeba zásadní a setkáváte se s ním často, že ho musíte s těmi hostiteli řešit?
2: Myslím si, že to je různý, že každý ten příběh je jiný a každá ta cesta je jiná. Jsou samozřejmě jakoby momenty, které se řeší. A kdybych měla mluvit jako za sebe, ať nemluvím za nikoho jiného, tak pro mě byly tam třeba těžké momenty, nebo těžké, jako nové momenty, kdy jsme řešili biologickou rodinu, maminku, tatínka, to, že třeba jsem chtěla s Natálkou odjet na dovolenou, ale potřebovali jsme podpis a museli jsme to vykomunikovat, ale je to všechno o komunikaci a podařilo se nám to zvládnout i s dětským domovem, vlastně je to tam hodně o komunikaci a o spolupráci. Je to, je důležité říct, že to není konkurence, kdo to dítě má radši a kdo se o něj postará líp, ale mělo by to být jako spolupráce všech, ať biologické rodiny, tak dětského domova, tak těch hostitelů, a všechno by mělo probíhat prostě v nejlepším zájmu dítěte.
1: Říká dnešní host Dobrého dopoledne, Tereza Schindlerová.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes ředitelka a zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová. My si povídáme o hostitelské péči. V naší společnosti je velká spousta konfliktů a problémů a vy jste to tady hezky navázala na tu hostitelskou péči, že my vlastně můžeme nějaký ten problém vyřešit právě tímhle způsobem.
2: Ano, je to, no... To byl jako jeden z důvodů, proč jsem se vlastně rozhodla vytvořit ten projekt a pak založit Spoluživot, protože jako tak to mám já, ale můj osobní problém je, že nemám ráda bezmoc, takže je pro mě strašně třeba jako složité pozorovat zahraniční konflikty, zahraniční války, konflikt v Gaze, protože tam mám pocit, že nemůžu to nějak zvlášť ovlivnit, ale tady a opravdu jako mně se to podařilo s Natálkou, rozhodně i kdyby nakonec nebyla v pěstounské péči, tak vím, že něco, že každý ten víkend, každý ten kontakt, každý to obětí prostě něco v tom příběhu změní. I když to pak nemusí i když to pak třeba nedopadne dobře, tak ale vždycky jsou tam, bude nějaká chvíle, kdy si třeba vzpomene na to, aha, ale tenkrát jsme to dělali takhle, nebo tohle to jsme vyřešili takhle. Takže jsem přesvědčená o tom, že ta hostitelská péče má opravdickou jako moc změnit něco v tom příběhu toho dítěte. A máme nový slogan, to jsme tady tenkrát neměli před rokem, i málo má moc.
1: To je hezké. Navíc hostitelskou péči představujete od 1. května, pokud se nepletu, i v Jihlavě. Uh-huh. Tak kam můžeme přijít, co všechno uvidíme a co všechno se dozvíme?
2: Ano, prosím, máme, už je tady, už je od 1. května, je v Jihlavském DKO, říkám to správně.
1: Ano, říkáte.
2: Ve foyer, v atriu výstava, dá se na ní podívat, i když nemáte zakoupenou stupenku na nějaké představení nebo na nějakou akci. Je tam výstava, která se nazývá Co vidím já, a je to spojené s nejobyčejnější kampaní, kterou jsme rozjeli na podzim. Pomáhala nám s ní pro bono kreativní agentura DDB a ta myšlenka byla, že jsme rozdali dětem jednorázové foťáky a oni měli nafotit to, co je vlastně jako, co jsou ty hezké momenty, kdy jsou hostitelské péči, kdy jsou na těch víkendech, no a vznikla série jako zajímavých vlastně krásných fotografií, kde je třeba vyfocený křeček, nebo je tam vyfocený řízek s bramborovým salátem, nebo tam vyfocená postel, jako ta jejich postel, kterou mají u těch hostitelů. Oslovili jsme fotografa a našeho kurátora Františka Ortmana, který to dal dohromady, ty fotografie vybral a poskládal je a naši kreativní duše ve Spoluživotě Slávka Turková sepsala příběhy těch dětí. Takže je to vlastně fotografie, které oni vyfotili s těmi jejich příběhy a pokud se tam budete podívat, připravte si kapesníčky, ty příběhy jsou fakt dojemný a no, je tam jakoby napsáno to proč, co může ta hostitelská péče změnit, to je to psané i očima těch dětí, i ty děti vlastně vypovídaly ty příběhy a je to silný. A kdybyste se chtěli potkat i se Silvou osobně, tedy s naší koordinátorkou, tak 13. května je tam představení 4 dohody s Jaroslavem Duškem, který bude o hostitelské péči mluvit a bude tam naše Silvie Slováková, s kterou bude potom možnost se propojit a pobavit se s ní.
1: Když se po té výstavě, kterou si projdu, dojmu se, budu brečet a odcházet a řeknu si, po tom všem, co jsem viděla, chci být hostitelem, tak jakým způsobem pokračovat dál? Co všechno to obnáší, zjistíme po písnice Karla Gotta.
3: Tak se mi

0: Dvořákové.
1: Téma hostitelské péče se od 1. května představuje i v DKO Jihlava. Jedná se o putovní výstavu Co vidím já. A my jsme si o ní před pár minutami povídali se zakladatelkou nadačního fondu Spoluživot, Terezou Schindlerovou. A teď se dostáváme k té otázce, co máme tedy udělat v případě, že se rozhodneme, že chceme být tím hostitelem, že si chceme děti brát do hostitelské péče.
2: Ozvat se? Buď na těch webových stránkách www.spoluživot.cz nebo to najdete i na té výstavě QR kód, kde se přihlásíte přímo a ozvat se a nejenom, když se rozhodnete stát se hostitelem, ale i když vás to vůbec jako když vás to zaujme a budete se chtít dozvědět víc, tak i v takovém případě budeme moc rádi, když se ozvete, protože nikdy nevíte, kam vás ta cesta pak zavede. Třeba vás to zavede třeba jenom jako dobrovolnictví nebo vás to zavede k tomu, že budete to víc sledovat a rozhodnete se později. Ale každopádně bych chtěla říct, že jsem moc ráda, že tady o tom můžeme mluvit a že spolu o tom mluvíme, protože máme navázanou spolupráci na Vysočině právě s konkrétními dětskými domovy a víme, že tam jsou děti vhodné do hostitelské péče, ale nemáme zájemce, nebo chybí nám ty hostitelé, takže prosím, jestli nás někdo poslouchá a jestli to někoho zaujalo, tak budeme moc rádi, když se ozvete.
1: Takže hostitelů na Vysočině je nedostatek?
2: Nedostatek, ano.
1: No tak možná.
2: A pomůže nám i když o tom budete mluvit, o hostitelské péči a o tom, a budete to sdílet dál.
1: No, možná opravdu nemusíme měnit celý svět, někdy stačí změnit jenom svět jednoho dítěte.
2: Ano.
1: A bude nejenom tomu dítěti, ale i nám tak nějak na tom světě líp.
2: Určitě, také je to prevence budoucí kriminality, protože ty vlastně jako lidi, které potkáváme na ulici, často většina z nich má nějakou zkušenost s ústavní péčí nebo s nefunkční rodinou, takže hostitelská péče může být i řešení budoucího sociálního problému.
1: Co vám na té práci, nejenom s rodinami, ale i s dětmi, dělá největší radost v rámci nadačního fondu Spolužit?
2: Dobrý a šťastný příběhy, šťastný konce. A nebo nejenom konce, ale včera jsem třeba tu svoji Natálku pozorovala právě byla poprvé součástí intervize, kam se přihlásilo právě těch 15 hostitelů. A jenom jsem si vlastně, jak jsem jí poslouchala a pozorovala a tak jsme mluvili i o tom, jak jsme se poznali a vrátila jsem se těch x let zpátky, kdy nedokázala vůbec mluvit o svých pocitech, vždycky, když jí něco se jí nejlíbilo, tak se zavřela do sebe, trvalo to x hodin, než zase mohla začít mluvit a teď jsem tam viděla jako dospělou ženu, už vlastně je 18 let, která dokáže mluvit o svých pocitech, dokáže poradit dospělým lidem, dokáže si nastavit hranice, o čem chce a o čem nechce mluvit. A byla jsem na ní a na to celý vlastně hrozně pyšná.
1: Hostitelská péče, to bylo téma dnešního dobrého dopoledne a já moc děkuju za to, že pozvání k rozhovoru přijala zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová a díky za to, co děláte.
2: Já taky moc děkuju za pozvání.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tisíce lidí ženou se černou tmou. Jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
2: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: IKOM přesvědčoval řidiče na prodloužení služby na Humpolecku vyššími prémiemi. Při dražbě pražského metra našel sběratel nový druh pravěkého živočicha. Oběťmi útočníka

0: Podle hejtmanství se jízdní řády změní až od srpna. Za červenec ale kvůli neobvyklé situaci vysoutěžil dohromady o 7 milionů korun dražší kompenzace. IKOM musel podle předsedkyně představenstva Kateřiny Kratochvílové zvýšit odměny pro řidiče.
1: Jako dopravce, který odchází z oblasti, tak nemáme moc nějakých motivačních prvků. Hodně řidičů se rozhodlo odejít z dopravy. Někteří odcházejí do důchodu, že taky už nechcou jezdit navíc, a ty zbylé umíme přesvědčit pouze finanční pobídkou.
0: Smlouvu na měsíc Kratochvílová podle vlastních slov podepíše v nejbližších dnech. Při stavbě metra D v Praze objevil sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Skamenělinu starou zhruba 448 milionů let našel mezi vytěženým kamením. Informoval o tom Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd. Podle něj jde o mimořádně vzácný nález, protože živočich měl jen měkký krunýř a jeho fosílie se proto dochovávají jen výjimečně. Objev zároveň mění dosavadní představy o výskytu těchto živočichů. Podobní členovci byli doteď známí jen z jižní Afriky. Podle Leibla tak museli obývat mnohem větší území.
2: Už tehdy v těch prvohorách, tak jižní Afrika a Česká republika od sebe byly, nebo to samozřejmě neexistovalo, ale tyhle ty území od sebe byly vzdáleny, ještě dokonce možná vzdálenější, než jsou teď. Takže tyhle ty zvířata musely žít minimálně po polovině toho velkého kontinentu, který se jmenoval Gondwana.
0: Nálezce fosílie věnoval Národnímu muzeu. Skamenělinu si tam lidé budou moct prohlédnout ve stálé expozici. Policie v Německu stále vyšetřuje motiv útočníka, který v pondělí v Lipsku najel do lidí. Oběťmi jsou 63-letá žena a 77-letý muž z Německa. Informovala o tom dnes lipská policie. Dalších více než 20 lidí je zraněných, 3 z nich těžce. 33-letý německý občan vjel úmyslně osobním autem do historického centra největšího saského města. Policie ho po zhruba 500 metrech zadržela. Muž se v minulosti potýkal s psychickými problémy. Nyní je ve vazbě. Sport. Roman Červenka se podruhé v kariéře stal hokejistou sezóny. Na slavnostním večeru, kromě hlavní ceny, převzal i další 3. Sezóna ale pro Romana Červenku ještě nekončí. Chtěl by startovat už za týden na mistrovství světa.
3: Jako i když ta sezóna byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že celý ten štáb má končit, radím, a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, si nedovedu představit říct, že ne. Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou teď naměříte 18 stupňů, v Chotěboři 21. Dnes bude převládat polojasná až oblačná obloha, později odpoledne a večer se mohou zejména na západě kraje objevit i bouřky. Nejvyšší teploty naměříte mezi 23 a 26 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v pražském směru dálnice D1 mezi 132. a 112. kilometrem. Silničáři tam průběžně uzavírají odstavný pruh.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A jelikož je krátce po 12. hodině, volat můžete také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Až do 13. hodiny plníme jako každý den vaše písničková přání. Přeji vám hezké poledne a dobrou chuť k obědu.
4: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
5: A než plníme první přání, pojďme si pustit Petra Nováka, který slibuje, že bude chodit po špičkách.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první zavolala paní Jarka z Havlíčkova Brodu, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den, hezké poledne.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Já bych chtěla nechat zahrát Kateřince a Leonce s Tehlíkovým dnešním krásným narozeninám. Přeji jim všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se jim daří ve škole. Děkuji a nashledanou, Jarka z Havlíčkova Brodu.
1: Také děkuji, zdravím, gratuluji a posílám Víťu Vávru a holky z Gimplu. Naslyšenou, hezký den.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je opět obsazena. Pojďme splnit další přání. Hezký den.
1: Ahoj Jožo, tobě a všem posluchačům přeju hezký poledne, úterní, a bude písnička Paní v černém od Karla Kahovce a bude to pro Honzu do Brna, který taky poslouchá a je to můj kamarád, a doufám, že se s ním tam uvidím 16.5. u vás na neotevřených dveří v rozhlase.
0: Budem se těšit, určitě. Od 11 do 13.
1: Kdo tam bude mít písničky na přání,
0: teď,
1: nevíš?
0: Teď to vím a řeknu to. Od 11 do 13 speciální dvouhodinovka, kterou bude moderovat Jarda Hypochondr a Petr Kolář. Můj jmenovec, slavnější, sice menší postavou, ale výkonnější, co se hlasu týká. Petr Kolář tady bude s námi. Tak, to je pozvánka, jo? A teď už písnička. Můžeme ji pustit?
1: Ano, můžeme. Tak jedeme, Jožo.
0: Budu se těšit. Měj se hezky, ahoj.
1: Čau.
0: A písničky pro Vysočinu pokračují ty páté, květnové, úterní 22 155 49 99. Telefonní linka pro vaše přání do 13. hodiny.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A pojďme splnit další přání, které k nám tentokrát dorazilo přes naše webové stránky. I to je varianta, jak si můžete objednat svůj oblíbený hit, napsat na adresu vysočina.rozhlas.cz, konkrétně tady do formuláře Písniček pro Vysočinu. Zahrajte pro moji milovanou Hanku písničku Děkuju ti od Lucie Bílé. Zdraví Pepa. Písnička je připravená a ta další může být třeba na vaše přání.

0: Děkuju ti.
1: Dobrý den, nechám zahrát písničku od Pala Habery, Je to o hvězdách. Dnes slaví svátek Klaudie Klaudinka, přeji všechno nejlepší, ať se vám daří. Do konce roku zbývá už jen 240 dní. Také bych chtěl pozvat všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina na pouť do Senožat u Humpolce, která se koná 15. až 17. května. Tak si přijďte užít skvělou atmosféru a zábavy, napsal Štěpán. Já mu děkuji za zprávu i pozvánku a posílám písničku. Je to

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Fotbalistům Vysočiny hrozí sestup do třetí ligy. O budoucnosti fotbalu v Jihlavě budeme hovořit zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z

0: Lásky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela a Petry z Moškových V srdci mě ubytuj pro paní Marcelu Hofmanovou k narozeninám. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na tebe někdo usměje. K životnímu jubileu ti přeji zdraví, štěstí, lásku i pohodu, ať hvězdy jsou ti nakloněné a prožíváš jen samé chvíle spokojené. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezké odpoledne. My také děkuji za hezké přání a pochopitelně paní Marcelu Hofmanovou zdravíme. K narozeninám všechno nejlepší přejeme i my z Českého rozhlasu Vysočina. Písničku posíláme a zahrajeme i tu vaši oblíbenou 22 155 49 99.

Dobrý den, prosím o zahrání písně Inženýrská od Rangers pro Jarka, ať se uzdraví. To je SMSka, i to je varianta, jak můžete objednávat svůj oblíbený hit. Napište zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text a to všechno pošlete na číslo 900 11 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. A teď už přichází Plavci neboli Rangers a Promovaní inženýři.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Tohle přání, které teď přečtu, k nám dorazilo už včera, ale nějak už jsme ho nestihli odvysílat, tak snad potěší i dnes. I když je otázka, zda je aktuální, no poslouchejte. Dobrý den, přála bych si zahrát písničku Tak dej se k nám a projdeme svět k dnešnímu vaření. Děkuji, Adéla. Tak paní Adélko, pokud i dnes vaříte, snad vás písnička potěší.

0: Dobrý den, prosím o písničku pro pana Vladimíra Pešouta z Jihlavy k dnešním 51. narozeninám. Brácho, přejeme ti pevné zdraví, horu štěstí, elánu, obrovskou radost z kačky a vykouška a hodně navařených a napečených dobrot a taky hlavně spoustu kilometrů bez nehody. Za všechny sestra Jana a rodiče. Rádi bychom písničku od Michala Hruzy pro Emu. Děkuji. Tak přání bylo přečteno, já se ke gratulantům pochopitelně přidávám a písničku posílám, tady je, kterou jste si přáli. Pro Emu Michal Hruza.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Zahrajte prosím Být stále mlád pro Janu z Martinic. Pro brzké uzdravení. Děkuje Pavel. Tak to je SMSka, která k nám dorazila, a Karel Gott s touto písničkou také přichází. A vy ostatní můžete volat 22 155 49 99.

A když jsem anoncoval moje dnešní vysílání na mých sociálních sítích, tak jsem k té pozvánce přidal také fotku Jana Smigmatora na jehož koncertu 40-letém, tedy jeho narozeninovém koncertu, kde oslavoval 40-tiny v pražském O2 Universe jsem byl. Měl tam spoustu zajímavých hostů, také třeba Petra Jandu. No a psal jsem, zda si objednáte třeba nějakou písničku od Honzy Smigmatora. A opravdu se stalo, písničky máme v archivu a já už cituju: pane moderátore, prosím, zahrajte mi Smigmatora. Něco tam najdete. Jen tak pro radost a vzpomínku, vaše věrná posluchačka Dagmar. No, hledal jsem, našel a vybral jsem pro dnešní den písničku, kterou známe třeba i v podání Marie Rotrové, ale teď si ji poslechneme s Janem Smigmatorem a také Dašou. Lásko, voníš deštěm. Krásná romantika pro dnešní odpoledne. Pokud máte jiný hudební vkus, jsem s ním. 22 155 49 99.

Dobrý den, zahrajte pro všechny milovníky 90. nějakou hezkou písničku od DJ Boba. Pavel podepsán pod touhle SMS-kou Inu. Hrajeme DJ Bobo a písnička Everybody, pokud se nepletu, rok 1992 nebo 3. Utíká to velmi rychle.

Dobrý den, zahrajte pro Zdeničku Novákovou z Třebíče k jejím narozeninám písničku od Hanky Zagorové Biograf Láska. Všechno nejlepší přeje manžel Karel a celá rozvětvená rodina. Přání bylo vyřízeno a když se podívám na hodiny, je mi jasné, že už toho víc dnes nestihneme. Další písničky pro Vysočinu vás čekají zítra mezi 12 a 13 hodinou, ale já se na vás budu těšit už dnes v Dechovkách pro Vysočinu po hodině 18. Teď slíbená Hana Zagorová a Biograf Láska.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Zoo v Jihlavě opraví bezpečnostní sítě u výběhu Irbisu. Baletní mistr Jiří Bubeníček je novým náměstkem ministra kultury. Při ruských nočních útocích na Ukrajinu zemřelo 5 lidí, raněných jsou desítky. A bude převážně polojasno, večer s možností bouřek a teplotami do 26 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem, dobré odpoledne. Návštěvníci v jihlavské zoologické zahradě načas neuvidí irbise. Kočkovité šelmy budou na jaře ukryté v zázemí zahrady. Důvodem je chystaná oprava jejich výběhu.
6: Zoologická zahrada vymění ochranné sítě nad výběhy, které s

0: kultury Otto Klempířem za motoristy je tak kompletní. Bubeníček je autorem mnoha choreografií a držitelem několika tanečních ocenění. Doteď se ale politicky neangažoval. Na ministerstvu by měl mít na starost živou kulturu. Noční ruské útoky zabily na Ukrajině 5 lidí. Zraněných je přes 30. Drony a rakety mířily na zázemí na výrobu plynu v Poltavské a Charkovské oblasti. Oběťmi jsou 3 zaměstnanci a 2 záchranáři, uvedl generální ředitel společnosti Naftogaz Sergej Korecký. Provoz zařízení je pozastavený. Přes 3000 odběratelů jsou tak bez dodávek plynu. Další škody a raněné hlásí například oblasti Dněpropetrovská, Kyjevská nebo Černihivská. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci i Rusko, kde tamní úřady hlásí jednoho zraněného. Sport. Cyklista Jan Hirt se po 9. představí na Giro d'Italia, které odstartuje v pátek. 35-letý český reprezentant a rodák z Třebíče je v nominaci týmu NSN. Pokračuje sportovní redaktor Adam Procházka.
1: Hirt se bude snažit překonat své životní 6. místo, které na italské Grand Tour vybojoval v roce 2022. Ve stejném ročníku oslavil i své jediné etapové vítězství na Giro. Finally, it's Jan Hirt, who has his stage win in a Grand Tour. Kromě Hirta budou čeští fanoušci sledovat i výkony o 9 let mladšího Tomáše Kopeckého z francouzské stáje Unibet Rose Rockets. Ta se zúčastní díky divoké kartě od pořadatelů. Pro Kopeckého to bude premiérová Grand Tour v kariéře. Počasí.
0: Havlíčkův Brod 22, Moravské Budějovice 20 stupňů. Takové teploty teď naměříte na Vysočině. Dnes bude převládat polojasná až oblačná obloha, později odpoledne a večer se mohou zejména na západě kraje objevit i bouřky. A nejvyšší teploty budou mezi 23 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ve Velké Býteši ode dneška počítejte s kyvadlovým provozem mezi ulicemi Lánice a Jihlavská. Dělníci tam začali s výstavbou kanalizace. Tolik zprávy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je krátce po 13. hodině a to je čas a prostor pro pořad Alex a host. Tím dnešním hostem bude zpěvačka Radka Fischerová. Hezký poslech.
2: Alex a host.
4: Už 25 let je českou Edith Piaf. Toto výročí oslavuje koncerty. Ovšem nejen francouzský šanzon je součástí její hudební činnosti. Radka Fischerová je naším hostem. Vítám tě.
5: Krásné odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dnes v Alex a host vítám Radku Fischerovou, muzikálovou a šanzonovou zpěvačku, která ovšem začínala folkem a country, ale právě se šanzonem si nejdéle zpětá. Čtvrtstoletí si v loni oslavila a vlastně slavíš dál, protože máš ještě další koncerty pro velký úspěch lednového koncertu ve Studio 2, tak je pokračuješ.
1: Je to přesně tak, my jsme za to nesmírně rádi, že vlastně tahle cesta moje, která se propojila s touhle báječnou šanzonierkou, vlastně ikonou tohoto žánru Edith Piaf, takže pořád pokračuje a vlastně po té, co jsme měli v lednu opravdu krásný, úspěšný koncert na velké scéně Studia 2, tak nás Michal Hrubý oslovil, jestli bychom ještě nepřidali jeden letní koncert na výstavišti, na letní scéně právě Studia 2 v Holešovicích, takže tam budeme mít koncert, který plánujeme vlastně v červnu, 24. června a moc se na to těším, protože tam budeme opět s Davidem Krausem, který bude jako host, kterého jsem tak jako přizvala do toho šanzonového světa. Budeme tam se smyčcovým kvartetem, Unique kvartetem a budeme tam mít krásné hosty, jednoho úžasného malého akordeonistu, který teď vyhrál i moje 14 let a vyhrál nejvyšší možné akordeonové soutěže evropské i vlastně světové. Takže se moc těším na to, že opravdu přinese lidem velikánský zážitek. Těžko se to popisuje, chce to opravdu zažít, takže všechny moc na tenhle ten koncert samozřejmě zvu.
0: Mladý talent tady. Mm-hmm. A ty vlastně i pracuješ sama s mladými talenty.
1: Já jsem se tak nějak propojila s dětmi. Vždycky, já jsem i u nás doma, když tedy vezmu něco tak z toho mého soukromí, tak můj dům byl vždycky vyhlášený tím, že tam se najdou všechny děti z ulice. A vždycky, když nějaký rodič hledal děti, tak nejprve šel ke mně a potom se teprve šel ptát někoho dalšího, kde by děti mohly být. Takže děti jsou už hodně let součástí mého života, mám je moc ráda, takže se jim snažím i věnovat. A to tedy skrze samozřejmě nějaké soukromé lekce, ale především díky projektu, který se jmenuje Menard, který vznikl vlastně pod ZUŠ Open a je to stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání talentovaných právě mladých dětí, kde se tedy věnují vyloženě muzikálové tvorbě. Teď vlastně v květnu za chviličku nás čeká finálový večer v divadle Minory, to zase v neděli 24. května. Se nám to tak hezky ladí, 24. května Minor, 24. června Studio 2, výstaviště. No a tady právě bude závěrečný výstup mých stipendistů toho letošního ročníku, takže opravdu s těmi mladými talenty moc ráda tvořím, nechám se jimi inspirovat. No a když už jste mezi těmi zpěváky, tak samozřejmě člověk dosahuje dále i za těmi hudebníky a takhle jsem právě našla toho akordeonistu Járu Pokutu, který mě zkrátka natchnul svojí muzikalitou, že to není, jak se říká, jenom to vydrezurované děcko, ale je to opravdu někdo, kdo strašně moc tu muziku chce. A vlastně takové děti mě baví nejvíc v té hudbě.
0: Bez pochyby, ale je takový ten kritický věk, což bývá puberta, kdy ty děti holt mají trochu jiné zájmy, než třeba tylně cvičit na housle. Děje se ti to, stýkáš se nebo máš takové děti u sebe, pracuješ s nimi, jak je to těžké a náročné je?
1: Je to těžké, myslím si, že je to opravdu těžké období i pro rodiče, protože samozřejmě tam je i upřímně řečeno ten bod zlomu, kdy se třeba i tomu děti chtějí věnovat, ale už tam není úplně taková podpora rodičů, protože se rodiče bojí vlastně té umělecké kariéry, což na jednu stranu samozřejmě moc chápu, na druhou stranu pokud to dítě v sobě cítí, jak já říkám, to povolání k tomuto povolání vnitřní, tak zkrátka se tomu stejně nevyhnou. A jinak samozřejmě, ano, v té pubertě hlavně v tom zpěvu třeba přichází mutace a přichází i vlastně u těch dívek a potom se ztrácí sebevědomí. Je to ten moment, kdy vlastně se začnou hrozně moc poznávat a přichází tam jaksi na pořad dne ta trapnost a to je vlastně, to jsou momenty, které se hrozně těžko zdolávají a přeci jenom podle mě a myslím si, že spousta dospěláků to uzná, že když nějaké dítě vystoupí i třeba v pubertě v nějakém nekomfortním momentě v tom vývoji, když vystoupí na jeviště, takže to chce fakt obrovskou odvahu a proto si myslím, že potřebují velikánskou podporu, protože pak, když to zdolají, tak to za to prostě stojí.
0: A ty jsi někdy bojovala se ztrátou sebevědomí?
1: Já mám někdy pocit, že ho stále hledám. Já si myslím, že ano, určitě to je věc, se kterou se asi v určitý oblasti v životě setká úplně každý a vlastně ani nezáleží na tom, jestli jde o holky nebo o kluky, ale každý někdy zapochybuje a myslím si, že to je právě moment, kdy člověk začíná růst, protože tam přijde ta zodpovědnost, jo, většinou člověk ztrácí,
0: pokora.
1: Jo, ta pokora velikánská, přesně tak, a to jsou vlastně ale takový stavební pilíře, na kterých zase roste kvalita a nějaký ty hodnoty, které si myslím, že jsou prostě nejlepší.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Radka Fischerová, která se kromě tedy zpívání šanzonů, muzikálů také věnuje produkční činnosti a to koncertního cyklu Šanzony v zahradách, který bude i letos, předpokládám pro velký loňský úspěch.
1: Já jsem moc ráda, že vlastně můžu říct, že ano. Já jsem objevila překrásné místo, zahrady pod Pražským hradem, které byly vlastně docela dlouho uzavřené pro veřejnost. Teďka už nějakou dobu otevřené jsou, ale stále to bych řekla takový skrytý klenot. A dostala jsem opravdu takovou tichou nabídku před 3 lety, jestli bych tam nechtěla udělat koncert. A já když jsem ten prostor viděla, těch 6 propojených nádherných zahrad vlastně v terasách a viděla jsem vlastně to ticho a měla jsem pocit, že jsem opravdu na takové kratičké dovolené někde v Římě, tak jsem si říkala, že by byla velká škoda, aby jsme tam vlastně hráli jenom sami a oslovila jsem vlastně další interprety a vymyslela jsem si vlastně šanzony v zahradách. Mám pocit, že to byl opravdu ten nápad, který vznikl tam. A tak byl první ročník, v loni jsme už přidali další koncert, takže koncerty byly v loni 2 a letos se vlastně zase do zahrad pod Pražským hradem přímo do Burské zahrady vracíme, a to ve 2 termínech 15. a 16. července. A mám velkou radost, že jsme zase tak trošičku rozšířili to, co si vlastně přeju, aby tam vznikalo takový, vlastně bych řekla, celý podvečer, kdy mají lidi možnost zažít nějaký kulturní zážitek. Tak jako možná bych na začátek řekla, kdo tam bude vystupovat, protože mám velkou radost, že tam bude Dan Bárta, kterého doprovodí Robert Balcár, který byl roky dvorním kontrabasistou paní Hany Hegerové, a vůbec to spojení vlastně Dan Bárta s kontrabasem si myslím, že je vlastně unikátní. Pak tam bude skvělá šanzonérka Renata Dressler, opravdu za ten ortodoxní šanzon. No a potom tam budeme my s Davidem Krausem, máme spoustu vlastně nového repertoáru šanzonového, spoustu jak francouzských, tak českých písniček, tak na to se moc těším. No a pak jsme mluvili o těch mladých, tak bude tam ten zmiňovaný akordeonista Jára Pokuta, ale navíc tam bude Max Behenský, což je můj žák, můj loňský stipendista právě z té stipendijní akademie Menard. A on se letos probojoval jako vlastně první Čech do finále The Voice Kids v Německu. A opravdu zaznamenal velikánský úspěch, takže jsem ho poprosila, jestli by nám nepřišlo zaspívat písničku Je suis malade, což je překrásná skladba, kterou zpívá Lara Fabian. Je to nádherná ženská píseň, ale on ji zpívá naprosto famózně. Takže nám to tam ozdobí tihle dva mladěši. No a protože mám ráda výtvarno, tak nám tam v Palfijovské zahradě ozdobí svým designovým sklem výstava modní návrhářky a sklářky Jiřiny Tauchmanové. Takže ta tam bude potom pro všechny připravená. Myslím, že o přestávce koncertu ještě to bude trošku zasvětla, ale po koncertě si budou tuhle skleněnou výstavu moc všichni vychutnat osvětlenou, takže budou snad mít všichni ten zážitek i po koncertě. No a pro ty, kdo mají rádi historii, tak jsou zase připravené komentované prohlídky ještě před koncertem, nebo před oběma koncerty těch zahrad pod Pražským hradem. Takže je to opravdu na celý podvečer, večer a možná i část noci, aby zkrátka lidem bylo chvíli tiše a hezky.
0: Je to nabité několik druhů umění na jednom místě. Ty jsi se tedy ujala i té produkční činnosti, ale přeci jen a scénář vlastně si napsala k tomu večeru celému, vymyslela jsi to. Neodvádí tě to trochu od tvých šanzonových písní a vůbec od zpívání?
1: Je pravda, že tahle role 2 v 1 je trošičku náročná, protože ta produkční činnost opravdu toho obsahuje hodně a vypadá to, že šanzony v zahradách mají trošku větší produkce, ale ta produkce jsem opravdu vlastně jenom já, ale o to víc mě těší, když se vlastně potom ozve nějaká reakce, bylo nám zkrátka chvilinku hezky, na všechno jsme zapomněli, byl krásný večer a to je prostě taková moje vlastně vnitřní, bych řekla ten vnitřní motor a ta moje filozofie, aby se přinášely vlastně lidem hezký kulturní zážitky a vlastně když bych tak řekla bez nějakého pozlátka, bez bulváru, zkrátka ty normální věci, protože ono to bude znít asi možná teďka trošku zvláštně, ale já jsem si všimla, že vlastně když není něco příliš alternativní anebo trošičku divné anebo trošičku specifické, tak vlastně se to velmi těžko prosazuje. Ale tady si myslím, že jde opravdu o večery, kdy má být opravdu lidem jenom hezky a kdy dostanou velkou dávku, doufám, poctivé, živé krásné muziky.
0: Zde Radka Fischerová.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Dan Bárta a 20letá Radka Fischerová. Ty jsi říkala, ano, že ti bylo tak 20 pouhých. Změnil se ti hodně hlas, nebo ne?
1: Já myslím, že určitě, že to je takový nevyhnutelný, ale moc ráda na to období vzpomínám. Za prvé to je tedy ten moment, kdy jsme se potkali s Danem Bártou, ale taky s Karlem Černochem, bylo to na Evitě, protože je to samozřejmě písnička z muzikálu Evita a je to pro mě velikánská vzpomínka. No a tak ten čas samozřejmě nějakým způsobem plyne a na ty šanzony už tyhle ty vešky naštěstí nepotřebuju.
0: Ty ale vůbec ve svém velmi mladém věku jsi se setkala s zajímavými osobnostmi, takovými jako byl třeba Miroslav Horníček nebo pan Brodský.
1: Ano.
0: Pana Vericha, toho si už zažít určitě nestihla, ale řekni mi, jaké setkání pro tebe bylo opravdu významné, osudové a změnilo třeba tvoji dráhu nebo tvoji cestu?
1: Já si myslím, že těch setkání jsem opravdu měla velikánský štěstí právě na tyhle nádherné osobnosti. Jak si říkala, pan Brodský jsem nedávno zmiňovala, že mě dokonce žádal o ruku, pan Miroslav Horníček, se kterým máme dokonce natočené s mojí tehdejší country kapelou vánoční CDčko Koledování s Miroslavem Horníčkem. Byla to paní Stela Zázvorková, pan Sovák. Naprosto neopakovatelný momenty. Bohužel v tu dobu ještě nebyly mobily a záznamníky, abych si mohla vlastně ty jejich zkrátka glosy, kterých bylo opravdu nespočet, tak abych si mohla nahrávat a dneska na ně tady jenom takhle vzpomínám. No a těch myslím si, že zásadní setkání byly možná s těma lidma, kteří ale nemají takhle zvučný jména. A je to určitě taková rodina, kterou mám kolem sebe ze svých muzikantů, který mě vlastně nasměrovali, který mě do dneška vlastně jsou pro mě velikánskou rodinou a vždycky říkám, že kromě toho, že jsou skvělí muzikanti, tak především jsou to ale úplně fantastický lidi. A jak to tak bejvá, když budete jmenovat ty nejdůležitější lidi ve vašem životě, tak to většinou opravdu ty nejzvučnější a nejslavnější jména prostě nejsou.
0: Já bych s dovolením u toho zvučného jména nicméně zůstala, protože si zmiňovala to, že tě vlastně Mil Brodský požádal o ruku. Říkala jsi pak někdy, když si bohužel sáhnul na život, jestli by to třeba bylo jinak, kdyby si s tou nabídkou souhlasila?
1: Tak ale já jsem s ní samozřejmě souhlasila.
0: Aha, ty jsi souhlasila.
1: My jsme jenom uzavřeli dohodu, že se vezmeme za 20 let a on nevydržel. On na mě nepočkal. Nedělám si samozřejmě to trošičku zlehčuju, ale musím říct, že mě to opravdu fakt zasáhlo, protože pan Brodský mě vlastně psal i dopisy. Má drahá nastávající, už pouhých 19 let nás dělí od toho našeho dne. A ještě, jestli se nepletu, tak pan Brodský byl vlastně střelec jako já, tak měla jsem prostě pocit, že máme k sobě opravdu blízko, že mu tak nějak rozumím. A opravdu mě to vzalo, ten jeho odchod. A no, to jsou věci, na které zkrátka nezapomenete.
0: Dokonce přišel za vašimi rodiči a požádali o vaši ruku.
1: Je to tak, bylo to opravdu se vším, co k tomu patří. Rodiče taky souhlasili. Jo, bylo to opravdu krásný. A možná, kdybych ještě mohla zmínit setkání z těch třeba lidí, který pro mě hodně znamenají a co pro mě byly krásné setkání, tak to bylo setkání s Pierrem Richardem, pro kterého jsem vlastně měla tu možnost zpívat, když tady prezentoval svoje víno. A to tedy musím říct, že taky pro mě bylo opravdu moc krásné setkání, protože to byla moje ikona úplně od dětství a stále je. A s tím bych se moc ráda ještě někdy setkala.
0: Ještě někdy setkala. S kým se už nesetkáte, Edith Piaf, ale v loni si tam do Paříže zamířila, položila si květinu, zapalila si svíčku u hrobu Edith Piaf.
1: Je to tak, já jsem měla velkou radost, že vlastně za těch 25 let jsem vlastně neměla nikdy možnosti do Paříže, teď se mi to vlastně konečně podařilo a je to, vlastně to pro mě bylo takové symbolické poděkování. Edith Piaf v Paříž mě vlastně nadchla, nevím jestli, protože jsem si tam přinesla ty svoje vnitřní pocity a Edith Piaf pro mě vlastně neodešla, setkávám se s ní pořád, tak jsem jí to musela dát vědět, že ta její hudba zkrátka pořád žije a je tam taková krásná kavárnička Edith Piaf nedaleko hřbitova Père Lachaise, kde do dneška tam tedy sedávají místní a zpívají si její písničky, takže jsem si s nimi zaspívala a její hudba tady prostě pořád je.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: to byla ona, Edith Piaf, a ta česká Edith Piaf. Radka Fischerová je naším dnešním hostem. Už 25 let tedy zpíváš šanzony a vlastně osudovým tak trochu se ti stal muzikál.
1: Je to tak. Já jsem dostala právě před těmi teď už tedy 26 lety nabídku od Petra Maláska a choreografa Libora Vaculíka, jestli bych nechtěla stvárnit v baletu pro komorní divadlo v Plzni právě tuhle tu šanzonovou ikonu a byli jsme tam společně vlastně dvě, jak říkám, že to byl balet, takže jsme tam byli dvě Edit, tanečnice Zuzana Hradilová a já jako tedy zpěvačka, my jsme se tam vždycky tak nenápadně prohodili. Byl to takový opravdu na tu dobu velmi nestandardní, unikátní jako model toho představení a no a vydrželo to bavit diváky těch neuvěřitelných 25 let, což je prostě úžasné.
0: A přitom ten šanzon, když jsi ho poprvé slyšela, tak ti úplně nesedl, nebylo
1: vůbec.
0: To, nezahořela si pro něho
1: ne,
0: hned.
1: Ne, nezahořela. A jsem trošičku trpěla, když jsem poprvé slyšela vlastně Edith Piaf a zjistila jsem, že to není nějaká jakoby malebná úplně píseň, že to je, že tam je trošičku vlastně slyšet v některých skladbách je ta ulice a že tam není jenom vlastně takový zamyšlení, ale musela jsem opravdu pochopit, co to je ten francouzský šanzon. Ale tím, že jsem začala vlastně v tu dobu číst knihu o ní, abych nazbírala co nejvíc materiálu, protože jsem samozřejmě koukala na všechny dostupné dokumenty. V tu dobu ještě nebyl internet vlastně v tom rozsahu, jako je dneska. Takže jsme opravdu sbírali materiály, jak to šlo. A zjistila jsem zkrátka, že jsme obě dvě narozené 19. prosince. No a tam jsem si říkala, tak to je osudová záležitost, tady se tomu asi nevyhnu. A je to tak, dneska už to po těch 25 letech můžu říct.
0: Ano. Máte stejný datum narození, samozřejmě jiný rok, ale ten život Edith Piaf, tak jak ho vlastně od narození, co jí provázelo, ať údajně se narodila dokonce na ulici, ten proběhl pak oslepla také ve třech letech, tak takové hrůzy se ti vyhýbají, doufám.
1: Já myslím, že ona byla takový ten střelec úplně naplno, že teda opravdu tam, myslím, že tam bylo všechno na 1000%, ne na 100%, já myslím, že jsem, bych řekla, takový lehčí kalibr. A opravdu si myslím, že je pravda, že hodně se představuje vlastně těch tragédií v životě Edith Piaf. Já si myslím, že ona si ten život uměla úplně neuvěřitelně užívat a že spoustu nebo velkou část toho života, že se taky prosmála, že tam nebyla jenom ta tragédie a dokázala se neuvěřitelně bavit. Já myslím, že těch příběhů o tom, kolik vydělala vlastně za jednu noc franků za koncert a jaký dluh měla už za dva dny, protože to všechno zkrátka rozdala a probavila se svými přáteli, tak myslím, že ona opravdu uměla žít na spoustu procent a že ta její cesta byla v tomhle tom neopakovatelná a ani nemám v tomhle tom žádnou ambici to napodobovat.
0: Ano, ale není to jenom Edith Piaf, ty zpíváš i další francouzské interprety, jako třeba Charles Aznavoura či Mireille Mathieu. Mm-hmm. Byla jsi na koncertu, protože Mireille Mathieu koncertuje v Praze celkem pravidelně.
1: Ano, byla jsem na koncertě Mireille Mathieu a byl to pro mě vlastně narozeninový dárek, protože ona sem většinou jezdí právě v prosinci a byl to naprosto úžasný zážitek, protože já jsem měla pocit, že vidím vlastně tu Edith Piaf. A když Mireille Mathieu zpívala přídavek, tak v tom kongresovém centru začali všichni diváci, jako kdyby s magnetem začali se zvedat z těch míst a v těch uličkách se začali vlastně přibližovat k tomu jevišti, jako kdyby se jich chtěli dotknout. Jako něčeho opravdového, jako nějaký skutečný emoce, opravdu toho srdce na dlani. A tam jsem si vlastně uvědomila, jak opravdu máme zaprvé, jak moc tu kulturu a tohle to otevírání srdce, jak to moc vlastně všichni potřebujeme. A byla v tom pro mě jako velká, nebo velký jako vzkaz takové jako lidskosti. A i to, co ta hudba jak dokáže úžasně propojovat. A Charlesa Aznavoura jsem měla taky tu možnost vidět, když mu bylo 91 let, tak přijel poprvé do Prahy, byl také právě v kongresovém centru, tam asi mají rádi šanzon. A bylo to naprosto taky pro mě úžasné setkání. Poprvé jsem zažila ten moment, že někdo vstoupil na jeviště a mě opravdu vyhrkly slzy, protože to byl pro mě neuvěřitelný jako emoční zážitek. A tak jsem si říkala, tyjo, tak Aznavour přijel v 91 letech poprvé jako do Prahy. Takže on si klidně začne jako s tou Českou republikou, jako tu kariéru v Praze, takhle naživo v 91. A říkala jsem si tak, a to si dobře pamatuj, že nikdy není pozdě na to s něčím začínat.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi zpěvačka především šanzónu Radka Fischerová, která ovšem se ujala také produkční činnosti, už si tu zmiňovala koncertní cyklus šanzóny v zahradách, ale to není jediná akce, na které se podílíš. Pak je to také kultura na Rybníce a ta je kde?
1: Kultura na Rybníce je taková úžasná série kulturních akcí, která probíhá v takovém malebném prostředí zahradního centra Chuchelna, které je u Semil, tedy vlastně nedaleko Českého ráje. A je to místo, kde jsme vlastně koncertovali s mojí kapelou právě se šanzony, pak jsme tam převezli i na chviličku šanzony v zahradách, které se tady přesunuly na kulturu na Rybníce. No a já jsem si to tam tak zamilovala, že jsem se do toho, jak se říká, vpletla jsem se do těch jako sítí na tom Rybníce. No a teďka jsem se stala takovou pomocnicí s touhle s tou nádhernou akcí a je tam opravdu naprosto úžasné prostředí komorní, kde se lidé dívají přes rybník na jeviště. Je tam taková malá velká scéna, to takové opravdu komorní prostředí. No a letos tam proběhnou krásné koncerty Petra Koláře, který tam bude už vlastně na konci léta, když se odevzdá vysvědčení, tak potom můžete zajet na výlet právě na Petra Koláře. Nebo...
0: Takže na začátku.
1: Ano, na začátku. Vlastně na, ano, pardon, na začátku školního roku. Tak. Bude tam koncert Moniky Absolonové, přijede tam orchestr Karla Vlacha, se kterým se také zaspívám ještě s Tomášem Savkou, kde si budou moct vlastně lidé i zatančit. Potom tam bude komorní koncert Daši, na který se také moc těším. No a závěr toho léta uzavře koncertní verze muzikálu Rebelové, kde přijdou vlastně solisté divadla Broadway. Takže tam se určitě zase využije celý ten prostor toho rybníka. A protože to je v zahradním centru, tak samozřejmě jsou tam i akce, které jsou spjaty s těma rostlinkama, takže tam bude na začátku června, tam proběhne výstava bonsai, která je tady vlastně celý víkend, takže to si myslím, že když si lidé najdou kulturu na Rybníce, tak určitě neprohloupí. To, jak já vždycky říkám, zajet si na malou skálu, třeba jednu etapu vody, nebo si zajet na Panteon, na hrad Frýdštejn, na Trosky a potom si zajet na kulturu na Rybníce.
0: Prozrať, jak se takové místo objevuje, jak jsi na něj narazila?
1: Já jsem na něj narazila opravdu jenom díky tomu, že jsem sama byla pozvaná, abych tam zpívala, protože kultura na Rybníce už tam probíhá několik let. 6 let se tam uvádělo kompletní představení Rusalky, opera Rusalka, kde byly solisté libereckého divadla FX Šaldy. Bylo tam několik představení divadelních se Simonou Stašovou, s panem Nárožným. Aneta Langerová si tohle místo vybrala jako jedno z malebných míst, kde by chtěla vlastně mít turné pro desku Dvě slunce a těch interpretů bych mohla jmenovat velkou řadu, Báru Basikovou, Ondru Rumla, Lenku Novou a myslím, že těch interpretů tam opravdu už bylo hodně a ta atmosféra je zkrátka nezaměnitelná, protože ty odrazy na tom Rybníce, když potom během toho koncertu tam nalítávají ty netopíři, tak v tom světle to vypadá opravdu jako neopakovatelně a myslím, že každý, kdo tohle místo objeví, tak samozřejmě kromě toho, že zahradní centrum Chuchelna je opravdu plně vybavené, tak se tam tedy dá bohužel i dost utratit za ty krásné rostlinky, ale každopádně pak ta kultura na Rybníce je to opravdu zážitek, kam se každý podle mě rád vrátí.
0: Rád vrátí a samozřejmě chce to i trochu mít štěstí na počasí. Už tě někdy vypeklo?
1: Samozřejmě, protože počasí to je taková ta neovlivnitelná věc, ale my se snažíme opravdu být vybavený, jak na šanzony v zahradách, tak na kulturu na Rybníce, tak jsme opravdu plně vybavený všema možnýma pláštěnkama anebo podsedákama, tak aby bylo lidem pořád alespoň trošku dobře. Ale já vlastně to úplně nechápu, ale diváci jsou opravdu tak neuvěřitelně fantastický, že vlastně nikdy si nikdo na to počasí vlastně nestěžoval. Já vím, že to nikdo neovlivní, ale stejně, když člověk něco takového pořádá, tak si strašně moc přejete, aby bylo lidem dobře. A to počasí to opravdu může ovlivnit. V loni všichni, jako kdo dělali letní akce, tak vědí, že fakt pršelo skoro pořád. Tak letos doufám, že nám to sluníčko bude víc přát a že to bude jako takový poděkování za ty stateční diváky, kteří to v loni vydrželi.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Katka Fischerová nám teď připomněla tou písní, že už za půl roku jsou tu Vánoce. Tak, ale předtím nás čeká léto a ty, když jsi tady popisovala, co všechno tě čeká, tak budeš mít vůbec nějakou dovolenou? Nebo až právě na podzim či kolem Vánoc?
1: Ale určitě, já se moc těším, že pojedeme zase s Oskarem, s mým synem na 14 dní na ostrov Brač v Chorvatsku, což už my tam jezdíme trošku tak jako na chalupu, takže díky tomu, že hodně se snažím cestovat, protože je to taková moje, bych řekla, taková moje vášeň, takový můj koníček, tak jak hodně toho docela během toho roku poznáváme, tak pak si potřebujeme fakt někde oddáchnout a o ničem nepřemýšlet a už ani moc nepoznávat, opravdu jen tu hlavu vypnout. Letos už jsme vlastně i navštívili vlastně Japonsko, kde byl překrásný vejlet a tam toho poznávání bylo opravdu hodně. Takže moc se těším jako na ty prázdniny, ale jinak budou samozřejmě i pracovní a bude tam kromě tedy šanzonů v zahradách a tak i nějaký ještě další workshopy a kultura na rybníce a taky samozřejmě nějaká práce kolem zahrádky mojí. Musí tam být taky nějaká ta péče o domeček a tak. Jako budu určitě i odpočívat, těším se.
0: Budeš odpočívat, ty si říkáš 14 dní v Chorvatsku a že skutečně jako vypneš. Hmm. Opravdu vypneš? Nebo třeba ti tam napadají ty nejlepší věci, které pak organizuješ a tvoříš během roku?
1: Je pravda, že já většinou vyjíždím do Chorvatska těsně po šanzonech v zahradách. Někdy už i jako na noc anebo nad ránem. Takže to mě opravdu ještě hodně věcí šrotuje v hlavě. Prvních 5 dní mě ta hlava ještě hodně, bych řekla, tak jako produktivní. A okolo takového 10. dne ta hlava vypíná a většinou nejsem schopná vyloudit kloudnou větu. A říkám si, jak by to vypadalo, kdybych měla volno měsíc, tak to bych zřejmě potom musela udělat nějaký opravdu zásadní restart zase v té hlavě.
0: Tak ty ráda cestuješ, to je o tobě známo, zmiňoval jsi Japonsko, to je přece jenom destinace, na kterou už je potřeba si udělat více času, nikoliv týden. Plánuješ nějakou podobnou delší cestu? Nebo přeješ si někam podívat?
1: Samozřejmě máme ještě nějaký destinace, kam bych moc ráda jela. Byli jsme letos taky na Madejře, tak tam bych se moc ráda vrátila. A jinak vzhledem k tomu, že Oskarovi je 14 a příští rok ho čekají přijímačky, tak se přiznám, že vlastně žádnou jako větší cestu nechystám a spíš doufám, že se jako nám povede, aby řádně zdolal všechny tyhle ty povinnosti a prostě pak už mu jenom budu držet palce, aby mu vyšlo to, co si přeje, co se týká těch přijímaček. No, takže bude nás asi víc už v tom příštím roce čekat škola.
0: A co si přeje?
1: Chtěl by studovat nutričního asistenta nebo nutričního terapeuta.
0: Nic s hudbou, s uměním, nic takového?
1: Nic s hudbou.
0: Nebo herectvím, protože jeho tatínek je herec.
1: Ale já jsem vlastně docela ráda, jeho vždycky právě přitahovala příroda i přemýšlel o životním prostředí a ekologii. Myslím si, že má vlastně hrozně moc blízko ke zvířátkům, anebo teda k tomu jako jídlu, ale chce o tom přemýšlet zdravě, což mě těší. Takže zvolil si tohle, úplně toho to nadchlo. Nadchla ho jedna škola, takže tam teďka prostě směřuje a já jenom doufám, že mu to zkrátka vyjde, protože nemám žádný ambice v tom, jako kam by, jakým směrem by se měl ubírat. Myslím si, že by si opravdu děti měly vybírat podle toho, co je baví, protože to jim většinou potom jde.
0: Hlavně ano, přesně tak, aby ho to bavilo. A nestojí nikdy nad tebou třeba ráno u snídaně a neříká, maminko, co to máš na talíři, ne?
1: Většinou mi spíš říká, maminko, prosím tě, dej si něco na ten talíř.
0: Je, tak se hezký. Já moc děkuju, že se tu s námi byla, děkuju za příjemnou hodinku a řadu pozvání na nádherné akce, tak ať se všechny vydaří, ať drží počasí, nebo ať dopadne počasí. Radka Fischerová.
1: Já moc krát děkuju a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět. Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Policisté nadále pátrají po pohřešovaném muži z Jihlavy. Podle ministra životního prostředí se má změnit koncepce práce s uschlým dřevem v národních parcích. Americký eskort lodí uvízlých v Perském zálivu doprovází střelba a letecké útoky. A bude převážně polojasno, večer s možností bouřek a teplotami do 26 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Policisté nadále pátrají po 24-letém Matěji Vaňkovi z Jihlavy. Minulou sobotu odešel z domova a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a nemá u sebe ani telefon. Aktuálně ho v okolí Hybrálce hledá asi 60 policistů, nasazený je i dron. Pohřešovaný je asi 178 cm vysoký, štíhlé postavy a má hnědé krátké vlasy. Jakékoliv informace o muži můžou lidé volat na číslo 158. Stát finančně pomůže Národnímu parku České Švýcarsko se škodami po lesním požáru, řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Peníze by měly jít z fondu pro krizové a neočekávané situace. Částka bude jasná až po vyčíslení škod. Podle Červeného

0: Plavidla potvrdila rejdařská společnost Maersk. Pentagon zároveň oznámil zneškodnění několika iránských odzbrojených člunů. Teherán to popírá. Americký prezident Donald Trump označil operaci na osvobození lodí uvízlých v Perském zálivu za humanitární.
1: Írán popírá, že by se americké armádě podařilo Hormuzskou úžinou lodě eskortovat. Úspěšný průjezd ale hlásí už několik plavidel. Jedním z nich je nákladní loď společnosti Maersk plující pod americkou vlajkou. Teherán odmítl i tvrzení Washingtonu o zneškodnění jeho ozbrojených člunů. Americké letectvo podle něj zasáhlo jen dvě menší nákladní lodě a zabilo 5 členů posádek. Nové útoky na své území mezitím hlásí Spojené arabské emiráty. Protivzdušná obrana údajně sestřelila několik balistických raket a dronů. Jeden z nich zasáhl ropný terminál v přístavu Fujairah a způsobil rozsáhlý požár. Írán odpovědnost za útok na emiráty odmítl. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas. Sport.
0: Večer se ve fotbalové lize mistrů rozhodne o prvním finalistovi. Arsenal bude po úvodní remíze 1-1 hostit v odvetě semifinále Atletico Madrid. Oba týmy o víkendu v lize zvítězili s čistým kontem. O dobrém naladění svých svěřenců mluvil pro klubový web trenér Arsenalu Michael Arteta.
2: Nemůžu se dočkat, viděl jsem energii týmu v kabině po výhře nad Fulhamem. Jsme na to připravení, doufejme, že předvedeme něco speciálního. Pojďme se dostat do finále.
0: Odvěta semifinále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Atletikem Madrid začne v 21 hodin. Zítra se ve stejný čas utkají Bayern Mnichov a obhájce titulu Paris Saint-Germain. První souboj ovládli Pařížané před svými fanoušky 5-4. Počasí. Třebíči teď naměříte 23 stupňů, v počátkách nebo polné 22. Dnes bude převládat polojasná až oblačná obloha, později odpoledne a večer se mohou zejména na západě kraje objevit i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 26 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 90. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí ve vozovce porouchané vozidlo, dejte tam pozor. A neprůjezdný jízdní pruh je teď mezi Vlkanovcem a Číhoští na Havlíčkobrodsku. Havarovalo tam osobní auto. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 14. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. My vás za chvíli naučíme připravovat výtečného králíka, kterého původně výherkyně nazvala Mican nejmilejší. Udělal ho po svém s vylepšením šéf kuchař Jaroslav Sapík. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok a vy ho uslyšíte za chvilku.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina a dohráli jsme vám skupinu Kryštof a jejich píseň Inzerát. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze třetího místa roku 2020. Šla o králíka nazvaného Mican nejmilejší od paní Vlasty Canové z Jihlavy. Tentokrát ho podle svého připravil šéf-kuchař Jaroslav Sapík. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Jaroslav Sapík.
1: No, mně už se líbí název, samozřejmě Mican, jo, to je takový, to je správný název, jo, ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, jednu lžíci sádla, 5-6 šalotek, silnej hovězí vývar, a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále. Jo? A podléme 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideálně, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni. Jo?
2: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé huby, ale jedny konkrétní a proč?
1: No tak můžu být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek, víc to osvěžím na mě ten pohled, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
2: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
1: Samozřejmě je to jenom králík, ale mě by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstane takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No.
3: Pochoutkový rok.
1: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej. Samozřejmě zase máme vývar silné králíče, plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby a to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme pracovat s králíka teprve. Nakrajíme si špek, připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla a na tom opečeme králíčka.
2: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
1: Jenom sůl dáme.
2: To znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
1: Tady máme. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, on nám hezky zatáhne a samozřejmě, než ještě to vyndám.
2: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
1: Jo, rozmarín, tymiánek, už to cítíš, jo, tak je to. Budeme chystat, dáme do pekáče.
2: Přijdou tam i ty houby.
1: A jdeme na to. Ty houby jsou vařeny vlastně v silním vývaru, v tom se povařejí a máme připravený na zelí. Jdeme na to.
2: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencálské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián.
1: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí. A dáme si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
2: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, tak teď přidáme co do pekáče.
1: Tak dáme šalotky.
2: Celé oloupané.
1: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
2: Je to pořád odklopené?
1: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme, měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120, jo?
2: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Ano. A my tam teď přidáme?
1: Jatýrka, skralíka a samozřejmě lišky.
2: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
1: A pak už podáváme, jo?
2: Na jak dlouho asi to bude, kvůli těm jatýrkům?
1: To bude tak 10 minut hodinka, jo?
3: Pochoutkový rok.
2: Je to neskutečně měkoučký, bělonký maso, úplně se rozpadá.
1: To má chuť říz, je to krásné jídlo.
2: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Další vylepšený recept od posluchačů, od našich přátel pochoutkového roku jsme si právě teď mohli poslechnout. Tak jak se vám líbil? Dejte nám určitě vědět. Jaroslav Sapík si recept na králíka zvaného Mican nejmilejší vylepšil ještě o špek, lišky a kousek vepřového masa. Celý recept i ten původní od paní Vlasty Canové z Jihlavy, za který si v roce 2020 odnesla třetí cenu od poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se tam podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na třetím místě. Půjde o sladký dezert a dělat ho bude cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Dobré úterní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. V seriálech často představujeme výjimečné a inspirativní lidi. Jedním z nich je určitě i Jan Hrabík, kterému je 103 let a je stále v kondici. A vy ho v našem vysílání uslyšíte za několik minut.
1: Fotbalistům Vysočiny hrozí sestup do třetí ligy. O budoucnosti fotbalu v Jihlavě budeme hovořit zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Krátce před půl třetí posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vysokého věku se dožívají mnohem více ženy než muži. Podle aktuálních čísel České správy sociálního zabezpečení u nás žije stoletých a starších přesně 1158, ale z toho je jen 153 mužů. Je mezi nimi i Jan Hrabík z Prahy. Ve 103 letech bydlí ještě s manželkou stále doma. Poslechněte si druhý díl našeho seriálu o dlouhověkosti.
1: Pane Hrabíku, my jsme se potkali před činžovním domem v Praze. Tady bydlíte.
2: Ano.
1: A tenhle dům jste ještě před pár lety uklízel. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Vytírání, zametání.
2: Ano, ano. To bylo i údržba, víte.
1: A teď vám je 103 let.
2: 103 roku.
1: A vy se jdete teď projít do parku. To děláte běžně?
2: Jo, jo. Tady chodím takhle, víte.
1: A máte dvě hůlky? Nordic Walking hůlky.
2: Mám dvě hůlky.
1: Vy jdete rychle.
2: No.
1: Věří vám lidi, že vám je 103 let?
2: Kroutí hlavou. Můžeme jít tudy?
1: Můžeme.
2: Já radši takhle.
1: Vy bydlíte v bytě s manželkou. My jsme se potkali před vchodem. Ona šla do školní jídelny, šla pro obědy, abyste měli teplé jídlo.
2: To chodí pro oběd.
1: Dvakrát jsem se jí ptala, jestli by se nechtěla reportáže účastnit a nechala to na vás.
2: Nechtěla.
1: A to je 95 let.
2: 95.
1: A máte děti?
2: Dva kluky.
1: A jsou v důchodu už synové?
2: Ještě není v důchodu.
1: Jak dlouho se tak procházíte, když vyrazíte?
2: Tak na hodinu i víc.
1: Opravdu jdete rychle? Dělá vám radost to jaro?
2: Jo, to mám rád. Česko kvete. Tak tady já chodím.
1: A vy jste pracoval jako projektant?
2: Jako projektant. Já dělal hlavně kotelny.
1: My už jsme došli do parku.
2: Tadyhle mám takový náměstíčko, tadyhle, tam to mám, já tam chodím. Tady jezdí s kočárkama, s pejskama.
1: Běžci jsou tady. Hradou. A vy jste hodně rád sportoval, vy jste běhal.
2: Já jsem běhal, Zátopek byl kamarád.
1: Vy jste se poznali s Emilem Zátopkem na vojně.
2: Ano, on tam byl v tankové akademii a on už byl známý. Hledajte, tady jsou lavičky. Tady si můžeme sednout.
1: Pane Hrabíku, vy bydlíte doma v bytě. Není to žádný domov pro seniory.
2: Ne.
1: Jak to zvládáte?
2: No nějak jo, s manželkou. Sobota, neděle vaříme. No a vždycky večer mě dělá kašičku. Jako za dětských let.
1: Krupicovou kaši? S máslem, s kakaem?
2: Jo, jo, jo, máslem má s tím. Jak se to jmenuje?
1: Kakao?
2: Ne, ta z kořice.
1: A ta péče o domácnost, jak to máte s manželkou?
2: To já meju nádobí a uklízím. Já to dělám za ní někdy a pomáhám jí v kuchyni, víte.
1: Luxujete?
2: Luxuju.
1: Utíráte prach?
2: Taky. To bylo moje pořádek.
1: Perete?
2: To ne, to ne.
1: Vám to sluší, máte modrou košili, svetr, vyleštěné boty.
2: Aha.
1: Vy i voníte, vy jste se navonil?
2: Jo, když se oholím, tak se vždycky pospraju.
1: Dbáte na sebe?
2: Jo.
1: A technika vám dělá problém pustit si cokoliv?
2: Ne, ne, ne.
1: A zajímá vás třeba zpravodajství, co se děje ve světě, co se děje
2: jo,
1: doma?
2: Jo, to moc sleduju. Půjdeme jinam, jo? Mladší syn, ten mě hodí pořád, abych cvičil. Jo, abych cvičil.
1: Teď si procvičujete ruku, děláte takové kolečka.
2: Druhou ruku a záda, víte.
1: Hm. A ten pohyb neustálý udržuje vás v kondici?
2: To jo, to jo.
1: Říká Jan Hrabík, kterému je 103 let. V dalším díle seriálu uslyšíte stejně starou paní Marii. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

Posloucháte dobré úterní odpoledne, krátce po půl třetí na Českém rozhlase Vysočina. V dnešním příběhu z Vysočiny, který vám v našem vysílání nabídneme už za chvilku, vás pozveme do aleje parašutistů. Co tam všechno můžete vidět, jak to tam vypadá a hlavně, kde ta alej je, tak to vám řekneme hned po písničce. Dobré odpoledne,

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Ze Střížova na Třebíčsku vede polní cesta, kterou si místní lidé zkracovali cestu na Vladislavské nádraží. Dnes je lemuje Lipová alej, která připomíná desítky parašutistů z druhé světové války. Nechybí tam jméno jako Kubiš, Opálka, Gabčík, Široký, Pospíšil a další. Minulý rok touto dobou se v aleji sešlo přes 400 lidí, aby uctili památku hrdiných vojáků.
2: Stojím na začátku polní cesty ve Střížově na Třebíčsku. Se mnou je tady Tomáš Sláma. Můžu říct, iniciátor té aleje stromů, která tady je?
3: Ale československých parašutistů je vlastně budoucí pěti místo.
2: U každého toho stromu je cedulka se jménem.
3: Každý strom je vlastně adresně věnovaný konkrétnímu člověku, jeho životu, jeho osudu.
2: Váže se ke Střížovu osud některého z těch parašutistů?
3: Ta ale je věnovaná památce majora Jaroslava Krátkého, který je vlastně místním rodákem.
2: Máme tady před sebou Střížov jak na dlani, kde žil Jaroslav Krátký, v které chalupě?
3: Se podíváme vlastně tamhle, vlastně na to městečko, první dům vpravo, má takovou okruhovou fasádu. Tady v blízkém okolí se narodilo 8 parašutistů. Dvě paraskupiny tady byly vysazeny a několik jich tady působilo. Tady ta polní cesta je vlastně nejkratší spojnice mezi Dolníma Vilimovicema a nádražím v Vladislavi, takže podle místních rodáků je to cesta, kterou i Jan Kubiš i Jaroslav Krátký užívali. Možná to byla i cesta, kterou vlastně oni využili, šli na ten vlak, kterým cestovali do toho exilu.
2: My jsme na začátku celé té aleje.
3: V současné době tady 89 stromů, konečné číslo bude 98.
2: Druhý strom právě patří majoru Jaroslavu Krátkému. Co je to za strom, lípa?
3: Ano, všechny jsou lípy.
2: To je učebnice dějepisu. Projít si tady tu cestu a dozvídat se o těch jednotlivých lidech.
3: To bylo naším zbožným přáním. Chtěli bychom právě, aby tohle místo navštěvovali školy. Jestli si všimnete, i na té destičce je vymezený prostor, kde bude v budoucnu umístěný QR kód, kde by našli další informace o životě toho konkrétního parašutisty.
2: Právě jsme narazili na příbuzné plukovníka Jana Bartejze.
4: Jdeme jenom uctít jeho památku a vzpomínat si na tu dobu, kdy jsme s ním strávili svůj čas ještě po válce, kdy byl naživu. To je on velice brzy zemřel, byl mu 50 roků. Byl to velice hodný člověk, tichý, byl to vášnivý šachista.
2: A vy jste jeho?
4: Synovec, Pavel Severa.
2: A mám to štěstí, přijela i dcera generála Klemeše.
5: Jarmila Koubová. Jsem moc ráda, že lidi na tyhle ty osobnosti nezapomínají.
2: Jak vzpomínáte na tatínka?
5: Vím, že jsme si vždycky spolu sedli a že mi to vyprávěl.
2: Jaký byl?
5: Měl rád řád určitý, takže byl někdy i trochu přísný, že to měl v sobě tohleto. Často vzpomínal právě na to špatný na Loretu, kde vedle byl uvězněn a že už nemohl slyšet ty zvonečky, že tam byl vlastně na samotce a to, že mu strašně vadilo. Pak to cinkání neměl rád.
2: Jsou zde samozřejmě i aktivní vojáci. Se mnou tady stojí kapitán Lubor Pokorný.
6: Pro mě je to, dá se říct, srdeční záležitost, protože jsem byl 20 let na výsadkovém místě a jsem vlastně náčelník třetí skupiny péče a podpory pro váleční veterány. A můj děda, který vlastně pocházel z Heřmanic, co bylo tady kousíček u Dukován a vlastně vedle ve vesnici byl pan Opálka. Oni jako se znali.
2: Takže ani není divu, že jste skončil v armádě.
6: Ani ne.
2: Ze Střížova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Více informací o aleji parašutistů a konkrétní údaje o nich taky najdete na internetových stránkách www.alejčeskoslovenskýchparašutistů.cz. Podívejte se tam a přímo na místo do Střížova na Třebíčsku vás zve i Český rozhlas Vysočina.
1: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtolí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak složitá je cesta k energetické soběstačnosti? Premiéra publicistického pořadu Rozpleteno, udělej si elektřinu. ČT2. Příběh odvážného učitele, který odmítl šířit propagandu. Premiéra oscarového dokumentu Pan nikdo proti Putinovi. A ČT Art. Ač legendární herec přesto dál zůstává záhadou. Proč chtěl vždycky hrát všechno a střídal autorské a komerční filmy? Druhá část dokumentu Nenapravitelný Belmondo. Úterní večer s Českou televizí.
2: 15 hodin. Český rozhlas Vysočina. Zprávy. Vysočina chce v létě spustit pohotovost na dálku pro lidi s lehkými příznaky onemocnění. Antimonopolní úřad se zabývá převzetím Smartwings s tureckou společností Pegasus. Oběťmi útočníka v Lipsku jsou starší muž a žena, řidič je ve vazbě. A v noci můžeme lokálně očekávat přehánky a teploty klesnou k 10 stupňům, zítřek bude oblačný a naměříme do 24 stupňů. Dobrý den, začínají zprávy s Jakubem Divišem. Některé návštěvy lékařské pohotovosti by si pacienti na Vysočině od léta mohli vyřídit na dálku. Kraj pro ně chce v červenci nebo v srpnu spustit online pohotovost. Teď vypsal zakázku. Služba může snížit nápor na zdravotníky. Lidé by s lehčími potížemi nemuseli fyzicky dojet na pohotovost, ale vyřešili by lékařskou prohlídku přes telefon, vysvětlil hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
3: Když vás bude bolet v krku, tak si budete moct zavolat na linku a zkonzultovat ten váš stav, případně vyfotit krk, poslat a můžete dostat i e-recept na pomoc, léky.
2: Do okolních vesnic se chodci z Bystřice nad Pernštejnem dostanou po nově upravené polní cestě. Na severu města se dělníci po zimní pauze pustili do práce. Cesta začne sloužit letos v létě.
4: Polní cesta Rácová propojí Bystřici se Ždánicemi a následně Výtochovem a Písečným. Pěší se tam dostanou bezpečněji mimo hlavní frekventované silnice. Polní cesta bude dlouhá asi 1,75 km, dostane dvouvrstvý živičný nátěr a na její trase bude 8 výhyben, kde se chodci minou s auty a dalšími vozidly. Daniel Zach, Český rozhlas.

0: lidí. Oběťmi jsou 63letá žena a 77letý muž z Německa. Informovala o tom dnes lipská policie. Dalších víc než 20 lidí je zraněných, 3 z nich těžce. 33letý německý občan vjel úmyslně osobním autem do historického centra největšího saského města. Policie ho po zhruba 500 metrech zadržela. Muž se v minulosti potýkal s psychickými problémy. Nyní je ve vazbě. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté ji trápily svalové potíže. Na Antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci na okruhu WTA. Soupeřkou Krejčíkové bude v prvním kole francouzka Jacquemotová. A důležitou výhru dokázali třebíčtí baseballisté přerušit šňůru 4 proher z předchozích extraligových utkání. Domácí vítězství nad Sokolem Hluboká 7-6 získali po obratu v závěru zápasu, kdy prohrávali 2-6. V dalším kole soutěže čekají Třebíč Nukleárs Hroši Brno, extraligový lídr, který přišel o vedoucí pozici až v posledním duelu s úřadujícími mistry Draky Brno. Zápas začíná v pátek ve 14 hodin na hřišti Hrochů. Počasí. Teploty v kraji se teď pohybují okolo 23 stupňů, třeba v Havlíčkově Brodě je 24, ve Vatíně 22 stupňů. Večer a v noci bude přibývat oblačnosti a na západě kraje se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty klesnou na 10 stupňů. Středa bude oblačná, k večeru s možností deště nebo bouřek a teploty naměříme do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku mezi Velkou Losenicí a Sázavou se střetla dvě osobní auta. Nehoda dvou aut překáží také za Humpolcem na silnici vedoucí směrem na Holušice. A dálnice D1 km 160 ve směru na Brno, tam je uzavřen levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 15. hodině. Také se vám někdy stane, že vám některé informace z hlavy prostě zmizí. S tím teď ale může pomoci paní lektorka Eva Frujvertová v Moskoherně v Třebíči. O co přesně se jedná, nám za pár minut řekne regionální stopař Adéla Zachová.

0: pro hubnutí.
1: Dnes pokračujeme v kurzu hubnutí paní doktorky Zemenové a jeho hlavní myšlenky vám přinášíme i v úterní minutě pro zdraví, kterou jsme dnes změnili na minutu pro hubnutí. Téma 8. týdne jsou rizika selhání. To je určitě důležité téma. Na co si dát pozor? Ve kterých situacích lidé nejčastěji selhávají při snaze zhubnout?
2: Ono to bude vypadat, že to je pořád dokola. To, co říkám od začátku. A ono to tak je. Pokud chceme u změn vydržet, nemohou to být takové, které člověka dostávají do nepohody, kterou prostě nevydrží. Takže jsme si říkali už v prvním týdnu plánovat změny postupně tak, aby byly udržitelné. No, k téměř jistému selhání dojde, pokud si řeknu, že už nikdy nebudu nic sladkého. I za mě je to tak trochu k nežití. Pokud tam byla ze začátku motivace a já jsem to chvilku vydržela, tak zákonitě přijde období, kdy mi to bude chybět. A to může být stres, nepohoda, ale také událost, kdy si všichni dopřávají a vy to máte sami pro sebe zakázané. Řeknete si, že takové utrpení nemá smysl. A vy nahradíte si újmu. Rizikové bývá také takovéto černobílé vidění. Když se mi to nedaří stoprocentně, tak se na to vykašlu. A právě tomu je dobré předejít tím, že budu předem počítat s tím, že to stoprocentní nebude a ani to nechtít.
1: A pokud vás téma hubnutí a zdravějšího životního stylu zajímá víc, rozšířené informace k dnešnímu dílu i všechny předchozí díly najdete na webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Fotbalistům Vysočiny hrozí sestup do třetí ligy. O budoucnosti fotbalu v Jihlavě budeme hovořit zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: 15:23 a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Stejně jako posilujeme svoji kondičku, je potřeba posilovat i mozek. V Třebíči v klubu Domu dětí a mládeže v 16:00 začne takzvaná mozkoherna. Ta je první a zároveň jediná v České republice. Tuto akci povede paní lektorka Eva Frujvirtová. Regionální stopař Adela Zachová je teď v Třebíči, aby nám mozkohernu přiblížila. Adelo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Tahle akce je opravdu unikátní v České republice. Častokrát totiž trénujeme své tělo a na mozek zapomínáme. Ten ale také potřebuje trénink a kondičku. Paní lektorka vám bude dávat užitečné rady, tipy, techniky nebo cvičení, díky kterým budete myslet rychleji a budete se i lépe soustředit. Jsou pro vás také připravené různé chytré hry, hlavolamy nebo si vyzkoušíte nové neurotechnologie, což jsou nejmodernější přístroje a softwary pro trénink mozku, což jsem si i já sama mohla vyzkoušet. No a k průběhu takové mozkoherny nám může říct více informací samotná paní lektorka Eva Frujvirtová, kterou mám teďka vedle sebe. Krásné odpoledne.
3: Dobré odpoledne. My si za malou chvíli vyzkoušíme opravdu na živé kůži doslova na hlavě, že mozek si velmi rád hraje. Vyzkoušíme se tady například zvukové pekseso, protrénujeme zvukovou paměť, vyzkoušíme a protrénujeme také náš postřeh, to znamená rychlost reakcí. No a také budeme mozkové závěty trápit různým skládáním, přesouváním dílků a skládáním různých tvarů, protože potřebujeme také protrénovat prostorovou orientaci.
2: Já už jenom doplním, že mozkoherna začíná v 16 hodin v klubu Domu dětí a mládeže na autobusovém nádraží v Třebíči.
0: To byl regionální stopař Adela Zachová, která nám představila mozkohernu Třebíč. Děkujeme za to a přejeme dobré odpoledne.
2: Děkuju, hezký den.
1: Regionální stopař.

0: Krátce po půl čtvrté posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Už naši předci moc dobře věděli, co toto rčení znamená. Oheň hrál v životě našich předků ještě větší význam než dnes. Jak k němu vzhlíželi a taky jak oheň uctívali, si poslechněte v dnešním Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o ohni z mnoha úhlů pohledu. Včera bylo svatého Floriána, patrona hasičů, kterého měli naši předkové za ochránce před ohněm. V této souvislosti si řekněme, že ač nám, lidem 21. století, to už dávno tak nepřijde, tak oheň je jednou z největších vymožeností lidstva. Samozřejmě, lidé se o to, že se někde objevil, nezasloužili, ale jeho pozdější ovládnutí pomohlo rozvoji civilizace. Za těch dávných a ještě dávnějších časů oheň vždycky přicházel z hůry. I proto lidé odedávna viděli v ohni něco božského, magického, něco, co nejde jen tak vysvětlit. A takhle to přetrvávalo po tisíciletí. Proto vzniklo kolem těch plamenů, o něž se člověk nezasloužil, tolik pověr. Oheň a z něj vycházející světlo patří k nejstarším symbolům, které naznačovaly přítomnost boží a byly dokladem síly božstev. Oheň bejvával pro člověka mocným symbolem očisty a ochrany, často využívaným k odhánění temných sil, duchů a zla. Proto se lidé, když se cítili ohroženi, oháněli hořící loučí. Byl rovněž symbolem nového života. Tradičně se vždy na jaře po staletí nechalo vše vyhasnout a zapaloval se nový oheň pro zajištění úrody a ochrany domova. A jako ona čistota, jako zahájení něčeho nového. Popel z těchto ohňů měl magickou moc. Lidé si ho schovávali. Ale pojďme od pradávných záležitostí na český venkov v době našich pradědů. Ohni se nemělo škodit a leckde se věřilo, že oheň i dává znamení, že totiž jeho kouř ukazuje na škůdce svého. Za kým se otáčí, ten asi ohni jistě někdy ublížil nebo něco nekalého s ním natropil. Však děti kol ohně sedící zpívali: kouříčku, kouříčku vokolo, kdo krade homolky, ukaž na toho. A nezapomínejme na ono okřídlené, ale tolikrát potvrzené, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. No a zítra o vodě a studánkách a úctě našich předků k nim.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hotel spíší si najmout dál. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucon spíší ty najmout dát. Jo. Ahoj!

pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní vysílání představí Vincence Červinku, malíře Vysočiny. Poctivý, hrdý, zodpovědný člověk, který žil nenápadný život mezi prostými lidmi. Pomáhal těm, kdo to potřebovali, aniž by čekal odměnu. Nesklonil hlavu ani když mu šlo o život. Především ale šlo o život jeho vlasti, našeho kraje.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání přináší příběh Lidické Hrušně. 10. červen 1942 Lidice ovládla ohnivá apokalypsa. Uprostřed hrůzy stál strom, němý svědek běsnění. Všechno cítil, všechno vnímal. Nakonec i on byl zničen. Stalo se ale něco nevídaného. Vstal z mrtvých a stal se symbolem znovuzrození.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Tak jo, teď tady mám jeden takový parádní. Hele, Katko, prosím tě, řekni mi, proč jsi uhodila toho Karla?
2: Hele, řekl mi, že jsem tlustá.
1: Jo, a to jsi si jako myslela, že když mu dáš jeden flákanec, tak zhubneš?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Jaro je období, kdy se všechno zelená, pučí, roste a kvete a chuť vypěstovat si něco svého se objevuje i u lidí, kteří jinak zahrádce ani truhlíkům moc nedají. Dnes si tedy zkusíme vypěstovat mikrobylinky, které jsou zdravé a sklízet je můžeme už za týden.
2: Jak dostat do těla co nejvíce čerstvých vitaminů a minerálů? Na to jsou ideální klíčící misky na výhonky, třeba od fazolek Mungo nebo Čočky. Další možností, a tou se dnes budeme zabývat, jsou speciální misky na zelené mikrobylinky. Jsou to vlastně rostliny, které jinak pěstujeme normálně velké, třeba řetkev, hrášek nebo slunečnice, ale jako mikrobylinky je sklidíme už za pár dní a jíme je celé. Jak je pěstovat, učí Monika Kovalská z Nového Veselí.
3: Celý proces trvá zhruba těch 7 až 8 dní. Záleží to na druhu semínka, který se použije. Taková semínka, jako je řetkev, možná už za 5 dnů můžete sklízet, ale třeba bazalka trvá klidně třeba i 10 dnů. Ten start je takový, že 2 až 3 dny se nechává přiklopená poklička, víčko, jenom se sprašuje. Potom, když vidíme, že už se tam začínají objevovat rostlinky, odděláme víčko a pak to trvá, jak jsem říkala, v závislosti na těch bylinkách 5 až 8 dnů. Stříháme, když vidíme, že je to velikost těch 3 až 5 cm. Kromě hrachu a slunečnice, tak se to použije vlastně jednorázově. To sklidíte a vlastně se musí založit nová miska. Takže nejlépe buď to sklidit napřímo a uchovat do lednice, dát si to do nějaké misky, kterou vakuově zavřete, anebo si to chodit postupně, ale pak zas hrozí, že to přeroste.
2: Ustřižené mikrobylinky čím dál častěji zdobí obědy v restauracích. Určitě jste si toho všimli a jejich pestrých barev také. Inspirovat se tedy můžeme nechat i my. Ta malá 5 až 8 cm rostlinka je totiž doslova vitamínová bomba. Tak je někdy zkuste a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: 16 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zoo v Jihlavě opraví bezpečnostní sítě u výběhu Irbisů. Lidé si dnes u budovy Českého rozhlasu připomněli 81 let od začátku pražského povstání. Policie v Londýně se zabývá dalším žhářským útokem, tentokrát na bývalou synagogu. A zítřek bude oblačný s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Jakub Diviš. Návštěvníci v jihlavské zoologické zahradě na čas neuvidí irbise. Kočkovité šelmy budou na jaře ukryté v zázemí zahrady. Důvodem je chystaná oprava jejich výběhu.
4: Zoologická zahrada vymění ochranné sítě nad výběhy, které jsou podle ředitele Jana Vašáka ve špatném stavu. V současné chvíli se vybírá firma, která opravu udělá. Ředitel by chtěl mít celou akci hotovou do začátku prázdnin, aby nenarušila hlavní část sezóny. Náklady by neměly přesáhnout 5,5 milionu korun. František Jirků, Český rozhlas.
2: Veřejnost, pamětníci i politici si u hlavní budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli 81. výročí od začátku pražského povstání. O rozhlasovou budovu a svobodné vysílání se vedly nejtěžší boje, ve kterých mnoho vlastenců zahynulo. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na pietní akci připomněl, že odvahu a vlastenectví je nutné si připomínat.
5: Žijeme v neklidné době, kterou mnozí přirovnávají k předválečným letům. Kéž by to byl jeden velký omyl. V době vážných nejistot a obav vystupují do popředí národního povědomí ty kapitoly našich dějin, které posilují naše obranné reflexy a podspolečenské sebezáchovy.
2: Britská policie vyšetřuje ve východním Londýně žhářský útok na bývalou synagogu. Podle policie nikdo není zraněný. Incident je dalším v řadě útoků namířených proti londýnským židům. Premiér Keir Starmer přislíbil, že pokusy Íránu a dalších zemí destabilizovat britskou společnost nebude tolerovat. Série úderů začala v Londýně v březnu zapálením 4 sanitek židovské charitativní organizace. Následovaly žhářské útoky na synagogy a další cíle. Minulý týden útočník v Londýně pobodal dva židy před synagogou.

0: teploty klesnou na 10 stupňů. Středa bude oblačná, k večeru s možností deště nebo bouřek a naměříme až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Vežďáře nad Sázavou vyšetřují nehodu dvou osobních aut v ulici Brněnská. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A dvě auta se střetla také mezi Velkou Losenicí a Sázavou na Žďársku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase. Dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den.
3: Dámy a páni, hodinka veselí je tu k mání.
1: Humoriáda.

0: Tak to bylo štěstí, Marie Rotrové. Vy máte to štěstí, že jste si naladili Humoriádu, kde je hostem Antonín Procházka.
1: No to já nevím, jestli máte to štěstí.
0: Tak určitě. Jak se máte, co děláte?
1: Já se mám přiměřeně mému věku, dělám to, co dělám posledních 50 let, no, tak furt něco zkouším.
0: Konkrétněji, prosím.

0: Teď jsme v generálkovém týdnu s komedií Ďábelský pán v divadle Lucie Bílé.
1: No. Ano, o čem pak to bude? Ďábelský pán, to říct?
0: Tak jak si jedni manželé zosnují ďábelský plán a pak se jim to nějak vymkne z rukou. No. Hrají tam Honza Čenský, Dana Morávková, Dan Rose, Zuzana Slavíková a Vlasta Žeherová.
1: Předpokládám, že to bude komedie.
0: Je to veselost, ano.
1: Ano. Tak to jsme rádi, že pokračujete v tomto trendu veselé zábavy na divadle. A ano. Teď co nabídneme našim posluchačům, abychom je pobavili při úterku.
0: No, tak ikonický smích zahájil tento pořad. Ikonický smích Vlasty Buriana, tak bychom mohli v něm pokračovat.
1: Dobře, dáme si film U pokladny stál.
2: No. Rozruch, dovolte, co mě je po vašem úmrtí.
3: Tak je to pravda, ale ostatně já mám dneska volno.
2: Tak proč sem lezete, když máte volno?
3: No, promiňte, já si můžu svoje volno trávit, kde se mě líbí. Mně se líbí volnit, tady budu volnit.
2: No ano, ale vy jste přišel.
3: A zvítězil.
2: Ne, Rozruch, zvítězím já, protože vy tu sádru uděláte.
3: Ale pak, ale to nebudu.
2: Rozruch, vsaďte se, že tu sádru
3: uděláte. Ale nebudu, vsaďte se, o co chcete, no.
2: Tak prosím.
3: Tak počkejte, já to uděláme to takhle. Já vám dám příklad. Když ten příklad zodpovíte gramaticky správně, tak tu sádru dělám já. Když to zodpovíte chybně, tak tu sádru děláte vy.
2: Dobře.
3: Tak dávejte pozor.
2: No.
3: Jak se říká správně, 7 a 5 je 13 nebo 7 a 5 jsou 13?
2: 7 a 5 je 13.
3: Tak jděte dělat sádru.
2: Rozruch, prosím vás, nebudete mě učit mluvit. 7 a 5 je 13.
3: 7 a 5 je 12.
2: No víte, tohle přestává všecko Rozruch. Ať je to 12 nebo 13. Vy tu sádru uděláte a je to hotové.
3: Ale neudělám, já vyhrál.
2: No Rozruch, dovolte, já vás na něco upozorňuju. Kdybyste mi odpíral poslušnost, no, byl bych nucen to hlásit výš.
3: Prosím, hlásit to třeba jako hromotvor. Do toho mě nic není.
2: No Rozruch, víte co, vy si dovolujete, to přestává všecko. Mm. Jenomže Rozruch, víte, na mě si nepřijdete.
3: To je to.
2: Protože já si pomocnej personál nenechám přerůst přes hlavu.
3: A já vám něco řeknu. A ještě vám něco řeknu, pane doktore, já vám řeknu, co vám tady personál o vás říká, že jste známý tyran a celý pomocný personál vám jinak neřekne, než je uslintaný Bernardín, tak to je.
2: Cože?
3: Ano.
2: No víte co, vy si dovolujete Rozruch? Vy jste tady proto, abyste udělal to, co vám nařídím, a ne abyste mi nadával uslintaných Bernardínů.
3: Já jsem neřekl Bernardínů, já jsem řekl Bernardín.
2: No tohle přestává všechno. Snad nemyslíte vy, že mě imponujete tím, že jste nějaký nedoštudovaný medic? Nějaký zběhlej student,
3: vy. No, a vy jste doštudoval,
2: že?
3: No a 7 a 5 je 13, že jo? Nech si vrátí sobota les.
2: Tohle to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan ošetřovatel Rozruch z nemocnice svatého Jakuba.
0: Ano, to bylo hodně pro pamětníky.
1: A hodně. Jste pamětník aneb, máte rád černobílé filmy?
0: Jo,
1: z
0: mám.
1: Té doby?
0: Jasně, že mám.
1: Chtěl byste hrát v té době?
0: No tak, chtěl bych hrát. No určitě chtěl bych hrát v některém z těch dobrých filmů tehdy, z té doby, no.
1: Tak můžete udělat remake, jak se říká, nějakého slavného filmu?
0: Tak já nejsem za prvé filmař, já jsem divadelník, no. A za druhý, já nevím, jestli ty remakey jsou jako...
1: K něčemu.
0: No.
1: Dobře, U pokladny stál můžeme pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Halina Pavlovská a řekne nám, jak přežít reklamu. Teď přežijeme písničku, co přežijeme? Prožijeme písničku Jakuba Smolíka. Můžete hlasovat právě teď Humor mezera A nebo Humor mezera B. Posíláte SMSky na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tady Humoriáda, Antonín Procházka a Pavel Kučera vás zdraví. Můžete si vybrat v tuto chvíli Vlastu Buriana nebo Halinu Pavlovskou. Přidáváme vaše hlasy na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa Zvladovic a Pavlíčko, paní Pavlovskou.
1: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky.
2: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Pavel Kučero, zdravím vás i pana Procházku.
4: Dobrý den.
3: A je mi 79 let a teď jsem si vzpomněl na to jméno Procházka. Tak s náma chodil Petr Procházku a hned od první třídy jsme mu říkali špacír.
4: To mě taky tak říkali, no.
3: Do pokračování, děkuju.
1: Ano, děkujeme.
3: Nasledanou a teda ří.
1: Díky, anebo Tony Walker, tak to zní světově to přímo, to... že jo? No.
4: Je.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Hezké odpoledne, Franta Kroměříž. Zdravím Antonína i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A chtěli se Tondu zeptat, jestli 30. bude Kroměříž?
4: 30.
5: Když tak mě zavolá zpátky.
4: 30. kterého? Května?
5: Teďka, ano.
4: Nevím o ničem, co se má odehrávat 30. května. Nikdo mě nekontaktoval, nevím, co je za akci v Kroměříži.
5: No, to je grilovačka.
1: Máte grilovačku, Antonine, jo? V Kroměříži 30.
5: Tam nic neříká.
1: Dobře. Tak jo, mějte se. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
4: Grilovačka.
1: No. Haló.
6: Haló.
1: Ano, posloucháme vás.
6: Dobrý den.
1: Dobrý
6: já
1: den.
6: Zdravím, dal bych si rozrucha.
1: Ano, píšeme si Ačko.
6: Děkuju.
1: A kdo pak volal, jenom křestní jméno stačí?
6: Jarda ze Žandova.
1: Jarda Žandov. Děkujeme pěkně.
6: Ano,
1: hezký den. Přátelé, sečteno, potrženo, bylo to těsné, ale Ačko nám vyhrálo, takže u pokladny stál Vlasta Burian.
7: Poklada hluboká.
8: A poklona.
7: Je, to jsem rád, že vás vidím. Já vás všude scháním.
8: Mně?
7: No ovšem, ke komu jinému mám jít se svojí bolestí, nežli k vám, že ano, který tak skapacíte do rodiny.
8: Já do rodiny? Jak to?
7: No ovšem, nehledě na to, že se mě, pane, tu bolest sám udělal.
8: Ale jedíte cimprlík.
7: Ale cimprlík, já chodím jak pitomý.
8: No to nemusí být od toho.
7: Je, dneska jsem celou noc nespal.
8: No tak máte chodit domů, že jo? To se...
7: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
8: Vážně, můžete se na to podívat?
7: Ale no musíte.
8: Dovolte.
7: Prosím. Je.
8: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
7: Řezat?
8: No jo, řezat.
7: Řezat?
8: Jo.
7: Vyloučeno. Mě ještě neřezali.
8: No to je ta chyba právě. Kdyby vás byli řezali od malička, tak to bývalo na vás dobře.
7: No, ale prosím, nešlo by to nějak rozehnat.
8: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
7: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
8: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně sepse a flegmona ruka pryč? No tak?
7: To nechci.
8: No vidíte to. No tak? Tak já, počkejte, kdo pak má dneska službu? Já vám ho zavolám a ten to hned udělá, jo?
7: Nikoho nevolíte, nevolíte nikoho. Když tedy řezat, tak jedině vy.
8: Ne, to já nemůžu.
7: Ne, pane, musíte.
8: Ne, to
7: pane, pane,
8: ne.
7: Pane, budete to dělat.
8: Ne, vy to budete dělat.
7: Vy to budete dělat. Já vás chápu, že vám zatěžko operovat svého nastávajícího tchána, ale to...
8: On nedá pokoj. Tchán.
7: Tchán.
8: Zeď. Řežeme.
7: No tak.
8: Budete chtít uspat?
7: Prosil bych vás.
8: Jaký budete chtít spánek? Železnej nebo dřevěný?
7: No, jaký je v tom rozdíl?
8: No, dřevěný je paličko a železné je kladivem. Tak si vyberte.
7: No, já to nechám na vás.
8: Tak dobře.
7: Mám odložit,
8: prosím. Jo, to by bylo dobře, že jste
7: tak, děkuji.
8: To bolí?
7: Nebolí, ale já se bojím, abych nezatrhl rukáv, víte?
8: Jenom tak, klidně. Pomalu, tak. Za chvilku to bude hotovo.
7: Bude to bolet?
8: Já myslím, že jo. Tak pojďte sem.
7: Co mě to jenom potkalo? No,
8: já s váma nechodím, že jo?
7: Ano. Sednout, sednout vám?
8: Sednout, sednout.
7: Děkuji vám moc krát.
8: A máš po prázdninách.
7: Tak, už abych radši vstával.
8: Tak se do toho dáme hned. No, tady to nic není.
7: No, vám se to řekne.
8: No.
7: Tak.
8: Tak.
7: Co to je?
8: Budete hodně křičet?
7: Proč?
8: Budeš řvát?
7: Proč?
8: My bychom to chtěli vysílat, víte?
7: No, dovolte takové utrpení, až
8: no,
7: se to vysílá.
8: No, tak sem, dejte hezky.
7: Na co to je?
8: Tam házím prsty.
7: Proč mě měříte?
8: To je na rakev.
7: Je. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Antonín Procházka s námi jako dnešní host. Jak zahájil ten máj? Lásky čas nebo svátkem práce?
2: Tonda
1: Jak
2: Procházka.
1: Jste to bral? Ano, Tonda Procházka.
2: No, já jsem byl doma v Plzni, tam byly zase ty tradiční oslavy svobody, ano. No, tak jsem se tam prošel, jsem se pojel na ty tanky. Dokonce přijeli ještě dva veteráni, ten mladší, tomu bylo 100, tomu staršímu 101.
1: No, úctyhodný věk.
2: To bylo takový, no.
1: Takže jste oslavoval osvobození.
2: Tak jsem si tam prošel to město, vždycky to je takový, tam je spousta lidí a vypadá to dobře, no.
1: No a když jdete tou Plzní, tak mají vás místní za jejich člověka, zdraví vás?
2: No, to holky jsou padají směm. Na zem, že jo.
1: Omdlévají,
2: líbají mě.
1: Tonda se chvěje.
2: Tony.
1: Tak už víme, jak probíhal 1. máj v Plzni. Teď se přesuneme k nám do dnešní humoriády 5. května. Koho dáme posluchačům dál z archivu?
2: No tak nám tady zbyl Jirka Lápus.
1: Jak to je, zbyl?
2: To je hezký zbytí.
1: To je krásné zbytí. Doufejme, že to bude veselé s Oldřichem Kajzrem.
2: Předevčírem na večeři s Jirkou.
1: No a co jste si dali?
2: Dali jsme si víno hlavně a pak jsme si dali každé něco jiného. Jirka měl smažený sýr, lanýžovej, pozor, a já jsem si dal tatarák.
1: Tak tolik naše bulvární okénko a teď hodina dějepisu.
3: Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je.
4: Já to věděla.
3: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se vysmějte první hlavici, to je hezký. Známý filmy, no, Tazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
4: Nechte to.
3: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
4: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda v tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
4: To znamená jako teda na podzem.
3: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
4: No v listopadu říkala.
3: No 17.
4: 17. no.
3: A kde?
4: Kde? No.
3: Na Al... Al...
4: Na Al... Jašce.
3: A prosím tebe! Na Albertově! Praze! Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
4: Holky, nechte to.
3: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
4: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
3: No to ještě bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
4: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
3: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
4: Jo.
3: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
4: Ne, no prostě...
3: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
4: No. To se tak blbě učí.
3: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
4: Tak hlavní hesla...
3: Bude.
4: Byly jako...
3: Na Štěpána, bez Štěpána!
4: Bez Štěpána!
3: Jak ještě do koše, no a dál,
4: no! Pak to, svobodné dolby...
3: A prosím tebe, dolby! Svobodné volby!
4: Teda volby...
3: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
4: Máme hole v ruce.
3: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik talentovaná žačka, Růžena Kajzrová a učitel dějepisu. Tak moc toho nevěděla.
2: No, nevěděla, no.
1: Jaký byl Tonda Školák?
2: Já?
1: No,
2: hrozné, to bylo...
1: Neučil se?
2: No, tak neučil, no. Ale i... Tak oni vždycky říkali, že jsem jako chytrej, ale nedbalej. Že jsem to jako, no...
1: Že to chtělo více píle?
2: No, mě to nebavilo na té škole.
1: No, ale tak některé předměty, jo.
2: Třeba dějepis a zeměpis mě bavil.
1: Ano, tak to jsme tu správně v hodině dějepisu.
2: Ano.
1: A zůstaneme i dál s Jiřím Lábusem, když dejí posluchači více Aček, když zvolí Bčko, nastoupí směs anekdot ze Silvestra 1966. A to je hodně dávno. To já jsem ještě 3 roky nebyl tou dobou. Antonín Procházka v roce 66. Vzpomene si, co činil?
2: V 66 jsem byl ve 3. třídě.
1: No.
2: Sbíral jsem, miloval jsem Tereškovovou a sbíral jsem kosmonauty. No.
1: Výborně, jsme zase v té škole. No, jo.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, jsme zvědaví s Antonínem Procházkou na vaše hlasování. Můžete přidat SMS-kou Humor mezera A, hlas pro Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Humor mezera B je SMS-ka pro anekdoty z roku 66. 90 01 04, ještě stále hlasujete stejně jako na telefonu 731 800 900. Tak kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žadce, zdravím vás a také pana Procházku a byla bych pro Béško a Nebnot. Já přeju vám krásný večer a ještě hezčí týden.
2: Děkujeme.
4: Děkujeme.
2: No, podobně. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne, pánové. Jirka Strtovská, moc zdraví našeho pana plzeňského moliéra, pana Procházku. Jsem moc rád, že vás po delší době zase slyším.
6: Ano, děkuji. Oni mě se moc nezvou, víte, oni jako...
5: Ne, ale však je to dobře. Hlavně, že musí být veselo. A samozřejmě také vás, pane Pavlíku, po delší době moc vás rád slyším. Jinak teda k tomu Tataráčku, byl jsem v sobotu v Pardubicích za přáteli se podívat a můžu vám říct, dali jsme si taky Tataráček. Ve škole na základce nic moc, na učňáku úplně něco jiného. Máte krásná témata, kluci, teda moji zlatý. Hnedka bych si ten Tataráček dal, ale takhle si dám v uvozovkách jenom Ačko.
2: Dobře, tak zdravíme vás a děkujeme pěkně, naslyšenou, tak tolik naše kuchařské okénko.
6: To je výborné, to by mohl být váš kolega, ten to tak hezky umí říct.
2: Že jo, no, já bych si vzal honorář a on pěkně mluvil, pan Jiří. Ne, je to náš milý, drahý posluchač. Dobré odpoledne, zdravíme dalšího.
7: Dobrý den, tady Ilona se Severní Čech.
2: Dobrý
7: zdravím
2: den.
7: Zdravím pana Procházku i vás a přála bych si jedničku.
2: Děkuji. Čili Ačko, děkujeme pěkně, Jiří Lábus má váš hlas. A co vy? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Jarča Fridlantu. Dobrý den, Pavle, Antoníne a jsem pro A.
2: Dobře, máme zapsáno, díky moc.
7: A pozdravuju vás všechny, mějte
6: děkujem, se. Děkujem.
2: Dobré odpoledne.
8: Ano, zdravím vás oba dva a já dávám Ačko Lábuse a Kajzrovou.
2: Dobře, děkujeme i vám, mějte se.
6: Lábusovou a Kajzrovou.
2: Kdo ví, jak to tam všechno bylo. No, dobrý jsi, den. Pojde. Halo, halo.
6: Oni sami nevědějí.
2: Halo? Halo?
9: Halo, ano,
2: dobrý den.
9: Jsem v Humoriádě.
2: Jste v Humoriádě.
6: Ano, jste.
9: Tak prosím vás, já bych si psal Ačko.
2: Dobře. A vaše jméno křestní nám stačí, ať víme, kdo nám zavolal.
9: Lubomír.
2: Dobře, děkujeme, pane Lubomíre. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Dobrý den.
10: Dobrý den. Tady Jarda ze Žandova u České Lípy.
2: Uh-huh.
10: Dal bych si samozřejmě pana Kajzra.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
10: Díky, naschle.
2: Naschledanou.
6: Takže Lábus má teď volno, jo?
2: Budou oba dva samozřejmě, máme to rozehráno s nimi. Hodina dějepisu pokračuje.
11: Jsem neviděl tohleto. Opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
12: Na Václavském náměstí promluvil... No. Lid?
11: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
12: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
11: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
12: Opravdu, to jsem neviděl. Osvobození Fojtíka.
11: Ale prosím tě! Tipni se ještě jednou.
12: Já nevím.
11: No, jsem neviděl tohle. No. A co ještě?
12: Očekávám funkci.
11: Ale už. Občanské fórum.
12: Je občanský fórum.
11: Protože tohle to nevíš.
12: Ale já jsem to věděl, ano, ale to vypadlo, no. Tak blbý, ty kraviny.
11: Jenka, jmenuji některé členy vlády.
12: Jako tehdy jo.
11: No, jmenuj, no tak.
12: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej, on no. Jsem tak blbým a takový ten, no, takhle, jak furt takhle.
11: Ano, ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
12: Dinsbier.
11: Dalšího jmenuji.
12: Pak tam byl ten, takový. Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
11: Francí. Klaus? Ano.
12: Jak?
11: Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No,
12: no pak ten.
11: Důležitou osobnost ten, nějakou.
12: Ten, takový ten, no. Takový ten.
11: No, ano, ano. Prezident. Prezident Václav Havel. Ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc? Jak se jmenovala ta strana?
12: Malá.
11: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko? No
12: byla to ta strana.
11: Komu?
12: Komu zvoní hrana.
11: Ale prosím, komunistická strana.
12: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, já jsem to věděla. No,
11: prosím tě, jak to? Jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? Kde jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Děcka! Tak.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik exkurze do roku 2012, potažmo do roku 89 s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Přátelé, vracíme vám do hry do finále Halinu Pavlovskou.
4: Je,
2: se Štefanem Margitou a Hanou Zagorovou. A nebo anekdoty ze Silvestra roku 1966. Hlasujte si o svůj humor, který chcete, na který máte chuť a náladu. Humor mezi na A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefon 731 800 900. Volil by Antonín Procházka Halinu nebo anekdoty?
4: Já bych se dala tady Štuchala.
2: Štuchala. No, ale tak to nevím, jestli by na něj ještě došel čas, vyšel. Každopádně asi anekdoty, že? By byly tipy našeho hosta. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, zpívá Václav Neckář.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi Halinou Pavlovskou a směsí anekdot. Tak kdo pak to vyhraje? Přidáme další vaše hlasy. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Hlasy pro anekdoty.
1: Ano, máme zapsáno a děkujeme. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne vám. Haló, haló. Ano.
4: No, dobré odpoledne. Chtěl bych vás pozdravit, oba dva.
1: Zdravíme.
4: A hlavně pana Procházku.
3: Děkuju srdečně.
4: A chtěl jsem se ho zeptat v souvislosti s oslavami v Plzni, jestli si vzpomněl taky na něco osobního. Teď zrovna těch 6 dílů tam dávali, tak jestli mu to něco udělalo ze srdcem.
3: Teď vám nerozumím, jaký postavy?
4: No, tak dávali tam nějaký 6-dílní seriál. Jestli jste si vzpomněl i na svůj tank.
3: Jo, no, já se moc na televizi nedívám, takže nevím, nespomněl jsem
4: si. Ne, ale já jsem myslel v souvislosti jako s těmi tanky, které byly v Plzni.
3: Jo, no, tak to byly.
4: Je to dávná historie.
3: Ano.
4: Já přeju vám pěkný den.
3: Ano.
1: Děkujeme.
4: A chtěl bych anekdoty.
1: Máme zapsáno. A mějte se hezky, naslyšenou. Tak, dobré odpoledne, zdravíme vás.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, milostivá paní.
5: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné probouzení do středečního rána všem posluchačům humoriádice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobrý den. Halo, halo.
6: Dobrý den. Já bych chtěl ty anekdoty.
1: Anekdoty. A kdo pak volá?
6: Milan.
1: Milane, děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. A můžeme to spustit, rok 1966.
3: Ježíš, tak Halina se vrací
1: do archivu a přijde za námi někdy příště, určitě ráda.
3: Ano, těšíme se.
7: Pane doktore, chci podat žádost o povolení rozvodu. Moje žena chová v ložnici kozu a máme tam tak hrozný zápach, že už to prostě nemůžu snášet.
8: A poslyšte, nebylo by možno občas vyvětrat?
7: Myslíte, jako otevřít okno? V ložnici?
8: No ovšem.
7: Vyloučeno. To by mi uletěly holuby.
8: Poslyšte, pane Černý, vaše výpovědi se ale diametrálně liší od výpovědi pana Bílého.
9: To je docela možný, pane předsedo. My jsme totiž neměli čas se dohodnout, takže on asi lže něco úplně jiného.
10: Pane vedoucí, tak jinak vám zkazuje, že jste mu to košili špatně vyčistili a že mu za ní máte dát novou, nebo že prý sem přijde a že vám to všecko tady rozmlátí.
9: Jo, a jakou pak velikost košile má tatínek?
10: Prosím, 35.
9: No tak to sem klidně může přijít.
10: Děti, jak se u nás dlouho zdržíš?
11: Ale dokud vás neomrzím.
10: Je, a to tu nezůstaneš ani přes noc.
7: Kolik pak je ti let, chlapečku?
10: 10.
7: A nemyslíš, že už bys měl být dávno doma?
10: Proč? Já ještě nejsem ženatej.
9: Vendo, Venouši. Kolikrát jsem ti říkal, aby si nehrál se sirkama?
10: Ale tati, já si s nima vůbec nehraju.
9: Nehraješ, tak co s nima děláš?
10: Co pak nevidíš? Zapaluju si cigaretu.
11: Karličku, víš, že ti Čáp přinesl bratříčka. Chceš ho vidět?
10: Bratříčka ne, ale toho Čápa.
8: Poslechněte, člověče, víte, co to je umění?
9: To mě budete učit znát. Umění to je sochařství, malířství a zemětřesení.
8: Zemětřesení to je nějaká blbina, copak zemětřesení je umění?
9: No, tak udělejte zemětřesení. Člověček, kdo vás to tak zřídil? Vždyť vy jste sama boule a modřina, pojďte, já vás dovedu domů.
12: Opovažte se, odtamtud právě jedu.
13: Tak co pak je to, občané? Ve 2 hodiny po půlnoci na náměstí tady boucháte na činelí.
14: No a? Co se děje?
13: No co se děje? Budu vám muset dát pokutu.
9: Vy mě? Tu pokutu zaplatíte, šefe, vy? Pač nestojíte v pozoru, já neuhybnu.

0: to je závěr dnešní humoriády. Hostem byl Antonín Procházka. Na co se těší v nejbližší době, hodinách, minutách, dnech?
1: Já teďka, že pojedu na Letnou a půjdu do nějaké vinárny a dám si dobré vínko.
0: Tak tomu se říká ďábelský plán.
1: Ano.
0: Kterým to začalo dneska tady vaše vyprávění. Tak jo, děkujeme pěkně, hodně zdraví, hezké jaro.
1: Mějte se, naschle.
0: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Tělovýchovná jednota Třebíč dostane peníze za nemožnost využívat městskou sportovní halu. Policie řeší případ opilého strojvedoucího na Přerovsku. Vlak řídil se skoro 3 promile alkoholu. Ukrajina plánuje privatizovat státní majetek, aby podpořila svůj rozpočet. A v noci můžeme lokálně očekávat přehánky a teploty klesnou k 10 stupňům. Zítřek bude oblačný a naměříme do 24 stupňů. Začínají zprávy, od mikrofonu vás zdraví Jakub Diviš. Třebíč přispěje místní tělovýchovné jednotě. Z rozpočtu jí pošle 70 tisíc korun. Peníze mají dorovnat náklady na pronájem komerčních sportovišť, vysvětlil starosta Pavel Pacal z Hnutí pro Třebíč.
3: Jedná se o jakousi kompenzaci za to, že při rekonstrukci haly Leopolda Pokorného si jednotlivé sporty museli pronajímat jiná sportoviště přes zimu, aby mohly fungovat, protože hala byla nedostupná a vznikly jim tam tyto náklady navíc.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o několik haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 68 haléřů, to je o 9 haléřů více než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Cenový strop na litr benzínu oproti dnešku vzroste o 17 haléřů na 44 korun a 46 haléřů. Ministerstvo bude maximální přípustné ceny pohonných hmot zveřejňovat celý květen. Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Podle policistů řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili policii svědci. Podle nich strojvedoucí neotvíral dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí, nikomu se nic nestalo. Strojvedoucímu hrozí až 5 let ve vězení, říká policejní mluvčí Miluše Zajícová.
4: Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, za který je možné dle trestního zákoníku uložit zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let.
2: Ukrajina chce letos prostřednictvím privatizace státního majetku získat v přepočtu přes 6 miliard korun. Uvedla to ukrajinská premiérka Julia Sviridenková na síti Telegram. Kyjev tak chce podpořit svůj rozpočet a financovat obnovu země. Ukrajina se už přes 4 roky brání ruské agresi. Je přitom silně závislá na finanční pomoci západních partnerů. Státy Evropské unie koncem minulého měsíce schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur, což je více než 2 biliony korun. Sport. Hokejová Dukla Jihlava ohlásila 3 hráčské odchody. V týmu už nebudou pokračovat útočníci Tomáš Havránek s Tomášem Jáchymem a obránce Daniel Krenželok. Celkem už klub po sezóně opustilo 7 hokejistů, kteří se v baráži neúspěšně pokoušeli probojovat do extraligy. Dukla zatím oznámila 4 příchody a z 5

0: Moravské Budějovice hlásí 24 stupňů, Žďár nad Sázavou 23. Večer a v noci bude přibývat oblačnosti a na západě kraje se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty klesnou na 10 stupňů. Středa bude oblačná, k večeru s možností deště nebo bouřek a teploty naměříme do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozor na 156. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno se stala nehoda dvou aut. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh i odstavný pruh a místem projížděl i zpravodaj Zelené vlny.
2: Oni jsou v levém a i v pravém. Jedno auto je v pravém, na krajnici to nezavazí a jedno je v levém u svodidel.
0: Počítejte tam se zdržením do 10 minut. A dálnice D1 ještě jednou, tentokrát kilometr 99 ve směru na Prahu. Tam stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Tolik zprávy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Dobrý podvečer, krátce po 17. hodině při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Hokejovou Duklu Jihlava čeká příští sezónu další útok na postup do extraligy a taky narozeninová oslava. Jaká bude, to vám řekneme po půl šesté v dnešním vydání Dne v kraji. A mluvit budeme i o tom, proč se zdrželo přebarvení fasády nádraží v Pacově, která se lidem po rekonstrukci nelíbila.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Příjemný podvečer, začíná souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl 5. květen. Policisté nadále pátrají po 24-letém Matěji Vaňkovi.

0: Hlavy, který minulou sobotu odešel z domova a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Policisté s dronem ho aktuálně hledají u Hybrálce na Jihlavsku. Pohřešovaný je asi 178 cm vysoký, štíhlé postavy a má hnědé krátké vlasy. Informace o muži můžou lidé volat na číslo 158. Pacienti na Vysočině by si mohli od léta vyřídit některé zdravotní záležitosti na dálku. Kraj chce od července nebo srpna spustit online pohotovost s cílem snížení náporu na zdravotníky. Lidé se lehčími obtížemi by tak nemuseli fyzicky dojet na pohotovost, ale vyřešili by tak lékařskou prohlídku přes telefon. Budova Pacovského nádraží zřejmě dostane původní barvu. Vedení radnice návrh na změnu zaslalo správě železnic. Novou svítivě oranžovou barvu má historická železniční budova po dvouleté rekonstrukci. Fasáda ale vyvolala nevoli u části veřejnosti. Vedení města souhlasí s architektonickým návrhem správce, uvedl bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
1: Jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
0: A k tématu se v našem vysílání vrátíme zhruba za 5 minut. Autobusovou dopravu na Pelhřimovsku si v červenci rozdělí stávající i noví dopravci. Na Humpolecku budou ještě po dobu jednoho měsíce jezdit autobusy společnosti IKOM, zatímco na Pelhřimovsku už začne působit nový dopravce busem. Podle vedení kraje se jízdní řády upraví až od srpna, nicméně za přechodné červencové období zaplatí kraj zhruba o 7 milionů korun vyšší kompenzace. Firma IKOM musela podle předsedkyně představenstva Kateřiny Kratochvílové zvýšit odměny řidičů.
2: Hodně řidičů se rozhodlo odejít z dopravy a ty zbylé umíme přesvědčit pouze finanční pobídkou.
0: Podrobně celou situaci probereme před 17:30. Návštěvníci v Jihlavské zoologické zahradě načas neuvidí irbise. Tyto kočkovité šelmy budou na jaře ukryté v zázemí zahrady. Důvodem je chystaná oprava sítí v jejich výběhu, které jsou podle ředitele Jana Vašáka ve špatném stavu. Oprava by podle něj mohla být hotová do začátku letních prázdnin. Chodci z Bystřice nad Pernštejnem se do okolních vesnic dostanou po nově upravené polní cestě. Na severu města se dělníci po zimní pauze pustili do práce. Cesta začne sloužit letos v létě. A silnicí v Olší nad Oslavou ode dneška řidiči neprojedou. Místní část Velkého Meziříčí je až do 26. června zavřená kvůli stavbě kanalizace. Objízdná trasa vede přes Netín, Velké Meziříčí a Mostiště. Změní se jízdní řády autobusů, které budou jezdit přes Závist a Lavičky. Takové události přinesl dnešek na Vysočině, přiblížil vám je Jakub Diviš.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Náprava nepovedené rekonstrukce nádraží v Pacově stále nezačala. Vedení správy železnic ji přitom slibovalo zahájit už v březnu. Kritiku sklidili především sytě oranžová barva fasády a robustní železná rampa pro kočárky a imobilní osoby. Odložené práce by měly začít v květnu.
1: Na nádraží v Pacově, jehož historická budova září sytě oranžovou barvou, právě přijíždí vlak.
2: No, je to takový jiný. Je to opravený, je to asi jako hezčí, než to bylo, ale takový divoký, no.
1: Komentuje vzhled budovy studentka, která právě vystoupila z vlaku. Správa železnic už koncem února, kdy byla ta rekonstrukce dokončená, slíbila nápravu. Něco už je hotového, například hodiny, které překážely výhledu na nápis Pacov, už jsou na jiném místě. A já, když se podívám tady za roh, tak vidím namalované různobarevné obdélníčky, což je pokus přímo na místě, jaká by mohla být barevnost budovy po opravě. K rozhodování byla přizvaná také pacovská radnice, jak mi vysvětlil bezpartijní starosta Tomáš Kocour.
3: Oni nám poslali ty vzorky a my jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nechce, ať to vypadá tomu původnímu vzhledu. A my, jako v tom město prostě nemůže tohle určovat, jo? A není od toho, aby určovalo nějaký barvy. A že pokud teda tam je vyjádření těch architektů, takže ať nám ho pošlou, oni nám ho, jako ten návrh, tam je takový popis té architektky, tak my jsme řekli, že pokud to vytvořili oni, takže se s tím ztotožňujeme.
1: Komunikace mezi městem a správou železnic nějakou dobu trvala. Přemalování budovy původně avizované na březen se tak zdrželo. Teď už prý ale zahájení prací nic nebrání, řekla mi mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Město nám minulém týdnu po konání schůze rady města potvrdilo, že respektuje finální barevné řešení nádraží podle návrhu architektů. Se zhotovitelem tak můžeme doladit pořízení konkrétních nátěrů i harmonogram. Práce by se měly realizovat v průběhu května.
1: Pacovské nádraží je v provozu od 1. října 1888. Jeho dvouletá rekonstrukce stála 16,5 milionu korun. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Vysočina hledala autobusového dopravce na červen, dočkala se hned dvou, kteří se podělí o Humpolecko a Pelhřimovsku, ale prodraží se to o miliony korun. A za chvilku vysvětlíme, proč.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát si s ornitology vylezeme na vysoký žebřík, až k hnízdu sov, puštíka a síce. Nakoukneme, kolik mají mláďat a dozvíme se, kdo je jejich největší nepřítel. Další reportáž možná budete chtít slyšet ještě jednou. Zajdeme si totiž za kováři na Schlaghammer a poslechneme si vodou poháněný buchar v plné síle a při práci.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Pelhřimovsku a Humpolecku už mají zajištěné dopravce na jeden chybějící měsíc. Kvůli nové smlouvě a změně autobusové firmy hrozilo, že jihozápad Vysočiny zůstane polovinu prázdnin bez autobusových spojů. Nakonec autobusy zajistí končící i nová firma. Ráno o tom ve vysílání s Robinem Šalamonem mluvila reportérka Tereza Pešoutová.
1: IKOM v téhle části Vysočiny na konci června končí. Busem neboli autobusy České Budějovice od srpna na 10 let nastupují a vznikla měsíční mezera, po kterou nebyl zajištěný žádný dopravce. Už minulý týden kraj vybral pro Humpolecko IKOM, teď potvrdil taky busem na Pelhřimovsko.
2: Změní se něco pro cestující? Dostanou se tím svým autobusem i nadále do práce k lékaři?
1: Podle hejtmana Martina Kukly změnu nepoznají, neškrtaly se žádné spoje, neměnily se jízdní řády, jen na Pelhřimovsku si budou s měsíčním předstihem zvykat na změnu barev vozů. Místo modrých autobusů IKOM to budou bílé pod značkou busem. Tady je potřeba ještě podotknout, že nepoznají změnu oproti běžnému prázdninovému režimu. Ten dotčený měsíc je totiž letní a to jsou jízdní řády, chučí typicky o autobusy, které jinak masivně využívají školáci. Jízdné zůstane pro cestující stejné, ale kraj tím, že hledal jen takové převozníky na měsíc, tak zaplatí oproti dosavadním smlouvám o 7 milionů korun víc. Takhle to vysvětloval hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
3: Ten cenový nárůst ten je daný tím, že kraj Vysočina byl v nevýhodě, protože potřeba pokrýt jenom jeden měsíc a všichni věděli, že to nemůžeme zrušit a nechat ty obyvatele bez dopravního spojení, ale dělali jsme maximum.
1: Kolik z těch 7 milionů navíc jde končícímu a kolik začínajícímu dopravci hejtman nechtěl rozklíčovat a ani to, kolik procent navíc to dělá.
2: Připíšou si tedy dopravci vyšší marže?
1: Bavili jsme se s předsedkyní představenstva IKOMu Kateřinou Kratochvílovou. Podle ní bylo pro končícího dopravce hodně složité zajistit hlavně řidiče, kteří se už s firmou kvůli změně dopravce rozloučili a mají třeba domluvené nové zaměstnání jinde. Takže musela přesvědčovat nabídkou vyšších prémií.
4: Hodně řidičů se rozhodlo odejít z dopravy. Někteří odcházejí do důchodu, že taky už nechcou jezdit navíc a ty zbylé umíme přesvědčit pouze finanční pobídkou.
1: Připomenu, že IKOM měl původně být v obou oblastech do náběhu nové desetileté smlouvy s firmou Busem, tedy do konce července. Dal ale výpověď předem a tak vznikla ta měsíční proluka. S novými smlouvami pak i na Humpolecku a Pelhřimovsku bude jezdit více spojů. S touhle změnou kraj počítá od začátku té běžné smlouvy, takže od srpna.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Někdy stačí jedno odpoledne, jeden rozhovor nebo pravidelné setkání, aby se v životě dítěte začalo něco měnit. Hostitelská péče je cesta, jak dát dětem z dětských domovů zažít svět mimo instituce a možná i pocit, že někam patří. Dnes byla hostem Dobrého dopoledne Tereza Schindlerová, zakladatelka nadačního fondu Spoluživot. Krátký sestřih z jejího rozhovoru uslyšíte v dnešním Dni v kraji už za chvíli.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina krátce po půl šesté, taky posloucháte Den v kraji. Hostitelská péče dává dětem z dětských domovů šanci na lepší život i pocit, že jsou pro někoho důležité. Více o tomto tématu nám dnes řekla zakladatelka nadačního fondu Spoluživot Tereza Schindlerová. Zároveň nás pozvala na výstavu věnovanou hostitelské péči. To si můžete prohlédnout ve foaje jihlavského DKO až do konce května.
1: Dá se na ní podívat, i když nemáte zakoupenou stupenku na nějaké představení nebo na nějakou akci. Je tam výstava, která se nazývá Co vidím já, a je to spojené s nejobyčejnější kampaní, kterou jsme rozjeli na podzim. Pomáhala nám s ní pro bono kreativní agentura DDB a ta myšlenka byla, že jsme rozdali dětem jednorázové foťáky a oni měli nafotit to, co je vlastně jako to jsou ty hezké momenty, kdy jsou hostitelské péči, kdy jsou na těch víkendech, no a vznikla série jako zajímavých vlastně krásných fotografií, kde je třeba vyfocený křeček, nebo je tam vyfocený řízek s bramborovým salátem, nebo tam vyfocená postel, jako ta jejich postel, kterou mají u těch hostitelů. Oslovili jsme fotografa a našeho kurátora Františka Ortmana, který to dal dohromady, ty fotografie vybral a poskládal je a naši kreativní duše ve Spoluživotě Slávka Turková se psala příběhy těch dětí. Takže je to vlastně fotografie, které oni vyfotili s těmi jejich příběhy a pokud se tam budete podívat, připravte si kapesníčky, ty příběhy jsou fakt dojemný, je tam jakoby napsáno to, proč, co může ta hostitelská péče změnit, to je to psané i očima těch dětí, i ty děti vlastně vypovídaly ty příběhy a je to silný.
0: Zítřejším hostem dobrého dopoledne bude Milan Žatečka, který zažil vrchol i pád. Z úspěšného manažera se po vyhoření a osobních ztrátách stal koučem, který se vydal cestou k hledání rovnováhy mezi prací a životem. Na Českém rozhlase Vysočina tak budeme mluvit o tom, kdy výkon přestává dávat smysl, jak poznat hranice vyhoření a proč někdy musíme všechno ztratit, abychom znovu našli sami sebe. Poslechněte si středeční rozhovor tradičně po 11. hodině.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde právě teď taky vysíláme Den v kraji.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Další útok na postup do extraligy, ale taky pompézní oslavu 70. To vše plánuje na příští sezonu hokejová Dukla Jihlava. Toto téma v dnešním ranním vysílání s Robinem Šalamonem podrobně rozebral redaktor Dušan Vrbecký.
2: Klub se chce znovu pokusit vyhrát soutěž a na třetí pokus proniknout přes baráž do extraligy. A to i přesto, že současný systém dlouhodobě kritizuje jako nespravedlivý pro vítěze první ligy. Podle Bedřicha Ščerbana není sice na dohled změna, ale i mezi majiteli extraligových klubů se mění pohled. A například pardubický Petr Dědek dokonce nabídl odkup marketingových práv na celou soutěž s tím, že přímý postup by znamenal navýšení částky k jednání. No a pro přímý postup je dlouhodobě například majitel Komety Brno Libor Zábranský. Nicméně aktuálně vedení klubu počítá s tím, že bude muset pro případný postup znovu absolvovat současnou formu baráže, kdy se nejhorší tým extraligy zhruba 40 dní připravuje na boj o záchranu, zatímco vítěz Maxaligy jde bez odpočinku rovnou z play-off.
3: Přizpůsobuje tomu klub přístupovou politiku?
2: Podle Bedřicha Ščerbana je nereálné dostat do Maxaligy elitní extraligové hráče. Vysvětloval to i ekonomicky s tím, že přestupem do nižší soutěže hráči dlouhodobě ztrácejí na hodnotě příjmů. Vyčísleno to prý dělá zhruba 50 tisíc měsíčně, tedy asi 600 tisíc za sezonu. Hráči pro nižší soutěž proto odmítají nabízet i agenti, aby jim nepokazili životopis.
3: Nabízí se tedy otázka, posílí klub nebo ne?
2: Snaží se o to. Zatím oznámil 4 příchody obránce Vojtěcha Rýdla ze Zlína, Adama Srdínka ze Vsetína a taky 18-letého slovenského talentovaného zadáka Alexe Rimka. Do útoku Dukla přetáhla z Litvínova Jaroslava Brože. Na dalších příchodech se podle vedení zatím pracuje. Prioritou je druhý brankář, protože končí dosavadní dvojka Maxim Žukov. No a když už jsem u těch odchodů, loučí se i beci Vlastimil Bílčík, Ondřej Dlapa, Daniel Bukač a Daniel Krenželoka. Zazněly taky jména útočníků Tomáš Havránek a Tomáš Jáchym.
3: Dukla v příští sezóně oslaví 70 let klubu. Chystá nějakou narozeninovou akci?
2: Ano, a má to být něco, co se na českých ledech zatím neodehrálo. Na 13. listopadu chystá multimediální show, která přiblíží celou historii klubu. Podle Bedřicha Ščerbana bude v hale pódium, živý orchestr, kapela a celé to bude mít formu takového, řekněme, muzikálu na ledě. Oslavy 70. Dukly se ale projeví podle jednatele klubu i jinde a prolnou se celou sezonou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

kolikrát budem ponocovat.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dnešní vydání Dne v kraji na Českém rozhlase Vysočina je v tuto chvíli už u konce. Po 18. hodině a po zprávách vás čekají opět dechovky pro Vysočinu dnes s Jožou Kolářem a my se uslyšíme zítra po 14. hodině na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: práce lidí, ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Vysočina chce v létě spustit pohotovost na dálku pro lidi s lehkými příznaky onemocnění. Jurečka se stal novým předsedou poslaneckého klubu KDU ČSL. Policie v Londýně se zabývá dalším žhářským útokem, tentokrát na bývalou synagogu. A v noci můžeme lokálně očekávat přehánky a teploty klesnou k 10 stupňům. Zítřek bude oblačný, naměříme do 24 stupňů. Dobrý podvečer u zpráv přeje Jakub Diviš. Některé návštěvy lékařské pohotovosti by si pacienti na Vysočině od léta mohli vyřídit na dálku. Kraj pro ně chce v červenci nebo v srpnu spustit online pohotovost. Teď vypsal zakázku. Služba může snížit nápor na zdravotníky. Lidé by s lehčími potížemi nemuseli fyzicky dojet na pohotovost, ale vyřešili by lékařskou prohlídku přes telefon, vysvětlil hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
4: Když vás bude bolet v krku, tak si budete moct zavolat na linku a zkonzultovat ten váš stav, případně vyfotit krk, poslat a můžete dostat i e-recept na pomoc, léky.
2: Do okolních vesnic se chodci z Bystřice nad Pernštejnem dostanou po nově upravené polní cestě. Na severu města se dělníci po zimní pauze pustili do práce. Cesta začne sloužit letos v létě.
5: Polní cesta Rácová propojí Bystřici se Ždánicemi a následně Výtochovem a Písečným. Pěší se tam dostanou bezpečněji mimo hlavní frekventované silnice. Polní cesta bude dlouhá asi 1,75 km, dostane dvouvrstvý živičný nátěr a na její trase bude 8 výhyben, kde se chodci minou s auty a dalšími vozidly. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: KDU ČSL má nového předsedu poslaneckého klubu. Na svém zasedání si dnes poslanci zvolili Mariana Jurečku, který ve funkci nahradil Toma Pilipa. Výměna šéfa poslanců souvisí se změnou vedení strany. Lidovci si na svém sjezdu na konci dubna zvolili nového předsedu Jana Grolicha, který nahradil Marka Výborného. Podle Grolicha potřebuje strana v dolní komoře silný hlas. Britská policie vyšetřuje ve východním Londýně žhářský útok na bývalou synagogu. Podle policie nikdo není zraněný. Incident je dalším v řadě útoků namířených proti londýnským židům. Premiér Keir Starmer přislíbil, že pokusy Íránu a dalších zemí destabilizovat britskou společnost nebude tolerovat. Série úderů začala v Londýně v březnu zapálením 4 sanitek židovské charitativní organizace. Následovaly žhářské útoky na synagogy a další cíle. Minulý týden útočník v Londýně pobodal 2 židy před synagogou. Policie to vyšetřuje jako teroristický čin.
3: Sport.
2: Důležitou výhrou dokázali třebíčtí baseballisté přerušit šňůru 4 proher z předchozích extraligových utkání. Domácí vítězství nad Sokolem Hluboká 7-6 získali po obratu v závěru zápasu, kdy prohrávali 2-6. V dalším kole soutěže čekají Třebíč Nukleár z Hroši Brno, extraligový lídr, který přišel o vedoucí pozici až v posledním duelu s úřadujícími mistry Draky Brno. Zápas začíná v pátek ve 14 hodin na hřišti Hrochů. A tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté ji trápily svalové potíže. Na antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci na okruhu WTA. Soupeřkou Krejčíkové bude v prvním kole francouzská Jacquemontová.

0: Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 ve směru na Brno se před Velkou Býteší na kilometru 156 stala nehoda dvou aut a kolona se tvoří už od 154. kilometru. Podrobnosti přidá zpravodaj Zelené vlny.
2: Jsou tam dva osobáky v sobě, už je to teda postavným pruhu, je tam šipka, je tam hlídka policie s varováním, takže vidět docela dobře, ale opatrně, jo.
1: Zdržíte se tam asi 5 minut. Pozor také v Polné ve Varhánkově ulici, provoz tam brzdí nehoda. A do třetice na železničním přejezdu mezi Chotěboří a Rosochatcem je závada. Svítí tam pouze červená světla. Železničáři už řeší nápravu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dechovky pro Vysočinu mají svůj pravidelný vysílací čas na vlnách Českého rozhlasu Vysočina každý den mezi 18. a 19. hodinou, nejinak je tomu i dnes. Telefonní linka je vám k dispozici 22 155 49 99.
0: Dechovky pro Vysočinu s

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme zamířit za prvním telefonickým přáním. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, dechovkář František, zdravím všechny dechovkáře, vybral jsem písničku Vyočí modravé od Babouku a pušte to tam, ať to nezdržuji, děkuji.
1: Tak ať se všem líbí, vám děkuji za telefonát a přeji hezký večer, naslyšenou.

0: telefonní linka 22155 4999 je obsazena a já vítám paní Mílu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát sestře Zdeně Jiříkový z Vojslavic k narozeninám kulatý. Hodně zdraví, štěstí, zdraví, lásky, požehnání. To jí přeje sestra Míla z Petrovy, Radilovi, Vazačovi, Dolejší a Bočkovi z Dolního města. A je to písnička i pro vás.
0: Děkuju. Tak já také zdravím vaši sestru. Není vůbec zač. Vybrala jste Vysočinku a směsku, tak já jsem dal směs klasiků české dechovky a věřím, že se bude líbit. Mějte se hezky, pěkný večer.
1: Děkuju vám moc krát.
0: Není vůbec zač.
1: Dobrou noc, naschle.

0: Jarda z Úsoby je teď na lince, aby i on vyřkl svoje hudební dechovkové přání. Pro dnešní podvečer, Jardo, povídej.
1: Dobrý podvečer, tady Jarda z Úsoby. Já bych chtěl dneska nechat zahrát panu Getoslavu Pavlíčkovi k jeho včerejšímu svátku a dnešním 77. narozeninám. Pane Pavlíček, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví. Dále písnička bude pro všechny známé, milovníky, dechovky, přátelé, někdy nepřátelé. A taky písnička bude pro moji přítelkyni Marušku do Brna. A vybral jsem tango Stůj při mě, lásko má. Zahraje nám ji Veselka Ladislava Kubeše a písnička je pokopitelný pro tebe, Jožánku, a pusť to tam.
0: Já moc krát děkuju, všechny zdravím a posílám písničku, ať se líbí. Naslyšenou, hezký večer.

0: Fotbalistům Vysočiny hrozí sestup do třetí ligy. O budoucnosti fotbalu v Jihlavě budeme hovořit zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé

0: Čechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A v tuto chvíli také s Honzou z Brna, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam písničku s telskou dechovkou, jmenuje se Návrat domů a bude pro tebe a pro ty moje všechny známé a kamarády, tu celou velkou partu od Batelova až po Lanžhot. Pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Pavličkovým do Koječína, Majce a Standovi do Skály a Lubošovi do Sedlejova.
1: Výborně, všechny zdravím a písničku posílám, také se líbí. Ahoj.
2: Díky, Jožko, ahoj.

0: Dobrodnice, zdravíme Šimona a jeho hudební přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer, tady je Šimon Jordan z Brtnice a dneska nechám zahrát Stridovi Pepovi Jordanovi z Brtnice, který měl včera narozeniny, 77 let, tak mu přeju všechno nejlepší, ať se mu daří, ať ho furt baví to, co dělá, no a ať mu jdou ryby, ať má dobrý to, dobrou sezónu a ať je šťastný, no.
0: Výborně. Posíláme písničku Pivovarské koně, věřím, že se mu bude líbit. Díky za telefonát, hezký večer a také gratulujeme z Českého rozhlasu Vysočina. Naslyšenou, ahoj.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Dodačit se zdravím Jardu a přeji hezký podvečer. Ahoj.
1: Ahoj, Jožko. Já tuhle tu písničku pošlu pro časné dárce krve, a tak pro ty současné, tak i pro ty bývalé. Pro ty všechny dárce bude písnička Za sebrankou, jmenuje se Češtičko uplakaná. Mm-hmm. Jožko, je taky pochopitelně pro tebe.
0: Já ti moc krát děkuju, písničku posílám a přeji hezký večer. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 22155 4999. Tohle číslo je obsazeno a já jsem za to rád a zdravím pana Mílu z Hořebníka. Dobrý den.
1: Já taky zdravím vás ještě jednou a zdravím posluchače rozhlasu. A vybral jsem písničku Hrádecký panenky a to bych dneska věnoval převážně účastníkům, co byli ve skále na vystoupení Sklenařinky. Takže začnu od paní Majky a Stan Benzí ze skály, Jardovi Prokopovi, teda Jirkovi Prokopovi, Ludmile Dokališť, Jardovi Dudačic a musím se ještě vrátit k Mílovi z Lémovic. Děkuju všem a odvysílání. Přeju příjemný poslech a hezký večer.
0: Já také děkuji, děkuji za telefonát a ať se všem líbí písnička Hradecký panenky v podání Lipkovanky. Naslyšenou, hezký večer.

0: do kamionu na cesty. Teď zdravím pana Pavla. Dobrý den.
1: Dobrý den přeju všem. Já teďka jedu po dálnici na Prahu od Brna a představte si, stal se takovej velikánský zázrak. Na 65. kilometru směrem na Prahu začala pršet.
0: No krása, neuvěřitelné. Tak šťastnou cestu a jakou písničku do toho deště zahrajeme?
1: Takže jak bych dal zahrát všem milovníkům tyhle krásné muziky písničku Bože, jak je ta láska zlá od Božeák.
0: Mhm, dobře. Tak přeju vše. Nemáte zač, jaký je váš cíl, kam míříte v kamionu?
1: Já jedu tady k Benešovu akorát.
0: Dobře. Tak šťastnou cestu a písnička ať potěší. Naslyšenou.
1: Děkuju vám. Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A do Dechovek se můžete zapojit i přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář Dechovek pro Vysočinu a z něj vybírám další přání. Dobrý den, dnes slaví narozeniny paní Zdena Jiříková z Vojslavic. Chtěli bychom jí popřát hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. To přejí rodina Bočková, Dolejší a paní Vrzalová. Písničku Zdenička. Děkujeme. Zdenička je připravená.

0: Bohoušek z Poděšína je další, kdo si bude vybírat z našeho bohatého dechovkového archivu. Bohoušku, vítám tě v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím vás všichni z bohatého archivu teda. Pěkně hrajete dneska.
0: Ano, snažíme se.
1: A ta bychom zahráli ještě dodatečně švagrovi k narozeninám měla včera. A pro její celou rodinu. A přeju všecko nejlepší, zdraví, štěstí a spokojenost a lásku. A ještě by to bylo jednomu kamarádovi do Žďáru nad Sázavou, Josefovi Krejčímu. Jsem je tule potkal s manželkou, a takže nás občas poslouchají taky.
0: To jsme rádi.
1: Aby to bylo pro ně taky.
0: Výborně, tak všechny zdravíme a posíláme Polky pro Moravanku číslo 2. Jo, je to tak správně.
1: Ano, dobrý.
0: Dobře, díky, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Pan Vítek Střebíče je na telefonu a je to poslední telefonát dnešního podvečera. Pak nás čeká ještě jedno písemné přání společně s ním.
1: Děkuji, že jste mě vzal do vysílání. Písničku bych chtěl věnovat pro paní Vídeňskou do Předína, pro mou manželku, pro mou maminku, pro všechny moje děti, pro všechny známí a pro všechny, které mi dá někdo zahrát, a samozřejmě i pro vás, pane Jožo.
0: Já moc krát děkuju. Mějte se hezky, příjemný zbytek dnešního dne a těším se zase brzy naslyšenou. Tak to zrovna, to
1: dá naslyšenou.
0: Naslyšenou. A je tady poslední přání písemné. Dnes slaví narozeniny Zdeňka Jiříková z Vojslavic u Humpolce. Jen to nejkrásnější, co život může dát, chceme ti při tvém 80-letém jubileu přát. Ať se za bolesti ti tvář nikdy nezmáčí, žal a smutek, ať se ti žá zády otáčí. Ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota jsou náplní dalších let tvého života. 80 let je pěkný počet, nehleď proto na rozpočet. Peníze všechny na stůl dej a rychle nám něco objednej. To ti přeje rodina Bočková, Dolejší a Vrzáková, písničku Uzborova na Vršíčku. Moc děkujeme, napsala paní Lenka Zadničková. Tak, my taky děkujeme za přání, které jste dnes posílali a zase určitě budete, protože Dechovky pro Vysočinu jsou pro vás připraveny na vlnách Českého rozhlasu Vysočina každý den, tedy i zítra mezi 18. a 19. hodinou. Příjemný zbytek dnešního dne přeje od mikrofonu Joža Kolář a zítra třeba dopoledne se budu těšit na slyšenou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Tělovýchovná jednota Třebíč dostane peníze za nemožnost využívat městskou sportovní halu. Sněmovnu dnes pravděpodobně čeká další noční jednání. Po výbuchu v čínské továrně na zábavní pyrotechniku je nejméně 26 mrtvých. A v noci můžeme lokálně očekávat přeháňky a teploty klesnou k 10 stupňům. Zítřek bude oblačný, naměříme do 24 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš. Třebíč přispěje místní tělovýchovné jednotě. Z rozpočtu jí pošle 70 tisíc korun. Peníze mají dorovnat náklady na pronájem komerčních sportovišť, vysvětlil starosta Pavel Pacal z Hnutí pro Třebíč.
3: Jedná se o jakousi kompenzaci za to, že při rekonstrukci haly Leopolda Pokorného si jednotlivé sporty museli pronajímat jiná sportoviště přes zimu, aby mohly fungovat, protože hala byla nedostupná a vznikly jim tam tyto náklady navíc.
2: Poslanci dnes pravděpodobně budou znovu jednat až do nočních hodin. Vládní koalice si na úvod dnešní schůze odhlasovala možnost jednat i po 21. hodině na návrh předsedy dolní komory Tomia Okamury z SPD. Sněmovna jedná například o odkladu povinného používání Národního geoportálu územního plánování nebo o dvojici sociálních předloh ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z Hnutí ANO. Při výbuchu v továrně na pyrotechniku na jihu Číny zemřelo nejméně 26 lidí. Přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali více než 1500 hasičů, záchranářů a policistů. Čínský prezident Xi Jinping vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřili. Nařídil taky větší kontrolu v klíčových průmyslových odvětvích. Všechny společnosti vyrábějící ohňostroje a petardy v oblasti musely pozastavit výrobu kvůli inspekcím. Sport. Hokejová Dukla Jihlava ohlásila 3 hráčské odchody. V týmu už nebudou pokračovat útočníci Tomáš Havránek s Tomášem Jáchymem a obránce Daniel Krenželok. Celkem už klub po sezóně opustilo 7 hokejistů, kteří se v baráži neúspěšně pokoušeli probojovat do extraligy. Dukla zatím oznámila 4 příchody a z 5 hráči prodloužila smlouvu. Hledá ale další, potvrdil jednatel Dukly Bedřich Ščerban.
4: V současné době je kádr, ten základ hotový, nicméně neznamená to, že to je konečný stav. Rádi bychom přivedli ještě 3 opravdu rozdílové hráče, které by vlastně zvedli jednoznačně výkonnost toho mužstva. Ideálně, pokud by se nám podařilo najít ofenzivního obránce a 2 střelce do útoku, protože tam nás trošku, jak se říká, tlačila pata.
2: A cyklista Jan Hirt se po 9. představí na Giro Italia, které odstartuje v pátek. 35-letý český reprezentant a rodák z Třebíče je v nominaci týmu NSN. Počasí. V Jihlavě teď naměříte 23 stupňů, v Nedvězí 21. V noci bude přibývat oblačnosti a na západě kraje se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty klesnou na 10 stupňů. Středa bude oblačná, k večeru s možností deště nebo bouřek a teploty naměříme do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Mezi Chotěboří a Rosochatcem je už porucha na železničním přejezdu odstraněna, nehody hlášeny nemáme a přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hezky česky je ke slyšení na mnoha regionálních stanicích Českého rozhlasu a doma je tahle rubrika na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tam vznikla a právě Český rozhlas Hradec Králové má svůj dopolední blok, který se nejmenuje Dobré dopoledne, jako třeba v sousedních Pardubicích. Jmenuje se historicky prostě Habaděj. Je to jeden z našich pořadů. A jeden z našich posluchačů, pan Mirek z Jílemnice, se ptá na původ slova Habaděj.
2: Správná otázka. Ten původ je totiž docela zajímavý. Tohle slovo, už je to dávno tedy slovo, ale vzniklo z takového sousloví a rčení v podstatě, které znělo ve staré češtině hamba dieti. To dieti znamená mluvit, takže hamba mluvit. No a užívalo se v podstatě jako dnes, je toho až hamba mluvit, dělal věci hamba mluvit a podobně.
1: No tedy, jestli to nepřejmenovat ten habaděj, hamba mluvit, ne. Je to pěkné, libozvučné slovo.
2: Myslím si, že je hezké a že ten starý význam už je překonán právě tímhle pořadem.
1: Mimochodem, když už jsme u habaděje, tak podobné slovo přehršle, kde se vzalo to?
2: No, tam je to ještě starší vlastně a úplně na začátku byla slova jako přehrštle, prohršle, přehrst, přehršlí, přehoušlí a všechno to znamenalo hrst nebo dvě hrsti a množství z něčeho sypkého, co do těch hrstí naberu. A stalo se z toho tedy podstatné jméno, které dnes znamená nějaké větší množství.
1: Zlaté slovo habaděj, představte si, že bychom říkali, posloucháte, přehršle.
2: No, nebo přehrstí.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtulí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.

Je 15 minut před 8 hodinou. Dobrý večer. Spolek Gilora se zabývá archivací romské hudby a vyhledáváním lidí, kteří si doma v rodinách zpívali a zpívají. Jeho workshop se uskutečnil na Praze 3 v kavárně Žižkafe. Dnes si také připomeneme 81 let od konce druhé světové války. Jak se rodinná paměť dotýká potomků těch, kteří přežili hruzy války, uslyšíte za malou chvíli. Mangautumenge, Lačošuněben.

0: Je s vámi u Romova Keren, dospívali Marcel a Jan Bendigovi. Pěkný večer. Rudolf Murka, zástupce druhé generace přeživších, vzpomíná na svého otce, který prošel několika koncentračními tábory Osvětimí, Buchenwaldem i Terezínem. Připomínáme si 81 let od konce druhé světové války.
1: Když to otec vyprávěl, tak vyprávěl, že v tenkrát přišel z fotbalu, došel domů a doma nikdo. Oběd rozvařený a nikde nikdo. Tak doběhl do dědiny, ptal se, že neviděli jste naše, že? A oni mu říkají, ty Rudo, teď jich vedli četníci na vlakovou stanici. Tak on běžel na tu vlakovou stanici, tam prostě za něma. A jak doběhl tam, tak oni ho přiřadili vlastně k ním. Tak on odjel s něma zároveň tím transportem v březnu 43 do Osvětimi.
0: Rudolf Murka se narodil až po druhé světové válce. Příběh svých rodičů ale od dětství slyšel mnohokrát. Jeho otec byl moravský Rom. Rodina Murkových žila v domě ve vesnici Veselá kousek od Zlína. Když je nacisté poslali do Osvětimi, bylo jeho otci 17 let.
1: Co vyprávěl on, když tam vlastně dojeli a prostě ta hrůza, když trhali ty rodiny od sebe a teď jak ty děcka řvali, teď do toho ten štěkot těch psů, teď komfort bytí. 2 dny vůbec žádné jídlo, žádná voda, nic. Ty malé děcka prostě brečeli od hladu, od žízně.
0: Vypráví Rudolf Murka. Z jeho rodiny otce nepřežilo válku 650 lidí.
1: Vrátil se akorát můj otec. Všichni umřeli v Osvětimi. Nikdo se nevrátil.
0: Jeho matka pocházela ze skupiny Sinti Roma. Spolu se svými rodiči a sourozenci odešla po březnu 1939 na Slovensko, kde se jim podařilo ukrývat se až do konce války.
1: Ale zbytek celé té rodiny zůstal tady. A ty všichni šli do Hodonínku, z Hodonínka do Osvětimi. Všichni zemřeli. Ani jeden nepřežil z té rodiny.
0: Vypráví Rudolf Murka. Jeho otec Rudolf Murka prošel několika koncentračními tábory a přežil i pochod smrti. Obecně uváděné číslo obětí mezi Romy a Sinti během druhé světové války je přibližně 500 000. Ale mnoho jich bylo zavražděno mimo jakoukoliv evidenci. Pokračuje historička Kateřina Čapková.
2: Z té komunity přežili jenom zhruba 10% z té předválečné populace, ale přijde mi, že právě když se podíváme na postavení Židů a Romů po druhé světové válce, tak zde vidíme velký rozdíl v tom, že ta protiromská nařízení i to, jakým způsobem lidé vnímali Romy, vlastně pokračovala v té diskriminační linii a zároveň, jako se týče té státní politiky, tak bylo jasné, že teda Židé se stávají rovnoprávnými členy té poválečné společnosti a to bohužel neplatilo plně pro Romy.
0: Romové se během druhé světové války podíleli na různých formách odporu. Aktivně se zapojili do bojů. Jakým způsobem byla jejich účast na válečných událostech po skončení války uznávána? Byla společností i státními orgány adekvátně reflektována?
2: Téma romského odboje je stále velice málo probádáno. Z našeho výzkumu, který děláme v rámci Pražského centra pro romské dějiny při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak kde zpracováváme žádosti o uznání účasti na národním boji za druhé světové války, tak vychází najevo, že teda ten počet romských partizánů a vojáků, ať už ve svobodové armádě nebo především v rudé armádě, kteří se všichni účastnili a přispěli k osvobození, takže ten poměr byl opravdu vysoký, jakkoliv jsme předpokládali, že tam těch romských partizánů bylo hodně, tak stejně nás ty počty teď, zvlášť na Slovensku, opravdu

0: Tak to byla kapela Roman z Pardubice a Gejza Horvát. V dnešní době je snad víc než kdy dřív důležité hledat čas a prostor pro sebe. Spolek Gilora pořádá na Praze 3 v Žiž Café pravidelné romské večery, které jsou věnované workshopům živé romské hudby. Návštěvníci si na nich zpívají vícehlasé písně a dostávají příležitost vyjádřit své emoce. Iveta Durduňová navštívila lekci zpěvu a oslovila lektorku Lenku Grunzovou.
1: Já nejdřív tě budu provázet, takže teď dáš ten první hlas.

0: Paní Grunzová, jsme na pěveckém workshopu v Žižkostele, kde vy učíte zpívat. Začali jste písničkou O poštáris Avel.
1: Je to píseň o pošťákovi, který nese dopis jeho milý, a když ona ten dopis přečte, tak si utrhá vlasy, že, a pak mu teda vzdělí, že ho nechce. Jako jo.
0: Začínají se zpívat tyto písně?
1: Dlouho se tyto písně nespívaly, ale s mojí kamarádkou Martinou Daňkovou jsme začali zpívat Ondry Skovajse, Gilliora. Co jsem teď zjistila, že to začali Roma zpívat taky. Takže se obnovily tyhle ty opoštáry z Avel, Kalisom, Acarari Bomba, Emonča, to jsou ty hrozně staré písničky, a Roma to teď začali hodně zpívat, což mě překvapilo hodně.
0: Jsou to vlastně písně, které zpívaly, když byly děti.
1: Ano, já vlastně jsem o poštáry zpívala, až mi bylo 8-7 let, a dneska je mi 51. Se to zpívá hodně dlouho, tady ta píseň.
0: Paní Grunzová, vy jste vlastně i jako dítě vystupovala a zpívala jste v romském souboru.
1: Bylo mi 9 let, když se založil romský rodinný soubor Kamoro, kde to vedla Helena Demeterová, strejda Berta Demeter a jejich 4 synové, Jirka, Honza, Pavel, Berta, 2 už jsou teda po smrti, je to Jirka a Berta. A v tom souboru jsem byla od svých 9 do 18 let, což vlastně dneska romský festival se jmenuje Kamoro a je to po nás, protože tenhle ten název vymyslela moje maminka. Když jsme založili tenhle ten soubor Kamoro, tak jsme se každý ptali, jaký bychom mohli mít název, a moje maminka řekla Kamoro.
0: Vy jste přišla na workshop pěvecký, kde vyučuje Lenka Gruncová romské písně.
2: Byl skvělý a já jsem vůbec nevěděla úplně, do čeho jdu. Ty písničky jsem znala, protože se mi líbí romské písničky, a i na ten festival Kamoro, tam chodím taky a ráda zpívám, takže mně se líbí ten rytmus a ta atmosféra. Je v tom prostě opravdu taková energie, která se mi líbí.
0: A mohla byste mě zanotovat, co jste se naučila?
3: O poštáry z Avel, telegram osanel.
0: Vy jste se připojila k pěveckému workshopu. Vy sama vystupujete v kapele, kde zpíváte nebo hrajete na housle romskou muziku. Jak je vám blízká romská hudba?
4: Já jsem se právě k romštině jako takové dokonce dostala přes romskou hudbu, protože se mi hrozně líbí, jaký to má nádech, energii, všechno možné. A líbí se mi právě ty dvojhlasy, trojhlasy. A přesně proto jsem si říkala, že tenhle workshop je k tomu ideální, abych se ještě trochu naučila víc. Na workshopu se vyučovalo na některých základních známých romských písních, jak vést dvojhlas, případně trojhlas, a jakým způsobem ho nevést ve své podstatě.
0: V čem je jiné se učit romskou písničku a českou písničku?
4: Je to teda hodně subjektivní, ale třeba k romským písničkám přistupuji s mnohem větším respektem a jsem vždycky ráda, když mě někdo naučí. Že když se učím nějakou folklorovku, lidovou, moravskou, tak je mi úplně jedno, jak se to zaspívám, jak se to udělám a tak. A tady mi přijde super, když se můžu učit od člověka, co v tom vyrost, ví přesně, jak to má být, a navazuje na nějakou tradici.
0: Když jste se učila hrát romskou hudbu na housle, bylo to těžké?
4: Bylo, protože já jsem zvyklá hrát podle not a nějakým předepsaným způsobem. A tady má jednak člověk volnost, že si to vlastně musí trochu vymyslet, ale zároveň, když nesleduje to, jak to má být nějak vnitřně uspořádaný, tak to hraje špatně a je to poznat. Já si většinou poslechnu tu písničku s nějakým romským interpretem a snažím se poslechnout, jak on to dělá, a pak si to vyposlouchat a nějak skopírovat trochu a ukrást.
5: Dospívala lektorka zpěvu Lenka Grunzová. A já děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Wut Bacht, Zorte Sostipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení příbramské nemocnice odvolalo stíhaného ředitele Holobradu. Ministerstvo životního prostředí přispěje Národnímu parku České Švýcarsko na obnovu po požáru. Zítra čekáme, zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V čele příbramské nemocnice skončil ředitel Stanislav Holobrada. Z funkce ho odvolalo představenstvo nemocnice. Policie Holobradu viní v kauze manipulace zakázek. Policie v ní stíhá 6 lidí a 3 firmy. Podle evropského žalobce jde o zakázky za skoro 300 milionů korun. Holobrada obvinění odmítá a tvrdí, že je nevinný. Nemocnici teď dočasně vede náměstek pro lékařskou péči Vladimír Dvořák. Hasiči dnes chtějí zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Celkem oheň zasáhl víc než 100 hektarovou oblast. Ministerstvo životního prostředí chce v reakci na požár přehodnotit postup při nakládání se suchým dřevem. Teď se v národních parcích zpravidla nechává.
2: Společně musíme nalýsovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat. Věci se mění a my se tomu samozřejmě musíme přizpůsobit.
3: Říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že k diskuzi kromě ředitelů národních parků přizve také odborníky na danou tématiku.
2: My tam to část toho dřeva samozřejmě musíme nechávat kvůli těm živinám, kvůli tomu dusíku.
3: Hasiče budou s požárem bojovat nejméně několik dalších dnů.
4: Dnešního dne máme nasazeno celkem 350 hasičů.
3: Zásah by chtěl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček ukončit do neděle. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Správa železnic vybrala zhotovitele stavby, který provede rekonstrukci vlakového nádraží v Táboře. Společnost OHLA-ŽS podala nejnižší nabídku za víc než 164 milionů korun. Rekonstrukce začne v červnu, doplňuje mluvčí správy železnic Nela Fríbová.
5: Původní nádraží doplní dva nové přízemní objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý pak zajistí přímý přístup do podchodu. Historické části z 19. století pak projdou kompletní obnovou. Součástí rekonstrukce je také nový výtah, který povede na první nástupiště. Sport.
0: Večer se ve fotbalové lize mistrů rozhodne o prvním finalistovi. Arsenal bude po úvodní remíze 1-1 hostit v odvetě semifinále Atletico Madrid. Oba týmy o víkendu v lize zvítězili s čistým kontem. Odveta semifinále ligy mistrů mezi Arsenalem a Atletikem Madrid začne ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna na Prahu kus zaměřínem na kilometru 124 se dojíždí do stojící kolony. Bude se teď rozjíždět na kilometru 122. Už dohasili větší požár osobního auta. Provoz byl pár minut úplně zastavený. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov opatrně dojíždějte do kolony před Rohlenkou kolem kilometru 206. Sune se to krokem na kilometru 208,5. Tam se ještě před Holubicemi převrátilo nákladní vozidlo. Projíždí se jedním pruhem a zdržení je okolo 20 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Už 25 let je českou Edith Piaf. Toto výročí oslavuje koncerty. Ovšem nejen francouzský šanzon je součástí její hudební činnosti. Radka Fischerová je naším hostem. Vítám tě.
7: Krásné odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dnes v Alex a host vítám Radku Fischerovou, muzikálovou a šanzonovou zpěvačku, která ovšem začínala folkem a country, ale právě se šanzonem si nejdéle zpětá. Čtvrtstoletí si v loni oslavila a vlastně slavíš dál, protože
1: je
0: máš
1: tak.
0: Ještě další koncerty pro velký úspěch lednového koncertu ve Studio 2, tak je pokračuješ.
1: Je to přesně tak, my jsme za to nesmírně rádi, že vlastně tahle cesta moje, která se propojila s touhle báječnou šanzonierkou, vlastně ikonou tohoto žánru Edith Piaf, takže pořád pokračuje a vlastně po té, co jsme měli v lednu opravdu krásný, úspěšný koncert na velké scéně Studia 2, tak nás Michal Hrubý oslovil, jestli bychom ještě nepřidali jeden letní koncert na výstavišti, na letní scéně právě Studia 2 v Holešovicích, takže tam budeme mít koncert, který plánujeme vlastně v červnu, 24. června a moc se na to těším, protože tam budeme opět s Davidem Krausem, který bude jako host, kterého jsem tak jako přizvala do toho šanzonového světa. Budeme tam se smyčcovým kvartetem, Unique kvartetem a budeme tam mít krásné hosty, jednoho úžasného malého akordeonistu, který teď vyhrál i moje 14 let a vyhrál nejvyšší možné akordeonové soutěže evropské i vlastně světové. Takže se moc těším na to, že opravdu přinese lidem velikánský zážitek. Těžko se to popisuje, chce to opravdu zažít, takže všechny moc na tenhle ten koncert samozřejmě zvu.
0: Mladý talent tedy. Mm-hmm. A ty vlastně i pracuješ sama s mladými talenty.
1: Já jsem se tak nějak propojila s dětmi. Vždycky, já jsem i u nás doma, když tedy vezmu něco tak z toho mého soukromí, tak můj dům byl vždycky vyhlášený tím, že tam se najdou všechny děti z ulice. A vždycky, když nějaký rodič hledal děti, tak nejprve šel ke mně a potom se teprve šel ptát někoho dalšího, kde by děti mohly být. Takže děti jsou už hodně let součástí mého života, mám je moc ráda, takže se jim snažím i věnovat. A to tedy skrze samozřejmě nějaké soukromé lekce, ale především díky projektu, který se jmenuje Menard, který vznikl vlastně pod ZUŠ Open a je to stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání talentovaných právě mladých dětí, kde se tedy věnují vyloženě muzikálové tvorbě. Teď vlastně v květnu za chviličku nás čeká finálový večer v divadle Minory, to zase v neděli 24. května. Se nám to tak hezky ladí, 24. května Minor, 24. června Studio 2, výstaviště. No a tady právě bude závěrečný výstup mých stipendistů toho letošního ročníku, takže opravdu s těmi mladými talenty moc ráda tvořím, nechám se jimi inspirovat. No a když už jste mezi těmi zpěváky, tak samozřejmě člověk dosahuje dál i za těmi hudebníky a takhle jsem právě našla toho akordeonistu Járu Pokutu, který mě zkrátka nadchnul svojí muzikalitou, že to není, jak se říká, jenom to vydrezurované děcko, ale je to opravdu někdo, kdo strašně moc tu muziku chce. A vlastně takové děti mě baví.

0: nejvíc v té hudbě.
1: Bez pochyby, ale je takový ten kritický věk, což bývá puberta, kdy ty děti holt mají trochu jiné zájmy, než třeba tylně cvičit na housle. Děje se ti to, stýkáš se nebo máš takové děti u sebe, pracuješ s nimi, jak je to těžké a náročné je?
0: Je to těžké, myslím si, že je to opravdu těžké období i pro rodiče, protože samozřejmě tam je i upřímně řečeno ten bod zlomu, kdy se třeba i tomu děti chtějí věnovat, ale už tam není úplně taková podpora rodičů, protože se rodiče bojí vlastně té umělecké kariéry, což na jednu stranu samozřejmě moc chápu, na druhou stranu pokud to dítě v sobě cítí, jak já říkám, to povolání k tomuto povolání vnitřní, tak zkrátka se tomu stejně nevyhnou. A jinak samozřejmě, ano, v té pubertě hlavně v tom zpěvu třeba přichází mutace a přichází i vlastně u těch dívek a potom se ztrácí sebevědomí. Je to ten moment, kdy vlastně se začnou hrozně moc poznávat a přichází tam jaksi na pořad dne ta trapnost a to je vlastně, to jsou momenty, které se hrozně těžko zdolávají a přeci jenom podle mě a myslím si, že spousta dospěláků to uzná, že když nějaké dítě vystoupí i třeba v pubertě v nějakém nekomfortním momentě v tom vývoji, když vystoupí na jeviště, takže to chce fakt obrovskou odvahu a proto si myslím, že potřebují velikánskou podporu, protože pak, když to zdolají, tak to za to prostě stojí.
1: A ty jsi někdy bojovala se ztrátou sebevědomí?
0: Já mám někdy pocit, že ho stále hledám. Já si myslím, že ano, určitě to je věc, se kterou se asi v určitý oblasti v životě setká úplně každý a vlastně ani nezáleží na tom, jestli jde o holky nebo o kluky, ale každý někdy zapochybuje a myslím si, že to je právě moment, kdy člověk začíná růst, protože tam přijde ta zodpovědnost, jo, většinou člověk ztrácí,
1: pokora.
0: Jo, ta pokora velikánská, přesně tak, a to jsou vlastně ale takový stavební pilíře, na kterých zase roste kvalita a nějaký ty hodnoty, které si myslím, že jsou prostě nejlepší.
1: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Radka Fischerová, která se kromě tedy zpívání šanzonů, muzikálů také věnuje produkční činnosti a to koncertního cyklu Šanzony v zahradách, který bude i letos. Předpokládám pro velký loňský úspěch.
1: Já jsem moc ráda, že vlastně můžu říct, že ano. Já jsem objevila překrásné místo, zahrady pod Pražským hradem, které byly vlastně docela dlouho uzavřené pro veřejnost. Teďka už nějakou dobu otevřené jsou, ale stále je to, bych řekla, takový skrytý klenot. A dostala jsem opravdu takovou tichou nabídku před 3 lety, jestli bych tam nechtěla udělat koncert. A já, když jsem ten prostor viděla, těch 6 propojených nádherných zahrad vlastně v terasách, a viděla jsem vlastně to ticho a měla jsem pocit, že jsem opravdu na takové kratičké dovolené někde v Římě, tak jsem si říkala, že by byla velká škoda, aby jsme tam vlastně hráli jenom sami, a oslovila jsem vlastně další interprety a vymyslela jsem si vlastně šanzony v zahradách. Mám pocit, že to byl opravdu ten nápad, který vznikl tam. A tak byl první ročník, v loni jsme už přidali další koncert, takže koncerty byly v loni 2 a letos se vlastně zase do zahrad pod Pražským hradem přímo do Burské zahrady vracíme, a to ve 2 termínech 15. a 16. července. A mám velkou radost, že jsme zase tak trošičku rozšířili to, co si vlastně přeju, aby tam vznikalo takový, vlastně bych řekla, celý podvečer, kdy mají lidi možnost zažít nějaký kulturní zážitek. Tak jako možná bych na začátek řekla, kdo tam bude vystupovat, protože mám velkou radost, že tam bude Dan Bárta, kterého doprovodí Robert Balcár, který byl roky dvorním kontrabasistou paní Hany Hegerové, a vůbec to spojení vlastně Dan Bárta s kontrabasem si myslím, že je vlastně unikátní. Pak tam bude skvělá šanzonérka Renata Dressler, opravdu za ten ortodoxní šanzon. No a potom tam budeme my s Davidem Krausem, máme spoustu vlastně nového repertoáru šanzonového, spoustu jak francouzských, tak českých písniček, tak na to se moc těším. No a pak jsme mluvili o těch mladých, tak bude tam ten zmiňovaný akordeonista Jára Pokuta, ale navíc tam bude Max Behenský, což je můj žák, můj loňský stipendista právě z té stipendijní akademie Menard. A on se letos probojoval jako vlastně první Čech do finále The Voice Kids v Německu. A opravdu zaznamenal velikánský úspěch, takže jsem ho poprosila, jestli by nám nepřišel zaspívat písničku Je suis malade, což je překrásná skladba, kterou zpívá Lara Fabian. Je to nádherná ženská píseň, ale on ji zpívá naprosto famózně. Takže nám to tam ozdobí tihle dva mladěši. No a protože mám ráda výtvarno, tak nám tam v Palfijovské zahradě ozdobí svým designovým sklem výstava modní návrhářky a sklářky Jiřiny Tauchmanové. Takže ta tam bude potom pro všechny připravená. Myslím, že o přestávce koncertu ještě to bude trošku zasvětla, ale po koncertě si budou tuhle skleněnou výstavu moc všichni vychutnat osvětlenou, takže budou snad mít všichni ten zážitek i po koncertě. No a pro ty, kdo mají rádi historii, tak jsou zase připravené komentované prohlídky ještě před koncertem, nebo před oběma koncerty těch zahrad pod Pražským hradem. Takže je to opravdu na celý podvečer, večer a možná i část noci, aby zkrátka lidem bylo chvíli tiše a hezky.
0: Je to nabité několik druhů umění na jednom místě. Ty jsi se tedy ujala i té produkční činnosti, ale přeci jen a scénář vlastně si napsala k tomu večeru celému. Vymyslela jsi to. Neodvádí tě to trochu od tvých šanzonových písní a vůbec od zpívání?
1: Je pravda, že tahle role 2 v 1 je trošičku náročná, protože ta produkční činnost opravdu toho obsahuje hodně a vypadá to, že šanzony v zahradách mají trošku větší produkce, ale ta produkce jsem opravdu vlastně jenom já, ale o to víc mě těší, když se vlastně potom ozve nějaká reakce, bylo nám zkrátka chvilinku hezky, na všechno jsme zapomněli, byl krásný večer, a to je prostě taková moje vlastně vnitřní, bych řekla, ten vnitřní motor a ta moje filozofie, aby se přinášely vlastně lidem hezký kulturní zážitky. A vlastně, když bych tak řekla, bez nějakého pozlátka, bez bulváru, zkrátka ty normální věci, protože ono to bude znít asi možná teďka trošku zvláštně, ale já jsem si všimla, že vlastně, když není něco příliš alternativní, anebo trošičku divné, anebo trošičku specifické, tak vlastně se to velmi těžko prosazuje. Ale tady si myslím, že jde opravdu o večery, kdy má být opravdu lidem jenom hezky a kdy dostanou velkou dávku, doufám, poctivé, živé krásné muziky.
0: Zde Radka Fischerová.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Dan Bárta a 20letá Radka Fischerová. Ty jsi říkala, ano, že ti bylo 20 pouhých. Změnil se ti hodně hlas nebo ne?
1: Já myslím, že určitě, že to je takový nevyhnutelný, ale moc ráda na to období vzpomínám. Za prvé to je tedy ten moment, kdy jsme se potkali s Danem Bártou, ale taky s Karlem Černochem, bylo to na Evitě, protože je to samozřejmě písnička z muzikálu Evita a je to pro mě velikánská vzpomínka. No a tak ten čas samozřejmě nějakým způsobem plyne a na ty šanzony už tyhle ty vešky naštěstí nepotřebuju.
0: Ty ale vůbec ve svém velmi mladém věku jsi se setkala s zajímavými osobnostmi, takovými jako byl třeba Miroslav Horníček nebo pan Brodský.
1: Ano.
0: Pana Vericha, toho si už zažít určitě nestihla, ale řekni mi, jaké setkání pro tebe bylo opravdu významné, osudové a změnilo třeba tvoji dráhu nebo tvoji cestu?
1: Já si myslím, že těch setkání jsem opravdu měla velikánský štěstí právě na tyhle nádherné osobnosti. Jak si říkala, pan Brodský jsem nedávno zmiňovala, že mě dokonce žádal o ruku, pan Miroslav Horníček, se kterým máme dokonce natočené s mojí tehdejší country kapelou vánoční CDčko Koledování s Miroslavem Horníčkem. Byla to paní Stela Zázvorková, pan Sovák. Naprosto neopakovatelný momenty. Bohužel v tu dobu ještě nebyly mobily a záznamníky, abych si mohla vlastně ty jejich zkrátka glosy, kterých bylo opravdu nespočet, tak abych si mohla nahrávat a dneska na ně tady jenom takhle vzpomínám. No a těch myslím si, že zásadní setkání byly možná s těma lidma, kteří ale nemají takhle zvučný jména. A je to určitě taková rodina, kterou mám kolem sebe ze svých muzikantů, který mě vlastně nasměrovali, který mě do dneška vlastně jsou pro mě velikánskou rodinou a vždycky říkám, že kromě toho, že jsou skvělí muzikanti, tak především jsou to ale úplně fantastický lidi. A jak to tak bývá, když budete jmenovat ty nejdůležitější lidi ve vašem životě, tak to většinou opravdu ty nejzvučnější a nejslavnější jména prostě nejsou.
0: Já bych s dovolením u toho zvučného jména nicméně zůstala, protože jsi zmiňovala to, že tě vlastně Mil Brodský požádal o ruku. Říkala jsi pak někdy, když si bohužel sáhnul na život, jestli by to třeba bylo jinak, kdyby si s tou nabídkou souhlasila?
1: Tak ale já jsem s ní samozřejmě souhlasila.
0: Aha, ty jsi souhlasila.
1: My jsme jenom uzavřeli dohodu, že se vezmeme za 20 let a on nevydržel. On na mě nepočkal. Nedělám si samozřejmě to trošičku zlehčuju, ale musím říct, že mě to opravdu fakt zasáhlo, protože pan Brodský mě vlastně psal i dopisy. Má drahá nastávající, už pouhých 19 let nás dělí od toho našeho dne. A ještě, jestli se nepletu, tak pan Brodský byl vlastně střelec jako já, tak měla jsem prostě pocit, že máme k sobě opravdu blízko, že mu tak nějak rozumím. A opravdu mě to vzalo, ten jeho odchod. A no, to jsou věci, na které zkrátka nezapomenete.
0: Dokonce přišel za vašimi rodiči a požádali o vaši ruku.
1: Je to tak, bylo to opravdu se vším, co k tomu patří. Rodiče taky souhlasili. Jo, bylo to opravdu krásný. A možná, kdybych ještě mohla zmínit setkání z těch třeba lidí, který pro mě hodně znamenají a co pro mě byly krásné setkání, tak to bylo setkání s Pierrem Richardem, pro kterého jsem vlastně měla tu možnost zpívat, když tady prezentoval svoje víno. A to tedy musím říct, že taky pro mě bylo opravdu moc krásné setkání, protože to byla moje ikona úplně od dětství a stále je. A s tím bych se moc ráda ještě někdy setkala.
0: Ještě někdy setkala. S kým se už nesetkáte, Edith Piaf, ale v loni si tam do Paříže zamířila, položila si květinu, zapalila si svíčku u hrobu Edith Piaf.
1: Je to tak, já jsem měla velkou radost, že vlastně za těch 25 let jsem vlastně neměla nikdy možnost jít do Paříže, teď se mi to vlastně konečně podařilo a je to, vlastně to pro mě bylo takové symbolické poděkování. Edith Piaf v Paříž mě vlastně nadchla, nevím jestli, protože jsem si tam přinesla ty svoje vnitřní pocity a Edith Piaf pro mě vlastně neodešla, setkávám se s ní pořád, tak jsem jí to musela dát vědět, že ta její hudba zkrátka pořád žije a je tam taková krásná kavárnička Edith Piaf nedaleko Hřbitova Perla 6, kde do dneška tam tedy sedávají místní a zpívají si její písničky, takže jsem si s nimi zaspívala a její hudba tady prostě pořád je.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: to byla ona, Edith Piaf, a ta česká Edith Piaf. Radka Fischerová je naším dnešním hostem. Už 25 let tedy zpíváš šanzony a vlastně osudovým tak trochu se ti stal muzikál.
1: Je to tak. Já jsem dostala právě před těmi teď už tedy 26 lety nabídku od Petra Maláska a choreografa Libora Vaculíka, jestli bych nechtěla stvárnit v baletu pro komorní divadlo v Plzni právě tuhle tu šanzonovou ikonu. A byli jsme tam společně vlastně dvě, jak říkám, že to byl balet, takže jsme tam byli dvě Edit, tanečnice Zuzana Hradilová a já jako tedy zpěvačka. My jsme se tam vždycky tak nenápadně prohodili. Byl to takový opravdu na tu dobu velmi nestandardní, unikátní jako model toho představení a no, vydrželo to bavit diváky těch neuvěřitelných 25 let, což je prostě úžasné.
0: A přitom ten šanzon, když si ho poprvé slyšela, tak ti úplně nesedl, nebylo
1: vůbec.
0: To, nezahořela si pro něho
1: ne,
0: hned.
1: Ne, nezahořela. Až jsem trošičku trpěla, když jsem poprvé slyšela vlastně Edith Piaf a zjistila jsem, že to není nějaká jakoby malebná úplně píseň, že to je, že tam je trošičku vlastně slyšet v některých skladbách, je ta ulice a že tam není jenom vlastně takový zamyšlení, ale musela jsem opravdu pochopit, co to je ten francouzský šanzon. Ale tím, že jsem začala vlastně v tu dobu číst knihu o ní, abych nazbírala co nejvíc materiálu, protože jsem samozřejmě koukala na všechny dostupné dokumenty. V tu dobu ještě nebyl internet vlastně v tom rozsahu, jako je dneska. Takže jsme opravdu sbírali materiály, jak to šlo. A zjistila jsem zkrátka, že jsme obě dvě narozené 19. prosince. No a tam jsem si říkala, tak to je osudová záležitost, tady se tomu asi nevyhnu. A je to tak, dneska už to po těch 25 letech můžu říct.
0: Ano. Máte stejný datum narození, samozřejmě jiný rok, ale ten život Edith Piaf, tak jak ho vlastně od narození, co jí provázelo, ať údajně se narodila dokonce na ulici, ten porod proběhl pak oslepla také ve třech letech, tak takové hrůzy se ti vyhýbají, doufám.
1: Já myslím, že ona byla takový ten střelec úplně naplno, že teda opravdu tam, myslím, že tam bylo všechno na 1000%, ne na 100%, já myslím, že jsem, bych řekla, takový lehčí kalibr. A opravdu si myslím, že je pravda, že hodně se představuje vlastně těch tragédií v životě Edith Piaf. Já si myslím, že ona si ten život uměla úplně neuvěřitelně užívat a že spoustu nebo velkou část toho života, že se taky prosmála, že tam nebyla jenom ta tragédie a dokázala se neuvěřitelně bavit. Já myslím, že těch příběhů o tom, kolik vydělala vlastně za jednu noc franků za koncert a jaký dluh měla už za dva dny, protože to všechno zkrátka rozdala a probavila se svými přáteli, tak myslím, že ona opravdu uměla žít na spoustu procent a že ta její cesta byla v tomhle tom neopakovatelná a ani nemám v tomhle tom žádnou ambici to napodobovat.
0: Ano, ale není to jenom Edith Piaf, ty zpíváš i další francouzské interprety, jako třeba Charles Aznavoura či Mireille Mathieu. Mm-hmm. Byla jsi na koncertu, protože Mireille Mathieu koncertuje v Praze celkem pravidelně.
1: Ano, byla jsem na koncertě Mireille Mathieu a byl to pro mě vlastně narozeninový dárek, protože ona sem většinou jezdí právě v prosinci a byl to naprosto úžasný zážitek, protože já jsem měla pocit, že vidím vlastně tu Edith Piaf. A když Mireille Mathieu zpívala přídavek, tak v tom kongresovém centru začali všichni diváci, jako kdyby s magnetem začali se zvedat z těch míst a v těch uličkách se začali vlastně přibližovat k tomu jevišti, jako kdyby se jich chtěli dotknout. Jako něčeho opravdového, jako nějaký skutečný emoce, opravdu toho srdce na dlani. A tam jsem si vlastně uvědomila, jak opravdu máme zaprvé, jak moc tu kulturu a tohle to otevírání srdce, jak to moc vlastně všichni potřebujeme. A byla v tom pro mě jako velká, nebo velký jakový vzkaz takové jako lidskosti. A i to, co ta hudba jak dokáže úžasně propojovat. A Charlesa Aznavoura jsem měla taky tu možnost vidět, když mu bylo 91 let, tak přijel poprvé do Prahy, byl také právě v kongresovém centru, tam asi mají rádi šanzon. A bylo to naprosto taky pro mě úžasné setkání. Poprvé jsem zažila ten moment, že někdo vstoupil na jeviště a mě opravdu vyhrkly slzy, protože to byl pro mě neuvěřitelný jako emoční zážitek. A tak jsem si říkala, tyjo, tak Aznavour přijel v 91 letech poprvé jako do Prahy. Takže on si klidně začne jako s tou Českou republikou, jako tu kariéru v Praze, takhle naživo v 91. A říkala jsem si tak, a to si dobře pamatuj, že nikdy není pozdě na to s něčím začínat.
0: Radka Fischerová je naším hostem. We'll be right back.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi zpěvačka především šanzónu Radka Fischerová, která ovšem se ujala také produkční činnosti, už si tu zmiňovala koncertní cyklus šanzóny v zahradách, ale to není jediná akce, na které se podílíš. Pak je to také kultura na Rybníce a ta je kde?
1: Kultura na Rybníce je taková úžasná série kulturních akcí, která probíhá v takovém malebném prostředí zahradního centra Chuchelna, která je u Semil, tedy vlastně nedaleko Českého ráje. A je to místo, kde jsme vlastně koncertovali s mojí kapelou právě se šanzony, pak jsme tam převezli i na chviličku šanzony v zahradách, které se tady přesunuly na kulturu na Rybníce. No a já jsem si to tam tak zamilovala, že jsem se do toho, jak se říká, vpletla jsem se do těch jako sítí na tom Rybníce. No a teďka jsem se stala takovou pomocnicí s touhle s tou nádhernou akcí a je tam opravdu naprosto úžasné prostředí komorní, kde se lidé dívají přes rybník na jeviště. Je tam taková malá velká scéna, to takové opravdu komorní prostředí. No a letos tam proběhnou krásné koncerty Petra Koláře, který tam bude už vlastně na konci léta. Když se odevzdá vysvědčení, tak potom můžete zajet na výlet právě na Petra Koláře. Nebo...
0: Takže na začátku.
1: Ano, na začátku školního roku. Takhle. Tak. Bude tam koncert Moniky Absolonové, přijede tam orchestr Karla Vlacha, se kterým se také zaspívám ještě s Tomášem Savkou, kde si budou moct vlastně lidé i zatančit. Potom tam bude komorní koncert Daši, na který se také moc těším. No a závěr toho léta uzavře koncertní verze muzikálu Rebelové, kde přijdou vlastně solisté divadla Broadway. Takže tam se určitě zase využije celý ten prostor toho rybníka. A protože to je v zahradním centru, tak samozřejmě jsou tam i akce, které jsou spjaty s těma rostlinami. Takže tam bude na začátku června, tam proběhne výstava bonsai, která je tady vlastně celý víkend, takže to si myslím, že když si lidé najdou kulturu na Rybníce, tak určitě neprohloupí. Je to, jak já vždycky říkám, zajet si na malou skálu, třeba jednu etapu vody, nebo si zajet na Panteon, na hrad Frýdštejn, na Trosky a potom si zajet na kulturu na Rybníce.
0: Prozrať, jak se takové místo objevuje, jak jsi na něj narazila?
1: Já jsem na něj narazila opravdu jenom díky tomu, že jsem sama byla pozvaná, abych tam zpívala, protože kultura na Rybníce už tam probíhá několik let. 6 let se tam uvádělo kompletní představení Rusalky, opera Rusalka, kde byly solisté libereckého divadla FX Šaldy. Bylo tam několik představení divadelních se Simonou Stašovou, s panem Nárožným. Aneta Langerová si tohle místo vybrala jako jedno z malebných míst, kde by chtěla vlastně mít turné pro desku Dvě slunce a těch interpretů bych mohla jmenovat velkou řadu, Báru Basikovou, Ondru Rumla, Lenku Novou a myslím, že těch interpretů tam opravdu už bylo hodně a ta atmosféra je zkrátka nezaměnitelná, protože ty odrazy na tom Rybníce, když potom během toho koncertu tam nalítávají ty netopíři, tak v tom světle to vypadá opravdu jako neopakovatelně a myslím, že každý, kdo tohle místo objeví, tak samozřejmě kromě toho, že zahradní centrum Chuchelna je opravdu plně vybavené, tak se tam tedy dá bohužel i dost utratit za ty krásné rostlinky, ale každopádně pak ta kultura na Rybníce je to opravdu zážitek, kam se každý podle mě rád vrátí.
0: Rád vrátí a samozřejmě chce to i trochu mít štěstí na počasí. Už tě někdy vypeklo?
1: Samozřejmě, protože počasí to je taková ta neovlivnitelná věc, ale my se snažíme opravdu být vybavený, jak na šanzony v zahradách, tak na kulturu na Rybníce, tak jsme opravdu plně vybavený všema možnýma pláštěnkama anebo podsedákama, tak aby bylo lidem pořád alespoň trošku dobře. Ale já vlastně to úplně nechápu, ale diváci jsou opravdu tak neuvěřitelně fantastický, že vlastně nikdy si nikdo na to počasí vlastně nestěžoval. Já vím, že to nikdo neovlivní, ale stejně, když člověk něco takového pořádá, tak si strašně moc přejete, aby bylo lidem dobře. A to počasí to opravdu může ovlivnit. V loni všichni, jako kdo dělali letní akce, tak vědí, že fakt pršelo skoro pořád. Tak letos doufám, že nám to sluníčko bude víc přát a že to bude jako takový poděkování za ty stateční diváky, kteří to v loni vydrželi.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Katka Fischerová nám teď připomněla tou písní, že už za půl roku jsou tu Vánoce. Tak ale předtím nás čeká léto a ty, když jsi tady popisovala, co všechno tě čeká, tak budeš mít vůbec nějakou dovolenou? Nebo až právě na podzim či kolem Vánoc?
1: Ale určitě, já se moc těším, že pojedeme zase s Oskarem, s mým synem na 14 dní na ostrov Brač v Chorvatsku, což už my tam jezdíme trošku tak jako na chalupu, takže díky tomu, že hodně se snažím cestovat, protože je to taková moje, bych řekla, taková moje vášeň, takový můj koníček, tak jak hodně toho docela během toho roku poznáváme, tak pak si potřebujeme fakt někde oddáchnout a o ničem nepřemýšlet a už ani moc nepoznávat, opravdu jen tu hlavu vypnout. Letos už jsme vlastně i navštívili vlastně Japonsko, kde byl překrásný vejlet a tam toho poznávání bylo opravdu hodně. Takže moc se těším jako na ty prázdniny, ale jinak budou samozřejmě i pracovní a bude tam kromě tedy šanzonů v zahradách a tak i nějaký ještě další workshopy a kultura na Rybníce a taky samozřejmě nějaká práce kolem zahrádky mojí. Musí tam být taky nějaká ta péče o domeček a tak. Jako budu určitě i odpočívat, těším se.
0: Budeš odpočívat, ty si říkáš 14 dní v Chorvatsku a že skutečně jako vypneš. Hmm. Opravdu vypneš? Nebo třeba ti tam napadají ty nejlepší věci, které pak organizuješ a tvoříš během roku?
1: Je pravda, že já většinou vyjíždím do Chorvatska těsně po šanzonech v zahradách. Někdy už i jako na noc anebo nad ránem. Takže to mě opravdu ještě hodně věcí šrotuje v hlavě. Prvních 5 dní je ta hlava ještě hodně, bych řekla, tak jako produktivní. A okolo takového 10. dne ta hlava vypíná a většinou nejsem schopná vyloudit kloudnou větu. A říkám si, jak by to vypadalo, kdybych měla volno měsíc, tak to bych zřejmě potom musela udělat nějaký opravdu zásadní restart zase v té hlavě.
0: Tak ty ráda cestuješ, to je o tobě známo, zmiňovala jsi Japonsko, to je přece jenom destinace, na kterou už je potřeba si udělat více času, nikoli v týden. Plánuješ nějakou podobnou delší cestu? Nebo přeješ si někam podívat?
1: Samozřejmě máme ještě nějaký destinace, kam bych moc ráda jela. Byli jsme letos taky na Madejře, tak tam bych se moc ráda vrátila. A jinak vzhledem k tomu, že Oskarovi je 14 a příští rok ho čekají přijímačky, tak se přiznám, že vlastně žádnou jako větší cestu nechystám a spíš doufám, že se jako nám povede, aby řádně zdolal všechny tyhle ty povinnosti a prostě pak už mu jenom budu držet palce, aby mu vyšlo to, co si přeje, co se týká těch přijímaček. No, takže bude nás asi víc už v tom příštím roce čekat škola.
0: A co si přeje?
1: Chtěl by studovat nutričního asistenta nebo nutričního terapeuta.
0: Nic s hudbou, s uměním, nic takového?
1: Nic s hudbou.
0: Nebo herectvím, protože jeho tatínek je herec.
1: Ale já jsem vlastně docela ráda, jeho vždycky právě přitahovala příroda i přemýšlel o životním prostředí a ekologii. Myslím si, že má vlastně hrozně moc blízko ke zvířátkům, anebo teda k tomu jako jídlu, ale chce o tom přemýšlet zdravě, což mě těší. Takže zvolil si tohle, úplně toho to nadchlo. Nadchla ho jedna škola, takže tam teďka prostě směřuje a já jenom doufám, že mu to zkrátka vyjde, protože nemám žádný ambice v tom, jako kam by, jakým směrem by se měl ubírat. Myslím si, že by si opravdu děti měly vybírat podle toho, co je baví, protože to jim většinou potom jde.
0: Hlavně ano, přesně tak, aby ho to bavilo. A nestojí někdy nad tebou třeba ráno u snídaně a neříká, maminko, co to máš na talíři, ne?
1: Většinou mi spíš říká, maminko, prosím tě, dej si něco na ten talíř.
0: Je, tak se hezký. Já moc děkuju, že se tu s námi byla, děkuju za příjemnou hodinku a řadu pozvání na nádherné akce, tak ať se všechny vydaří, ať drží počasí, nebo ať dopadne počasí. Radka Fischerová.
1: Já moc krát děkuju a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas zprávy.
2: Před budovu Českého rozhlasu dnes přišlo několik tisíc lidí, požadovali zachování současného systému financování veřejnoprávních médií. V Liberci začala přehlídka mezinárodních animovaných filmů Anifilm. Zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Několik tisíc lidí dnes kolem 19. hodiny přišlo před budovu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě. Požadovali stažení vládního návrhu na převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle organizátorů se tím kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO snaží oslabit nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Akci zorganizovalo hnutí Milion chvilek. Průvod protestujících prošel ze Staroměstského náměstí na Vinohradskou ulici. Lidé nesli transparenty s hesly Média nedáme nebo Nezávislost není zadarmo. Přibližně každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat z šesti lokalit, například z Olomouce Chomutova nebo Tovačova na Přerovsku. Podle Petra Adamíka z Univerzity Palackého klíšťata nepřenáší jen encefalitidu a boreliozu, ale taky další patogeny.
3: My jsme se zamerali na bakteriální infekcie, byly to rikecie a potom anaplazmy, ještě popri klasických boreliách. Častokrát se prejavujú takovými nešpecifickými třeba s horečnatými stavmi a ľahko môžu byť třeba nedetekované. Za nás je ako veľmi zaujímavé, jak je to veľmi premenlivé v priestore a na lokalitách, že niekde ich je viac premorených kliešťatýmito baktériami a niekde menej.
2: V Liberci začal 25. ročník přehlídky animovaných filmů Anifilm. Do konce týdne můžou diváci vidět přes 500 snímků. Tématem jsou mýty a legendy. Program kromě filmu nabízí i výstavy nebo dílny pro děti i dospělé.
4: Návštěvníci dostanou akreditační kartičku a pak ještě plátinku s programem.
5: Ukazuje Valerie Kresplová z akreditačního centra. Festival je letos na několika nových místech, říká ředitel Tomáš Rychecký.
6: Lidové sady, které jsou věnovány primárně dětskému programu, Linzer, kam jsme letos přesunuli program videoher.
5: Filmy se promítají taky v Naivním a Malém divadle nebo třeba Před radnicí. Dnes večer organizátoři ocení za celoživotní přínos animátora Jana Klose, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
7: Kamarádil s Přetislavem Pojarem, takže mu animoval hodně jeho filmů i seriálů, ale třeba i seriály Patamat.
5: Součástí slavnostního večera bude taky vyhlášení soutěže Český obzor. Mapuje českou animaci uplynulého roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Volejbalisté Karlovarska jsou extraligoví šampioni. V rozhodujícím pátém finále série porazili na domácí palubovce Lvi Praha 3-0 na sety. Pro Karlovarsko je to čtvrtý extraligový titul v klubové historii.
0: Počasí.
2: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 se zdržíte za Brnem ve směru na Ostravu, za Rohlenkou na kilometru 208,5 se projíždí pouze jedním pruhem kolem převráceného kamionu. Kolona začíná u Rohlenky na kilometru 206 a je to na 15 minut. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem hasiči hasili požár za Velemínem. Nebylo to nic vážného, na kilometru 56,5 je uzavřený odstavný pruh, zatím bez držení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách 9 už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Kouzelnou poezii jednoho z nejčastějších cílů letních dovolených chorvatského ostrova Hvar vám v úvodu našeho dnešního setkání nabídl Roman Horký. Je to jedna z tuctu novinek, které tvoří obsah jeho letošního alba Spasitel. Ovšem, já vás dnes zavedu do slova a do písmene proti proudu. Přesně tak se jmenuje Romanovo album, které právě letos slaví 10. narozeniny.

Solový Roman Horký, jeho věrný kytarový parťák, v roce 1991 zakladatel budějického víkendu Viktor Porchrystl a baskytarista Petr Surý. Hudební kádr, který před rovnými 10 lety nahrál ve zlínském studiu V album Proti proudu, z něhož záhy poté za vámi přilétl i Romanův Fénix. A teď se vydáme dlouhou cestou od tvého srdce, oklahomského sextetu Turnpike Troubadours, který se doulá americkým západem celých 15 let.

S velikou oblibou i hloubkou filozofující text umocněný hudbou Romana Horkého pod názvem Nejpevnější spout se docela nedávno objevil na Zbrusunovém albu Kamelotu Spasitel. Mezitím jsem našel na kolekci oklahomských trubadurů z poplatněných dálnic báječnou oslavu oklahomských hvězd solového zpěváka 38-letého Evana Felkera.

0: Roman Horký a písnička Nad hrází, kterou s ním v roce 2012 naspívala Blanka Šrumová, známá především jako solistka Pražské tiché dohody, která v letech 2010 až 2012 válčila v sestavě Kamelotu. O 12 let dříve s ním zpívala Věra Martinová Čas rozvodu.
1: Večer si

kolik drahocených rad. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodiní hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. Cestu dál přes větve časem tlejících.

0: světve časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv.
1: Hluboké vzpomínky Romana Horkého vetkané do letošní novinky Kamelotu Oči mého otce. Úplně jinou atmosféru nabízí Varování tornáda oklahomské country rockové šestky Turnpike Troubadours.

Kroky za duhou nás na chvíli vrátili do kolekce Proti proudu, kterou Roman Horký vyslal do světa před rovnými 10 lety, a odtud vyrazíme za letos už 73letým Hankem Williamsem juniorem. Z jeho letošního alba Ridge White Honky Blues to bude slavná televizní máma z dílny rodáka ze známého Kansas City, člena rock'n'rollové síně slávy Big Joe Turnera.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Podkoly parachvíří.

Roman Horký, Táhle zem není pro starý, na závěr dnešní letmé prohlídky alba Proti proudu, které vyšlo před 10 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera, ve kterém vás Roman ještě zavede do posledního ráje. Nepochybuji, že se vám bude líbit, a prostře vám hladivou dobrou noc.

až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry

pochovaná. Až síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz, až bude pozdě.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory Českého rozhlasu chtějí být v expertní skupině, která má na starosti mediální novelu. V Jihomoravském kraji byla loni průměrná výše starobního důchodu přes 21 tisíc korun. Zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Odbory Českého rozhlasu požádali ministra kultury o to Klempíře z motoristů, aby mohli být v expertní skupině k návrhu o mediální novele. Rezort po společném jednání vydal tiskovou zprávu, podle které v několika klíčových oblastech našel s odboráři shodu. Proti tomu se ale na demonstraci milionu chvilek pro demokracii ohradil předseda odboru Českého rozhlasu Jan Křemen.
2: Jediné, co bylo předmětem našeho jednání, byla naše žádost, abychom byli přizváni do expertní skupiny, protože ministerstvo žádnou expertní skupinu ustanovovat nebude, ale ustanoví premiér. Požádali jsme ministra Klempíře, aby požádal Babiše, abychom byli přizváni.
1: Klempířův návrh zákona počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zároveň médiím veřejné služby pro příští rok ubírá celkem 1 miliardu a 400 milionů korun. Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Průměrná výše starobního důchodu v Jihomoravském kraji byla loni zhruba 21 tisíc korun. Ze všech krajů v republice to byla pátá nejvyšší hodnota. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Starobní důchod pobíralo na konci loňského roku v regionu přes 260 tisíc lidí. Mezi příjemci převažovaly ženy. Jejich průměrný starobní důchod je o víc než 2000 korun nižší než důchod mužů.
3: Přes 160 příjemců starobního důchodu bylo starších 100 let, což byl mezi kraji druhý nejvyšší počet. Jihomoravským okresem s průměrně nejvyššími důchody byl okres Brno-Město, s nejnižšími okres Znojmo. Tam je také největší podíl předčasných starobních důchodů. Magdalena Králová, Český rozhlas.
1: Při stavbě metra D v Praze objevil sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Skameněninu starou zhruba 450 milionů let našel mezi vytěženým kamením. Informoval o tom Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd. Podle něj jde o mimořádně vzácný nález, protože živočich měl jen měkký krunýř a jeho fosílie se proto dochovávají jen výjimečně. Objev zároveň mění dosavadní představy o výskytu těchto živočichů. Podobní členovci byli doteď známí jen z jižní Afriky a podle Leibla tak museli obývat mnohem větší území.
4: Už tehdy v těch prvohorách, tak jižní Afrika a Česká republika od sebe byly, nebo to samozřejmě neexistovalo, ale tyhle ty území od sebe byly vzdáleny, ještě dokonce možná vzdálenější, než jsou teď. Takže tyhle ty zvířata musely žít minimálně po polovině toho velkého kontinentu, který se jmenoval Gondwana.
1: Nálezce fosílii věnoval Národnímu muzeu. Skamenělinu si tak lidé budou moct prohlédnout ve stálé expozici.
0: Počasí.
1: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy překážejí následky nehody za Rohlenkou. Na kilometru 208,5 se převrátil kamion a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona začíná za Rohlenkou, zdržíte se kolem 15 minut. A na dálnici D1 z Brna do Prahy se Zaměřínem na kilometru 122 uklízí po požáru osobního auta. Uzavřený je odstavní pruh, místo je označené šipkou a projíždí se plynule. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se občas taky rádi zastavíte s naší archivní zvukovou knihovnou. A že je v ní za ta léta pěkná řádka titulů. Tak dnes například oprášíme zase po čase pár povídek, což je v rozhlase vzhledem k jejich krátké stopáži žánr pokaždé vděčný a vítaný. Hezký poslech.

0: Snad ve všech světových literárních přehledech nechybějí takoví čeští autoři jako Karel Čapek, Ladislav Fuchs, Milan Kundera a samozřejmě Jaroslav Hašek, jeho dobrý voják Švejk, jak by ne. Jenže Hašek byl taky mistr povídky, novinového sloupku, který se dal napsat v kavárně a v redakci se jaksi platilo hned na ruku, takže ano, pojďme si dnes pár Haškových povídek připomenout, jak je přečetli mimo jiné Josef Beck a nebo bohužel už trochu pozapomenutý herec, ovšem s nádherným sytým hlasem a dávnými šlechtickými kořeny, pan Felix Lebré.
1: Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mca, mca, mca, mca, všichni chtěli píti přemnoho, johoho, johoho, a křičeli joho, joho, joho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále se nacházel na palubě starý zšedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jak pak bych nezašedivěl za celou tu dobu, kdy neviděl jsem ani mis dobré naděje, jen samý podol, bráník, chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na země kouli, kde jsme nesčíslněkrát zakotvili. Když se nám někdy ztratila kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch. Jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward. Chlap jako hora. Strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi bráníkem a chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil.

0: do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak pane kapitáne, kdy pak už tam budem? Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli druhého dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z Davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v Podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu. Loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi Bráníkem a Chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka. Pane kapitáne, pirátská loď za námi! Ohlédl jsem se a v skutku. Dvojveslá loď, obsazená 4 muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napíjali všechny síly a již nás doháněli křičíce, nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se octla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval, až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů, dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet. No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu, od poslední stanice Parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se schromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Cupak je to, k sakru za novej díl světa, otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
1: Divadlo pro vaše uši.

Sirotka Pazourka zavřeli na hod boží vánoční do komory, kde byly pytle s moukou a také, jak radostně Pazourek objevil, pytle se sušenými švestkami. Tento objev způsobil, že zoufalá situace Pazourkova počala se vyjasňovat a málem byl by Pazourek vděčně šeptal díky Bohu za sušené švestky, kdyby nebyl právě v takové náladě, kdy člověk na milého Pána Boha nejvíce nadává. Bylo mu úplně jasno, že právě kvůli tomu milému Pánu Bohu zde vězí za trest. Sedl si na pytel mouky a vzpomínal na průběh celého večera, jak včera přišel na Štědrý den k ním Ježíšek do sirotčince v podobě pana katechety, ředitele sirotčince, dvou nějakých tlustých pánů a jednoho vytáhlého člověka, který stále posmrkával a kterému říkali excelence. Pak přinesli dva nejhodnější sirotkové z dola z ředitelny balíky se šátky na krk, položili je pod vánoční stromek a políbili katechetově ruce. Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na neboštíky rodiče. Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a Kalous vykřikl: parchante. To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, spohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho spohlavkuje až na boží hod. Váša Mecer povídal, že tomu vytáhlému pánovi, kterému říkají excelence, je cítit z úst. Pivora se sázel o půl cigarety, že to není pravda. To byli ještě stále v jídelně. Nejedli dosud nic, měli hlad a čekali na Ježíška, aby je spasil, poněvadž se museli celý den postit až na dva, kteří pomáhajíce v kuchyni ukradli kus vánočky a chlubili se tím. Poněvadž Pivorovi nedali, řekl to na ně. Myslil, že jim zkazí radost, zatím však oni měli už vánočku v sobě a tak je pan katecheta tělesně potrestal přede všemi. Ježíšek jim nadělil jelita, smál se Pivora a šťouchal do Pazourka. Stáli doposud v řadě a smáli se těm tlustým pánům, kteří říkali: ubohé dětičky, ubozí sirotečkové. Potom pan ředitel počal rozkládat je rukama a říkal, že je Bůh milosrdný a nedá těm červíčkům zahynouti. Koulel přitom zuřivě očima po Vintrovi, jež to vyplazoval jazyk na pána, který posmrkával. Pan ředitel pošeptal něco panu katechetovi, ten zavolal Vintra a odešel s ním do vedlejší síně. Za chvíli se Vintr vrátil, byl uplakaný a tichý jako pěna. Na to jim pan katecheta poručil, aby šli vedle do síně, kde byl připraven vysoký vánoční stromek, na němž hořely svíčky a nahoře vznášel se anděl, kterému někdo namaloval úhle mousy, aby vypadal jako pan ředitel. Tam stáli hodnou chvíli, až konečně otevřeli se dveře a vešli ti páni s těma paníma a celý učitelský sbor sirotčince. Pan katecheta požehnal se křížem a spustil otčenáš. Modlili se hlasitě a hodně rychle, aby už to bylo odbyto. Na to ještě modlili se Věřím v Boha a Zdrávas Maria. Licer povídal, že by se to raději mohli modlit při večeři, takže neví pořád, na čem je samé modlení a samý hlad. Po třech zdrávasech vystoupil pan ředitel ze středu učitelského sboru, pokřižoval se a řekl: na věky amen. Na to měl k ním pan ředitel řeč, mluvil o Ježíškovi přes půl hodiny. Kručelo jim čím dál tím víc břiše. Pan ředitel říkal, že Ježíšek byl takový maličký, nedovedl to ani říct, jen dělal rukama takovýhle, takovýhle. Černá paní plakala ještě víc a ředitel pokračoval a mluvil o dobytčatech ve chlévě a díval se přitom významně na sirotky. Mluvil o šátcích na krk, načež si sedl a povstal pan katecheta.
Vykládal, že dostane každý ze sirotků na památku narození Ježíška šátek na krk a vyzval je, aby se všichni pomodlili třikrát Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a jednou Zdrávas Královno. Pazourek byl do té doby úplně sticha, ač Pivora se stále snažil nějak jej vyprovokovat. Ale nyní, když slyšel zase o Otčenáších a Zdrávasech, nezdržel se a poznamenal k Pivorovi. To je nějakýho modlení za každou onucí. Ten pán jen stále posmrkával, řekl tiše něco řediteli, který pokýval nábožně hlavou, načež se rozběhl dozadu, chytil Pivoru za ucho a vrazil mu klouby druhé ruky mezi žebra. Pivora vytušil, že záležitost by mohla poškodit jeho vánoční náladu a pravil nahlas. To já ne, to tuhle pazoure. Pazourek se ovšem také hájil a vznikl rozruch, že katecheta přerušil první Otčenáš hned za slovy a odpust nám naše viny. Vše hledělo dozadu. Ta paní, co stále plakala, začala najednou posmrkávat, začala funět a vzdychat. Ostatní černě odění páni zvedali oči ke stropu a hleděli významně na katechetu, který byl ve zřejmých rozpacích, z nich si pomohl tím, že vytáhl z kapsy modrý šátek, nasadil jej k tváři a zatroubil tak dopáleně, že Vošťálek, Blíml, Kačer a Gregor myslili, že už to troubí venku starý sluha vokřál, což mělo být znamením společnému zapění vánoční koledy, a zavřískli jako jeden muž. Narodil se Kristus Pán. Katecheta sice zvedl ruce, aby bylo ticho, leč ostatní mysleli, že chce dávat takt a spustili unizóno. V tom vznešeném vánočním řevu drapl ředitel Pazourka jako tygr jehně a odvlékl ho do komory. Ať si laskavý čtenář představí komoru, v ní Pazourka, pytle mouky, pytle sušených švestek a na zemi hrnec mléka. To se ví, že Pazourek mouku nejedl ani nepil. Co jedl a pil, lze se tedy snadno domyslet. A následky při jeho celodenním postu také. A tak se snad lze i domyslit i to, že dva pytle mouky v té komoře nebyly vůbec k potřebě a že z komory po půlnoční, když Pazourka z ní ředitel pouštěl, docela to nevonělo jako z komory.

kdybych měl Maharadžu vozit na slonu, na tom vzácném, na bílém, o velkém výkonu, a kdybych i 20

tisíc loch, má tisíc kilometrů. Na plný plynný motor zpívá, ona ve mně rozehřívá srdce mé, na velký výkon stavěné.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Divadle pro vaše uši dnes opět po čase listujeme povídkami Jaroslava Haška, které jako vtipné miniatury vždycky přitahovaly herce a režiséry. Je to taková malá plocha pro velké herecké výkony. Co například Bohumil Bezouška? Spíš jako třeba Jiří Lír, opravdový mistr malých rolí. Ale Bezouška, jak je dokázal vyhmátnout? Je vám to radost poslouchat, jak před mikrofonem oživil všechny ty Haškovy figurky z obyčejného života.
2: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Vášnost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vášnosti, to je jen malé škrábnutí vášnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vášnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vášnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vášnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není vášnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vášnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne, ale ne vášnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vášnosti, úhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě, oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět, ale když ono to taky dobře nejde, vášnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vášnosti, na Turka se musí jít chytře, Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vášnosti, to není zíznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vášnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vášnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčí leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vášnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vášnosti, to jen ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vášnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostrá. Věřejí mě, vášnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vášnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrek, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vášnosti. Ale vášnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice, vášnosti, Ježíš Maria, vášnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vášnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli, vášnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil, vášnosti, a teď budeme holit pod nosem. Tak, vášnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vášnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane vašnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vašnosti špička nosu, to byla jenom bradavička. Ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít Italiáni s Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježiš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu. No tak vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný. Já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem bob vás. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak vašnosti, ty dáme náplast, tak. A račte dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláče, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmík a hlava je dole. Josef seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem Rabie Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro jest pozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova. A to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thomsovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který vykřikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polnaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece nebožtíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A třeba, a to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a ne žádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale. Zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhlu, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim střikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také výjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: Přiznám se, že k výběru dnešní poslední ukázky nebo scénky z rozhlasového Silvestra roku 1964, která už pozor nebude patřit Jaroslavu Haškovi, mě ale inspiroval právě ten předchozí Haškův rozhovor autora s vydavatelem Krváků. Nějak podvědomně jsem v tom slyšel úplně jiný rozhovor, který se v rozhlase vysílal pod názvem Zlý sen a v televizi později jako Půlnoční zkouška. Nejvíc je ale známý asi, co by Mámo, já chci žábu. Tak se dobře bavte a brzy naslyšenou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora, těší mě.
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič.
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vždyť je to samej frugál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Pan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. Pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: bych... No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

řeknu vám, že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná Noční linka Českého rozhlasu. Vítá vás Jarka Barboříková. Dnes se společně zastavíme u tématu, které je staré jako lidstvo samo. U okamžiku, kdy začíná nový život. U příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek otevřeme prostor pro vaše vzpomínky, příběhy i zamyšlení nad tím, jak se rodily děti dříve a jak přicházejí na svět dnes. Možná si někdo z vás pamatuje časy, kdy se děti rodily doma, kdy se novorozeněta ukazovala později symbolicky z oken, kdy prostředí porodnic bylo jiné a péče o maminky anebo miminka měla zcela odlišnou podobu. Jak se proměnila role maminek, porodník a asistentek? Co všechno dnes jejich práce obnáší a jak doprovázejí ženy i celé rodiny v jedné z nejdůležitějších chvílí života? Podělte se s námi o svůj příběh. Zavolejte do studia nebo napište. Noční linka je tu pro vás. Zdraví Jarka. A připomenu kontakty 731 800 900, to je telefon. linka@rozhlas.cz, to je náš mail. A nebo napište svůj vzkaz pro ostatní posluchače a čtenáře na web rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vnoční lince Českého rozhlasu. Dnes se spolu zastavíme u okamžiku, kdy začíná nový život. Jaké jsou vaše vzpomínky na porody dříve a dnes? Vítejte, Pavle, zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý večer, já vás dost špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře, můžete povídat.
1: Tak je to dobrý.
0: To jsem zvědavá, co zrovna vy jako muž k tomu budete mít.
1: Jo, jak jsem tam říkala, že se ukazovali děti z oken, tak to mám, to mě říkala mamka, že můj taťka tady rozvážel po okolí pivo a limonády, tak říkala, že přijel do té porodnice ve Válticích, tak přijel na to nádvoří s tím nákladákem, ještě s těma límčama, to on tam po okolí zrovna rozvážel, tak tam přijel a tak mě ukázala mu vlastně z toho okna, jako, tak jsem se jako podíval, jako, že všechno v pořádku, tak zase nasedl a zase jel rozvážet to pití, no. A tak ještě bych měl, nemusíte se bát, jsou opravdu docela pěkný, takový jenom dva vtípky, co mě napadly. Jeden je při zdařiném porodu, říká doktor asistentovi, pane asistente, porod dopadl dobře, všechno bylo v pořádku, ale po porodu plácáme po zadečku miminko a ne maminku. No. A ten druhý to říkal bolek polívka a to bylo pěkný takový, jak se hrají ti chlapi v té hospodě, kdy vlastně začíná život. A ten jeden říká, no tak podle mě, jak prostě ta spermie jako naruší to vajíčko, jako by ho oplodní nebo něco, tak tam vlastně v podstatě podle mě začíná ten život. A druhý říká, no já si myslím, že život začíná, když se dá, vyjde to miminko z té maminky, přestřihne se ta pupeční šňůra a tak vlastně začíná, tam vlastně začíná.

0: si fakt nepamatuju vůbec nic takového. Asi tak do těch 3 do 2,5 let určitě nemám v podstatě asi žádný záznam. Jako, nepamatuju si nic. Ale když už se zeptáte, tak si myslím, že matky by měly kojit normálně svým mateřským mlíkem, že až v nejkrajnější prostě situaci by měly používat třeba nějaké náhražky nebo tak, protože aspoň jsem to tak slyšel, že vlastně se tím přenášejí tím mlékem jako a i nějaké genetické informace, jako že geny, když to tak ono třeba dřív někde ve středověku vlastně měli ty královny a tady ty šlechtičny, tak oni měli svý kojný většinou, tak si myslím, jako, že tam mohlo docházet k úplně jiným genetickým informacím pro to děťátko, ale nevím, to si nejsou jistý, nevím.
1: Dobře, Pavle, tak děkuju vám moc, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se těšit, kdo nám zavolá jako další. Doufám, že se poslechnete i jeho povídání k tématu. Ať se vám daří.
0: Určitě.
1: Naslyšenou.
0: Tak jo.
1: Okamžiky, kdy začíná život, to je téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Já budu ráda, když se k nám přidáte a budete si v rámci Mezinárodního dne porodních asistentek povídat o tom, co všechno znamenají první okamžiky života, jak se proměnila práce těch, kteří u zrození stojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. V noční lince Českého rozhlasu otevíráme téma, které začíná prvním nádechem. A připojí se odborník, pan Zdeněk z Budišova. Zdravím vás.
1: Dobrý
0: Mohla
1: večer, paní
0: Jirko. Mohla jsem říct odborník, je to tak? Pracujete jako lékař?
1: No, já se přiznám, já už jsem důchodce, ale dělal jsem 20 roků anesteziologa a pak dalších 20 roků lékaře na záchrance, takže jsem se s těma porodama setkával s tím, že musím se přiznat, že obdivoval jsem veškeré maminky, které, když třeba, my jsme se teda setkávali co by anesteziologové, hlavně při císařském řezu. A to jsem se ptal těch svých pacientek. Podívejte se, můžu vám nabídnout narkózu do páteře, to byla subarachnoidální anestezie, kdy ten člověk se musel pořádně předklonit, vy jste vyhmátla místečko mezi obratly páteře a tam jste vpíchla jako tu znecitlivující látku a aby nám to dobře sedlo, protože tam se pracovalo jako nějak jako v oblasti toho břicha, tak jsem se vždycky domluval s těma maminkama, podívejte, a teď vám trošičku vás vypolohujeme, dáme vám nožky nahoru, vám steče ta látka trošičku blíž jako k hrudníku a všechno bude v pohodě. A díky tomu jako to vaše děťátko nebude ovlivněné narkózou. A ty maminky některé byly teda pro tohleto svolné a pak byl člověk jako nadšený tím, jakože když se v klidu provedla jako nějak jako operace a to děťátko vyklouzlo z bříška a teď ta maminka celá roztála a usmívala se a říkala, pane bože doktore, já jsem tak ráda, jako že si teď to děťátko můžu pochovat a může to být takové jako, já jsem tak spokojená, není větší štěstí, které bych mohla zažít. A to bylo třeba srovnal to člověk jako s těma maminkama, které pro tohle to nechtěly být přístupné, tak tam byla vždycky smůla v tom, že ta narkóza se prováděla, jako bylo to takové vždycky napínavé, protože to a narkóza se sice provedla, ale nebylo to tak moc hluboké a vždycky se čekalo jako nějak, jako až se vybaví jako to děťátko a pak se ta narkóza může prohloubit. A byla vidět ta nervozita těch operátorů, když se to nedařilo a vy jste nahlížela přes ten oblouk, jako když už můžete prohloubit tu narkózu, teď jste viděla ten pot na těch operatérech, takže to bylo vždycky takové jako docela napínavé a bylo vidět i ty porodní báby, ty sestřičky, jak jako už přešlapovali, kdy už jako si můžou to děťátko vzít a vy jste ho pak šla, co by anesteziolog zkontroloval, aby bylo všechno v pohodě a tak. Takže to bylo takové prýma a člověk si jenom vždycky oceňoval ty maminky, které byly svolné proto nechat si tu píchnout narkózu do páteře a užít si to děťátko hned ze začátku s tím, že prostě to nebylo pro ně tak plně komfortní. Tak. A pak, jestli můžu pokračovat, jako pak nám zrušili operativu, protože v rámci nějaké ekonomiky ta nemocnice jim nepřipadala jako docela jako hodná, že proč bychom měli mít nemocnici prvního typu a tak dál a tak dál. Tak člověk přešel na záchranku a tam jsem se setkával prostě, když bylo nutné, no tak to děťátko se odrodilo a zabalilo se do folie a pustilo se šílené topení v té sanitce, aby se rychle připravilo na porodní oddělení jako k další péči. Ale vždycky bylo prýma, jako lepší bylo, když se ta maminka dovezla ještě před tím porodem, protože přece nejlepší inkubátor je ta děloha, je to břicho. Takže tam si vzpomínám, jako že člověk jako nevěděl, jak by tyhle ty maminky nějak odreagoval od těch jejich, jako od té stresové situace. Tak si vzpomínám, jako že když jsme prostě jako jeli směrem k té naší nejbližší porodnici, tak si říkám, jako tak jako pro odreagování. A maminko, už jste přemýšlela nad nějakým jménem? A teď jako vidíte tam nějakou nervózní třeba prvorodičku a teď No já nevím, tak jsem třeba navrhoval jako, no a co třeba taková Heidi Janku. A vím, jako, že ty maminky říkaly, doktore, prosím vás, držte hubu. Ale zadařilo se, dojeli jsme na ten porodní sál, jako nějak jako jo, všechno bylo v pořádku a tak si člověk říkal, že prostě tyhle ty maminky, které si dovedou užít jako tady, užít to, ten svůj nový život, tak si člověk řekne, prostě to je skvostné, jako ty ženské jsou skvělé. A já si vždycky vzpomínám, teď nevím, jestli je to přesné, takové nějaké židovské rčení, že Pán Bůh nemohl být všude a proto si vymyslel maminky. Jo, a některé ty maminky jako se ukážou jako fakt skvělé maminky už jenom před tím narozením toho svého děťátka. Tak. Já se omlouvám, že jsem se nějak moc rozmluvil, paní Jarko, promiňte.
0: No, promiňte. Já bych vám dala prostor klidně celé 2 hodiny.
1: Ne. Já bych jenom popsal jako všem maminkám, jako nějak, jako ať si ty svoje děcánka užijou, ať jim přináší jenom radost a nehledí na to, co je špatné, co je dobré, vždycky ve vás jako je jenom trošičku lásky a když tu lásku těm děťátkám dáte, tak jako ty děcka to vždycky ocení a prostě ta maminka je prostě maminka a tak dále, jako já už nemám slovo. Paní Jarko, omlouvám se.
0: Vy jste to řekl krásně, krásně jste podtrhl to vaše vyprávění tou větou, Bůh nemůže být všude, proto stvořil matky. Toto moudro ukazuje, že mamky mají obrovskou schopnost péče, lásky a té všude přítomné pozornosti, že se vlastně svým způsobem vyrovnávají té božské ochraně. A já myslím, že jsme nemohli pokračovat lépe v našem nočním povídání. Děkuju vám moc, že jste zvedl telefon, že jste si s námi povídal, jak říkám, ještě bych se doptávala, ale teď už jsme ten čas přesáhli, takže se musíme rozloučit.
1: Buďte hodně zdráva, ať se vám daří, paní Ruško.
0: Nashledanou. Ale příště zavolejte.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: V noční lince se dnes dotýkáme zázraku zrození. Jak si pamatujete první chvíle příchodu na svět? Nevím, jestli si budete pamatovat ty vaše, ale třeba svých dětí. Dnešní noc patří těm prvním okamžikům života.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav
4: a v něm si ty celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 23 minut po 23. hodině. Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém pokračujeme v tématu, kde se rodí nový život, zázrak, který mění celé rodiny. Je to na porodním sále, někdy to bývalo doma. Jak jste to vnímali vy, jak vnímáte ten přerod a proměny toho porodnictví? O tom si budu teď povídat s paní Ludmilou. Odkud voláte?
2: Z Brna.
1: Z Brna. Ludmilko, povídejte.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Jaruško, a zdravím všechny posluchače noční linky. Tak já vám řeknu, jak se rodilo dříve, kdy já jsem 52. ročník a já jsem se narodila doma. Maminka, nevím, jak to měla, ale měla jsem 1,90 kg a odvezli nás teda do porodnice a tam chvílečku mě nechali a potom mě propustili s maminkou a říkali mi, že pro mě dopíkali v troubě.
1: Jo, no, to se říkalo. No, ale
2: v troubě, že mě dopíkali. A já jsem potom teda rodila v 19 letech, nemusela jsem se vdávat, ale chtěla jsem být brzy maminka. Takže první dítě se mě teda narodilo v 19 a pamatuju si, že jsem chtěla strašně holčičku. A to nebyly ultrazvuky, já to nevěděl člověk, co bude mít. No a přivezli mě, přišla mě, že mě praskla voda napřed a mamka říkala, že to úplně slyšela, jak jsem ležela vedle ní na posteli, jak to prasklo. A že tak a náhodou byl tatínek doma, on byl zahraniční montér, ale byl doma. Byl to pátek, tak jsme měli auto, tak mě naložili do toho auta a zavezli mě do Brna do porodnice, obilňák. A my jsme museli jít pěšky až do druhého patra a to mě možná pomohlo, protože jsem přišla a měla jsem už bolesti po 10 minutách a oni... Teprve jste přišla, to není možné, abyste už rodila. A já už to cítím, já už to nevydržím. A ona se mě pořád ptala, ta porodní asistentka. Tak paní, a jak se bude jmenovat? A jak se jmenuje manžel? A jak se, kdy jste se narodila? A kdy se narodil manžel? Já si myslela, že ho pošlu nekam. Ale potom teda je, tak už ho nem na porodní sál. A teďka já jsem vám šla a teďka to bylo to porodní lůžko a teď tam byly 3 schody. A já jsem vám stoupla po těch schodech dvou a říkám, a teď mě ty bolesti přestaly. A jsem se dívala na ty střechy a říkám, Ježíš, to je krásný teďka. A oni ho lehnout. Tak jsem si lehla a narodil se mě kluk, měl 3,75 a tak to bylo dobrý. A druhý dítě jsem teda měla horší, ale taky tak byl za 3 hodiny byl venku. A druhý dítě jsem měla, to byla holčička, taky jsem nevěděla teda, že to bude holčička. Ale ona byla konec pánevní, no to oni za mnou začali lítat kolem mě a já říkám, co se děje? A oni říkali, no nic, musíme zavolat doktora, no takže oni mě museli napřed rozstříhnout a potom teda vyšla a já jsem teda byla z toho překvapená a oni mě nevozili na kojení. Se vozilo, ne? A oni mě vozili na kojení a já jsem tam měla kamarádku ze školy, která jako u těch mimínek byla. Tak jak jsem mohla vstat, tak jsem hned šla na ňu podívat. Když jsem vám ji uviděla, říkám, Ježíš, to je škaredá. A ona říká, maminko, to se říká o miminku? Bry, no to teda se špichně zlá. Bry, a konec pár dní to bývají nejhezčí děti. No takže opravdu se z toho probrala. Byla, je krásná paní, už má teďka 52. a kluk má 55, no a třetí dítě, to jsem měla ve 30, a ta vám teda byla taky, za 2 hodiny jsem jako přijela do porodnice a hned se narodila a oni taky na mě. Ježišmarja, když jsem teprve přišla a oni měli domluvený nějaké mejda s doktorama, sestřičky. A tak byli na mě naštvaní, že jsem jim to překazila, protože to bylo 5 hodin ráno. A ta malinká chudinka, tak to jsem rodila na posteli, protože mě už nedokázali, abych sešla do toho na ten porodní sál, takže na posteli. A ona měla 2,40 kg. Taková malička, když jsem jí dala plinky, tak jí měla u padíček. Ale byla jsem strašně šťastná, že ji mám, protože jsem chtěla ještě Lucinku. A ona je zdravotní sestra teď, takže si to užívá taky. A teď se, a 22. března se mě narodilo 4. pravnouče, a oni si to nenechali říct a mají teda holčičku, mají Teresku. A 5. pravnouče se mě teďka 17. dubna narodilo a to je Amálka.
1: Tak
2: Jaruško, tak to se vám všechno muselo říct.
1: No, Ludmilko, to bylo nádhera. Já teda jsem ráda, že všechno dopadlo s tím vaším porodem konec pánevní. To jsou náročné okamžiky, těžké
2: ano, ano,
1: příchody
2: ano.
1: Na svět, ale vy jste to zvládla, tak to jste statečná žena.
2: A měla 3,20, tak dovedete si představit, co to bylo.
1: No. To první jste říkala 3,70, to bylo taky. Teda.
2: Oni říkali, vy jste tak strašně hodná, maminka, to není možný. Protože někdy tam křičeli, že už nikdy s chlapem nic nebudou mě, tak chci vyskákat z okna. A ty moje holky teda taky teďka, ty vnoučata a ta od vnuka, ty byly taky tak, ale to první říkala, že měla špatný, že měla strašně, neměla dobrý pocit z toho, protože říkala, že tam byly starší ty porodní asistentky a ty jsou vždycky důležitý, víte? A ona říkala, že nemohla ho vytlačit a ten malé bude mě teda 3 roky 22. června. A ona říkala, že jí dělali, že se jí ptali, jestli jí můžou udělat nějaký hmat, já nevím, jak se ten hmat jmenuje. A ona říkala, že jo, takže oni museli do ní asi strčit ruku a nějak ho otočit. A ona říkala, že to bylo strašný. A teďka já, potom, vím, jak měla rodit teď, tak říkala, já se tak bojím, babi. A já říkám, Kristi, neboj se, to už po druhý je to lepší, ty cesty už jsou roztaženy. Teď je tak strašně šťastná, že ta malá měla 3,70 a ona říkala, za hodinu byla venku. A kdybych to věděla, tak budu mít ještě třetí. Já tam se žlopa, 2 stačí.
1: Ludmilko, děkujeme moc za to, že jste nám zatelefonovala. Jsme rádi, že nás posloucháte a i že se zapojujete.
2: Já poslouchám každý večer.
1: To je dobře, poslouchejte dál. Teď písničku od Marty Kubišové.
2: Ano, děkuji, dobrou noc vám přeji moc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, v Noční lince pokračujeme u tématu, které se dotýká začátku života. Toho okamžiku, který je jedinečný. Je s námi paní Zuzka, odkud voláte?
1: Volám z Pardubic.
0: Z Pardubic. Téma znáte, ano. Máte prostor.
1: Děkuju. No, já nemám dobré vzpomínky na porod své dcery. Ta rodila v Plzni, v nový nemocnici, byl tam primář Kališ a ona sice přišla za 3 dny domů, ale musela za 3 dny sem volat pohotovost, proto se celá třásla. Stoupala i teplota. No a pak jsem se dověděla, že byla špatně vyčištěna, že tam měla ještě kus lůžka. Proto jí nebylo dobře. No, ale za 14 dní toto tež sousedka. Takže on sice posílal ty rodičky domů, ale vůbec si je neprohlížel, jak je pouští. Nic. Což to bylo opravdu od něho. Opravdu, opravdu hnusný.
0: No, to rozumím, že jste měla obavy.
1: Ty holky trpěli. No a já jsem byla taky u něho na operaci a můžu vám říct, že když přijdu někam na prevenci a prohlíží mě paní doktorka, tak ta se diví, co to mám udělaný. Mm-hmm.
0: Zuzi, a mohli bychom se vrátit k tomu tématu, k těm porodům. Tak vy jste mluvila teda o porodu své dcery, že to bylo náročné. Naštěstí se vám pak dostalo odborné pomoci a všechno bylo v pořádku. A když jste pak třeba s dcerou probírali, jak se ty časy změnily, jaké byly porody kdysi a dnes, tak jak vzpomínáte na ty časy, kdy vy jste přicházela na svět, jak vám to popisovala maminka?
1: Jsme si říkali, co asi by se tak dalo udělat. A moje sestra byla zašitá, jemně zašitá, a já jsem to teda chtěla taky, ale opravdu jemně. A on mě z toho udělal úplnej uzel. Můžu říct, že ten chlap primář sice porodnického oddělení a on fetuje. Já se divím, že ho tam vůbec drží a je primářem. To je všechno.
0: Zuzi, děkuju. Dobře, tak se můžeme rozloučit, jestli už k tomu nemáte víc. Děkuju za váš čas i telefonovat do Noční linky Českého rozhlasu. Ať
1: dobrou
0: se vám
1: noc.
0: Daří. Dobrou noc přejeme. Zůstáváme u okamžiku, kdy se rodí nový život a s ním i nové příběhy v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za minutu bude 11:45. My se v noční lince vracíme k narození dětí, k tomu, jak silné a proměnlivé tyto chvíle jsou. Je s námi paní Jindra z Rakovníka. Krásnou noc. Ano, už jste v éteru.
1: Haló?
0: Už jsme ve vysílání, můžete povídat.
1: Ano, vy máte dneska moc hezký téma o maminkách a já jsem vlastně taky maminka. Hned to vysvětlím. V roce 82 se nám narodil malý Jiříček. V té době žena studovala vysokou školu veterinární, měla 7 semestrů už za sebou a když se nám narodil, tak řekla prostě, že školy nechá a že půjde do občanského života. To jsem ale já nedovolil, protože já vím, že to bylo jediné její zboční přání být veterinářskou. Takže jsem jí zbalil kufr, poslal jsem ji do Brna a v Rakovníku jsem se prostě ujal opatrovnictví od svého malinkatýho synečka. Chodil jsem do práce, kluka jsem vodil do školky v košárku 2 kilometry tam, 2 kilometry naspátek, pak přijít domů, honem udělat mlíčko, vykoupat, převlíknout, vyprat plíny, vyžehlit plíny do práce. No, bylo to sice hrozný, ale šlo to, že nám přijížděla vždycky už někdy ve čtvrtek, někdy v pátek, nejpozději. No a jediný problém obrovský byl v tom, můžu mluvit, jo? Slyšíte mě?
0: Posloucháme, pane Jindro.
1: Ano, jediný problém v tom, že Jiříček byl hrozně na průdušky, ale hrozně moc. A já jsem věděl, že kdyby mu vytrhli nosní mandle, takže by se to všechno zlepšilo. A jednou už to bylo tak strašný, že ráno jsem ho sebral, vzal jsem mu do náručí, mazal jsem takovou dálku na autobusák a autobusem jsme jeli z Rakovníka do Kladna. Pamatuju si, že tenkrát v tom Kladně v nemocnici byla obrovská chodba. Na jejím konci tam byla sesterna. A já jsem seděl zase na jejím konci, úplně na začátku. Jiříček tam běhal po té chodbě, skotačil, no a když jsem dělal odevřít sesterna, tak mi usnul náručí. A teďko kolem té sesterny, to bylo snad 30 lidí, fronta, který před tou sesternou a všichni chtěli být první. A ta sestra odevřela dveře a řekla, ne, tamhle ten pán půjde první, ten už je tady 2 hodiny. A ukázala na mě, ta byla tak hodná. Tak jsem šel dovnitř a ona povídá, dejte mi žádanku od svého doktora. Ježišmarja, já ji neměl. Mně vůbec nenapadlo jít tomu doktorovi a vzít si žádanku. A ona povídá, no tak to musíte domů, to musíte znovu. A já jsem tam seděl a asi jsem vypadal hrozně smutně. Povídám, já se o kulka starám sám, manželka mi studuje v Brně, mám s ním takový obrovský problémy, v práci už mám problém, protože jsem samý paragraf. A ona povídá, sám si o něj takhle staráte, tak počkejte, já něco zkusím. Zavolala doktorovi a doktor řekl, v žádném případě musí mít žádanku. Tak ona mu to vysvětlila, že se starám sám a tak dále. On se zamyslel a povídá, tak jo, tak mě ho teda vezmem, když je to takhle. A ona zaklapla telefon, vzala ho znovu a řekla, a teď se modlete. A volala na lůžkové oddělení. Tam okamžitě ta sestra říkala, že pak máme všechno plno, nedá se nic dělat, není vohlášený, takže tady máme absolutní plno. A ona mu to zase vysvětlila, tohle ta sestra, že ten tatínek sám a tohleto. A ona se zamyslela a povídá, ne, tak když je to takhle, tak my ho teda vezmeme. Ta sestra se jmenovala paní Beznosková, nikdy v životě na ní nezapomenu. Klukovi udělali mandle. Dobře. Do dneška pořádku.
0: To je neskutečná zajímavá zkušenost, to, že jste se jako tatínek tak poctivě, zodpovědně staral o to dítko. Mě teď zajímá tato životní, já bych řekla šance, protože to by si možná přála spousta mužů a třeba si to nedokážou zařídit, tak ta životní šance vás musela hodně změnit a hodně ovlivnit vztah k tomu dítěti. Je to tak?
1: Do dneška, pak jsem ještě narodila se, do dneška se milujeme, miluju vnoučata všechny, samozřejmě, ano, syn mě taky má strašně rád, jsme úplně úžasná rodina, pak se nám ale ještě narodila dcera Naďulka a žena povídá, a nemohla bych si udělat ještě jednu vejšku, jedinu, potravin. Já podám, ne, a ona podá už jenom dálkově, já podám, no tak jo. Takže začala dělat dálkově hygienu, no jenže víte, jak to je. Zavřela se vždycky do ložnice, obložila se skriptama a já jsem se staral ne o jedno, ale o dvě děti. A prosím vás, paní Jaruško, zůstalo mi to do dneška. Když se mi potom narodili vnoučata, dneska už mají kolem 13-14 let, o všechny jsem se staral, vozil jsem je v kočárku, já jsem je přebaloval, já do dneška miluju děti, prostě mi to zůstalo celý život. Manželka řádně dostudovala, je to veterinářka, celý život jsme spolu a furt si říkáme, jak jsme to všechno mohli zvládnout.
0: To, co jste dokázal, je opravdu obdivuhodné. Postarat se o dítě v takových situacích, to vyžaduje sílu, zodpovědnost. Ještě jste byl hlavně velmi mladý tehdy, že ano? Tak teď
1: to teda ty vnuky
0: už jste se staral na základě nějakých zkušeností, ale tehdy jste byl nováčkem, který se hodil do vody. A byl jste raritou? Vzpomenete si, že by ještě někdo z takových kamarádů dělal něco podobného?
1: No, kamarádi, tak oni chlapi to moc nechápou, ale v práci mi říkali ženský táta, máma. A hrozně mi fandili, nikdo mi nepomohl, ale hrozně mi fandili a do dneška jsem dávno, dávno v důchodu a když je potkám některý, kteří ještě žijou, tak kroutí hlavou a říkají, Jindro, jak jsem mohl dokázat. No, a, ale ono to jde, no, když jsem takový někoho vňapal. Já jsem chtěla, aby žena doštudovala prostě. A já jsem proto udělal úplně všechno. A nám se to všechno vyplatilo, všechno. Já jsem šťastná, že to takhle dopadlo. A já jsem prostě zůstal celý život na dětech.
0: Krásné. Mimořádně nádherný příběh. Děkuju vám za něj, Jindro.
1: Opatrujte, já vám také děkuju.
0: Zase někdy zavolejte, ano?
1: Určitě dobrou noc všem přátelům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu a i v této hodině po půlnoční zůstáváme u tématu, které se dotýká úplných začátků života. Příběhy narození, rodinných proměn i zkušeností těch, kteří byli u těch nejdůležitějších okamžiků, jsou stále s námi a pojďte se s námi o ně podělit, stejně jako paní Eva. Jarka Barboříková je s vámi až do jedné hodiny, zůstaneme u tohoto tématu. A já vás zdravím ze Zlína do Zlína. Krásný noční čas přeju.
2: Ahoj.
1: Už jsme v éteru, už jsme ve vysílání a můžete povídat. Paní Evy, my vás slyšíme a posloucháme. Slyšíte nás? My vás ano.
2: Ahoj.
1: Ano, můžete mluvit, můžete povídat.
2: Já vás hrozně málo slyším.
1: My vás slyšíme dobře a to je důležité. Povídejte.
2: Haló?
1: Tak vypadá to, že tady nám to nepůjde. Paní Eva neslyší dobře, tak zkusíme telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo?
3: Tady je Jarmila z Vysočiny.
1: Jarmilko, vítejte. Jsme v éteru, prosím slumit rádio a povídejte.
3: Ano, to je. Takže já bych mohla říct k tématu tolik. Všechny zdravím, nejprve i vás samozřejmě, a nový život. No, když jsem já měla, čekala první dítě, tak to bylo docela komplikovaný s tím, že teda jsem měla císařský řez. A prostě páni doktoři čekali do poslední chvíle, jestli to půjde normálně nebo ne. Takže nakonec to šlo císařem a bylo docela pilno, protože jsem mu omotala kupeční šňůra synovi. No a s tím, že teda matka příroda byla tak, nebo prostě tak chytrá a to, že to tak vlastně chtěla aj, protože jsem měla strašný orexy na rodidlech, takže kdyby to prasklo, tak by mě 10 doktorů nezachránilo. No, tak to bylo jeden moment, kdy to bylo o Vánocích a nebo před Vánocima a já jsem se dostala vlastně do porodnice 16. prosince. 10 minut po půlnoci jsem rodila s tím, že mi bylo úplně všechno jedno, protože jsem dostala zimnici takovou, že no a pustili mě vlastně až na Silvestra. Takže jsem si tam pěkně pobyla. No. A měla jsem tam takovou spolubydlící nebo prostě maminku, to už bydlí miminka na pokoji, že ta prostě byla taková nepříčetná a zlá. Měla holčičku, která měla žloutenku. Takže strašně byla taková agresivní a no, kouřila a chodila kouřit, takže já jsem se od toho Michalka tak bála, že jsem fakt bdila, kolik, dvě noci jsem bdila a hlídala jsem, aby mi náhodou něj neskočila, protože jsem měla takový strach o něj. No a druhý porod nebyl nic jiného, než jsem zase rodila císařem. A ještě jsem říkala, taky čekali páni doktoři, jak to bude. Já říkám, no, ono to asi nebude jinak. A pan doktor mi říká, no to si myslíte, že vás zase můžeme rozřezat, nebo co? A já říkám, no jo, ale jako, já nevím, já si myslím, že to bude taky tak. No, takže se čekalo. To byla holčička Ivanka. A s tím, že teda mělo taky pilno, taky císař a nakonec bylo tak honem, že mi ji řízli do tvářičky. Takže já jsem z toho byla špatná, protože že jo, taková malá hlavička a teďka takovej řez. Tak jsem to obrečela a sestřičky mě utěšovaly. Nebojte se, maminko, to je jenom trošku, to stáhne ta mašlička, ta náplastička, to bude dobrý, nebojte, z toho vyroste. Já říkám, teď to je tak veliký. No a dopadlo to tak, že moje dcera se narodila 2. prosince a šla jsem domů až někdy před Štědrým dnem. Takže jsem si tam zase pobyla. Navíc ještě teda se jí udělala taková velká potníčka. Už mě chtěli propouštět, jakože půjdu domů. A řekli

0: dcera už neplánovaná, ale bohužel mě zemřel tatínek v 93. a já prostě jsem tenkrát se to tak stalo, že když jsme už nechtěli, neplánovali, ale bylo to z lásky daný. S tím, že to byl zase císař. Bylo to teda sledovaný rizikový jakoby na kontroly a tak. Bylo všechno v pořádku. Až na to, že teda dcera chtěli, abych jela už o týden dřív do porodnice a mi se teda moc nechtělo a ona povídá, no dobře, tak teda uvidíte, tak musíte být obezřetná, protože může se stát cokoliv. A tady z hodou okolností sestřička z vesnice, tak mi říkala, prosím tě, jeď, to budeš mít za sebou pátek a pak budeš už tohle, prosím tě, neboj. No tak nakonec mě přemluvila, že jsem teda jela. Ale vlastně bylo to na ten termín přesně, ale s tím, že jsem zase měla císaře a nebylo to k vyhnutí, protože to teda opravdu zase ty varexy a tak. Takže ta příroda ta je vlastně mocná čarodějka, protože dala mi 3 děti s tím, že všechny jsem porodila sice s problémama, s rizikem, na úkor svýho zdraví a je fakt, že jsem porody a cítila bolest, protože dávali málo, že jo, takže já jsem ten prostřední, ten druhý porod cítila úplně jako a jí, co si povídali, to bylo před Vánoci, takže kdo co pekl, že jo, jak uklízejí a tak, takže a přitom jsem nemohla ani pohnout prstem. No ale dala jsem to a děti mám zdraví a prostě všechno dopadlo dobře a
1: jste takže skvělá. No Jarmilko, 3 náročné porody císařským řezem, to je velká životní zkouška, klobouk dolů, co všechno jste zvládla, ustála, ale co by člověk pro své děti neudělal, vidíte. A jak na to potom člověk zapomene. Neříkám, že moc rychle zrovna ten císařský
0: no,
1: porod
0: nezapomenu,
1: je cítit dlouho, ale pak to odezní a ta radost, to samozřejmě.
0: Já jsem si říkala právě toto. Ta příroda, jak prostě to má vymyšlený, zařízený, že opravdu, kdyby to prasklo, tak teda konec. Nezachrání nikdo prej. Takže tohleto já si hrozně vážím. A moje babička třeba, ta rodila poledne, nebo takhle ráno, a v poledne už byla na poli.
1: Ano, tak to dřív bylo a já doufám, že takových zážitků dnes uslyšíme víc, takových vzpomínek, jaké to bylo opravdu kdysi dávno. Uvidíme, jestli nám i o tom bude někdo povídat. Jarmilko, s vámi se musím rozloučit, protože čas nás vyprovodil až k písničce od Jitky Zelenkové Bez lásky láska není. Bude hrát a zpívat i pro vás. Ano?
0: Ano, ano.
1: Naslyšenou, mějte se co nejlépe.
0: Mějte se taky hezky. A všichni zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 15 minut po půlnoci. Dál si budeme povídat o chvílích, které jsou silné, křehké a přitom zásadní. O narození, o zrození života. Paní Jana Zírková je s námi, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: No, dobrý večer, paní Ruško. Já teda taky hůře slyším, jako ostatní posluchači, ale tak budu říkat můj příběh. Ano. A já teda neměla tu možnost rodit, ale budu povídat tedy o svojí mamce, která mě rodila před mnohými už lety. A moje mamka na to teda nespomíná moc ráda, protože říkala, že neměla příliš příjemný personál. A pak vlastně, když jsem se narodila, tak se stala taková humorná příhoda, že jsem přišla na svět oranžová a lékaři si mysleli zpočátku, že to novorozenecká žloutenka, no ale pak se přišlo na to, že mamka konzumovala hodně pomerančů, takže to, ta oranžovost, ta barva byla z toho vlastně, no, že na to přišlo.
0: Vážně?
1: No, ano.
0: To bych nevěřila, že to jde a že to lze.
1: No.
0: To je zajímavé. Jo. Jani, a vy měla jste někdy možnost pochovat si nějaké opravdu malinké miminko od někoho? Jak to na vás působilo?
1: Jo, tak to určitě jako od kamarádů a vlastně i moje práce je taková, že mám, že se starám o malé dětičky, sice ne miminka, ale batolátka, takže mám tu možnost si pochovat ty dětičky. A jinak bych ještě k tomu chtěla říct, že toto myslím, že ještě dneska nezaznělo, že by bylo dobré, a dnešní doba to už umožňuje, aby vlastně muži se, pokud na to mají povahu, účastnili porodu, protože kolikrát to tak bývá, jak se říká, že ti chlapi si pouze užijou a pak ta žena to musí protrpět. Já si myslím, že to v pořádku, aby viděli vlastně, co ten porod obnáší a byli takhle svojí manželce, ženě nápomocní, no, to si myslím, že to dobře, aby byl muž přítomen u porodu.
0: Mm-hmm. A co říkáte na domácí porodny? Porody, to je velmi citlivé téma.
1: No, tak ano, to je citlivé téma. Asi takhle, jako kdo si na to troufá a má třeba zkušenou porodní asistentku, tak proč ne, ale já za sebe bych asi do toho nešla, no, protože porod je taková nepředvídatelná záležitost a většinou nikdy nevíte, co se může stát a je lepší, když to probíhá v té porodnici, no, kde vlastně máte plnohodnotnou lékařskou péči, že kolikrát se stalo, že ty domácí porody nedopadly příliš dobře, no, takže za mě asi teda moc ne, ty domácí porody.
0: A máte jako kamarádku nějakou lékařku, která pracuje na porodnici nebo nějakou porodní asistentku, znáte?
1: No, to neznám, ale v rámci mojí školy, kterou jsem studovala, tak jsme měli praxi a ta v krátké míře teda sice probíhala i na porodnici, no, že jsme se účastnili, takže jsme mohli pozorovat i porody a být na oddělení 6. nedělí, takže to bylo takový zajímavý, no.
0: To musela být výrazná zkušenost, to věřím.
1: No, to ano.
0: Výborně. Jani, ještě něco? Máte něco na srdci? Nebo co bychom řekli závěrem?
1: No, tak ještě bych možná zavzpomínala, že já jsem 90. ročník a tenkrát to nebylo takové jako dnes, že tam ti tatínci takhle mohli za těma maminkama a dětičkama, takže mě mamka taky ještě vlastně ukazovala přes okno a jenom když byly pouze povolené návštěvy a taky mě zabalila do polštáře a taková celkem úsměvná příhoda je, že mě mamka poprvé ukázala taťkovi a prý jsem se mu moc nelíbila, no, že jsem byla ještě takové tu zmuchlané miminko, tak
0: musela
1: mamka vysvětlit, že to všecko odejde a pak budu takové to pěkné miminko, no, jak si představoval.
0: Aha. A jak se podle vás změnila doba? Chtějí dnes lidé děti víc nebo míň?
1: No, tak já si myslím, že
0: asi... Na vašem okolí třeba, jestli někdo má jedno dítě a řekne, že už další opravdu ne, nebo máte kolem sebe hodně početné rodiny?
1: Že se doba změnila tím, to, co vládne teď ve světě a těmi financemi, že lidé nemají finance, tak si myslím, že jako ta porodnost asi klesá, no, že to určitě není tak, jak to bylo dříve a je to hodně také tím, že ty ženy odkládají to mateřství většina a spíše se ženou za kariérou, no, myslím tak tím, že klesá ta porodnost.
0: Děkuji za názor, za telefonát, za milé povídání. Doufám, že vám díky nám ta noc uteče rychleji.
1: Opatrujte. Já taky děkuji, Ruško.
0: Zase někdy.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní večer patří příběhům spojeným s narozením dětí a proměnám porodnictví v čase. Je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Rádi vás slyšíme.
1: Tuž, paní Jaruško, já jsem doposud ještě nerodil, takže já nemám osobní zkušenost, tak jestli nemohu o tom poreferovat, tak jestli dovolíte, já bych řekl tři krásné frky, které velice krásně a decentně vyjadřují, jak přichází děti na svět. Můžu?
0: Dobře.
1: Tak, první. Taková pohledná, švarná paní pokračujícího seniorského věku přechází na křižovatce, u křižovatky na druhou stranu silnice. A jde tak 2-3 metry kolem té zebry. Přejde na druhou stranu a ejhle, tam stojí policista. Přijde k paní a povídá: paní, a po přechodu by to nešlo? Paní se tak zamyslí a povídá: ale jo, synáčku, šlo by to, ale už to není ono.
0: Dobře.
1: No a tak druhý, rodinka, tatínek s maminkou, v posteli mezi nimi pokročili ještě noční doba, mezi nimi 4letý Pepíček. Tak tatínek se zeptá, už je pokročilejší doba, a tatínek se zeptá: Pepičku, spíš? Ne, nespím. A tak se to opakuje několikrát, abych to neprodlužoval. No a už je dost pokročilejší doba, po půlnoci čekají dlouho s maminkou a tatínek. Jo, a předtím on mu řekne: Pepičku, prosím tě, tak už zkus spát, jako já ti koupím čokoládu, zítra půjdem na kolotoč. No a čekají další dobu, hluboko po půlnoci. Tatínek: Pepičku, spíš? Nic, ticho. Tatínek povídá: tak, maminko, jedem. Pepiček: a kam?
0: Ano, jo. Taky pěkný vtip.
1: A třetí to je Kameňák. Čtvrtá třída základní školy. Paní Čelka vede do třídy a povídá: milé děti, zítra si probereme, jak přicházejí děti na svět. Přijdete domů, řekněte si svým rodičům, a oni vám to vysvětlí a zítra si to pěkně probereme. Toníček přijde dom, svěří se rodičům s domácím úkolem. Tatínek s maminkou jsou překvapeni. Tatínek povídá: počkej, Toničku, a odejde, za chvíli se vrátí s vyspaným čápem. Dá to Pepičku Toničkovi a povídá: Toničku, to si vem zítra do školy sebou a když se tě paní učitelka zeptá, tak jí ukáž tady toho čápa a řekni, že na svět přinášejí děti čápy. Tak jo, Toníček přijde do školy s čápem, dá ho pod lavici, přijde paní učitelka: tak co, milé děti, tak si probereme, jak přicházejí děti na svět. No a vyvolá jako prvního Toníčka a povídá: tak Toníčku, tak jak pak si to probral s rodiči, pověz mi, jak přicházejí děti na svět. Toniček. Moment, paničeko, počkejte, jen co vytáhnu toho ptáka. Paničeka, dobrá, dobrá, Toničku, to stačí, máš to za jedno.
0: Jaroslave, vy jste koumák. Děkujeme za návštěvu teda toto téma. Rozumím, že jste vzdal kulantně oklikou.
1: Já jsem vás chtěl jako pobavit.
0: A určitě jste nám oživil tu dnešní noční linku.
1: No, kdybych býval rodil, tak bych o tom vykládal, ale opravdu doposud se mi to nestalo, tak jsem chtěl se pokusil pobavit alespoň takhle.
0: Tak jste předal všem dobré zdraví. Trošku jinak. Moc. Také opatrujte se, přejeme krásný noční čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Pokračujeme v noční lince, a to tématem, které spojuje generace doslova a do písmene. Příchody dětí na svět. Téma i pro paní z Vysokého Mýta, paní Sonja.
1: Pro Danu.
0: Dana, vítejte.
1: Dana, taky bych mohla něco k tomu říct, nebo já nevím.
0: Teď už to je musíte,
1: 50 let, co jsme s manželem, ale čekali jsme první děcko a to jsem byla ve Vysoké Mýtě v porodnici. A narodila se nám holčička, ale pak jsem tam strašně hrozně krvácela a to všechno, tak jsem tam musela ještě 14 dní dejt. No a jo, a tak dobrý to bylo. No a takovej můj osud takový zvláštní. Viděli jsme u babičky chvíli, pak ten barák starý vyhořel, tak jsme si postavili teda novej. No a potom za 2 roky jsme měli ještě Hošíka, Řetíka a od té první holčičky jsme měli ještě za 10 let Tomáška. Jsme měli. A byla jsem vždycky v Mýtě v porodnici a bylo to tam pěkný. Jako bylo opravdu, dřív se to neříkalo, že jo, co to je nebo tak. To až když se to narodilo, tak to bylo takhle, no. No a já jsem chtěla mít 3 děti a manžel ne, 3 děti ne, no ale pak se nám zadařilo a pak jsme měli toho Tomáška, ještě toho nejmladšího. No jenže nejmladší už to uteklo všechno, tak to už je starý, no. Ale jinak já jsem byla spokojená tam, ne, těch porodnici, tam to pak zavřeli, že jo, tak tam není, pak to dali do Litomyšle, nebo nevím, kde teď je.
0: Dano, a pamatujete si na svůj první kočárek, jaký byl? A co všechno bylo tehdy stejné jako dnes? Vídali jste se jako maminky, chodili jste spolu dopoledne na procházky, jak to bylo?
1: Jo, taky jsme chodili tady, jo. A kočárek jsme měli, přivezli jsme si ho z Hradce a měli jsme takovej tmavě modrej.
0: A všechny děti měli stejný kočárek?
1: No, jo. A takže to, no ale na 2 děti vydržel a pak ten třetí, to jsme měli takový oranžový kočárek. Jsme si pak koupili.
0: Šila jste si věci nebo jste kupovali?
1: Já jsem si kupovala věci, neměla jsem nic vůbec, jako. A pak jsem si to schovávala, víte jak, jako jo, to prádělko nebo tak a člověk chtěl. A...
0: Ano, a je něco, co jste si schovala na památku po svých dětech a pak jste to
1: jo,
0: dala jim?
1: Jo, tam něco mám, nevím už ani teď co, ale schovala jsem si něco po svých dětech.
0: A ještě nebyla příležitost jim to teda předat?
1: Ne. Akorát jsem si schovala u té dcery, vlasy jsem ustříhla, měla dlouhý, tak jsem je takto má tam v albumu a tam ty nosily krátké vlasy a takový. A... No ale bylo to fajn, já na to ráda vzpomínám, na ty mateřky, jak jsem byla doma a to.
0: Ano, právě protože na to ráda vzpomíná mnoho žen, tak jsme otevřeli toto téma právě v tomto týdnu, kdy slavíme Mezinárodní den porodních asistentek. Děkujeme i vám, že jste teď s námi.
1: No moje vnučka, ta se učí na sestru zdravotní.
0: Zdravotní anebo přímo porodní asistentku?
1: Ne, porodní ne, zdravotní. Nevím, tak jestli si něco z toho vydáne, nevím.
0: Tímto směrem.
1: Nevím.
0: Děkujeme za to, že jste zavolala. Děkujeme za vaše vzpomínky i za váš čas. Opatrujte se. Jo. Zdravíme vás.
1: Já děkuji moc krát. Naschledanou.

0: Lenka Filipová dospívala přesně minutu před 1:45. Čeká nás další písnička od Kristýny Pri Oltáry. Doufám, že se na ní těšíte stejně jako já. Ale teď povídání. Povídání opět někoho z vás. Na návštěvu přichází kdo? Halo, halo. Slyšíme se? Tak vypadá to, že nám tentokrát spojení nevíde. Byla tam paní Alena, která volala od Prahy, ale neslyšela mě asi, tak zkusím další telefon. Halo, halo. Tady je Jarka, studio Českého rozhlasu. Konkrétně zlínské studio. Ani teď nám to nevyšlo. Už jsme v éteru spolu s kým? Já se tam slyším, tak ještě se ozvěte vy.
1: Halo.
0: To jsem ráda, že to vyšlo. Prosím, stlumte to rádio a pojďte nás přivítat.
1: Už jsem to stlumila. Dobrý večer.
0: Krásnou noc. Téma znáte? Povídejte.
1: Téma znám. Moje dcera se narodila v 67. roce minulého století, takže už je taky hodně. A mě ještě mnohem víc samozřejmě. A v té době nebyly ještě, bude to kluk, holka, něco takovýhle, tyhle věci vůbec jsme neznali. A já jsem strašně chtěla holčičku a manžel samozřejmě kluka. Takže jsme jako měli jména připravený pro obě děti, aby to bylo už v pořádku. A najednou prostě jeden den jsem pracovala ještě u babičky na zahrádce a říkám, babi, mě je nějak mizerně, já asi už zítra nepřijdu. Jen, děvečko, prosím tě, odpočívej. No a samozřejmě, že mi odešla voda, když jsem přišla domů a říkám, musíme jet. No tak fofr, fofr. A jeli jsme, přijeli jsme do porodnice, bylo 6 hodin odpoledne. A já furt, a oni hned, jo, už to čekejte, za chvíli půjdete na sál. A já jsem šla na sál, až nebudu to protahovat. Přede mnou se narodilo 5 kluků. A já jsem šla na sál v 5:30 ráno. A to byl zrovna takový nějaký fofr na ty porodnici. A já jenom pak slyším telefon, že jo, a říká, Ježíš Maria, prosím vás, řekni, doktor říká, prosím vás, řekněte, že je to kluk, já už fakt nemůžu. No a já jsem teda jako nic, že jo. A manžel tam volal s jeho sestrou, která byla shodou okolností taky zdravotní sestra, tak tam měla známý, tak tam hned ráno volala. No a oni řekli, narodil se kluk. Takže můj manžel začal oslavovat kluka a když odpoledne se potkal s mojí matkou na dvoře nemocnice, tak ona říká, tak jsi, Laďu, jsi hodně zklamaný, že máte holčičku. My nemáme holku, my máme kluka. A ona říká, no ne, já jsem volala asi v 9 hodin ráno a řekli mi, že máte holčičku. No tak to byl rachot, on letěl ty 3 patra nahoru, ani nečekal na výtah a teď tam bušil, protože tam se nemohlo, že jo, to bylo jenom dveře s okýnkem a že teda je ten a ten a co se narodilo. A oni mu řekli, no holčička, to není možný, ukažte mi nějaký zápisy, já mám kluka, vy jste mi jasně řekli, že mám kluka, no cirkus z toho byl šílený, než pochopil, že teda fakt se musí smířit s tím, že má holčičku. A ta moje švagrová, jeho sestra, šla ještě do ty porodnice před ním o nějakou chvíli a nemluvila teda s ním a jenom tam šla, protože šla v sesterském oblečení a měla tam známý děvčata, tak ji pustili dovnitř a ona přišla na pokoj a říká, tak co, jsi hodně zklamaná, že máte kluka? A já říkám, my nemáme kluka, my máme holčičku. to není možný. A teď šla, běžela tam chodbou nějaká její známa a říká, prosím tě, co vlastně má tady Marcela? A ona, ta sestra říká, no, počkej, no, snad holku ne. A ona říká, když jste nám řekli ráno, když jsme sem volali, že máme kluka. A ta říká, víš co, já to přinesu a rozbalíme to, jo. No, takže to byla taková docela jako...
0: To je krásná historka, to je pěkná.
1: Pro mě humorná, ale prostě manžel byl z toho úplně špatný, že jo. Ten teda, znáte to mužský ego, že jo. No. Takže to docela to. A pak ještě běžel pod okno v oběh nemocnici a ve spoda na mě křičel do okna. Samozřejmě já jsem ještě ležela, tak ta paní, co tam ležela se mnou, tak odevřela, teda vyklonila se z okna, bylo to v červenci, bylo teplo. A říká, co potřebujete? Ať mi manželka řekne, co máme, já to chci slyšet od ní. No. Takže to bylo
0: jako. Já si pamatuju, no, že kdysi volal nějaký posluchač do noční linky a nebylo to teda úplně k tématu, ale povídal tam historku, když on čekal na zprávu o tom, jaké se mu narodilo dítě a jestli už se mu narodilo. Odvezl ženu do porodnice a 3 dny volal do porodnice a vždycky se volal na vrátnici a tam mu řekli, ještě se to nenarodilo a tomu říkali 3 dny.
1: No,
0: a pak teda zjistili, že ten pan vrátný rád pil a všem tatínkům, kteří po ty 3 dny volali, tak on jim řekl, ještě se to nenarodilo takovým jako ležerním hlasem, že vlastně nikdo ani nepoznal, že teda ten pán už má trošku připito.
1: Dneska je jiná doba. No. Dneska už je to všechno jinak.
0: No
1: že
0: přesně,
1: jo.
0: Tak rozumíte, že dřív se zavolalo na vrátnici, aby vás někam přepojili na porodnici a dnes vytáhnete mobil a voláte přímo z porodního sálu.
1: No, takže to byly takové věci, které už se dneska asi nedějou, ale protože taky to hodně tatínku je u porodu, no tak to tehdy taky nebylo vůbec absolutně možný, že jo, takže tak to je, no.
0: Děkuju tak za vaše sdílení, za váš telefonát.
1: Jo, není zač. Tak se mějte všichni hezky a krásný teda léto snad nějaký bude. Ale nesmí být zas tak suchý.
0: Myslím, že bude. Myslím, že přát si můžeme cokoliv. Ale zatím to vypadá, že bude hodně teplé. Mějte se, zavoláme.
1: Mějte se hezky.
0: Děkuji vám všem za dnešní večer i vaše příběhy, přeji klidnou noc a dětem do života hlavně zdraví, lásku a oporu, která je provede vším důležitým, čili dobré rodiče. Naslyšenou zase příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Buďte vítáni, dnes tedy nejenom v tom našem imaginárním divadle zvukových vzpomínek, ale tentokrát přináším pozvání na celý večer do Pražské Violy, někdejší poetické vinárny v Praze. Jednou za rok se tu potkávají čtenáři příběhů, zpovídek a knížek Ivana Krause, který ve Viole otevírá nejenom ty knížky, ale taky rodinné vzpomínky zasuté někde v paměti. Tak máte-li chuť a čas, přijměte naše pozvání.

0: Vidíte, i tahle písnička Milana Drobného s hudbou Milana Kymličky patří svým textem Ivanu Krausovi. A všichni tři zmiňovaní pánové s ní v létě roku 1968 vyhráli první ročník někdejší, dnes už asi pozapomenuté soutěže populárních písní Děčínská kotva. Ostatně bylo to právě v tom horkém létě, na jehož konci Ivan Kraus na dlouhých více jak 20 let odešel za hranice. O tom, jaké měl dětství, směl ve svých povídkách psát jen v exilu. A po svém návratu o tom taky vyprávěl třeba právě na jevišti Pražské Violy.
1: Každý kluk touží mít kolo. I já jsem si ho kdysi přál. Nějakým nedopatřením jsem však místo něho dostal piano. Řekl jsem matce, že jsem si nepřál piano, ale kolo, na kterém bych rád jezdil. Matka pravila, že na kole bych se mohl zranit, kdežto u piana mi úraz nehrozí. Kromě toho mohu na piano hrát, což bych na kole nemohl. Snažil jsem se jí vysvětlit, že bych na kolo určitě nechtěl hrát. Chtěl bych na něm jezdit, což na piáně ani při nejlepší vůli nemohu. Matka ukončila rozhovor sdělením, že na piano nebudu hrát jen sám. Tak jsem se konečně dozvěděl, že budu mít více sourozenců. I má žena si také kdysi přála kolo. Když jí bylo 11 let, objevilo se před Vánoci v bytě jejich rodičů. Bylo staré a pochroumané. Rodiče dceři oznámili, že ho budou společně opravovat pro sousedovic kluka Pepíka, který ho dostane jako vánoční dárek. Nesmí to však Pepíkovi prozradit. Až kluk kolo uvidí, řeknou mu, že je to vánoční dárek pro Jirku. Celá věc musí zůstat tajemstvím. Dcera pochopila plán rodičů. Klukovi sice trochu záviděla, protože sama žádné kolo neměla, ale slíbila, že tajemství dodrží. Na tomto místě je třeba se zmínit o tom, že příběh se odehrával za války. Poválečné děti by těžko pochopily, proč někdo tajně v kuchyni opravoval staré kolo a přidělával si práci s dárkem pro kluka, který byl cizí. Jenže za války byla pěkná kola zabavena armádou. Proto dcera pomáhala rodičům tajné kolo připravit. Nejprve ho museli celé rozšroubovat, aby ho mohli vyčistit a zbavit rzy. Pak natírali rám a blatníky černou barvou. Nakonec kolo naolejovali, naleštili a uložili do ložnice. Pepík se však o kole, které se objevilo v sousedovic bytě, brzy dozvěděl a chodil ochotně pomáhat, když ze starého kola vznikal vánoční bicykl. Nebyl tak šikovný jako jeho kamarádka, která se naučila pracovat s nářadím od svého šikovného táty, ale alespoň asistoval. Rovnal na podlaze šroubky, podával štětce nebo skelný papír. Pak přišel Štědrý den. V ten den už nesměli děti vstoupit do ložnic, kde byly přichystány stromečky a dárky. Pobíhali proto z bytu do bytu, venku nebo na společných pavlačích. Naďa se těšila na okamžik, až Pepík kolo objeví pod svým stromečkem a úžasne. A doufala, že jí ho někdy půjčí.

0: jak ta, jí škola patří, se bude z nečekaného dárku radovat. Ta, která dárek dostala, hleděla na kolo, které mělo být dárkem pro Pepika, předtímž bylo nutno tvrdit, že je pro Jirku, ačkoliv ve skutečnosti mělo být překvapením pro ní. Dívala se na dárek tak dlouho, až jí do očí vyhrkly slzy. Dospělí byli toho večera nesmírně veselí. Přáli si pěkné svátky, připíjeli si a radovali se, že mohou alespoň na chvíli zapomenout na válku. Proto si nikdo z nich slz nevšiml. Pokud je zahlédl, mohl je považovat za slzy radosti z toho náhlého překvapení. Když žena dovyprávěla svůj příběh z dětství, hájil jsem její rodiče. Chtěli ji překvapit. Neměli jinou možnost, než opravit kolo doma. Tu složitou hru si vymysleli jen proto, aby se nedozvěděla, že kolo bude pro ní. Pravila, že to chápe. Přibrečela jenom proto, že ji oklamali. Později přiznala, že tím dárkem ale přece jen hodně získala. Od té doby nesnáším manipulace. A hlavně umím rozebrat a složit kolo.
1: Mohl si napsat velmi tklivou povídku o mně a kole takzvaně po tobě.
0: Jo.
1: No, který to viselo v kumbálu.
0: No to bylo hrozný kolo.
1: Tam viselo kolo.
0: A to bylo nejtěžší kolo.
1: No a vždycky, já neměl kolo a říkal jsem, teď máme kolo. My říkali, to je po Ivanovi. Jsem říkal, já vím, ale tak by mohlo být po Ivanovi pro Honzu. A vždycky mě řekli, že je problém, protože viselo na zdi na takových drátech. A já každý rok, co jsem byl starší, tak jsem říkal, že bych chtěl se na tom kole svíst, že nemám kolo. A že Ivan měl kolo, jak je vidět, a já ho nemám.
0: No.
1: A podařilo se mi pak přemluvit rodiče, že se to kolo sundá, já nevěděl, co to je, protože my měli tři věci, které mě zničily dětství. Kolo, draka, koloběžka. Všechny byly ze 37. roku. A když jsme sundavali to kolo, teda já u toho jenom asistoval, tak tam byli dva chlapi, kteří to kolo, když oddělali ty dráty, srazilo k zemi. Pak s tím kolem vyjeli z toho kumbálu. Na tom rámu byl takovej jako vlněný povlak. Takový svetřík mělo to kolo. Jako,
0: to jsem... Ale to nebylo kolo, to byl gulag se šlapkama.
1: No. A to v té době už vlastně kolo připomínalo jen vzdáleně.
0: No.
1: Ale já byl šťastný. Mělo debilní brzdu, která už se teda dávno nedělala.
0: No.
1: Taková, že tady se to zmačklo, ono toto. Ale já nevěděl, že to kolo má ještě drobný další nedostatky. Já byl jsem šťastný. Vyšel jsem s ním ven, sedl jsem si na něj, ono mě bylo velký. Ale já jsem říkal, že bude jít pod rámem klidně, to já uměl, na cizích kolech. A naše ulice Kostelní byla z kopce,
0: naštěstí.
1: Tak jsem se poprvé rozjel. To kolo z kopce samovolně zastavilo. Takže nejdřív jsem si myslel, že protože tak dlouho viselo, tak jsme ho s klukama promazali náboje a všecko. Já ho rozšlapal z kopce. Přestal jsem šlapat. Velmi krátký brzdní dráze jsme stáli. Takže jsem šel říct otci, že to kolo v kopci zastavuje. Otec mi na to řekl, má výborný brzdy. Obdobný výrobek byla koloběžka, kdy děti měli koloběžku, která měla tu podlášku rovnou.
0: No.
1: My z neznámých důvodů měli koloběžku, která byla takhle šikmo, jako k těm řidítkům dolů.
0: Možná otec upravil, aby jsme cvičili.
1: Ne, já myslím, ne? Že mu ji prodali se slevou.
0: A, jo.
1: Protože ji udělali v obráceně. Místa by byla takhle, tak byla no, takhle, tady byly řidítka a tady byla brzda vepředu. Vepředu.
0: Jo, jo, jo.
1: A tady bylo takový táhlo. Já ji znám tak detailně, pochopíte proč.
0: Trauma.
1: Tady bylo takový kovový táhlo, že tady se šlapalo a ono brzdilo na zadní kolo.
0: Jo, jo, jo.
1: No a my jsme na tom jezdili s Michalem tak, že já jsem si sedl vepředu, držel jsem se těch řidítek, on stál za mnou a odrážel se tou nohou, co do dneška na ní kulhá. Jeli jsme. No, šlo to do té doby,
0: to uslyší,
1: než jsme ti...

0: tím táhlem zavadili o kámen a ta brzda, což byl takový plechový váleček, mě přichytla v obě varlata úplně precizně na tu stupačku. Takže já jsem ani nevykvik. Já jsem jenom udělal takový... A ten se bál to odtrhnout, tak mě odnes s tou koloběžkou. A třetí věc byl drak, ten byl ze 37. Tam mě bylo divný, když jsme ho z domu nesli tři a měli jsme co dělat. To vypadalo, že tam je pod tím přichystáno pro Krista, pro ukřižování. Ten kříž, ta konstrukce, kdy otec říkal, že to je kvalitní předválečný dřevo. Šli jsme na pláň a otec nám na tom chtěl ukázat, jak se drak pouští, že ho dáme na provázek, jeden běží, druhý ho drží a když ten nabere rychlost, tak ten ho pustí a drak vyletí. A kolem nás kluci měli takový ty malajce, to jenom šustilo. To nebyl ani papír, to bylo pápěří. Někteří se koukali dalekohledem do Omaha. Měli takhle draka malýho na obloze. Vedle lítali letadla pod těma drakama. A my s bráchou v trenkách spocený. Otec řekl, že nám pomůže, že nám udělá startovní čáru nohou. Nám vyril čáru do písku a řekl, tady jeden běží, druhý drží.
1: No, je to jednoduchý.
0: Je to jednoduchý. No. Tak Michal, jakože on bude mistr, že atlet lepší, takže on poběží a já měl držet to ráhno v podstatě a pustit. No tak jsme běželi, se nám síly stačily. Já to pustil a to srazilo Michala. Pryč. Tak znova. Jo a otec řekl, pomalu. Pomalý. Tak znova úplně vysílený zase. Otec řekl, ještě pomalejš. No a když to vypadalo, já jsem byl přesvědčený, že rychlostí to není. Ale když už jsme byli úplně zoufalí, tak se tam objevil jeden známý člověk, který měl mopeda. Jsme poprosili, já jsem se toho schutí ujal, jestli byl tak hodný a mohl by si zapřáhnout našeho dráčka, že bychom si chtěli vyzkoušet jednu teorii našeho otce, jak ten drak lítá. Tak jsme mu zapřáhli toho draka, ten se sotva rozjel, to měl mopeda stadion, to skoro nejelo. A když se rozjel plnou rychlostí s tím, že my jsme běželi za ním, že ho pustíme, tak jsme ho srazili i s tím mopedem. A otec řekl, že když neumíme pustit draka, že nemá cenu, aby nám pořizoval jinýho. Takže koloběžka, draka, kolo, katas a lyže ještě.
1: No lyže byly hrozné.
0: Ale ty měl otec, já na těch...
1: Lyže to ne.
0: To jsme nesli tři lidi jednu lyži, že? A otec s matkou říkali, že to jsou nejlepší lyže, říkali lepenkový, nebo jak to říkali?
1: To jsem viděl pak v muzeu, to váza.
0: No.
1: Tam běhali.
0: Když jsme přijeli nahoru, tak se nás všichni prohlíželi.
1: Takže koukal, co to mají na nohou.
0: To nikdo neviděl už řadu let. To,
1: my jsme si mysleli, jak jsme originální, byli jsme muzeální.
0: Vlastně. No, nejen muzeální, ale my měli Kandahar, se to jmenovalo.
1: No to měli ty.
0: Sestra měla takový vázání, že se neuměla odepnout. Neměla dost síly.
1: Se tam nechávala přes víkend.
0: Takže já si jel na lyžařský výcvik, oni říkali, jdi si odstrojit cégru. A ta stála před hotelem v noci a já jí učil, že to si musí tyčkou odtáhnout. Tak ona si to dělala, ale rozbila si tyčku. Protože ta byla bambusová ze 37. To nikdo neměl bambusový, měli tyčky jak z Vietnamu.
1: Která to byla? Kateřina?
0: Kateřina, no. Ale když si uměla to tou tyčkou oddělat, tak se zjistilo, že to ráno nedocvakne silou. Takže říkali, jdi si připnout sestru. No a pak jsme měli třeba boty, které byly do těch lyží údajně. A to stačilo jenom v těch botách jít, tak ty hory... Ty lidi na těch horách přestali sledovat cokoliv okolí. Protože to nevypadalo, jako oni hádali, co jdeme dělat.
1: A nemohli to uhodnout.
0: Co vůbec se dalo odhadnout, jakou činnost budeme vyvíjet za chvíli.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že se povídky a fejetonky Ivana Krause zásluhou ctěné firmy Suprafon a taky do velké míry zásluhou Ivanovy ženy Nadi Munzarové natáčejí právě v komorní viole. Smích doma při čtení možná jenom tušený nebo patřící nejbližšímu okolí, tady okamžitě, jak jste ostatně slyšeli, dostává úplně jiný rozměr a navíc čtení jednotlivých povídek hned v zápětí doplňují a rozvíjejí další vzpomínky, na které už se v knize nedostalo nebo nezbylo místo.
2: Do školy chodívala vždycky matka. Byla dokonce členkou několika rodičovských organizací. A taky chodila na schůzky a porady, pomáhala učitelům i rodičům. Čeho bylo zrovna zapotřebí. Ale stávalo se také, že musela jít do školy kvůli někomu z nás. Jednou například protestovala sestra Kateřina proti čemusi tím, že si položila nohy před sebe na lavici a odmítla se chovat jako slušná žákyně přes opětovné povely i prosby třídní učitelky, která dala nakonec do třídy zavolat bratra Jana, aby své mladší sestře domluvil. Jan však nepochodil a tak učitelka zavolala Michaela, který v té době chodil do ještě vyšší třídy, aby to zkusil s Kateřinou on. Ale ani jemu se nepodařilo přivést sestru k rozumu a tak zbyla jediná možnost – matka. To už odmítala Kateřina přistoupit dokonce na podmínky nabízené ředitelem a situace vypadala dost vážně. Teprve matce se podařilo sestru uklidnit. A pokud pamatuji, byl náš otec ve škole jen dvakrát. Jednou musel do gymnázia kvůli mně, když se měl dostat dvojku z mravů. Tenkrát ztratil profesor Fiala nervy a bušil do stolu stehenní kostí, kterou naštípl a nemohl ji už dál nechat kolovat. Téhož profesora hodili o několik let později studenti do jezírka v parku a byl o tom velice zajímavý článek v novinách. Podruhé šel otec do školy proto, že se matka rozhodla, že otce do školy pošle, aby sama stihla jinou schůzku rodičů. Otec měl jít tehdy do školy kvůli bratru Michaelovi a zeptat se na jeho prospěch. Dobrovolně tam otce nedostaneš, řekl Michael matce, když mu řekla o svých plánech. Vymyslela jsem si takový malý trik, řekla matka bratrovi, který už cítil, že dojde k nepříjemnostem. Řekneš otci, že mám jiné dvě schůzky a že do tvé školy musí jít on, protože je to moc důležité. Vysvětlovala. Bratr řekl, že udělá, co po něm matka žádá a bude jakousi morální oporou. Když se otec vrátil domů, vrhla se matka rychle pod květinový stolek, kde se skryla a čekala, co se bude dít. Kde je matka? Ptal se otec. Ve škole, řekl bratr nejistě, couva je zvolna ke květinovému stolku, protože ho matka tahala za nohavici. Bylo to znamení. Bratr pak sdělil otci, že musí jít do školy, protože to matka nestihla. A proč nešla do tvé školy, když je to tak nutné, divil se otec. Bratr se podíval bezradně pod stolek, kde matka ukazovala na hodinky a všelijak přitom gestikulovala. Nestihla by to, řekl. Zabručel otec. A co by se stalo, kdybych do té školy nešel? Bratr se podíval pod stolek. Matka se chytala za hlavu, spínala ruce a dívala se vzhůru. Bratr pochopil a řekl otci, že by z toho bylo boží dopuštění. Otec ještě chvíli bručel a zdráhal se, ale když matka ležící pod květinovým stolečkem neustále na Michaela naléhala, přesvědčoval Michael otce tak dlouho, až se otec sebral a šel. Matka vylezla ze svého úkrytu a stěžovala si, že jí bolí záda. Ale hlavní je, že jsme ho tam dostali, pochvalovala si. Pak šla do školy kvůli Janovi. Když se večer oba vrátili, ptala se hned matka otce, co říkali profesoři. Je výborný, zejména v ručních pracích, řekl otec, kterého zřejmě zjištění potěšilo. V ručních pracích? Divila se matka. Ovšem, v ručních pracích. Prý velmi pěkně vyšel monogram. Monogram? Ano, a prý mu jde dobře i pletení, vysvětloval otec. Matka zavolala bratra. Jak to, že ani nevím, že máte ruční práce? Ptala se Michaela přísně. Ruční práce vůbec nemáme, řekl bratr. Matka se podívala na otce a otec na matku. Dívali se na sebe, jako by se viděli poprvé v životě. Pak se matka vzpamatovala a zeptala se otce velice přísně, kde byl. Ve škole, přiznal otec. Ale v které, ptala se matka, s rukama v bok. Takový veliký dům, hodně oken. Začal otec nejistě. Matku možná napadlo, že otec jen předstíral, že byl ve škole a byl za školou. A začala proto otci klást nepříjemné otázky. Nakonec se zeptala, jak vypadal profesor. Profesor? Podivil se otec. Snad profesorka, ne? Víc už se matka ptát nemusela. Ukázalo se, že otec sice ve škole byl, ale ne v té, v které být měl. Samozřejmě, že se hájil a nechtěl si to dát vymluvit. Dokonce tvrdil, že se k němu hned všichni vyučující sami hlásili a že jim činilo potěšení referovat mu o jeho synovi. Toho pochopitelně potěšilo a tak rád naslouchal a o víc už se nestaral. Vždyť oni ti říkali o někom jiném, zaúpěla matka. Otec pokrčil rameny a pak řekl, že je to jedno. Stejně by si z toho žáka měl vzít příklad, dodal a už se o celé záležitosti nebavil. Od té doby zavládl zase starý pořádek a do školy chodila jen matka. A když někdo z nás navrhl, aby zas pro změnu poslala do školy otce, říkávala, ani mě to nenapadne. Copak jsem zvědavá na prospěch cizích dětí? Já teda, pro mě otec do školy chodil, ale přišel pro mě do vinárny.
3: No jo.
2: V půl druhý v noci, když jsme měli velkou diskotéku na lodi, já měl šťastný večer na každém klíně jinou kamarádku a uprostřed ohromně uvolněné atmosféry jsem se podíval a tam stál v závěsech můj otec s fajfkou. A já jsem jako zcepeně... Děvčatům jsem naznačil, že je přestávka a šel jsem k němu a říkám, ahoj, pojď dál. A on říkal, že bys si šel spíš ty ven. A já jsem říkal, nebo tak možnost. Se řekl, já budu muset jít a oni všichni, proč? Do toho vyšel někdo ze záchoda a když šel kolem otce, tak do něj hrknul a řekl takový to sorry, vole. Takže otec udělal, jako kde se to pohybuju. A já jsem teda řekl, že mám tady zajímavou návštěvu a že jdeme něco vyřídit. A vyšli jsme s otcem ven. A když jsme vyšli z té binárny, která byla na lodi, na tu náplavku, byla tma, socialismus, nikde nikdo, tak já říkám, co je jako, nebo co se děje, proč jsi přišel? A on mlčel, jenom šel. A teď já za ním tak začal poskakovat jako takový pinč a říkám, no ne, co se jako děje, nebo já tam kamarády, ještě tam něco jako tak. A on jenom šel a šli jsme nahoru, ale já neměl odvahu se jak si oddělit a vrátit. A došli jsme na stanici tramvaje, ta jezdila dvakrát za noc, že jo. Kde jsme stáli sami dva, byla mlha, foukal vítr, noc a otec pořád měl tu fajfku a já pořád štěbetal, o co jako běží, to můžem vyřídit, abych se mohl třeba vrátit a ten dým, až přijela tramvaj, plná těch opilců podobných, jako jsem byl já. Otec vyklepal ten tabák, vlezli jsme do té tramvaje, ta byla narvaná, tam jsme se sotva vešli. A když jsme tam vlezli a zavřeli se ty dveře, tak spustil s nebývalou vervou. Chováš se jako dobytek před všema těma lidma.
3: Publiku.
2: A já nekřil, tady ne. A za cestu domů ze mě udělal úplnou trosku, takže...
4: A víš co, já tohle nevodolám, já, když to říkáš, tam je časový rozdíl let, já sedím v Pardubicích hotelu Grand, Už jsem tak za 20 lety a vysvětluju tam všem, co všechno uděláme. Rozbijeme divadlo, převezmeme ho, je mi asi 22, napíšeme sbírky básně, budeme malovat a celý jsem byl takový rozdivočelej. A když jsem byl v nejlepším sotva takřka bez dechu, tak kouknu ke dveřím a tam stál chlap.
3: Klobouk.
4: Tatínek a udělal jenom. Jsem pochopil základy pantomimy, kterou ani Marsol neučil a jenom jsem cítil, jak vlastní silou se beru za flígr a říkám jim, se někdy povíme. A šel jsem, plul jsem tou kavárnou za tím pánem, který měl takhle klobouk, tak jdem.
3: Ano.
4: Jo, co bylo dál, to už je próza, ale no podobný.
3: Ne, a já ještě jsem to zažil ve Zlíně. Jo. Ohromný večírek, jo. Do svítání. Výborně se nám to opravdu povedlo. Holky byly spokojený, my byli spokojený. A já spím s kolegou hercem, my jsme tam něco natáčeli, v luxusním docela pokoj na ty poměry tehdejší doby. A tak se ještě pochychtáváme, usneme a já nevím, kolem 6. ráno nebo v 7 ráno v nehoráznou ranní dobu zazvoní telefon v tom pokoji. A já ještě v tom rozmaru říkám, možná volají a kačena některá něco asi.
4: Opožděná.
3: Halo, a tam se ozval jenom po dolu. Já tu mám otce. Já dostal a ten kamarád říkal, co tě říká, mám tu otce. Mám tady v hotelu otce. A on řekl jenom, pojď dolů a položil to.
4: No jo.
3: A já jsem běžel dolů úplně a teď jsem se snažil přečít, jsem vyspalý, odpočatý, jsem i cvičil. A několikrát jsem se myl i během noci ještě. A on tam stál, zase klobouk, a dal mi najevo, že jdeme na snídani do restaurace. A protože ta restaurace byla první cenová skupina, tak když jsme vcházeli, tak jenom udělal, abych si toho všimnul. Kam jdeme. No a tam už jsem pokračoval v roli zdvořilého syna, který je na exteriéru a včera měl vysilující natáčení a tak. Ale ten respekt, který jaksi jsme k němu měli,
4: jo.
3: Ten byl danej. Vlastně on jako nikdy nám neprovedl.
4: On tady neprovedl, ale on měl takovou, já cítím takovou nepostřehnutelnou reakci, kterou jsem u nikoho posléze ani předtím neviděl. Já už byl v takový ty polopubertě nebo to. A teď tam se roztáhly ty noviny, bylo to Rudý právo, co jiného. A teď on na mě tak koukal, tam jsem seděl já tady on a viděl, že jsem to otočil. Na tu poslední stránku byl fotbal a sport.
3: No.
4: A on říkal, budeš čist sport? Já říkám, no, budu. A co ty stránky předtím? No, to nebudu, ty bolševik, to nebudu a to nebudeš. Ne, to nebudeš. A najednou on jenom jako John Wayne šáh po takový sklenici a mrsknul takhle vodu. Já dostal do obličeje a on říkal, tak se prober. Probral ses? Jdi se učesat. A to bylo tak, on se nezlobil. On nebyl jako...
3: Ne, nezlobil, já jako příklad...
4: Tak jako...
3: Ano, hop. To byl takový hop. Ano, takový, já nemám jako příklad, jak jsem měl premiéru svý první hry Zelený pták, která byla velmi, velmi avantgardní.
4: Ano.
3: Dělali jsme ji s Jirkou Ornestem ještě před revoluci a jeho jsme samozřejmě pozvali. Maminka nemohla, tak šel jenom Borňák, nevím, jak je to možný. A já jsem měl tam takový dialog s Holubovou v první polovině a jsme uprostřed toho dialogu, otec měl velmi čestnou pozici v jedný z prvních řad uprostřed. A takhle hrajeme a najednou slyším s. Tak jsem se podíval do hlediště a tam stál otec a dělal na mě, že odchází. A mával rukou, že jde pryč a já jsem jenom v tom dialogu s Holubovou tak mávnul ahoj. Pokračoval jsem dál, ale já to vždycky dávám jako příklad. On se zdvořile rozloučil, dal mě najevo, že tohle pro něj není a odešel.
4: No, no.
3: Tak by se měl chovat divadelní kritik každej.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času Ivana Krause chválil za to, jak mistrně dokáže popsat a vypuentovat situace, které asi známe všichni z našich vlastních životů. Jenže, a to je to umění, teprve zkušený a zručný autor dokáže takovou obyčejnou příhodu povznést na literární nebe, nebo aspoň se sklenkou vína, na naše půnebí, kde se ten příběh poválí a rozplyne se vší příchutí do finále, stejně jako to zmíněné dobré víno.
2: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma. Potíž je v tom, že se nerad ptám. Zažil jsem až příliš mnoho zklamání v tomto směru. Jednou jsme zabloudili v Kalifornii a žena chtěla, abych se zeptal. Tvrdil jsem, že to není nutné, protože správnou cestu najdeme sami. Byla jiného názoru. Bylo nutné se zeptat. Zastavili jsme u osamělého ranče, kde nějaký muž stříhal trávu. Učinil jsem, oč mě žádala. Muž chvilku přemýšlel a pak se zeptal, jestli chceme jet na sever či na jih. Řekl jsem, že na sever. Proč ne na jih, zeptal se. Začal si mě prohlížet. Řekl jsem, že tam už jsme byli. Přijal vysvětlení a popsal cestu. Pojedete pořád polema, nejdřív kolem kukuřice, pak přijde louka, pak zase kukuřice, ale už ne tak pěkná jako ta první. Za ní uvidíte malej lesejk, vlastně takový houští, a za ním přijedete na rozcestí a tam se dáte doprava. Chtěl jsem už jít k vozu, ale muž řekl, že nás raději doprovodí na své mašině a nastartoval traktor. Když se objevila jeho žena, zase motor vypnul. Vysvětlili, že jsme cizinci, kteří zabloudili. Farmářka se zeptala, kam chceme jet. Na sever, řekl muž. Proč ne na jih, zeptala se. Muž pokrčil rameny a ukázal na mě. Zřejmě s tím nechtěl mít nic společného. Opakoval jsem, že chceme na sever, a ne na jih. Muž řekl, že nás doprovodí na první rozcestí. Ale jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na to druhé rozcestí. Muž řekl, že jestliže chceme jet na sever, pak musíme jet rozhodně na první rozcestí a pak doprava. Jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na druhé rozcestí a pak doleva. Na to může vzít jet. Muž řekl, že radí špatně a začal vyjmenovávat kukuřičná pole. Farmářka opakovala cestu po něm, ale než se dostala k druhému rozcestí, několik polí nenápadně přidala. Muž vzal klacek a začal cestu kreslit do písku. Nakreslil křižovatku a u ní stromeček. Ženě se kresba nelíbila. Smazala jí botou a nakreslila svůj obrázek. Ten zase smazal muž. To už na sebe křičeli a začali do sebe strkat. Šel jsem ke své ženě. Seděla ve voze a ptala se, co to ti lidi čmárají do písku. Řekl jsem, že to dělají kvůli ní. Začali jsme se přít a vypočítávat, kdo kdy z nás kde zabloudil a čí to byla vina. Mezitím farmář skočil na svou mašinu a farmářka na motorku. Mávli na nás a jeli před námi. Během jízdy jsme se všichni přeli. farmář se svou ženou, já se svou. Byl to krásný okamžik. Obrovská pole, zelené louky a zářící slunce a potím dva manželské páry, které se hádaly. Žena mi za jízdy řekla, že věří farmářce. Proto pojede tou cestou, kterou ukáže ona. Řekl jsem, že věřím farmáři. Tak bylo jasné, že muži pojedou spolu a ženy také. Očekával jsem, že se každou chvíli objeví ještě jeden manželský pár, třeba na koních, ale dorazil pouze kovboj v autě. A protože to byl jejich známý farmář s farmářkou, ho zastavili a jeden přes druhého mu líčili, kudy máme jet. Kovboj oba vyslechl. Zapálil si cigaretu a posadil si širák do týla. Pak vyhledal kousek papíru a tušku a začal kreslit cestu. Namaloval několik kukuřičných polí, která se mu docela podařila. Pak louku, která byla trošku odbitá. Nakonec zkusil nakreslit místo, kde jsme stáli. Začal kreslit auto a chtěl se ještě pustit do portrétu farmáře a farmářky a možná by přidal i hezké sluníčko, kdyby se ho farmářka ostře nezeptala, která cesta je správná. Ukázalo se, že kovboj nesouhlasí ani s farmářkou, ani s jejím mužem. Tvrdil, že musíme obě rozcestí minout a jet dál, až k jakési odbočce doleva. Farmář s farmářkou se mu vysmáli a oba znovu nakreslili kamínkem svoje cesty. Kovboj si vzal také kamínek a začal malovat nový obrázek hned vedle těch dvou. My jsme toho využili a jeli jsme rychle pryč, protože jsme ty lidi nechtěli rušit. Nedávno jsme mapu opět zapomněli doma. Žena mě poslala k benzinové pumpě, abych tam koupil jinou. Muž, který pumpu obsluhoval, mapy bohužel neměl. Ale řekl mi, že mi přesně sdělí cestu k jiné stanici, kde mapu dostanu. Pojedete rovně, na prvních světlech doleva, pak zas rovně až ke kostelu a tam zahnete doprava. Potom pojedete přes troje světla až k parku, kde zahnete doprava. A pojedete na pátá světla tam doleva a hned první ulice doprava a tou až nakonec k mostu. Tam uhnete doleva, dostanete se k nádraží, nezahnete, protože ta ulice je jednosměrná, a budete pokračovat na náměstí. To musíte v oběd. A pak hned na prvních světlech doleva a nahoru na kopec. Poděkoval jsem mu za podrobnou informaci a chtěl jsem nastoupit do vozu, když mě zarazil a přísně řekl, opakujte to. Zděsil jsem se. Chtěl jsem mu navrhnout, že mu raději řeknu nějakou básničku, kterou umím z dětství. Nebo mu vydělím z hlavy nějaké dlouhé číslo s desetinou čárkou na ošklivém místě, když mě propustí a nebude chtít znovu slyšet ten hrůzný plán cesty. Byl to však velký a silný muž a mě napadlo, že by nebylo vhodné se pokoušet ho provokovat. Pojedeme rovně na prvních světlech doleva. Začal jsem a dbal jsem velice na přednes. Nevím, jak dlouho bych musel pokračovat, kdyby tomu člověku nezazvonil telefon. Nevylučuju, že kdybych se dopustil chyby, musel bych u něho za trest zůstat na výpomoc. Tak dlouho, než by se našel jiný nešťastník, který by se zeptal na cestu zase mě. Když si muž odskočil k telefonu, prchl jsem proto rychle do vozu. Žena hned dupla na plyn a jeli jsme pryč. Kudy? Zeptala se po chvilce. protože jsem chtěl být nejprve v bezpečí. Říkal jsem mi nazdař Bůh, jak mě napadlo, kudy má jet. K mému velkému překvapení jsme jeli správně. Vidíš, pravila, já ti pořád říkám, že nejlepší je, když se zeptáš.
3: Ale já chci jenom potvrdit, že zeptej se, je rodinný trauma.
2: Je.
3: Já se odmítám ptát.
2: Taky?
3: Ano.
2: To je krásný.
3: A
2: jedné krve.
3: No, ale nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
2: Ego je poražený.
3: Něco ne. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc. Že vždycky říkal, prosím tě. A mávnu rukou. A je, co slunce tam, co dělá. A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantně a řekl, Koněvova.
2: To jsem neznal.
3: To
2: by bylo dneska dobrý.
3: Já byl dítě vedle, no jsem měl takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? A ten, nic nemá. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvova, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se nám říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času.
2: Jo,
3: no tak... a já jsem to nějak pochytil, jo, takže jo. Se pamatuju, že jsme jeli autem na zájezd a bloudili jsme v nějakém městě poměrně velkým a já si v autě takhle sundal to okýnko u chodců a volám na, tam, na pána, který tam stál, říkám, dobrý den, prosím vás, divadlo. A on říká, jako v tomhle městě. Já říkám, ne v Liberci, ale... Takže jsem se vrátil k tomu se neptat. A on je v tom kus strašný výzvy, protože vy pak samozřejmě často nachodíte mnoho kilometrů, ale je v tom kus sebepoznání, sebetrýzně a je to jednoznačně porucha.
2: Jo,
3: ale
2: jo,
3: no. Když to tady Ivan popisuje, tak to je, zeptej se, je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
2: Jo, jo, jo.
3: Dobrý den, mně už to přijde dlouhý. Proč se zdravit, nebo informaci, hele. Dobrý den, můžu se jenom, prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
2: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že zle Naděnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alors, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě, co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, ne, já se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže tak tam a tohle a tadyhle. A pak si tak jako lehnul na to okno. Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všecko. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuroza roste.
3: Ta neuroza se zvětšuje.
2: Jo, je to čím dál tím.
3: Určitě to jde od otce. Na tom to bylo vidět.
2: Jsme zdědili aspoň něco. No.
3: Jsme zdědili.
1: Začínali jsme Děčínskou kotvou a tak se tam i rozloučíme. Asi nejznámější melodií, která ten hudební festival proslavila. A nebojte se, jestli vám ve společnosti bratří Krausových bylo dobře, neloučíme se s nimi určitě nadlouho. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou. To vám a to si přejí autor dnešního divadla Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

hezkou chvíli. V přístavu je dávno klid, kolem plujou lodi bílí, žádná z nich mě nechce vzít.

a ty lodě a ten dým. To je osud, lásko moje, to je osud, já to vím.